svitu číslo 1 z Prokofjevova baletu Romeo a Julie zahrál Filharmonický orchestr Oslo, který vedl Maris Jansons. Vyslechli jsme 7 částí, z nich například madrigal, masky, balkónovou scénu nebo díl s titulem Tybaltova smrt. Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A-dur, zvaný Pstruh, proslulý Forellen kvintet, je dílem France Schuberta. Základní dílo světového komorního repertoáru oslavuje klidnou přírodu. Vyslechneme ho v nahrávce klavíristky Haruko Watanabe, houslisty Bohuslava Matouška, violisty Jana Šimona, violončelisty Františka Hosta a kontrabasisty Jiřího Hudce.

Schubertův kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír Ádur, zvaný Pstruh, dozněl v provedení Bohuslava Matouška, Jana Šimona, Františka Hosta, Jiřího Hudce a Haruko Watanabe. Naladěno máte na Český rozhlas D-dur. Na programu je opět shakespearovské téma v hudbě, a to symfonická studie pro orchestr Edvarda Elgára s názvem Falstaff. Je rozvržena do 7 tématických částí, v nichž autor zpracovává momenty ze života této známé postavy v souvislosti s princem, pozdějším králem Jindřichem V. Dílo z roku 1913 zazní z nahrávky Mnichovského rozhlasového orchestru. Dirigentem je Američan John Fiore.

Slyšeli jsme symfonickou studii pro orchestr Falstaff od Edvarda Elgára. Mnichovský rozhlasový orchestr řídil John Fiore. Tuto sestavu jsme zahájili předehrou Hamlet Josefa Joachima. Symfonickou báseň Hamlet, rovněž podle Shakespeareova dramatu, napsal mimo jiné i skladatel Ferenc Liszt. Je plná romantické výbušné tragiky a pochmurných barev. Vyslechneme ji ve strhující interpretaci londýnských filharmoniků s dirigentem Bernardem Haitinkem.

0: Londýnský filharmonický orchestr zahrál symfonickou báseň Ference Lista Hamlet. Dirigentem byl Bernard Haitink. Skladby pro vás vybrala a slovem na vlnách Českého rozhlasu D-dur provázela Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Vážení posluchači, při našem posledním setkání jsme se blíže zabývali hudební formou, která vzniká, když se dva nebo i více hlasů opravdu důsledně napodobují, tedy imitují, a která se kdysi jmenovala kača a nakonec kánon. A poznali jsme, že tento kánon bývá buď součástí velké rozsáhlé věty, ať již vokální nebo instrumentální, nebo je samostatnou skladbou, někdy i velkou, což jsme slyšeli v Haydnově smyčcovém kvartetu nebo v Beethovenově Fidéliu.
1: Dnes bychom se chtěli zastavit u jiného, poněkud složitějšího kompozičního principu, který je o trochu mladší než kánon, přestože tu půl tisícovku let už má taky za sebou. Vychází také z imitační a nebo neimitační techniky a jeho dvě původní modifikace jsou moteto a madrigal. Moteto se narodí ve 13. století, madrigal ve 14. Obě jsou určeny sboru, bez doprovodu, později se spoluúčastí varhanči orkestru. Madrigal v určitém období osciluje mezi skladbou sborovou a solistickou. Pro obě je charakteristický formový půdorys. Skladatel uchopí text, přesněji řečeno jeho malý díl, asi tak jeden nebo dva verše, které zhudební v nepříliš dlouhé melodické linii a tu obsádá dalšími dvěma, třemi nebo šesti kontrapunktickými hlasy. Když je takový úsek dostatečně rozvinut a zpracován, přijde na řadu další úryvek textu, ten je převeden do hudby tímtež způsobem, pak další verš a opět další až do konce textové předlohy.
0: Jsou to typické barokní útvary, ale věnovali se jim i skladatelé předbarokní. Toto moteto napsal Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: Když na přelomu 16. a 17. století se začala zřetelně zlepšovat technická kvalita nástrojů, zdokonalovaly se i výkony jednotlivých hráčů a začíná se osamostatňovat instrumentální hudba. Tehdy jeden proslulý Ital, Girolamo Frescobaldi, přenese kompoziční princip moteta do varhaní skladby. A ejhle, narodí se Richard Carr, zbrusu nová forma, která se bude občas skrývat za názvy jako fantazie, capriccio, canzona, toccata nebo španělské tiento. Ale název Richard Carr se ukáže jako nejlepší a nejvýstižnější. Italské Richard Carre znamená znovu hledej, tedy pro každý nový úsek Richard Carru novou melodii a její kontrapunkty.
1: A bude to opět Frescobaldi, kdo napíše takový Richard Carr, kde bude jedno jediné téma, které se pak třikrát nebo čtyřikrát opakuje, ale s jinými novými kontrapunkty, a my nejen, že začneme mluvit o metodě kontrapunktických variací, ale co je nejdůležitější, stojíme už jen maličký krůček od fugy.

0: Motéto se nakonec v rukou Johanna Sebastiana Bacha rozrostlo do komplikované osmihlasé skladby pro dva sbory s doprovodem nástrojů. A jeho šestihlasý Richard Carr z hudební obětiny, vyrůstající z onoho chromatického tématu jeho výsosti krále pruského Bedřicha, skladba, která nám doslova před očima vyrůstá do obrovité architektury šestihlasé fugy, to muselo ve své době být doslova zjevení. A my si teď poslechneme to složité Ariadnino klubko v barevné a sugestivní instrumentaci Antona Weberna. Pane profesore, proč jste se vlastně rozhodl, když jste koncipoval tento pořad, hrát tuto fugu ve Webernově instrumentaci?
1: Tak Bachova hudební obětina není v podstatě instrumentálně nijak určena. A docházelo k různým instrumentačním podobám v různých dobách. A já si myslím, že právě tahle ta instrumentace Webernova je nesmírně barevná, nesmírně zajímavá.

U klasiků a romantiků se Richard Carr už neobjevuje, ale vzkřísí jej naše století. Mezi skladateli polyfoniky zaujímá český komponista Miroslav Kabeláč místo více než čestné. Jeho opus 51 je 8 Richard Carrů pro bicí nástroje. Je to neuvěřitelné, že pro bicí nástroje, ale přesvědčíme se na tom jednom Richard Carrů sami. Nad ostinátním rytmem malého bubínku uslyšíme drobný motivický prvek, který se pak ve dvou dynamických vlnách projde několika variacemi v dialogu vibrafonu a marimby.

0: Souběžně se vznešenými a společensky i obsahově závažnými motety, madrigaly a ričerkáry kráčely dějinami dvě jejich příbuzné, snad jakési sestřenice. Ve Španělsku jim říkali Chacon a Passacaglia, v Itálii Passacaglia a Chacona.
1: Obě původně pouliční taneční popěvky textu ne právě nejmravnějšího. Data narození jsou nepřesná, patrně polovina 16. století. Třístvrteční Chacon byla v durové tónině a rychlejší, právě tak jako třídoba Passacaglia, ale ta byla molová a pomalejší. Provozovány byly asi tak, že ke zpívané melodii byl přidán ostinátní, tedy tvrdošíjný bas, a v nějakém nástroji kontrapunktická improvizace. Asi tak v druhé polovině 16. století se těchto ubožaček ujmou skladatelé. Ve Francii se objevuje Passacaglia jako zpívaná vložka v baletu. Couperin ji vloží do svých skladeb a kombinuje s rondeau. Lili k ní přidává modulující kuplety.
0: A právě tady se začínají obě sestřenky tuze zbližovat. Takže se později setkáme s názorem, že jsou vlastně totožné. Až k nerozeznání. V Německu na přelomu 17. a 18. století se představují jako finální věty Bieberových houslových sonát a také Dietrich Buxtehude je uplatní ve svých varhaních sonátách. Johann Sebastian patří opět i v tomto směru k tvůrčímu vrcholu a jeho proslulá Chacona d-moll je finální větou ve druhé partitě pro sólové housle.
1: Připomeňme si to úžasné skladatelské mistrovství Bachova. Housle, nástroj neakordický o čtyřech strunách a rozsáhlá vícehlasá skladba. Jejich široké, jakoby z nádherného kamene vytesané téma projde 63 variacemi, aby se vrátilo zase ve své původní prosté až téměř strohé podobě. Zaposlouchejme se teď do poslední třetiny Bachovy Chacony, kterou tvoří 22 variací. A budeme-li pozorně sledovat nejhlubší tóny toho houslového předěva, bude se nám ostinátně připomínat základní čtyřtaktové téma.

0: Mně tato skladba vždycky připomíná jednu krásnou myšlenku, kterou kdysi vyslovil August Halm. Johann Sebastian Bach, i když nekombinuje témata, ba pracuje jenom ve volném stylu, či dokonce v jednohlase, zůstává vždycky kontrapunktikem, skutečným nebo skrytým.
1: Pasacaglia i Cecconà s nástupem klasicismu mizí a oživí je až po mnoha letech opět Max Reger a zejména skladatelé 20. století.
0: Dmitrij Šostakovič užívá tohoto principu tvrdošíného opakování často a rád. Ve čtvrté větě své 8. symfonie, v takovém tom širokém lamentu, exponuje ostinátní motiv v basech s neuvěřitelnou sugestivností.

Leoš Janáček je skladatel nesporně natýné své rázný a tak, jak je osobitá jeho invence melodická a jeho harmonie, právě tak osobitá je i jeho polyfonie. V bouřlivém, zrušeném postludiu glagolské mše přetvoří formu pasakalii, aby vyslovil své nejosobnější, nenapodobitelné vyznání, své skutečné osobní krédo.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Teprve dlouho po smrti velkého Bacha se pro 6 jeho skvostných koncertů pro různé nástroje vžilo označení Braniborské. Však také jejich vznik inicioval braniborský markrabě Christian Ludwig. Bach koncerty dokončil na počátku 20. let 18. století a dnes jsou tyto náročné kusy ozdobou každého koncertního repertoáru. Muzika Florea s Markem Štrinclem je takto nahrála v roce 2006 jako první český soubor na autentické nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Zde v jejich provedení jedna z nejoblíbenějších částí. První věta třetího braniborského koncertu G-dur.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů. Dmitrij Šostakovič a první část z jeho symfonie číslo 9. Vznikla v roce 1945 a všichni očekávali, že to bude velká oslava vítězství nad Hitlerem. Místo toho autor nabídl hudbu lehkou, hravou a zcela nepatetickou. Boston Symphony Orchestra řídí Andris Nelsons.

0: Český rozhlas D dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mozartova 33. symfonie B dur exponuje nejmenší orchestrální aparát z jeho posledních 10 symfonií. Jsou tu jen smyčce, 2 hoboje, 2 fagoty a 2 lesní rohy. Ale i to géniovi bohatě stačí. Mozartovi bylo v době kompozice 23 let a její autograf dnes uchovávají v polském Krakově. Tady je půvabný menuet, tedy třetí věta 33. symfonie ve skvostné nahrávce souboru The English Concert a Trevora Pinnocka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Giacomo Puccini, árie Johnsona z třetího dějství opery Děvče ze Zlatého západu. Zpívá Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Ze dvou arabesek, prvního většího klavírního díla mladého Claude Debussyho, je ta druhá inspirována barokními mistry. Ostatně jejich vlivy Debussy rád míchal třeba s hudbou Dálného východu a dalších exotických krajů. Byl to jeden z nejoriginálnějších skladatelů v dějinách hudby a také velký novátor v hudbě. Svým faunovým odpolednem otevřel dveře takzvanému hudebnímu impresionismu. Ne tak ještě arabeskami, ty jsou prakticky ze studijních Debussyho let, ale opět velmi originální a také technicky velmi náročné. Ještě, že je u klavíru vynikající Ilja Hurník. Arabeska číslo 2.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Rodina skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho byla židovská, ovšem konvertovala ke křesťanství. Ostatně proto si Felixův otec k původnímu příjmení Mendelssohn přidal ono Bartholdy. Felix zkomponoval množství sakrálních skladeb, motet, hymnů a podobně. A teprve v 21 letech i půvabné moteto Laudate Pueri pro ženský, respektive chlapecký sbor a varhany. Textem je biblický žalm 113. Chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina, jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky. Toto nám teď zaspívá Kýnův dětský sbor, který vede Jiří Chvála, a na varhany zahraje Jan Kalfus.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

28letý Ludwig van Beethoven si svou 9. klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

V roce 1995 zaznamenalo velký úspěch u barokní hudby milovného publika album londýnského souboru City of London Baroque Sinfonia a čembalisty a dirigenta Nicolase Kremera, kteří společně nahráli Vivaldiho dvojkoncerty pro dechové nástroje. Jsou zde koncerty pro dvě flétny, pro dva lesní rohy, pro dvě trubky, pro hoboj a fagot a také překrásný koncert pro dvě dvojice dechů, dva hoboje, dva klarinety, smyčce a basso continuo C-dur. Třetí věta v podání britských interpretů se slyšitelnou radostí ze hry a z půvabné hudby Antonia Vivaldiho.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantovanyho orchestru. Po 2. světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto prosmíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge řídí George Guest.

Frédéric Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, e-moll, opus 11, třetí věta, hraje Claudio Arau a Londýnský filharmonický orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Benedetto Marcello, Vage Calme d'Amor, dueto pro soprán, kontratenor a instrumentální doprovod. Zpívají Rosana Bertini a Claudio Cavina, hraje soubor La Veneziana.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ke kauze Dozimetr se po druhé schází sněmovní vyšetřovací komise. Na jihu Francie se budou teploty blížit 40 stupňům. Vychází nové album Mackyho Žbirky, kombinuje hity i vzácné nahrávky. A čekejte převážně oblačno, postupně se i vyjasní a teploty až 29 stupňů. Na jižní Moravě až 31. Dnes ráno se po druhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména ale komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Člen komise Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je její činnosti skeptický.
4: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
3: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou pražskou deklaraci včera podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
5: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
3: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlásit se o něj je potřeba do 12. listopadu a následně přihlášku posoudí Evropská komise. Na jihu Francie hrozí další vlna veder. Varovala předtím francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům Celsia. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho.
6: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Vychází nové album zesnulého Mackyho Žbirky nazvané Special. Obsahuje 13 skladeb, hlavně ze začátku jeho kariéry. Jsou mezi nimi například rané nahrávky Neplač malá nebo Záhadná, kterou zpěvák poprvé natočil s kapelou Modus v roce 1977.
7: Na nové desce jsou především skladby, které nikdy nevyšly na Žbirkových řadových albech. Mezi vzácné nahrávky patří třeba remix autobiografické písně Slávou opitý. Album uzavírá skladba Každý den budu vraj Vánoce, kterou Žbirka naspíval společně s Mariánem Kochanským ze slovenské skupiny Loizo. Desku Special sestavil dlouholetý spolupracovník vydavatelství Opus Juraj Černý ve spolupráci s vdovou po slovenském zpěvákovi Kateřinou Žbirkovou. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat. Večer se potom na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Více zpráv na irozhlas.cz.
8: Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
9: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, je tu pátek a je to ideální chvíle podívat se na to, co zajímavého přinese nejenom dnešní den, ale třeba celý nadcházející víkend. Začneme u literární postavy, která už dávno překročila stránky knížky a teď dokonce míří na muzikálové jeviště. Saturnin, slavný hrdina románu Zdeňka Jirotky, se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování. V pražském divadle Hibernia tedy bude zpívat, tančit a taky převracet život ostatních na ruby. No a když už mluvíme o literární předloze, tak u literatury zůstaneme i dál. Začíná totiž Ortenova Kutná hora, což je festival, který každý rok připomíná významného básníka a také kutnohorského rodáka Jiřího Ortena. Máme toho mnohem víc, tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Nabídneme nejenom Jerryho Goldsmise, potom také Adama Plachetku s Ondřejem Havelkou nebo Václava Vodičku. Před půl sedmou ještě Brett Meldau. Část smyčcového kvartetu číslo 4 Ludvika van Beethovena nabízíme 7 minut po 6.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ludwig van Beethoven v Ranní mozaice na Vltavě v pátek 4. září.
1: 100 let poté, co nacisté přiměli slavný Bauhaus k uzavření, se jeho odkaz znovu stal předmětem politického sporu v Německu. Strana Alternativa pro Německo, tedy AfD, označuje školu za slepou uličku modernity a prosazuje větší důraz na vlasteneckou německou kulturu.
0: Bauhaus se stal jedním z témat před nedělními volbami v Sasku a Anhaltsku, kde má AfD podle průzkumu šanci získat přes 40% hlasů.
1: Proti kritice AfD se postavila řada osobností německé kultury, architektury i vědy. Podle nich útoky na Bauhaus připomínají rétoriku krajní pravice z doby před druhou světovou válkou. Paradoxem je, že právě v roce 1932 musel Bauhaus Dessavu opustit poté, co se premiérem Anhaltska stal nacista Alfred Freiberg.
0: I takové informace přinášíme v Ranní mozaice v 6 hodin a téměř 13 minut.

0: Dina románu Zdeňka Jirotky se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování.
1: Dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat a s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dianeška Saturninovu téměř pankáčskou povahu.
0: A teď humoristický román převedl na muzikálové jeviště Pražského divadla Hibernia. Premiéra bude 12. září.
2: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
3: Vlastně v duchu pankáč, protože si dělá, co chce, kašle na konvence, vlastně dělá bordel neustále, nějaký organizovaný chaos. Takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
2: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994. Ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
4: Tréninková stěna, pane. Prohrát se slečnou Terebovou 3-0 na sety je podle mého názoru společenské fóba.
2: V chystaném představení nechybí ani typické Dianiškovy zásahy, jako třeba rap.
3: Snažím se jako jít věrně s tím textem, ale samozřejmě, když je tam nějaký floutek jako Milouš, tak on si tam zarepuje. Klidně a má tam takový velký číslo s diskokoulí, ale myslím, že v rámci toho příběhu a toho žánru si to tam hodí a věřím, že i moje maminka by to pochopila tak, že je to správně, že to tam je, takovýhle věci.
5: Prosím, nedůstojné je místo milování probírat astronomii.
6: O čem si to tam šeptáte?
5: O fotbale.
6: Prosím?
5: O tenise.
6: Prosím?
5: O astronomii. Do toho!
2: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
7: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC. Mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci. Je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru, takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
8: Kdo chce psa být? Housy vždycky najde, že?
9: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
2: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
10: Můj přístup k té roli byl velmi osobitý, já nerada kopíruju věci a myslím si, že skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahrané, by nebylo ani jako vkusné, protože navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
2: A oblíbené přísloví?
10: Je jich spousta, máme jich hodně vypsaných, ale asi kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
2: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti. Jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v Pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Protože my jsme stoprocentní muži.
1: To byl můj film.
2: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
1: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
2: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Část sonáty číslo 7 Václava Vodičky, Petr Hamous, Alena Henningová a Michála Ambrozy.
1: Centrum Plzně žije festivalem pouličního umění Plzeň Basking Fest. Jeho 13. ročník, který se kvůli stavebním pracím na náměstí přesunul do přilehlého sadového okruhu, přináší vystoupení asi 50 jednotlivců, skupin anebo souborů.
0: Akce přiváží do města baskery, hudebníky, cirkusáky, tanečníky nebo akrobaty.

0: Skladba z roku 1939 od Richarda Rodgerse I didn't know what time it was je o tom, že člověk kvůli lásce ztratí pojem o čase. My ho tady na Vltavě ale máme. Aktuálně je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Praze v podvečerních hodinách ohořela onkologická klinika nemocnice Na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti kliniky i personál. Budova hořela jenom zvenku. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc a za dalších 6 let potom téměř celé palestinské obyvatelstvo. Dohromady téměř 2 miliony lidí. Podle izraelského ministra obrany Izraele Kace teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii opouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle Povodí Vltavy kvůli suchu má dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. V pevnosti Terezíny na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená na začátku prosince. A čekejte převážně oblačno, zejména na severu ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat a večer se potom na severu Čech opět zatáhne. Později se tam místy přidá déšť anebo přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Před námi víkend a tak průběžně v dnešní ranní mozaice nabízíme kulturní tipy nejenom pro dnešní den, ale pochopitelně i pro sobotu a neděli. V Kolíně se odehrává mezinárodní divadelní festival Gasparáda a nabídne představení pod širým nebem a potrvá ode dneška až do zítřka.
2: V Kutné Hoře začne 26. ročník sympozia současného výtvarného umění Jene Wein. Vernisáž výstavy aktuální tvorby vybraných umělců je v 17 hodin v galerii Felixe Jene Weina.
1: A slovácké divadlo právě dnes vstupuje do své už 82. sezóny. Herci projdou Uherským hradištěm v průvodu s postavami ze svých inscenací. Průvod vyrazí v 16 hodin.

0: část symfonie číslo 5 Dmitrije Šostakoviče a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.
1: Začíná Ortenova Kutná Hora. Festival každý rok připomíná významného básníka a kutnohorského rodáka Jiřího Ortena. Město proto na celý víkend ožije poezií, literaturou, ale taky muzikou a výtvarným uměním.
0: Kromě autorských čtení nebo koncertů plánují organizátoři taky třeba vyhodnocení tradiční soutěže mladých básníků.
1: O festivalu si náš reportér Michal Trnka povídal s Vlastislavem Navrátilem, spořádajícího klubu rodáků a přátel Kutné Hory.
2: Ortenova Kutná Hora se letos zapíše do historie už po 33. Co pro ten letošní ročník je nejdůležitější a co jste si vlastně pro návštěvníky připravili?
3: Ten festival je třídenní. V letošním roce máme radost, že v sobotu bude koncertovat v katedrále v Sedlci soubor Schola Gregoriana Pragensis a v neděli dopoledne v 10 hodin v budově Kutnohorské knihovny vzdáme poctu Alfredu Strejčkovi, dlouholetému kolegovi vlastně na Ortenově Kutné Hoře, který stál u zrodu festivalu na začátku 90. let. A snad ještě můžu zmínit jednu věc. Tradičně máme krásnou výstavu fotografií, kterou připravil Mirek Perny a letos to bude výstava Kevina Tona ve Spolkovém domě.
2: Jednou z tradičních součástí festivalu je i soutěž mladých básníků. Kolik mladých autorů se přihlásilo?
3: Letos byl zájem mladých lidí o soutěž enormní. Zpravidla jsme mívali tak 70-80 příspěvků ročně, letos jich přišlo 163 a většina podle naší zkušenosti na ten festival také přijede, takže se těšíme, že si užijou s námi ten bohatý program, který je pro mladé básníky připraven. Třeba literární seminář, autorská čtení a dva klubové večery, kde se představí špička naší mladé poezie.
2: Ta soutěž už má svou tradici a v minulosti mimo jiné pomohla upozornit na řadu zajímavých básnických talentů. Setkáváte se s některými z oceněných autorů na festivalu třeba i po letech?
3: No, určitě setkáváme. Jedním z těch oceněných laureátů soutěže Ortenova Kutná Hora, který obdržel i cenu Jiřího Ortena, takzvaného velikého Ortena, je Honza Těsnohlídek, který vlastně už spoustu let předsedá porotě a také dělá dramaturgii té Mladé linie. Můžu zmínit třeba i Radka Malého, který je členem poroty. Těch jmen je celá řada, Marie Šťastná, například Sára Vybíralová.
2: No a já ještě doplním, že kompletní program festivalu Ortenova Kutná Hora najdou naši posluchači na webových stránkách klubu rodáků a přátel Kutné Hory. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.

0: Kateřina Gertlichová a album Zimnice, nahrávka z roku 2021. Necelá minuta zbývá do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A jestli máte rádi knížky jako Volání divočiny, Bílý tesák nebo Tulák po hvězdách od Jacka Londona, tak pro vás máme dobrou zprávu, protože na Vltavě jsme pro vás připravili hned několik Londonových povídek.
0: Dvě z nich jsou na programu i dnes v 2:30. První má název Z čeho nic nebylo a ta druhá Mrtví nevstávají.
2: Tak si pojďme poslechnout krátkou ukázku.
3: Zedníkovo lůžko bylo lepší než moje. Méně vody na ně kapalo stropem a především bylo tu lepší světlo ke čtení. Především z tohoto důvodu jsem se rozhodl přestěhovat právě sem. Druhý důvod, přiznávám, byla pýcha, domýšlivost mládí. Věděl jsem, že námořníci jsou pověrčiví, a tak jsem se rozhodl, že jim svým činem ukážu, že jsem odvážnější. Plavci byli mým úmyslem ohromeni. Jeden po druhém mne varovali, že v námořní historii nepřevzal žádný člověk lože mrtvého muže, aniž by se dožil konce plavby. Uváděli případ po případu z vlastních zkušeností, ale já byl neoblomný. Nevěnoval jsem těm varováním špetku pozornosti. Obrátil jsem se na lůžku a při druhé výměně stráží upadl do bezstarostného spánku.
0: To byla ukázka z povídky Mrtví nevstávají v podání Jana Dvořáka, kterého taky uslyšíte na Vltavě ve 13 hodin a 30 minut.
2: A oba příběhy najdete už teď na webu vltavarozhlas.cz. Můžete se k ním vracet po dobu 8 týdnů. Celkem tam bude k poslechu 7 Londonových povídek.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Isaac Albéniz a jeho tvorba u nás na Vltavě. I tuhle skladbu už najdete v playlistech na vltava.rozhlas.cz.
1: A co najdete v našem vysílání právě teď? Úvahu napsala ji pro nás nakladatelka a překladatelka Tereza Horvátová. A je to takový příběh o útulku, který nakonec ani není tak obsah.
2: Jestli je něco, co za poslední dobu překonalo mé očekávání, co mě rozradostnilo a vzbudilo ve mně naději, že svět má i své lepší stránky, pak je to Jenanin útulek v Sarajevu. Náš táta vždycky tvrdil, že má rád kočky, protože psi samou oddaností nastavují břicho, že jsou to ponížená stvoření, za to kočky na člověka zvysoka kašlou. Pes ani kočka každopádně nebyly ve čtvrtém patře bez výtahu vinohradského činžáku nikdy na pořadu dne. Postupně jsme měli rybičky, které vydržely necelý rok, než jsem je po jedné obestřené bílým šlemem smrti vytahla síťkou a poodnášela do záchodu. Ještě dost dlouho jsem pak pěstovala alespoň malé vodní šnečky. Ráda jsem se dívala, jak se pomaličku šinou po zeleném skle, ale voda víc a víc páchla, akvárium bylo malé a já jsem byla špatná chovatelka. Což se bohužel potvrdilo i poté, co se naše vodní želvička zacvakla krunýřem do nádherné růžové mušle, kterou jsem jí pár měsíců předtím obětovala, a také při péči o smaragdově zelené papoušky Agapornis Fischer s oranžovo-červeným bříškem. Jeden při větrání uletěl, druhý tragicky přišel o nohu a pak ho na chalupě sežral kočka. Ti papoušci s námi žili docela dlouho. Nedokážu si zpětně vybavit, kolik let. Vím jen, že dost dlouho na to, abychom jim pořídili dvě voliéry. Každopádně v době mé začínající puberty byly ve skutečnosti zcela v péči mých rodičů. Jediné zvíře, ke kterému jsem lunula velkou láskou, byla babiččina májová kočka Rézy. Parťačka mého dětství, kterou jsem hluboce milovala, neustále jsem se s ní někde válela a nutila jsem babičku, která ji, myslím, považovala spíš za dobrý nástroj na hubení myší, aby ji nějak přilepšovala. Jak Rézy sešla, nevím, ale ještě teď si vybavím slastné mrazení, které ve mně vyvolávala její přítomnost na dědově otomanu. Když jsme od maminky mého muže těsně po svatbě dostali štěně, bála jsem se spíš, že se o něj nedokážu postarat. Ale psice s námi žila a rostla s našimi dětmi a když jsem ji občas někde zapomněla, všechno vždycky dobře dopadlo. Nejspíš proto, že můj muž to se zvířaty umí. Provázela nás celých dlouhých 16 let a po ní přišla Bělka, cirkusový ratlíček, kterého jsem si neméně zamilovala. Byla to svéhlavá a samostatná osoba, a nezřídka mě napadlo, jak zvláštní je žít s touhle bytostí, která má jakýsi svůj vlastní život, ve kterém nás jakž takž toleruje. Nesnášela vodítko a kdy mohla, vysmekla se a odcházela si obejít svůj malý rajon. Když tady letos tato milovnice svobody skončila hanebnou smrtí pod koli auta, plakali jsme všichni. Přesto všechno se nedokážu příliš dojímat nad fotkami malých štěňátek a koťátek a nestal se ze mne příkladný pejskař. Ale zpátky k tomu útulku. Nějak se to semlelo a po dnech smutku jsme se vydali na výlet na jih, jehož součástí byla i návštěva útulku a vyzvednutí černé fousaté psice. Útulek byl kousek za Sarajevem, u boční silnice, kde sviští auta vysokou rychlostí. Soukromá zahrada, kterou Jenana a její přátelé přetvořili v malé bezpečné místo pro asi 50 odložených psů a štěňat, je od cesty oddělená plotem a křovím. Ve státních útulcích v Bosně se psy po nějakém čase likvidují. Byl zrovna dobrovolnický den a na pozemku se sešlo spoustu lidí na venčení. Psy, lační po 20 minutách venčení, vzorně chodili na vodítku, leželi na trávě, koupali se a hráli si. Jenanu a těch pár dobrovolníků poslouchali na slovo. Trvalo to celé dopoledne, během něhož jsme my venčili naši budoucí psici a zírali jsme na ten klid, na tu lidskou i psí solidaritu. Nakonec se všichni sešli u stolu. Jedna z dobrovolnic slavila narozeniny, pila se bosenská káva, povídalo se. Majitelka pozemku v růžovém šátku se usmívala, pupkatý policista řečnil s omladinou, každý pes jiná ves, řeklo by se. A ti opravdoví psi zatím uléhali do stínu v klecích a čekali na další večer. Jsou náležitost těch lidí, kteří se tu scházejí, aby se postarali o bytosti, kterým v jejich světě hrozí smrtelné nebezpečí, byla tak neokázalá, že jsem okamžitě začala věřit lepší časy. Že když na to přijde, dokážou se spolu stejně náruživě postarat o celý svět. Ti lidé i ti psi.
1: Nakladatelka a překladatelka Tereza Horvátová. Mimochodem právě teď probíhá v Jihočeském Táboře festival malých nakladatelů Tabuk, za kterým Tereza Horvátová stojí. Program je opravdu skvělý a bohatý, tak se tam zastavte.
0: V tuhle chvíli Karl Martin Almqvist a chvilka s jazzem až do 7. hodiny.

0: Hudba, která spojuje. Místa, která inspirují. Zážitky, na které se nezapomíná. Svatováclavský hudební festival přiváží Wash 8, Adama Plachetku, Kolegium 1704, špičkový jazz i výjimečné projekty do chrámů, historických i technických památek Moravskoslezského kraje. 21 koncertů od 2. do 28. září 2026. Více na www.shf.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Dobré ráno, je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
4: Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. Dozorčí rada koncernu Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlé úspory. Unikátní brněnská čtvrť Kamenná kolonie má opravený kulturní dům. A čekejte převážně oblačno, postupně se i vyjasní a teploty do 29 stupňů. Na jižní Moravě až 31. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty. Plánuje to Ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
5: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
6: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
7: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
6: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
4: Oddělení vnitřní kontroly ochranné služby prověří okolnosti vzniku rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pro aktivistickou skupinu Detektivní parta. Studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži, strážci na pokyn Macinky neskontrolovali a zůstali venku. V místnosti se přitom nacházely makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Jestli byl postup ochranky v pořádku, prověří vnitřní kontrola, jak říká mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.
8: Je patrné, že z vícero úhlu pohledu nešlo o zcela standardní situaci při zajišťování bezpečnosti chráněné osoby. Na základě těchto informací ředitel ochranné služby rozhodl o prověření veškerých okolností oddělením vnitřní kontroly.
4: Ministr Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalila. Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 tisíc pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavření. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blume to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
9: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: V Praze v podvečerních hodinách ohořela onkologická klinika nemocnice Na Homolce. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu a evakuovali přibližně 20 osob. Byli mezi nimi pacienti kliniky i personál. Budova hořela jenom zvenku. Pacienty převezli záchranáři do okolních zdravotnických zařízení. Škodu hasiči odhadují na zhruba 30 milionů korun. Centrum je dál provozu schopné. V brněnské kamenné kolonii znovu funguje kulturní dům. Po letních opravách za necelých 200 tisíc korun ho teď můžou využívat obyvatelé čtvrti pro kulturní a sousedské akce. Kamenka vznikla v roce 1925 v bývalém pískovcovém lomu uprostřed města jako dělnická osada pro chudé dělníky a dodnes si zachovala jedinečný ráz. V kulturním domě budou pravidelně zpívat například místní ženy, jak doplňuje předsedkyně pěveckého spolku Šlajerky z Kamenky Jarmila Slaninová.
10: No a kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. A letos poprvé, kdyby se stalo, nedej bože, že nahody bude v škaredě, tak máme mokrou variantu.
4: Počasí. Bude převážně oblačno, postupně se od jeho západu vyjasní. Večer se potom na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mosaica.
1: Hezké páteční ráno. Kulturní politika, to není jenom otázka úředních dokumentů a ministerských jednání. Rozhoduje o tom, jaké místo bude mít kultura v životě společnosti, co budeme podporovat, co naopak může zůstat stranou. A právě nově navržená státní kulturní politika teď znovu vyvolává debatu. My ji pochopitelně pro vás v ranní mozaice sledujeme. No a zatímco politici řeší, jak má česká kultura vypadat do budoucna, tak v Olomouci právě dnes začíná nová divadelní sezóna. Moravské divadlo ji zahájí Dvořákovou operou Čert a Káča. A tak nabídneme taky pohled na jednu z výrazných pražských památek. Galerie hlavního města Prahy totiž dokončila restaurování monumentální barokní fresky v tanečním sále Colorédo Mansfeldského paláce. Jak freska vypadá, i to vám řekneme.
2: Připojí se taky Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart nebo třeba Esperanza Spalding za chvíli. Jako první Josef Haydn a hraje nám Bazilejský komorní orchestr.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Giovanni Antonini a Bazilejský komorní orchestr v části symfonie číslo 9 od Josefa Haydna.
1: Galerie hlavního města Prahy dokončila opravu vzácné monumentální fresky v tanečním sále Colorédo Mansfeldského paláce. Ode dneška je přístupná veřejnosti.
0: Barokní malba z roku 1736 zobrazuje olympské bohy a kvůli mimořádné kvalitě restaurátorských prací je nominována na cenu Národního památkového ústavu.
1: Přímo v Colorédo Mansfeldském paláci natáčela reportérka Zuzana Filipková.
2: My od zítřka zahajujeme sezónu v tomto mimořádném objektu, který prochází postupnou rekonstrukcí. Ta první fáze právě skončila. Ta fáze spočívala v rekonstrukci krovů a střešního pláště a také v restaurování této nádherné fresky, kterou se svým týmem restauroval Tomáš Berger, akademický malíř.
3: Říká ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. S restaurátorem Tomášem Bergerem stojíme pod freskou, která měří 140 metrů čtverečních.
4: Asi před 10 nebo před 12 lety napadlo hodně sněhu v Praze a ty krovy nad tím tanečním sálem prostě povolili. Tenkrát tady jako nastal velký poprásk. Co teda jako s tím bude, tak jako nastoupili specialisti, provázali ty kovy, teda ty krovy provázali různýma bandážema a lanama. Asi myslím 2012 jsme byli tady pověřeni, aby jsme udělali průzkum té fresky, tak jsme spojili z nýho další, jsme tady jako jezdili. Já jsem tu fresku znal už jakoby mnoho let dozadu.
3: Vysvětluje Berger, který na ní se svým týmem pracoval několik let. Vzhledem ke stavu střechy nad sálem to byl poměrně velký oříšek.
4: Musím tady zmínit teda slovo pana architekta Mlázovského, který je velký specialista na krovy a speciálně na barokní architekturu, který mě povolal a říkal, prosím vás, musíme se nějak jako domluvit o tom, jak tu fresku zachránit, protože my zachraňujeme krovy nad tou freskou, my zachraňujeme strop té fresky, ale vy říkáte, že ta freska je unikátní, že na ní nesmíme šáhat, ale my potřebujeme to podepřít. Trvalo nám to několik měsíců, než jsme vymysleli postup. Já jsem to v životě nezažil, myslím si, že to tady nikdo v Čechách, ale ani v rámci Evropy málo kde se tohle to dělalo. Že se vlastně sál, který se staticky teda jako spočítal, se do něj postavilo celoplošné pevné lešení. My jsme na to lešení nastoupili, my jsme tu fresku fixovali, ale částečně už i očistili. Potom se vyrobili takový polokulatý segmenty z těžkých stolů, který se tam jako navezli do toho, vytahali nahoru na to lešení. Tím se podepřela celá ta klenba, včetně toho Fabionu. A pak nastoupila stavební firma, která protézovala, příložkovala ty trámy, na kterých ten strop jakoby visí.
3: Pod vrstvami nečistot zůstaly původní autorské zásahy udělané pastelem, což bylo v době baroka ve střední Evropě poměrně neobvyklé. Fresku Olympští bohové a pád titánů a apoteóza císaře Karla VI. Jako vítěze nad Turky vytvořili společně italští umělci Pietro Scotti a Giovanni Battista Zeist v roce 1736.
4: To, co já jsem se teda učil v Římě, když jsem byl teda na studiích, když jsem studoval nástěnnou mapu, tak nám to tam ukazovali, ale já celý život, co restauruju fresky v Čechách, tak jsem v životě jako nepřišel k tomu, že by někde byly ty finální tahy šrafovaný nebo krezebně dodělávaný těma křídama. Teď jsem jako na to koukal a jsem říkal, ale to znamená, že na tu malbu 280 let někoho nikdo nešáhl. My jsme viděli, jak je špinavá, černá, ale to je jako když 280 let neumějete okno. V mnoha filmech ta freska hrála, protože ten sál je kompaktní, jak se říká Gesamtkunstwerk, je to prostě vytvořený v jedné době, jak to vytvořili těch 1732, 34, 38, tak ten sál do dneška úplně takhle vypadá.
3: Dodává Tomáš Berger. Galerie hlavního města Prahy dále představila také svou další chystanou událost. Tou je výstava děl Jaroslava Čermáka, která se v knihovně Galerie hlavního města Prahy otevře od 4. listopadu. Pracuje na ní celý kurátorský tým i ve spolupráci s Národní galerií Praha.
5: Hlavní pomoc spočívala v tom, že jsme posklichtli 53 našich děl. A to obnáší tato vlastně příprava takto rozsáhlé výpučky velké restaurátorské práce. Takže naši restaurátoři, náš celý tým na určitou dobu přerušil svoji práci na našich projektech a vlastně se věnoval restaurování Čermákových děl.
3: Říká dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková. Výstava Jaroslav Čermák, mýty evropské reality, připomene Čermákovu osobnost první velkou retrospektivou po téměř 100 letech. Umělec, který byl za svého života velmi slavný, cestoval a žil od Prahy přes Brusel, Paříž i Balkán, zemřel v roce 1878 ve svých 47 letech. Pokračuje hlavní kurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová.
6: My se snažíme mimo jiné ukázat, že Čermák opravdu věděl, co dělá a jak nám zůstal v povědomí jako jakýsi blouznivec boje na Balkáně, tak to byl velmi člověk zorganizovaný, promyšlený. Myslím, že to je moc hezky dokázáno v textech.
1: Výstava Jaroslava Čermáka, která patří k hlavním událostem nadcházející výstavní sezóny, se v Galerii hlavního města Prahy otevře začátkem listopadu, ale vstupenky ty jsou v prodeji už ode dneška.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítá zveřejnit dokument nové státní kulturní politiky. Prý to udělá až poté, co ho projedná vláda. Reportáž nabídneme za chvíli.

0: Nemůžete spát?
1: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
0: Zvaný metoda Gateway.
1: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
0: 8. září v 8 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Le Concert Spirituel a část z TDA Jeana Baptista Lilyho v 7 hodin a 22 minut.
1: František už to před okamžikem naznačil. Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovali profesní asociace, sdružení i odbory.
0: Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ačkoliv byl původně na programu.
1: O státní kulturní politice včera jednal i sněmovní mediální výbor.
2: Víte, to je strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
3: Uvedl šéf resortu kultury Oto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
4: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná. A to je verze, která je v tuhle chvíli na vládě. A já věřím tomu, že bez toho, že se ten dokument projde nějakou základní veřejnou debatou, tak nikdo jako nemůže přece schválit něco, co je tajný.
3: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
4: To je taková ukázka jako arogance moci.
3: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
5: Považuji za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
3: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem státní kulturní politika nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Adéla Burešová a Michaela Vetešková, Český rozhlas.

0: Harold Land měl přezdívku The Fox a sám říkal, že tahle jeho skladba je stejně rychlá, neposedná, plná prudkých změn, stejně jako zvíře, podle kterého ji pojmenoval. Aktuálně máme 7 hodin 30 minut, dnes je pátek 4. září. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Velcí dodavatelé energií v Česku zatím neplánují zdražovat plyn ani elektřinu. Energie nakupují s předstihem a současný růst cen se tak v jejich cenících aktuálně neprojevuje. Velkou obchodní cena plynu přitom v Evropě překročila 75 eur za megawatt hodinu. Zásobníky plynu jsou podle Ministerstva průmyslu a obchodu naplněné téměř ze 70%. Podle odborníků je to pro nadcházející podzim a zimu dostatečné množství. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu jako sabotáž. Vyšetřovatelé mají dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních dnech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silva Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která podniká i v řadě dalších oblastí, jako je například umělá inteligence. A ještě počasí, čekejte převážně oblačno, postupně se od jeho západu vyjasní. Večer se potom na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť a přehánky. Výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co se chystá v kultuře? Orchestr Prague Filharmonia zahájí právě dnes svou už 33. sezónu. Bude to koncertem v pražském Rudolfinu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Emanuela Vioma zazní díla Bohuslava Martinů, Samuela Barbera nebo Ludvika van Beethovena. A jako solista vystoupí kanadský houslista Blake Pouliot.
2: V Průhonicích začíná festival japonské kultury. Program nabídne nejenom přednášky o japonských zahradách, architektuře, estetice a vztahu člověka k přírodě. Akce potrvá až do neděle.
1: Přehlídka amatérských divadelních souborů ze Středočeského kraje nese název Písk Fest a odehrává se v Příbrami. Zve na víkend na celou řadu představení i velký divadelní průvod, který začíná dnes v 19 hodin.
2: Ještě tip z Hluboké nad Vltavou, tam pokračují lesnické a vorařské dny. Součástí jsou ukázky řemesel a program potrvá do zítřka.

0: Johann Sebastian Bach, část koncertu pro housle, Alena Ibrahimova a BBC Scottish Symphony Orchestra.
1: Moravské divadlo Olomouc právě dnes zahájí sezónu premiérou Dvořákovy opery Čert a káča. Příběh o hubaté káče, která se chce provdat třeba za samotného čerta, vychází z lidové pohádky Boženy Němcové.
0: Adolf Vénik podle ní později vytvořil libreto. Režisér Dominik Beneš teď připravil inscenaci jako rodinné představení.
1: Tak se na ně vydejte, propojuje totiž pohádkový svět s realitou českého venkova. No a přímo na generální zkoušku zašla také reportérka Blanka Mazalová.
2: Pod pohádkovým příběhem se odehrává i příběh lidský, o tom, co vlastně potřebujeme ke štěstí a jestli máme odvahu svůj život změnit, vysvětluje režisér Dominik Beneš.
3: Káča říká, že proto, aby byla šťastná, tak by potřebovala ženicha, dům a peníze. A to je vlastně strašně hezké lidové, protože tohleto my vlastně chceme mít partnera, chceme mít dům, chceme mít peníze.
2: Režisér proto zvýraznil i roli kněžny, osvícené šlechtičny, která se nakonec prolíná celou inscenací.
3: Káča si to takhle vymyslela, takhle si to přeje a chce tady tohoto dosáhnout. A naopak právě ta kněžna říká, dobře Káčo, já ti všechno tohleto dám, protože já můžu, já mám ty možnosti. Ale zároveň ukazuju tady celé vlastně tři jednání, i když textově se projemím až vlastně v tom posledním jednání, tak vlastně ukazuju, že to pravé štěstí není tohleto mít ty peníze. Takže tady tenhle ten kontrast, to je vlastně takový ten základ, který mi se tam líbí v té inscenaci a proto jsem chtěl taky vlastně i tu kněžnu dát v podstatě do úrovně té káči, ať tyhle ty příběhy pro toho diváka, ale i pro toho dětského se krásně prolínají spolu.
2: Celá inscenace se doslova točí kolem káči, doplňuje dramaturg Miroslav Král.
4: Většinou se káča dělá jako stará, ošklivá, nepříjemná a hloupá, taková vesnická pipina by se dalo říct, ale my jsme chtěli káču, která je krásná, inteligentní, divoká. Trošku jsme se inspirovali, nebo kdybychom to měli přiblížit divou Bárou a kačenou ze zkrocení zlé ženy. A to, proč se jí posmívají všichni na té vesnici, je proto, že ty místní ženy jí nedosahují a žárlí na ní.
2: Hudebně i herecky náročnou roli káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
5: Káča je hodně živelná a energická, ale co se mi právě líbí na této koncepci, že to není jenom prvoplánová holka z vesnice a že vlastně se tam člověk může dostatečně vyřádit na tom jevišti, ale je to všechno opodstatněné, všechno to má svůj smysl, ona to má velmi dobře promyšlené, je hodně cílevědomá, chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si zatím tvrdě.
2: Po hudební stránce jde podle šéfdirigenta Petra Šumníka o novátorské dílo. Antonín Dvořák v něm používá nové kompoziční i výrazové prostředky, které nemají daleko k Janáčkovi. Třeba když divák nerozumí, co zpívá sbor.
6: Zajímavost je, že on v těch dialozích velmi vytěžuje i sbor. Zpívá sbor, tak jim nerozumíte. Představte si situaci v hospodě, kdy prostě Marbuel povídá si s těma štamgastama, jo? A teď on něco řekne, on se něco zeptá a oni jeden přes druhého začnou odpovídat. Taky jim nebude to rozumět, ale Dvořák to nám psal přesně jako správně.
2: V opeře Čert a káča hraje i pro Dvořáka typický anglický roh, ale také basklarinet nebo kontrafagot. Raritou je podle Petra Šumníka i obsazení dvou tub a dokonce kontrabasového klarinetu, který ale nakonec diváci neuslyší.
6: Asi dva nástroje v republice existují. Já si myslím, že v žádném divadle, včetně Národního v Praze, tenhle nástroj prostě neuslyšíte. Ani nevím, jak vypadá. Ani nevím tudíž, jak zní. Dvořák to tam prostě napsal. Možná ten nástroj právě nějak vyvinuli, někdo ho slyšel, někdo ho potkal a chtěl to vyzkoušet. Těžko říct. Ale myslím si, že to tam chybět nebude, takže ta inscenace tím určitě neutrpí.
0: Říká šéfdirigent Petr Šumník k dnešní premiéře opery Čert a káča v Moravském divadle v Olomouci. Mimochodem tvůrci připravili pro diváky dvě verze.
1: A víte proč? To celovečerní je pro dospělého diváka a kratší potom pro děti. Je to dobrý nápad. Mimochodem Dvořákovou pohádkovou operu Čert a káča si můžete připomenout také zítra na večer od 20 hodin u nás na Vltavě.
0: A to v operním večeru. Teď je 7 hodin 41 minut.

0: Blasem Dýrým na vlnách Vltavy. 1957 je rok, kdy tahle nahrávka vyšla. Je 7 hodin 44 minut, zůstáváte s páteční ranní mozaikou.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Plzeňští archeologové zahájili první archeologický výzkum bývalého gulagu v Kazachstánu. Zkoumají pozůstatky tábora Steplagu ve vesnici Terekty. Mezi lety 1948 až 56 jimi prošlo přes 20 tisíc převážně politických vězňů, a to včetně 20 Čechoslováků.
0: Na místě se dochovaly pozůstatky ženského i mužského tábora, zázemí strážných a hospodářské zóny nebo hřbitov. Výzkum už přinesl překvapivé zjištění.
2: Přestože se podle historických pramenů měl Steplak uzavřít roku 56, tak archeologové našli láhve datované až do let 59 až 61, takže připouštějí, že některé tábory mohly dokonce po oficiálním zrušení ještě několik let fungovat pod jinou správou.
0: Plzeňští odborníci už dříve zkoumali pozůstatky komunistických pracovních táborů na Jáchymovsku a teď je mohou porovnat s autentickými pozůstatky sovětského gulagu.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, část divertimenta pro třebasetové rohy číslo 4 a pražské trio basetových hornistů. 3:45.
1: Vizitka. Dnes bude mít mimořádného hosta, dokumentárního fotografa Jindřicha Štrajta, který už zítra slaví osmdesátiny. My už jsme to s Františkem taky několikrát zmínili v tomto týdnu a panu profesorovi jsme přáli všechno nejlepší.
0: Jeho snímky zachycují život na českém venkově i lidi na okraji společnosti. Jak se během let proměnil jeho zájem o fotografii a o lidi, které fotí a v čemu pomáhá fotografická paměť?
1: I o tom bude Jindřich Štrajt mluvit ve vizitce, která na Vltavě začíná po 10. dopoledne. No a ještě jednou, pokud nás pan profesor poslouchá, a on poslouchá téměř každé ráno, tak všechno nejlepší.

0: Lachty Symphony Orchestra, část svatební svity z baletu Kamenný kvítek a Sergej Prokofjev u nás na Vltavě.
1: A celý tento týden v čase krátce před osmou se setkáváme s Dagmar Plamperovou. My jsme včera slyšeli její vlastní text, ale básnířka, skladatelka, zpěvačka a malířka dnešní básnění uzavře poezií Josefa Straky. Váží si ho nejenom jako autora, ale i jako svého přítele.
2: Básnění.
3: Josef Straka si pamatuje všechna setkání. I to naše první u Slomanské lípy na pražském Žižkově v roce 2016. Tento básník, prozaik, chodec, moderátor, dramaturg, Pepa všude zdejší a pan Muškat z Nonstopu u sudu ve Vodičkově ulici je můj přítel. Je přítelem mnoha básníků. Básnířek, hudebníků, hudebnic, umělců, umělkyň, lidí, kteří procházejí kolem něho, obklopují ho. Přesto působí jako solitér, výrazná osamělá postava, objevující se všude, kde se něco děje, s neuvěřitelným nejen kulturním přehledem. V tom solitérství soucítím osamělost, ze kterou se možná narodíte, možná ji do vás zasadí zážitky z dětství. Kdo ví. V Pepově tvorbě, dovolte mi toto oslovení, konkrétně v jeho poezii, nacházím křehkost, ze kterou soucítím. Jeho básnění je jiné. Přirovnala bych ho k zaříkávání básnického já, básníka samotného. Psaní je pro Pepu nejen záznam skutečnosti, ale také tinktura na rány, které přišly a které se tu a tam znovu otevírají. Básně zaříkávají. Plynou poklidně, i když se v nich bouří často neskrotné přívaly emocí, úzkosti, touhy, posouznění. Rozumím tomu až bytostně dobře. Žít už na dobro v pojmenovaném exilu, s nemožností najít cestu. Vracím se každý den, říkám, tvrdím, chci něco tvrdit sám sobě a každou hodinu také odjíždím pryč. Jen najít ještě moment, přiléhající chvíli. Mezitím další sled měst a jejich různých čtvrtí, barů, v zastrčených ulicích na doporučení přátel. A pak za temné oči v bílých hotelových pokojích. V půl páté ráno, kdy se teprve usíná. V půl páté ráno, kdy se na chvíli přestává najednou jakoby žít. Pak ponoření. Dopoledne. Ohmatávání pokoje. Bílá umyvadla. Tolikrát. Ručníky. Koše s igelitovými nebo papírovými pytly. Puštěná voda ve sprchách. Opařené kachličky. Většinou v hnědé nebo béžové barvě. Kontrolování věcí. Snídaně. Obědy. Nacházení směru.
1: Poezii Josefa Straky se s námi tento týden v básnění rozloučila Dagmar Plamperová. Celé její básnění najdete už teď na webu vltavarozhlas.cz anebo taky v aplikaci Můj rozhlas.
0: Před osmou ještě na Vltavě Joey Alexander. Přejeme hezké ráno a dobrý poslech.

0: Příjemné ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr zahajuje druhé jednání. Jednání mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení blokády Hormuzského průlivu teď nepokračují. V Terezíně se naplno rozběhly opravy památkově chráněného proviantního skladu. A čekejte převážně oblačno, postupně se i vyjasní. Teploty do 29, na jižní Moravě až 31 stupňů. Začíná druhé jednání sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Bude neveřejné. Komise si pozvala 4 svědky a jejich jména neuvedla. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP. Podle předsedy Jindřicha Rajchla za SPD není účelem komise suplovat trestní řízení.
3: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
2: Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Většina velkých dodavatelů energií v Česku se zatím nechystá zvedat ceny, a to ani přes aktuálně vysokou velkou obchodní cenu plynu na evropském trhu. Tento týden ve středu překročila hranici 75 eur, tedy něco přes 1800 korun za megawatt hodinu. Důvodem je nekončící konflikt mezi Spojenými státy a Íránem. Pokud vysoká cena vydrží, může se postupně promítnout do nových tarifů, jak říká ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.
4: Je už to vlastně bohužel tak vysoká cena a konflikt trvá tak dlouho, že dodavatelé to musí postupně propisovat do svých nabídek svých produktů. Vždycky se to bude postupně navyšovat u některých nových produktů.
2: Český rozhlas oslovil společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON a všechny potvrdili, že jejich zákazníci se zdražení nemusí obávat, protože energie nakupují s předstihem a výkyvy se do jejich cen zatím nepromítají. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle Povodí Vltavy má kvůli suchu dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Americký viceprezident J.D. Vance připustil, že Bílý dům nevede s Íránem žádné jednání. Pro jejich obnovení stanovil podmínku. Tehrán přestane střílet po civilních lodích. Konflikt přitom odmítl nazvat válkou, přestože jen tento týden si obě země vyměnili několik útoků. Odmítl, že by americké údery dopadly během střelby i na íránskou svatbu, jak tvrdí Tehrán. Nicméně oznámil, že v této věci Pentagon zahájil vyšetřování.
5: Spojené státy teď s Íránem žádná jednání nevedou, řekl americký viceprezident Vance. Boje s Íránem přitom odmítl nazvat válkou. Aktivní operace podle něj skončily už před měsíci, přestože Spojené státy a Írán jen tento týden třikrát vyměnili palbu kolem Hormuzského průlivu. Podle Pentagonu bylo od konce února zraněno 790 amerických vojáků, 18 jich zahynulo. Vance odmítl říct, kdy konflikt skončí. To je podle něj na Íránu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V pevnosti Terezín na Litoměřicku začala oprava proviantního skladu z 18. století. Rekonstrukce se týká střech a krovů, které jsou v havarijním stavu. První polovina čtvercové památky má být opravená letos na začátku prosince, jak přibližuje koordinátor oprav Radek Keřka.
6: Na té části, na té východní, se bude už v nejbližší dnech pokládat krytina. Na té jižní části, tam je hodně napadených prvků, takže se ještě nějaký měsíc budou vyměňovat. No, dohromady celý objekt byla vysoutěžená cena na celých 170 milionů.
2: Na opravy unikátní bastionové pevnosti stát v následujících letech vyčlenil 2 miliardy korun. Z toho 700 milionů zaplatí město společně s Ústeckým krajem.
0: Počasí.
2: Bude převážně oblačno, postupně se od jeho západu vyjasní. Večer se potom na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě čekáme 31. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Film, divadlo, opera. Je tu nový den a s ním i nové příběhy, které mají jedno společné. Vrací se k okamžikům, kde emoce přerostou samotné umění. Do kin například přichází španělský koprodukční dokument Zápas století. Ten se vrací k legendárnímu čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií. Dva Maradonovy góly, boží ruka a gól století. Znáte je určitě i vy. Méně se ale mluví o tom, jak silně zápas ovlivnily vzpomínky na nedávnou válku o Falklandy, tak přidáme detaily. Zamíříme taky do divadel. Ostravské scény vstupují do nové sezóny s českou premiérou opery Job, Králem Ubu i dánskou dramatikou. No a v pražském činoherním klubu se naopak rozjíždí pořádně neklidné tango podle Slavomira Mroška s podezřelými individui, morálním bahnem a taky vztahy, ve kterých není radno věřit na první pohled. Víc si o tom řekneme už za malou chviličku.
2: A taky budeme hrát klasiku a jazz, Josef Mysliveček, Domenico Scarlatti a taky Antonín Dvořák. Jako první kvartetu Martinů v části smyčcového kvartetu číslo 2 Františka Škroupa.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: František Škroup na vlnách Vltavy v 8 hodin a 11 minut.
1: A v pražském činoherním klubu teď mají připravenou novou hru, nese název Tango a je od Slavomira Mroška. Je to příběh o střetu generací, příběh o hledání řádu a taky o tom, co se může stát, když po chaosu nastoupí místo hodnot hrubá síla.
0: Režie má na starosti Gabriela Gabašová. Premiéra bude už dnes večer a na jednu ze zkoušek zavítala i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Na místa, všichni na místa! Co? Experiment začíná.
3: Za dramaturgií inscenace Tango stojí dramaturgině Barbora Sedláková. Barboro, jakých změn doznal text Slavomíra Mroška Tango a jak jste s ním pracovali v současném kontextu dění a toho, čím vlastně chcete oslovovat publikum?
4: Jsou tam dlouhé dialogy třeba jenom mezi dvěma postavami a přišlo nám, že lze to skondenzovat tak, aby to, co je potřeba říct, bylo řečeno třeba na polovičním rozsahu těch replik, takže o to jsme se snažili nějak zachovat ten smysl, ale hodně to pokrátit právě i proto, že v dnešní době jsme zvyklí na nějaký rychlejší už rytmus a co rychle odcípá, takže jsme se vždycky snažili co nejrychleji jít k té pointě, což u Mroška je taky typické, že on vlastně staví takové jednotlivé gegy a je potřeba neustále ten řetěz držet, aby nepadal.
2: Spala jsi dobře?
5: Ale.
2: A zůstaneš u nás dlouho?
5: Nevím. Řekla jsem mamince, že už se možná nevrátím.
2: A co ona?
5: Nic, nebyla doma.
3: Proč ve vás zrovna zarezonovalo Tango Slavomíra Mroška, když to vezmete ze svého osobního úhlu pohledu?
4: Pro mě osobně Mrožek nebo konkrétně Tango v našem případě je velmi aktuální třeba v tom chaosu nebo v té snaze najít nějaký pevný bod v té době, ve které se teď nacházíme, protože já jsem generace, která opravdu jako nějakou velkou totalitu nezažila naštěstí. Zároveň mám ale pocit, že ta orientace v úplném jakoby vzduchoprázdnu nebo v tom, že nemáme právě žádné meze, jak neustále opakují ty postavy i v Tangu, takže občas je to taky poměrně oříšek a vlastně rozumím tomu, že se neustále v nás objevuje nějaká snaha aspoň někde si ty hrany hledat nebo ty hranice, protože je to potom strašně zahlcující existovat někde, kde se smí úplně všechno.
5: Já se ti zdál?
2: Ale
5: vždyť
2: se přece
5: smál. Nehádej se se mnou.
3: Režisérkou inscenace je Gabriela Gabašová. Gabrielo, jak jste si hledala cestu k textu, k jednotlivým tématům a i k těm postavám samotným?
6: Pro mě je Mrožek, dá se říct, osobní záležitost, protože je to autor, kterého jsem si oblíbila už když jsem byla na střední škole a vždy jsem si přála ho inscenovat. Povedlo se mi to už i na Damu a když vlastně přišla nabídka od činoherního klubu, tak popravdě tento autor mi přišel na mysl úplně hned. Mrožek má, bohužel, jenom jednu velkou celovečerní hru. A to je právě Tango, jinak má jenom jednu aktovky. Já jsem si vybrala to Tango i z toho důvodu, že mě zajímá to téma rodiny a těch různých světonázorů, které mohou ty postavy představovat. Každá role v rodině může mít trošku jiný pohled na svět, jak je to právě v této hře. A mně to přijde osobně i z toho důvodu, že si myslím, že v dnešní době ty kulturní války jsou velké téma i u vánoční večeře, se rodina může pohádat kvůli kulturním rozdílům nebo různým světonázorům.
2: Často jsem si představoval, že tě někde potkám.
5: No a co?
2: Takže si spolu sedneme.
5: No a co?
2: Ty si spolu popovídám.
5: No a co?
2: No tak prostě o všelijakých věcech.
5: No a
2: co? O všelijakých
5: věcech. No a co?
6: My jsme se vlastně rozhodli i s Bárou Sedlákovou, ale i se zbytkem inscenačního týmu, že se budeme k tomu vyjadřovat opravdu z našeho pohledu. Ta generace těch rodičů budeme jakoby my za 10 let, protože v podstatě my jsme ti, kteří teď prosazují tu svobodu a liberální pohled na svět. Musíme si dávat pozor nebo být ostražití, protože vlastně v takovém klidu snadno může vzrůst právě nějaká touha po prosazení násilí a autoritářství.
3: Co se týče scénografie, tak ta je minimalistická, ale v případě kostýmů jste se rozhodli s Michalem Spratkem sáhnout po mnohem expresivnějším gestu. Proč?
6: Mrožek napsal, že by si přál, aby scénografie obsahovala nepořádek nahromaděný. Ta rodina nanosila různé předměty týkající se jejich historie a tradic, jako je kočárek, svatební šaty, a že tato rodina žije v tomto nepořádku, což má být evidentně teda scénické gesto, že ty tradice a nánosy historie už pro tu rodinu nic neznamenají. Proto jsme se rozhodli, že budeme v kostýmu expresivnější. Michal Spratek, on je opravdu výrazný tvůrce, velmi talentovaný, má potřebu se detailně vyjadřovat k uměleckému dílu, myslí koncepčně. A proto jsme se rozhodli, že každá ta postava si nese svou tradici, tu svou historii a ty své názory a pohled na svět v tom kostýmu.
0: Inscenace Tango má premiéru tedy dnes v 19.30 v Pražském činoherním klubu.
1: Houslista Jan Mráček, koncertní mistr České filharmonie, právě vydává novou desku. A už vzbudila pozornost. Za chviličku CD zhodnotí hudební publicista Milan Bátor.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku v 8 hodin 21 minut. Máme pátek 4. září.
1: Na hudební trh právě teď přichází mimořádná novinka. Houslista Jan Mráček, koncertní mistr České filharmonie, vydává u Suprafonu album z díly Josefa Suka, France Schuberta a Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
0: O tomhle počinu si teď budeme povídat s hudebním publicistou Milanem Bátorem, který nabídne hodnocení. Dobrý den, Milane.
2: Dobré ráno, přeji.
1: Album Jana Mráčka vzbudilo hned od prvního okamžiku docela velkou pozornost. Milane, jak na vás tahle nahrávka působí?
2: Tak já můžu za sebe říct, že jsem z ní docela nadšený. Je to po všech stránkách výtečný počin, který se jakoby sebevědomě vrací k takovým tradičním hodnotám, ale rozhodně to neznamená, že by působil obstarožně. Když jsem to album poslouchal poprvé, tak mě okamžitě zaujal, zasáhl vlastně pro tu českou tradici takový ten nejmarkantnější faktor, a to je nádherný zpěvný houslový tón v takové neslýchané nebo málo slýchané kantiléně. A má to ještě i obrovskou muzikálnost, to album, ale zároveň i jakousi racionální podstatu, protože ten Jan Mráček, on evidentně vnímá hlubší souvislosti. To znamená, že nejde čistě po hudební stránce, ale i po významu.
0: Když se podíváme na repertoár, deska staví do centra pozornosti Sukovu fantazii pro housle a orchestr. Je to provedení něčím specifické?
2: Ano, určitě. Ta Sukova fantazie je jedním z vrcholů české houslové literatury. Ano, a vlastně jak sám Jan Mráček zmiňuje v rozhovoru v bukletu, má nejraději raného Suka než

0: toho Suka se vlastně v době jeho osobních tragédií, tedy preferuje tu přímočarou jasnou muziku, teď cituji, co jde člověku rovnou do srdce. No a tato zhruba 26-minutová skladba v sobě má obrovskou virtuózní techniku, ale zároveň i zpěvnost. Na nahrávce vlastně slyšíme unikátní rozměr díky tomu, že Mráček ji natočil s Českou filharmonií a legendárním britským dirigentem Sirem Johnem Elliotem Gardinerem. Což je velmi zajímavé spojení. Mráček v bukletu trefně poznamenává, že vlastně šlo o jejich vzájemný oboustranný debut s touto skladbou. On ji nahrál s filharmonií poprvé, no a Gardiner ji poprvé v životě dirigoval. No a tato vzácná náhoda vlastně a nezatížený pohled dirigenta, myslím, dal vzniknout naprosto novému unikátnímu souznění.
1: Abychom věděli, o čem je řeč, tak si pojďme teď pustit ukázku. Tady je Josef Suk, Fantazie pro housle a orchestr.

0: Fantazie. Konkrétně ukázka z Fantazie pro housle a orchestr Josefa Suka. My si stále povídáme s hudebním publicistou Milanem Bátorem o nové desce, kterou natočil houslista Jan Mráček. Milane, to album nenabízí zdaleka jenom Suka. Ta dramaturgie sahá i k ranému romantismu, k Schubertovi, Mendelssohnovi. Jak obstojí tyhle skladby?
1: Tak podle mého názoru obstály báječně, protože tvoří takovou dramaturgicky velmi objevnou protiváhu. V rondu pro housle a smyčce od France Schuberta a především v Mendelssohnově koncertu pro housle a smyčcový orchestr se Jan Mráček představuje dokonce v dvojroli. Sám zvládá pozici solisty a dirigenta současně. A jak sám trefně poznamenává v bukletu, je to jako dva lidi v jednom, kde musí mít v hlavě jak solový, tak orchestrální part vlastně a dá mu ten tvar bez dirigenta. No a Mendelssohnův koncert D-moll, skladbu, kterou autor napsal ve svých pouhých 13 letech a kterou vlastně pro svět znovu objevil slavný houslista Yehudi Menuhin, podává Mráček s obrovskou technickou jistotou a obdivuhodnou svěžestí. Obě ty skladby ukazují, že i v dílech z dětství těchto géniů lze najít úžasnou vyspělost a publikum či posluchači si je mohou zamilovat úplně stejně podle mě jako vrcholná díla repertoáru.
2: Jak byste celkově tu nahrávku hodnotil i v kontextu toho, co dnes vychází?
1: Já myslím, že to je bez váhání i ve srovnání s mezinárodním kontextem opravdu špičkový počin. Jan Mráček zde naplno zužitkoval své trojí postavení jako solista, jako dirigent vlastních projektů a jako koncertní mistr České filharmonie. Výsledek je podle mě kompaktní, názorově vyhraněný a emocionálně velmi silný. A takovýto počin se v české houslové diskografii v současnosti neobjevuje úplně často.
0: Tak jsme rádi za vaši pozitivní recenzi. Hudební publicista Milan Bátor hodnotil tentokrát novou desku koncertního mistra České filharmonie Jana Mráčka. A Milane, co si pustíme teď? Jakou ukázku?
1: No, ukázku se přiznám, že jsem úplně zapomněl.
0: Bude to Mendelssohn Bartholdy. Myslela jsem koncert pro housle a orchestr D-moll. Třetí část Allegro.
1: Třetí věta, přesně
0: třetí
1: tak.
0: Věta. Dobrý, mějte se moc hezky, zdravíme do Ostravy.
1: Naschledanou.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy z nové desky Jana Mráčka v 8 hodin, téměř 31 minut na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Každé ráno pročítáme taky zpravodajské servery. Teď se zastavíme u aktuálně.cz, protože tento server píše o jedné neuvěřitelné věci. Animovaný film Niu Lai, který v Číně vytvořil režisér Sin Ying Men společně se svou matkou, ten se z naprostého propadáku nečekaně stal hitem.
0: Během prvních 9 dnů na něj ve stovkách kin přišlo jenom 230 diváků. Potom se na sociálních sítích začaly šířit ukázky jeho technicky nedokonalé animace, tedy trhaného pohybu 3D modelů a nesynchronizovaného dabingu.
2: Je to tak, právě tahle špatná animace vzbudila zvědavost a počet projekcí během jednoho jediného dne vzrostl z 21 na 359. Snímek už v kinech vydělal v přepočtu přes 180 milionů korun a zařadil se mezi nejvýdělečnější animované snímky roku.
0: Přitom na něm 5 let pracovali jenom režisér a jeho matka, která napsala scénář a namluvila i všechny postavy. Používali přitom levné vybavení a program určený především pro architektonické modelování.
2: No, tady je vidět, jaká je síla sociálních sítí a svérázných plakátů, které si některá kina začala vyrábět sama. Ale to se musí vidět. Takže zpravodajský server aktuálně.cz.

0: Arturo Benedetti Michelangeli a sonáta pro klavír Domenica Scarlattiho.
1: Nová nastudování klasických děl i české premiéry. Tohle všechno slibuje divadelní sezóna v Ostravě. Na diváky čekají i nové tváře.
0: A nebude chybět ani kritika společenských poměrů, třeba v inscenaci Král Ubu.
1: A právě tu uvede divadlo Petra Bezruče.
2: No, a myslím, že bych jako nezacházel takhle.
3: Ale to se teďka nosí.
2: No,
3: jako teďka jako
2: víš. Ono je to taky, ono je
4: diskuze
2: to taky,
4: na jedné z prvních čtených zkoušek v divadle Petra Bezruče. První premiérou sezóny bude Král Ubu.
5: Samozřejmě je to věc, která vždy musí nějakým způsobem komunikovat s tím, co žijem, a proto my jsme se uchýlili i tady k té adaptaci, která by měla být nějakým jako kritickým náhledem vlastně jako fungování kulturnosti, tím, jak nakládáme s nějakými společenskými hodnotami, nejenom v politice, ale tedy i jako společnost samotná.
4: Říká režisér a umělecký šéf Jan Holec, který se letošní sezónou s divadlem Petra Bezruče loučí. Divadlo po 15 letech opouští také další výrazná tvář, herec Ondřej Bret.
6: Je mi líto, že se ti to stalo. Je to hrozná věc a brutální zrada od Marka.
5: Bude dohrávat vlastně tři věci, zůstává v inscenacích Pozdě příchozí, Ochranný reflex a Hamlet, takže v těch obou moc diváci i nadále vidět.
4: Změny se nevyhnuly ani souboru komorní scény Arena. Josef Kaluža a Vojtěch Lipina už budou účinkovat jen jako hosté. Divadlo má i nového dramaturga. Tomáše Vujtka, který bude působit v nově vznikající scéně divadla Mír Odeon, nahradil Lukáš Cenker. Novými hereckými posilami souboru jsou Valentín Pokorný a Maximilián Dolanský.
7: A zatím z toho mám vlastně výborný pocit. Mám dojem, že když jsem teď viděl a slyšel naše nové herce, tak mám dojem, že ten potenciál je velký. Obdivují každého, kdo je ochoten se přistěhovat z Prahy do Ostravy, což se v tomhle případě děje.
4: Říká ředitel divadla Jakub Tichý. Každá divadelní sezóna v komorní scéně Arena má svůj podtitul. Letos je to Rok mocných a nemocných.
7: K tomu asi není co dodat, to se stačí rozhlédnout kolem. Takže se snažíme nějak reflektovat to, co se děje kolem nás. Tento týden jsme začali zkoušet a začali jsme zkoušet dokonce dvě inscenace najednou. Ta první bude Chlapec, který snil o stavu bez tíže. Bude to česká premiéra hry současného dánského dramatika Tomase Markmana.
4: A s českými premiérami přichází i Národní divadlo Moravskoslezské. Jednou z nich bude komorní muzikál Celkem všední dny, jak pokračuje ředitel Jiří Nekvasil.
8: Což je taková hra o mladých lidech newyorských, kde se představí ta mladší část souboru, no a v druhé polovině nás čeká velký muzikál, a to Jekyll a Hyde.
4: Opera poprvé přinese do Ostravy scénickou podobu Verdiho Requiem.
8: Hudební nastudování Marka Šedivého a v režii Skutru. Asi tou největší událostí bude česká premiéra opery Bernarda Langa Job.
4: Balet nabídne premiéru Giselle od Adolfa Charlesa Adamse a komponovaný večer pod kůží od světových choreografů Jacopa Godányho a Marka Gekeho, kde zazní i hudba Patti Smith. Činohra připravila 5 premiér, mezi nimi Syrána z Bergeraku s Petrem Panzerbergrem v hlavní roli. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
9: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
10: Pro koho?
9: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: část z dechového sextetu Mládí Leoše Janáčka, Jindřich Pavliš a byl Fianto Quintet, minutu po 8:45.
1: Do Quintet vstupuje španělský koprodukční dokument Zápas století. No a připomíná jak jinak legendární čtvrtfinále mistrovství světa mezi Argentinou a Anglií z roku 1986. Tohle utkání proslavili hlavně dva góly Diega Maradony, takzvaná boží ruka, a později označovaný gól století.
0: Zápas se odehrál jenom několik let po válce o Falklandy a provázely ho silné národní emoce. Dokument se k němu vrací prostřednictvím vzpomínek tehdejších hráčů.
1: Ve světě sklízí tenhle snímek velký ohlas, ocenili ho třeba i návštěvníci zahajovacího večera v Karlových Varech, tam měl předpremiéru a snímek pochopitelně nemohla nevidět ani naše stálá spolupracovnice, filmová publicistka Jana Podskalská. Jano, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: V čem je dokument Zápas století tak atraktivní, jak tuhle několik dekád starou událost tvůrci uchopili?
2: No, musím říct, že jsem nic nečekala a já absolutně nedotčená fotbalem jsem nevěřila, že se mi ten film bude takhle líbit, ale skutečně to je úžasná podívaná. On je to takový jako dynamický střihák, který má v sobě vlastně spoustu napětí, humoru a ještě teda navíc historický přesah, jak už tady zaznělo, promítly se do něj národní vlastně emoce pár let poté, co Argentina prohrála, chci se krátkou, ale důležitou válku o Falklandy právě s Anglií. A ten film je vlastně zajímavý hlavně tím, že neukazuje jenom ten samotný slavný zápas, o kterém tady už byla řeč, včetně těch detailů o boží ruce a tom gólu století, ale že vlastně je zajímavé to, co ukazuje, co bylo za ním. Takový tento pozadí vlastně celého toho zápasu, tam vlastně ta dvojice argentinských režisérů Juan Cabral a Santiago Franco si dali práci, že prošli i archivy, takže to je úžasná kombinace vlastně jako barevných a černobílých záběrů. Má několik vrstev ten film, jedna, který se vrací stručně do té historie právě války o Falklandy, ale ukazuje taky třeba nádherné záběry z porodnice, kdy vlastně se narodili ti první hráči tohohle slavného utkání, takže jsou tam i takovéhle jako vlastně pikantnosti nebo záběry z nějakého rodinného vlastně prostředím Diega Maradony, jak se vlastně učil hrát fotbal, co mu radili bráchové, jakou taktiku má používat. A to se všechno vlastně postupně propojí v tom filmu velice důmysleným způsobem a samozřejmě posouvá to výš ještě fakt, že přizvali několik těch vlastně původních hráčů, jak na straně Anglie, tak Argentiny, k těm černobílým záběrům toho starého zápasu, aby je nechali z dnešního úhlu pohledu vlastně nějakým způsobem komentovat. A ty stojí sami o sobě taky vlastně za zajímavost.
1: A Jano, dočkáme se tedy v tomhle snímku i toho slavného momentu boží ruka.
2: Je to tak, je to tam ta slavná chvíle, tam samozřejmě je tam dokonce několikrát, protože se ukazuje, to byl velmi sporný moment, kdy vlastně až po letech, to tam je taky v tom filmu krásně vidět, Maradona v nějakém rozhovoru, samozřejmě myslím, že s britským komentátorem nějakým přiznal, tak jako bokem, že to byla samozřejmě hlavička, ale tak trochu si pomohl tou rukou, takže to bylo celý už jako, bylo vlastně už je promlčeno, ale dlouho ten gol se samozřejmě rozebíral, nicméně on si to potom napravil tím druhým, o kterém tady taky byla řeč, kdy přeběhl skutečně celé to hřiště a dal ten parádní druhý rozhodující vlastně gól. Ten zápas, myslím, končil 2-1 nakonec. Samozřejmě pro Argentinu tedy s tím vítězstvím. A byl to takový ten, byla to ta atmosféra, jsem si říkala, podobná asi, jakou jsme tady zažívali my, když se hrál náš hokejový tým proti Sovětskému svazu. A bylo to vlastně také po té okupaci 70. léta, že jsme to prožívali podobně dramaticky a podobně emotivně, jako třeba vlastně celá Argentina, tenhle ten rozhodující zápas mezi Argentinou a Anglií.
0: Čili chápu správně, že ten film vypovídá podle vás něco hlubšího o světě fotbalu nebo těch zákulisních vztahů?
2: Je to tak, mě bavily vlastně i ty jednotlivé jako perličky, protože tam je třeba vidět, že kromě toho, co rozhodovalo, což byla tady ta národní hrdost a svéráz, tak to byly třeba takové jako momenty, že se ukázalo den před utkáním, že vlastně ty drezy, které si převezli Argentinci, jsou moc těžké, takže oni museli na poslední chvíli přešít úplně jiné drezy, které někde nakoupili, někde v nějakém místním obchodě. Složitě se to šilo vlastně odpoledne před tím zápasem a našívala se čísla z těch původních drezů, takže to samo o sobě bylo asi docela bizarní, ale taky třeba osobnost trenéra. Oni měli skvělého trenéra, jmenoval se, doufám, že jsem si správně to jméno napsala, moment.
0: Já bych vám jenom hrozně rád pomohl, ale taky jsem poměrně nepolíben.
2: Ano, jsem naprosto nepolíbená.
1: Já to mezi tím budu hledat, Jano. Takže
2: hledej. Prostě byl to taková zásadní, takový jako hubený, zajímavý vlastně trenér, který byl dosazen pár let předtím, než ten zápas proběhl a vlastně se mu moc nevěřilo, že ten vlastně tým dovede k tomu vítězství, ale on byl velmi jako takový jako až bík, jako byl rozhodnutý, že ten zápas bude úspěšný. A
3: je možné, že je to Carlos Bilardo?
2: Je to on, Carlos Bilardo, já ti děkuju. Takže i to vlastně také bylo rozhodující, ale třeba i danborská výška. Oni vlastně hráli v Mexico City na Azteckém stadionu a i to bylo poměrně zásadní, protože ti hráči nebyli zvyklí na takovouhle výšku. Takže Argentina nic nepocenila. Angličané přijeli asi pár dní předtím, ale oni tam byli už měsíc dopředu a trénovali. A Bilardo právě prosazoval i různé jako podstatné rituály, takové ty věci, které se vlastně jako na evropském kontinentu moc nenosí. Jako třeba, že při těch vlastně úspěšných trénincích tam jako dozírali na ně nějaký dva policisté, takže on byl prostě on si prosadil, že tihle dva stejní policisté budou taky v ten rozhodující zápas, budou tam prostě některé takové jako detaily, které se dodrží, aby ten zápas mohl dobře dopadnout a taky samozřejmě dobře dopadl.
3: Tak ano, já, zatímco vy dva jste poměrně nedotčení fotbalem, jak jste zmínili, tak já dokonce jsem si fotbal i párkrát zahrála, protože mám doma dva fotbalisty malé, nadokupné jako matka v závěru sezóny. Tak předpokládám, že ty moje dva teenagery, kteří hrají fotbal, to potěší, pobaví, doufám, že i trošku dovzdělá, aby se dozvěděli něco o bitvě, o Falklandy.
2: Určitě.
3: No a ten, kdo fotbalem úplně políben není, jako třeba František, toho to bude bavit?
2: No rozhodně, já právě jsem na tom ocenila to, že to není jenom pro ty fanoušky fotbalu, dokonce on ten začátek je to jako má hodně svěžné tempo, takže ten začátek je trošičku občas méně srozumitelný pro nás, kteří jsme nepolíbeni, ale vlastně pak to chytne takové to tempo a když se do toho dostanete, tak to oceníte, ten film je strašně hravý. Mně se vlastně líbilo to, jakým způsobem k tomu ta dražení dvojice přistoupila a i vlastně i nakončí to takovým půvabným záběrem na ty dnešní už staré vlastně fotbalisty, kteří se tam potkají u toho stolního fotbálku a tam si ještě jako dávají. Je to vlastně taková podsta té lásce k fotbalu, ale zároveň podsta dobré filmařině, protože to v tomhle případě o filmu rozhodně platí.
0: Dokument Zápas století a hodnocení filmové publicistky Jany Podskalské. Děkujeme za návštěvu, hezký den.
2: Já díky za pozvání a krásný den.

Alcestis, tak to je příběh starý skoro 2500 let. Je to příběh ženy, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. A teď tuhle inscenaci můžete vidět na pražském ostrově Štvanice. Zavedeme vás tam hned po zprávách.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za nebezpečné chování na silnicích. Agresivní jízda, například vybržďování nebo ujíždění před policií, by nově mohly být trestným činem. Až 10 let vězení by potom hrozilo za způsobení smrtelné nehody pod vlivem alkoholu nebo drog. Konkrétní podobu změn teď ministerstvo spravedlnosti připravuje. Ochranná služba prověří okolnosti rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů pro skupinu aktivistů, která si říká detektivní parta. Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži. Zároveň nechal svou ochranku čekat venku. Ve studiu přitom byly makety zbraní, pyrotechniky a odposlouchávací zařízení. Macinka tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalila. Povodně v Nepálu z minulého týdne zničili infrastrukturu a domy za přepočtu asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. V Nepálu a sousedním Tibetu zemřelo více než 12 lidí. Přes 4 tisíce dalších úřady stále pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněni v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. Dozorčí rada koncernu Volkswagen jednomyslně schválila rozsáhlé úspory. Zanikne 50 tisíc pracovních míst a možná také 4 továrny. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity. Premiérou opery Čert a Káča Antonína Dvořáka dnes začne nová sezóna Moravského divadla Olomouc. Připravené jsou dvě verze, celovečerní pro dospělé a kratší pro děti. A ještě počasí, bude převážně oblačno, postupně se ale od jeho západu vyjasní. Večer se potom na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Antické příběhy mají jednu zajímavost. I když vznikaly před tisíci lety, tak v nich pořád poznáváme sami sebe. Lásku, strach, touhu po svobodě, ochotu obětovat se za toho druhého. No a taky otázky, na které nemáme zrovna jednoduché odpovědi. Právě proto se už po 11. na pražský ostrov Štvanice vrací antická Štvanice a letos nabídne novou adaptaci Euripidovy Alkestis, tedy příběhu ženy, která se rozhodne zemřít místo svého muže. O detailech si budeme za malou chvilku povídat s Kristiánem Kubákem a Marií Novákovou, kteří stojí za festivalem Antická Štvanice. No a z antických dramat se potom v 9:30 přesuneme do současného výtvarného umění. Někdy člověk totiž hledá místo pro vlastní práci a přitom najde prostor, který začne žít úplně jiným životem. A takhle vznikla galerie Platforma 15. Společně ji navštívíme.
1: A zahrajeme si z tvorby Marina Maréze, Františka Vincence Kramáře nebo taky Miriam Aida Fredrik Kronqvist Monday Night Big Band. Nahrávka právě teď, necelé 4 minuty po 9.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: A taky další kolegy, 7 minut po 9 dopoledne. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.
1: A možná, že se takhle včera tleskalo taky na pražském ostrově Štvanice, kam se už po 11. vrátila antická Štvanice, tedy festival, který každý rok hledá v antických příbězích témata, která dobře překvapivě dobře rezonují i v současnosti.
0: Letos přicházím s novou adaptací Euripidovy Alkesty z příběhu ženy, která se rozhodne zemřít místo svého manžela, ale taky příběhu o oběti, mlčení, lásce a možná i útěku.
1: Režii a dramaturgii inscenace společně vytvořili Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. Společně jsou tady s námi ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Alkestis je příběh starý téměř 2500 let. Co vás na něm zaujalo natolik, že jste se ho rozhodli letos přenést na Štvanici?
3: No, zaujalo nás to, že ho vlastně u nás nikdo nezná. Ono třeba ve světě, v Británii a tak je to trošku známější, protože už se toho nějaký slavní dramatici a prozaici ujali. Ale u nás si myslím, že o Alkestis slyšel málo kdo. A tak to byl rozhodně jeden z důvodů, protože my na našem festivale Antická Štvanice taky se zabýváme výzkumem a vynášením nějakých zapomenutých příběhů, mýtů, témat, tak to byla jedna z motivací.
1: Ten příběh bývá, jak už jsem taky naznačila, tradičně vykládaný jako příběh jedné velké manželské lásky. Ale vy to trošku zpochybňujete, tak co je tím skutečným důvodem, proč se Alkestis nakonec rozhodne zemřít?
2: To je samozřejmě možné se na to takhle dívat jako příběh velké manželské lásky, ale především je tam to slovo oběť, které spojuje to, co Matěj Samec napsal. On napsal, to vlastně není adaptace Euripida, ale to, co spojuje právě ty dva texty, je problematizace nebo otázky nad tím, co to znamená se sebe obětovat, to znamená se obětovat pro něco, pro někoho, pro lid právě možná z nešťastné lásky. Takže z hlediska toho, co je Alkestis Matěje Samce, je spíše zaměřená na to, řekněme, vztah mezi králem Admétem a jeho ženou Alkestis a i vztah mezi ním a jeho otcem Férem především.
0: Marie, vy v souvislosti s tou inscenací upozorňujete, že je podstatné otevřeně mluvit s blízkými, nebát se říct i věci, které mohou druhého třeba i ranit. Promítá se tahle myšlenka nějak konkrétně do té inscenace?
3: Já doufám, že ano, ono to... Ta situace, která se tam děje, tedy že umírá královna, manželka, matka dětí, se děje strašně náhle a děje se mimo jiné proto, že spolu nikdo v té rodině nikdy pořádně nemluvil a nikdy nevyslovil, co ho trápí, nebo nevyslovil, co by chtěl, nebo nevyslovil, že má někoho rád. Promítá se to třeba do toho, že scénografii tvoří rodinná hrobka, jako takové monstrum, které čeká na to, kdo umře první a kdo bude ochoten umřít první. Ale nikdo se na tom vlastně nedomluví dopředu, takže se to všechno děje tak překvapivě ve spěchu.
1: Když Marie mluví o mizivé komunikaci, vzájemné komunikaci, Kristiáne, tak je generační propast třeba jedním z hlavních důvodů, proč může Alkestis tak silně rezonovat se současným publikem?
2: Myslím si, že takhle úplně návodně, abych odpověděl ano, asi nemohu odpovědět takhle přímo, nicméně mám pocit, že ten text, nebo s kterým jsme pracovali, to drama Matěje Samce, je napsáno opravdu jako moderně, je to zasazeno do současnosti, respektive do takové jako nejisté současnosti, jsou tam i odkazy samozřejmě k mytologii, i k různým, řekněme, rituálům a i třeba náboženství, odkazy třeba i na Apolona, takže tam zůstaly jako starořecké motivy, ale určitě se s tím dá ztotožnit tak, že to je napsáno současným jazykem, zasazeno do současnosti a týká se to v podstatě ano, dnešních mladých lidí, ovšem co dneska znamená mladých, že?
1: Mimochodem, než vyrazíme na festival Antická Štvanice, je dobré si trošku tu antickou mytologii připomenout? Nebo to není nutné?
3: Tak to je vždycky dobrý, ale nutný to není, si myslím, že rozhodně ten Matějův text funguje tak, jak je a netřeba se bát, že když si nepřečteme mýtus o Alkestis, tak se ztratíme, takže
1: Bez obav.
3: Bez obav.
2: Je to spíš přispění do toho mytologického tyglíku jako dalším vlastně výkladem nějakého prapůvodního mýtu, který se zachoval někde v jedné větě, se vyprávěl.
0: Říká Ivo Kristián Kubák, společně s Marií Novákovou zůstává ve studiu. A my se taky zeptáme za okamžik, kteří herci se v Alcestis objevují. Antická štvanice pokračuje a naši hosté zůstávají s námi.

0: Bamberští symfonikové s Albrechtem Mayerem a část koncertu pro hoboj a malý orchestr Richarda Strause.
1: A my se tak trošku v čase noříme o 2000 nebo 2500 let zpátky. Povídáme si o Alkesty, kterou teď můžete vidět na festivalu Antická štvanice v Praze. Alkesty hrají v alternaci Rozálie Malinská, Veronika Vysoká, Lapková, Admétose, potom Tomáš Havlínek, Ferese, Tomáš Petřík a Herakla Jiří N. Jelínek. No a s námi ve studiu Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. Tak se vás obou ptám, jak jste tu hereckou sestavu vybírali?
2: To je samozřejmě, myslím si, že vždycky jako to nejdůležitější, protože herectvo bude to, které bude prezentovat ty myšlenky, které tam společně samozřejmě jakoby vkládáme. Takže se snažíme zaprvé spolupracovat částečně s lidmi, se kterými jsme třeba už spolupracovali. Tady se nám povedlo dát dohromady část souboru, který jsme v různých jiných projektech už měli obsazeny. A pak jsme potřebovali najít tu takovou klíčovou postavu, která tam nese i nějaký komický motivy a je to jediný polobůh, který se tam vyskytuje, a to je postava Herakla, a tam jsme hledali taky po typu třeba.
3: A zároveň vždycky potřebujeme rétoricky zdatné herce, kteří umluví ten plenér a ten verš, který Matěj Samec taky používá, a nějak muzikální vlastně, protože muzikalita nebo hudebnost je taky důležitá pro antiku.
2: A vlastně ta rodina, vlastně ten manželé Alkestis a Admétos a Admétův otec Féres musí taky samozřejmě dohromady vytvářet ten pocit toho, že se opravdu tady jedná o

0: experimentu hudebního, spíše zvukového aranžma, kdy pracujeme s kvadrofonním zvukem, je tam ve skutečnosti těch zdrojů víc než 4, ale je to zvuk, který vlastně pohlcuje ty diváky. Matouš pracoval na těch různých stopách způsobem, že nahrával i zvuky přírodní, protože se nacházíme nedaleko jezu, tak se tam vyskytuje, tak se tam nějakým způsobem pracuje i se zvukem vody. Ostatně jeden z motivů, který se v Alcestis vyskytuje, je sestup do podsvětí a tedy k řece Styx, takže samozřejmě je tam důležitá ta voda, ve které se třeba Herakles plaví, aby mohl Alcestis zachránit a najít u břehu. A to se nám, myslím, podařilo a vlastně nějakým způsobem se nám daří díky tomu trochu bojovat s tím městem, ale ne bojovat, ale vlastně se s tím městem ještě více propojit.
1: Mm-hmm. Je to tedy tak, že to místo samotné, tedy ostrov Štvanice, ovlivnilo jak vaši režijní, tak potom hereckou práci?
0: Není možné se tomu vyhnout. Musíme samozřejmě brát do hry různé vlivy od tramvají po turující motorky, sanitky, přelétávající helikoptéry.
2: Nebo vrány. To jsou ty lepší kamarádi.
0: Ale stalo se nám, že podél Štvanice projíždějí i různé party lodě, které spíše už potom tu produkci ruší. Ale díky tomu vlastně zvuku pohlcujícímu, imerzivnímu, tak si myslím, že se nám to fakt daří všechno dohromady jako zkomponovat.
3: Antická Štvanice má za sebou 10 ročníků, letos 11. Pokaždé hledáte jiný způsob, jak antický text inscenovat, od opery přes tanec, po rap, rockový koncert. Je důležité i do budoucna nacházet nějaké výrazné formy pro vás ve vašich plánech?
2: Rozhodně dál chceme nacházet třeba zapomenutá nebo opomíjená témata a k těm vždycky nějakou novou formu, protože hudba, kterou nevíme, jak vypadala v antice, ale byla strašně důležitá, například hudba, tak tam určitě budeme dál experimentovat a samozřejmě i s tím prostorem a tak dále.
1: Kristiáne, Marie, co vám na antických příbězích starých tisíce let pořád připadá živé?
0: No právě to, že jsou živé. že se vždycky dá najít ten jejich otisk a to je jedna věc. A druhá věc je, že jsou vlastně nějakou učebnicí interpretace, že jsou otevřenou nabídkou k tomu, co vlastně v dnešní době znamená to, co před 2500 lety pro tu společnost znamenaly ty či ony situace, setkání, víra a podobně.
1: Marie.
2: Pro mě je strašně sympatický to, že jsou to takové přímočaré příběhy, a které jsou vždycky politické, to si myslím, že je moc důležitý a proto nás to baví. Nikdy člověk, hrdina, se nemůže ohlížet jenom na sebe, vždycky se musí ohlížet, co jeho činy způsobí ve společnosti. A je to prostě napínavý a krásný, poetický, mám to ráda.
3: Budeme držet palce nejenom v dalších reprízách Alcestis letos na Antické Štvanici, ale pochopitelně i v další práci. Marie Nováková, Ivo Kristián Kubák, děkujeme, že jste přišli, mějte se moc hezky.
2: Taky děkujeme.
0: Děkujeme, hrajeme až do 16. září, přijďte.

0: Jako by se já a ty staly jen pulzujícími body na bílé ploše vědomí.
1: O proměnách tvorby Adriany Šimotové v čase z tého výročí jejího narození.
0: S Milenou Slavickou a Pavlem Brunclíkem hovoří Michála Vrchotová.
1: Ve víkendové příloze 5. září.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku v pátek 4. září, je 9 hodin a 30 minut.
1: Mozaika. Půl desátá a to je čas, kdy mapujeme malé galerie. Podnikatel Filip Poltoracký a umělec Jakub Hubálek původně hledali v Praze prostor pro ateliér a pro práci a nakonec našli bývalou mlékárnu z 50. let a tak v ní v roce 2023 otevřeli galerii a dali jí název Platforma 15.
0: Dnes tam vystavují mladí autoři i výrazná jména české scény, například František Skála, Vladimír 518 nebo Jiří Černický.
1: Naše reportérka Zuzana Filipková Platformu 15 navštíví.
2: My jsme původně s mým kamarádem, skvělým malířem Jakubem Hubálkem hledali prostor pro jeho ateliér a pro moje věci. Našli jsme tenhle prostor, protože ho nikdo nechtěl tady v Písecké ulici, bývalé mlékárny z 50. let. Zaujalo nás tady to původní osvětlení, které tady zůstalo. Podepsali jsme smlouvu dlouhodobou, ale stalo se to, že Jakub mi po několika měsících, kdy nám zbývalo ještě asi skoro 7 let nájmu, řekl, že tady malovat nemůže, že sem chodí moc lidí. A v tu chvíli my jsme vlastně začali řešit, co s tím prostorem teda budeme dělat, když máme ještě pár let před sebou tady nájmu. Protože se blížily jeho kulatiny a měl namalováno skoro okolnosti. Tak jako přišel s nápadem, tak pojďme dělat výstavy. Já jsem popravdě byl outsider mimo tu výtvarnou scénu, takže jsem s tím žádnou zkušenost neměl, ale on zvedl telefon, zavolal Radkovi Volmutovi, tím začal vlastně naše přátelství s ním a spolupráce dosavadní. Je to takhle banální, ale takhle vznikla Platforma 15.
3: Říká mi v jedné ze dvou místností galerie Platforma 15 její spolumajitel Filip Poltoracký. Nenápadné galerie v tiché boční ulici na Vinohradech se tedy kurátorsky ujal Radek Volmut a během 3 let tu udělal nespočet důležitých výstav.
2: Ale já jsem spoléhal samozřejmě na Jakuba, spoléhal jsem na Radka Volmuta, moje role je být takový hybatel v pozadí. Tam jsme se i ujistili v tom, že vždycky potřebujeme mít kvalitního kurátora a v tom role Radka Volmuta je nezastupitelná. On byl u toho začátku, on nám pomáhá sestavovat ten výstavní plán. A překvapivě i on nás vlastně opichuje k tomu, aby jsme spolupracovali i s dalšími kurátory, což jsme udělali. Tam jsme se ujistili v tom, že ten kurátorský dohled a koncept je pro nás zásadní, protože děláme solové výstavy. Ten prostor není velký, takže my nemáme možnost tady dělat velkou skupinovou výstavu. Je členitý. Teď vlastně po 3 letech věřím, že tomu, že letos vlastně ten výstavní plán máme nejsilnější doposavat, co jsme poskládali. My ty výstavy děláme relativně v krátké periodě po měsících, takže stihneme za rok třeba i 10-11 projektů. Velice se nám osvědčil koncept vkládat každý rok velikána té scény do toho programu. Takže v prvním roce to byl Jiří Petrbok, potom následoval Jiří Černický, letos to byl František Skála.
3: Vysvětluje Poltoracký. Kromě osvědčených matadorů výtvarné scény nechávají majitelé prostor také pro ty nejmladší.
2: Letos jsme měli Kláru Korbelovou, to byl skvělý projekt. Loni to byla Míša Schindlerová, která studuje v Londýně na Goldsmith. To jsme dělali s Karolínou Juřicovou. Předloni to byla Lucie Rosická, která dostudovala, měla svoji solovou výstavu tady a to musím říct, že to byl projekt, který nás hodně bavil.
4: Co živí tu galerii? Kdybyste měl říct, jako jakým způsobem fungujete, jestli čerpáte třeba i nějaké granty, z čeho všeho je to složené?
2: Jo, to je dobrá otázka. Musím říct, že nám se zatím nedaří teda s granty. Zkoušeli jsme, vytrváme, ale zatím jsme teda neuspěli. Takže vlastně to vás víceméně dovede k tomu, že musíte prodávat. My nemáme žádného mecenáše velkého za námi, ani si nemyslím, že se objeví, takže jednoduše prodáváme. Fungujeme na komerční bázi a jsme vždycky rádi, když ten rok skončí v černých číslech, to znamená technická nula, jestli to takhle můžu nazvat. Loni jsme měli štěstí, na poslední chvíli jsme to pokryli. Jednoduše i já, i vlastně moji společníci máme jiné povolání, které nás živí a tohle je pro nás radost.
4: Je pro vás těžké třeba sehnat umělce, kterého byste chtěli, co to právě třeba ti slavnější? Už máte tu pozici tak silnou, že v tomhle třeba není problém?
2: Ty věci přicházejí tak přirozeně. To znamená, že nás oslovují umělci napřímo, kurátoři přicházejí se svými projekty, se svými artisty, s kterými oni třeba dlouhodobě pracují. Takže to je ten moment, kdy jsme schopni mi to poskládat. To znamená, my teď máme plný letošní rok, už zaplňujeme i ten příští. Musím říct, že zatím jsme se nesetkali, jsme s tom pokorní, to znamená, my víme, že prostě ten prostor je malý, jsme kde jsme, nicméně myslím, že už po těch 3 letech je zavedený, ale zatím se nám nestalo, že by jsme neoslovili umělce, který by o to zatím neměl zájem.
3: Platforma 15 je otevřená 4 dny v týdnu, 3 hodiny denně. A když je zrovna vernisáž, těžko přehlédnete, že lidé doslova přetékají do ulice.
2: Lidi jsou kreativní, takže hodně často zaklepou jednoduše, zaklepou na okno nebo na dveře, ale po těch letech už se nám to ustálilo, máme vlastně skupinu dobrovolníků, kteří nám pomáhají kustodu, protože ve 2 bychom to tady sami neutáhli, takže jedeme 4 dny v týdnu, Nemáme otevřeno celý den, určitě ne. Ani vlastně tam, vzhledem k tomu, že ta ulice je hodně klidná, tak si myslím, že by to nebylo úplně smysluplný. Ale ten provoz je zaběhnutý. Za ty 3 roky už je tady skupina lidí, která chodí pravidelně, mají to rádi, jak sběratelé, tak prostě lidé, kteří opravdu to sledují, tu scénu. Někdy jsem sám překvapený, jak mají velký přehled někteří z nich, i mimo Praští, prostě dojíždějí a mají neskutečný přehled, takže někdy stačí se zeptat lidí, kteří opravdu přijede pán ze Slaného a já vím, co se vlastně v Praze děje a to je úžasný.
4: Kolik lidí chodí na vernisáže, tak zhruba odhadem?
2: Těžko říct, líší se to samozřejmě od těch umělců, zmiňoval jsem třeba, když šáhneme do těch nejmladších, až po ty matadory té scény. Vladimír 518, to je vlastně první umělec, který tady byl podruhé za ty 3 roky. My jsme s ním oslavili 3. výročí. Ten doslova ucpal ulici tady Píseckou. Ten prostor je malý, takže se relativně rychle naplní a to nás baví, no.
1: Říká Filip Poltoracký, jeden ze zakladatelů Pražské galerie Platforma a náš seriál o malých galeriích natočila reportérka Zuzana Filipková.
0: Přejeme dobré dopoledne 6 minut po 9:30, kdy nabízíme Marina Maréze. Přejeme dobrý poslech.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Louis Armstrong a Duke Ellington v nahrávce Don't Get Around Much Anymore u nás na Vltavě. Minuta a kousek zbývá do 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Prostor u nás na Vltavě teď dostane překladatelka a nakladatelka Tereza Horvátová, která svou dnešní úvahu začne hodně osobně. Bude vzpomínat na zvířata, která provázela její dětství a rodinný život.
3: Jestli je něco, co za poslední dobu překonalo mé očekávání, co mě rozradostnilo a vzbudilo ve mně naději, že svět má i své lepší stránky, pak je to Jenanin útulek v Sarajevu. Náš táta vždycky tvrdil, že má rád kočky, protože psi samou oddaností nastavují břicho, že jsou to ponížená stvoření, za to kočky na člověka s vysoka kašlou. Pes ani kočka každopádně nebyly ve čtvrtém patře bez výtahu vinohradského činžáku nikdy na pořadu dne. Postupně jsme měli rybičky, které vydržely necelý rok, než jsem je po jedné obestřené bílým šlemem smrti vytahla síťkou a poodnášela do záchodu. Ještě dost dlouho jsem pak pěstovala alespoň malé vodní šnečky. Ráda jsem se dívala, jak se pomaličku šinou po zeleném skle, ale voda víc a víc páchla, akvárium bylo malé a já jsem byla špatná chovatelka. Což se bohužel potvrdilo i poté, co se naše vodní želvička zacvakla krunýřem do nádherné růžové mušle, kterou jsem jí pár měsíců předtím obětovala, a také při péči o smaragdově zelené papoušky Agapornis Fischer s oranžovo-červeným bříškem. Jeden při větrání uletěl, druhý tragicky přišel o nohu a pak ho na chalupě sežral kočka. Ti papoušci s námi žili docela dlouho. Nedokážu si zpětně vybavit, kolik let. Vím jen, že dost dlouho na to, abychom jim pořídili dvě voliéry. Každopádně v době mé začínající puberty byly ve skutečnosti zcela v péči mých rodičů. Jediné zvíře, ke kterému jsem lunula velkou láskou, byla babiččina májová kočka Rézy. Parťačka mého dětství, kterou jsem hluboce milovala, neustále jsem se s ní někde válela a nutila jsem babičku, která ji, myslím, považovala spíš za dobrý nástroj na hubení myší, aby ji nějak přilepšovala. Jak Rézy sešla, nevím, ale ještě teď si vybavím slastné mrazení, které ve mně vyvolávala její přítomnost na dědově otomanu. Když jsme od maminky mého muže těsně po svatbě dostali štěně, bála jsem se spíš, že se o něj nedokážu postarat. Ale psice s námi žila a rostla s našimi dětmi a když jsem ji občas někde zapomněla, všechno vždycky dobře dopadlo. Nejspíš proto, že můj muž to se zvířaty umí. Provázela nás celých dlouhých 16 let a po ní přišla Bělka, cirkusový ratlíček, kterého jsem si neméně zamilovala. Byla to svéhlavá a samostatná osoba, a nezřídka mě napadlo, jak zvláštní je žít s touhle bytostí, která má jakýsi svůj vlastní život, ve kterém nás jakž takž toleruje. Nesnášela vodítko a kdy mohla, vysmekla se a odcházela si obejít svůj malý rajon. Když tady letos tato milovnice svobody skončila hanebnou smrtí pod koli auta, plakali jsme všichni. Přesto všechno se nedokážu příliš dojímat nad fotkami malých štěňátek a koťátek a nestal se ze mne příkladný pejskař. Ale zpátky k tomu útulku. Nějak se to semlelo a po dnech smutku jsme se vydali na výlet na jih, jehož součástí byla i návštěva útulku a vyzvednutí černé fousaté psice. Útulek byl kousek za Sarajevem, u boční silnice, kde sviští auta vysokou rychlostí. Soukromá zahrada, kterou Jenana a její přátelé přetvořili v malé bezpečné místo pro asi 50 odložených psů a štěňat, je od cesty oddělená plotem a křovím. Ve státních útulcích v Bosně se psy po nějakém čase likvidují. Byl zrovna dobrovolnický den a na pozemku se sešlo spoustu lidí na venčení. Psi, lační po 20 minutách venčení, vzorně chodili na vodítku, leželi na trávě, koupali se a hráli si. Jenanu a těch pár dobrovolníků poslouchali na slovo. Trvalo to celé dopoledne, během něhož jsme my venčili naši budoucí psici a zírali jsme na ten klid, na tu lidskou i psí solidaritu. Nakonec se všichni sešli u stolu. Jedna z dobrovolnic slavila narozeniny, pila se bosenská káva, povídalo se. Majitelka pozemku v růžovém šátku se usmívala, pupkatý policista řečnil s omladinou, každej pes jiná ves, řeklo by se. A ti opravdoví psi zatím uléhali do stínu v klecích a čekali na další večer. Jsou náležitost těch lidí, kteří se tu scházejí, aby se postarali o bytosti, kterým v jejich světě hrozí smrtelné nebezpečí, byla tak neokázalá, že jsem okamžitě začala věřit lepší časy. Že když na to přijde, dokážou se spolu stejně náruživě postarat o celý svět. Ti lidé i ti psi.
2: Jsme rádi, že po těžkém období začala spisovatelka, překladatelka, nakladatelka Tereza Horvátová opět věřit v dobro.
0: Pokračujeme s Johannesem Brahmsem, částí sonáty pro violončelo a klavír číslo 1 a hrají nám Gutje Capison a Jiří Vank.

0: Zůstáváte s Vltavou i v pátek 4. září.
1: A zůstaňte rozhodně dál. Vřele doporučujeme poslouchat dnešní vizitku, ale Karolína Koubová už to všechno dovysvětlí sama.
2: Dobré dopoledne, tak my jsme pozvali legendu české dokumentární fotografie pana Jindřicha Štrajta, protože zítra oslaví 80. Tak budeme mluvit o tom, jak si stále udržuje aktivitu a samozřejmě o celé jeho úžasné kariéře, o jeho fotkách, o jeho přístupu. Poslouchejte.
1: Myslím, že pan profesor Štrajt už sedí ve studiu Českého Olomouci. Rozhlasu Olomouc, tak jestli nás poslouchá, tak i my dva s Františkem přejeme všechno nejlepší k zítřejším 80. pane profesore.
0: Ještě dva tipy. Z víkendu v sobotu sobotní drama. Tam se vydáme po stopách Ivana Olbrachta. Bude to Žalář nejtemnější s Luďkem Munzerem a Gabrielou Vránovou od 15 hodin.
1: A neděle od 15, ta potom patří dílu Johna Galsworthyho Sága rodu Forsythů, dramatizace slavného románu. Nenechte si ujít ani v neděli odpoledne. Krásné páteční dopoledne a příjemný víkend vám ze studia přejí a v pondělí se opět budou těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě, tak podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly, zajistí voda ze Slap. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy, potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost za srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusku. V Indonésii se otrávilo na 2000 lidí jídlem zdarma z vládního programu. Otravy postihly učitele a žáky na nejméně dvou velkých indonéských ostrovech. Program na poskytnutí bezúplatných jídel desítkám milionů školních dětí spustil loni prezident země Prabowo Subianto. Cílem je vymítit podvýživu. Projekt ale doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav nebo obvinění z korupce. Průvodem divadelních postav městem dnes zahájí sezónu Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Herci v divadelních kostýmech na Masarykově náměstí odehrají scénky nebo improvizovaná vystoupení. Chybět nebudou postavy z komedie S tebou mě baví svět, Limonádový Joe nebo z nové hry Nebezpečné vztahy. Slovácké divadlo taky odhalí tituly na divadelní sezónu 2027. A čekejte převážně oblačno, postupně se od jeho západu vyjasní. Večer se potom na severu Čech opět zatáhne a později se tam místy přidá déšť nebo přehánky. Výjimečně i bouřka. Teploty 24 až 29, na jižní Moravě až 31. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Nejdůležitější je mít rád lidi. Potom je to všechno strašně jednoduché, říká náš přední dokumentární fotograf, také kurátor, pedagog a jubilant Jindřich Štrajt, který je hostem dnešní vizitky a kterého srdečně zdravím do olomouckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den, moc vás zdravím a těším se na vás.
1: Já také. Už od 70. let fotografuje život lidí, kteří často zůstávají mimo hlavní zorné pole. Obyvatele českého venkova, dělníky v továrnách, lidi bez domova, vězně nebo lidi zápasící se závislostí. Nejde mu přitom o efektní momentku ani o rychlý soud. Ke svým protagonistům se vrací někdy po desetiletí a snaží se být především pozorným a empatickým svědkem jejich životů. Fotografie Jindřicha Štrajta české vesnice ze 70. a 80. let se staly zásadním svědectvím o době normalizace a zároveň dokázaly objevit krásu a lidskost i tam, kde by ji člověk možná hned tak nehledal. Jindřich Štrajt ostatně říká, že při fotografování je nejdůležitější klidně čekat a být soustředěný. Ze Sovince, nedaleko Rýmařova v Moravskoslezském kraji, kde dlouhodobě žije, vytvořil místo setkávání fotografů, výtvarníků a lidí se zájmem o kulturu. Připravil víc než 1000 autorských výstav a mnoha kolektivních se zúčastnil, vydal desítky knih a mnoho katalogů. Jeho díla jsou zastoupena v prestižních sbírkách, včetně takových výstavních síní, jako je MoMA v New Yorku, Victoria and Albert Museum v Londýně nebo Národní galerie v Praze. A Jindřich Štrajt zítra oslaví 80. Proto o fotografování, o čekání na správný okamžik i o tom, co všechno může i nemůže fotografie změnit, bude řeč v dnešní vizitce. A já děkuji panu profesorovi, že ve studiu tady teď čekal na ten správný okamžik, než jsem celé to kurikulum, víte, mohla aspoň trochu nastínit, protože ta pestrost vaší tvorby a to, co máte za sebou, je obrovsky grandiózní. Takže předně velká gratulace za celý tým vizitky. Přejeme hodně zdraví a síly.
2: Děkuji vám. Velmi rád poslouchám Vltavu a speciálně vizitku.
1: To nás těší. Právě v Muzeu umění Olomouc vrcholí výstava k vašemu jubileu Z města ven. Fotografická a kurátorská činnost Jindřicha Štrajta. Těch výstav byla celá řada u této příležitosti významné. Ale jak právě tahle výstava, pane profesore, ukazuje ty dvě zmíněné roviny vašeho působení? Fotky a kurátorství třeba.
2: Na tuto výstavu, která je v současné době v Olomouci, jsem opravdu velmi hrdý. Je to výstava, která má dvě části. Jednak fotografickou a vybral jsem takové fotografie, které doposud nikdy nebyly vystaveny. A jsou z 80. let, takže je vlastně v České republice nikdo nezná. To je první část a ta druhá část je pro mě ještě důležitější, protože já jsem v Sovinci založil takovou galerii, kdy jsem se od 70. let a během 80. let dělal výstavy umělcům, kteří nesměli a nemohli vystavovat v České republice. Vystavovali v Americe, ale prostě v té době nemohli u nás vystavovat. Takže to bylo takové, řekl bych, lákadlo pro všechny, kteří se věnují umění a kteří by rádi poznávali věci, které doposud neměli možnost vidět. A to byl základ právě výstav v Sovinci. Mm-hmm.
1: A s těmi se tedy také můžeme teď setkat v Muzeu umění Olomouc.
2: A já jsem, ano, paní kurátorka, docentka Štěpánka Bělešová rozdělila tuto výstavu na dvě části, právě tu fotografickou a potom výtvarnou, kde jsou zastoupeni umělci, kteří, ne všichni samozřejmě, to by se asi do této místnosti nevešlo, ale přesto ti nejznámější a nejdůležitější jsou tam zastoupení v druhé místnosti.
1: A když jste říkal, že jste vybíral fotky z 80. let, které ještě nikdy nebyly v Česku zveřejněny, jaké to bylo se probírat tím množstvím a na která potom tady padla volba? Na které?
2: No, toto je velmi zajímavá otázka a můžu říct, že se tím vždycky na jedné straně hodně trápím a na druhé straně jsem překvapen, co všechno zůstalo nepovšimnuto a co vlastně po letech teprve objevují, protože fotograf nebo tak, kdo připravuje výstavu, tak po letech samozřejmě má úplně jiný názor na to, co se vystavuje. A to se právě stalo při této výstavě a při dalších, kdy jsem objevil fotografie, objevil jsem témata, na kterých jsem pracoval v té době a které jsem považoval za, řekl bych, méně hodnotné. A ty jsem najednou objevil a byl jsem šťastný, že takovou výstavu jsem mohl připravit.
1: Jaká to jsou, kdybyste měl konkretizovat, pane profesor, výstava vrcholí o tomto víkendu, tak třeba ještě někdo se tam rozběhne.
2: Jsou to samozřejmě také typické moje fotografie, kdy stará paní stojí u stromu se sekyrou a snaží se ho, nechci říct, porazit, ale osekat, nebo zase myslivci připravují po honu takovou hostinu, kdy čistí a připravují to maso a dívají se na to, děti jsou přítomny, nebo potom kluci, takový mladí hoši, vezou bečku piva. Prostě jsou to takové úplně normální fotografie ze života, ale ty, které v té době jsem nějakým způsobem přehlížel, řekl bych, pro mě nebyly asi tak atraktivní jako ty ostatní. A tak vznikla taková opravdu zajímavá výstava, kterou jsem vlastně znovu objevil.
1: Čili to je i taková kolekce velice pozoruhodná toho, co Jindřichu Štrajtovi takzvaně spadlo pod stůl.
2: Přesně tak je to.
1: Dnes je naším hostem fotograf, kurátor, pedagog Jindřich Štrajt a jako takový vybírá i tu hudební linku dnešní vizitky a ta bude otevřena vlastně duem Machina Lyrica Duo, což je vaše dcera s Pedro Rodriguezem, portugalským kytaristou a jak známo, tak vaše dcera je virtuózka na flétnu. Ano. Tak prosím, jestli představíte tu první skladbu Jacques Ibert Mezihra.
2: Ano, je to taková skladba francouzského autora, který je sice krátká, ale velice půvabná. Napsal ji v roce 1935. A ten autor, Jacques Ibert, byl zvláštní v tom, že se sám přihlásil do války a prostě tu válku absolvoval a dokonce se stal potom nějakým význačným vojákem, nebo který byl vyznamenán. A tak to propojení té hudby a toho života, to mi připadlo velmi zajímavé. No a moje dcera Monika žije už 20 let v Portugalsku a je docentkou a dokonce děkankou na vysoké škole v Evoře. No a ten
1: Pedro Rodriguez?
2: Pedro Rodriguez, kytarista, je jejím takovým člověkem, který provází, který doprovází a který je vynikající portugalský kytarista. Takže spolu vytvářejí takový úžasné, krásné duo.
1: Machina Lyrica Duo.

0: lyrická a přitom temperamentní příčná flétna Moniky Štrajtové pro provodu s Pedrem Rodriguezem, to je Máquina Lyrica Duo, které dnes vybral náš host, výjimečný Jindřich Štrajt, dokumentární fotograf, který v těchto dnech slaví 80. jubileum. A vizitka je otevřena také vaším dotazům a podnětům. Pište na známou adresu vizitka@rozhlas.cz. Rádi je přijmeme a přečteme. Mě napadá, pane profesore, a ptám se do olomouckého studia, vaše dcera tedy hraje na příčnou flétnu, šla tedy tou cestou hudby, fotí nebo ne?
1: Začala fotografovat a samozřejmě, že občas také fotografuje, dokonce se pokoušela poslat i fotografii do nějaké soutěže, ale samozřejmě ta hudba, to je pro ní alfa a omegou a tomu se věnuje opravdu na plné pecky, bych řekl, protože to je velmi, velmi náročné. Ale ráda fotografuje, ale také já jí ukazuji svoje fotografie, které vybíráme společně a vždy dám na její názor.
0: Mě zajímá právě ten pohled, jak jste o tom mluvil, že se to prostě lety mění, které fotografie vybrat třeba do nějaké expozice a které ne, tak jak se třeba liší ten její pohled, když říkáte dám na ní, když se rozhoduji mezi některými fotografiemi?
1: Já naopak rád ty fotografie ukazuji i lidem, kteří nejsou zainteresovaní v té fotografické branži, protože mají jiný názor, jiný pohled, jinak je fotografuje, zaujme, takže respektuji a vážím si toho, když mohu ty fotografie ještě než je vystavím, prodiskutovat na jedné straně s odborníky, profesionály, ale na druhé straně s lidmi, kteří nejsou dotčeni ještě fotografickým názorem, bych řekla.
0: Jsou v tomto lajci. Na naši výzvu, abyste psali e-maily, zareagoval hned náš pravidelný posluchač, pan David Šutera, kterého zdravíme, a on posílá pozdrav pro pana profesora, přeje vše nejlepší k životnímu jubileu, ať vám vydrží vaše neuvěřitelná energie a síla tvořit, vaše až andělská síla hledat v lidech to lepší je kouzelná. A David Šutera se ptá, jestli máte rád umění, ve výtvarném umění máte své oblíbence a oblíbená díla, jaká a kdo vás inspiruje ve fotografii?
1: Tak z toho výtvarného umění jsem vždycky měl velmi rád Václava Boštíka. Miluji grafiky Aleny Kučerové nebo obrazy Vladimíra Kopeckého. Mám rád celou tvorbu Kolíbala. Prostě jsou to takoví autoři, kteří

0: měsíců je daleko více, protože když jsem dělal výstavy v Sovinci, tak jsem se rozhodl, že do té výstavní kolekce vždycky zařadím taky slovenské umělce, jako je Ruda Sikora nebo Rudofila Minárikovi a prostě celá ta plejáda Dežotot nebo Klára Bočkájová, prostě manželé Bočkájovi, prostě mám rád takovou pestrost a to, když ti umělci se opravdu oddají tomu a jsou prostě napojení nejen na sebe, ale také na to diváka, aby ten obsah také odpovídal současnosti.
1: Vy jste se ale také vlastně celé oddal fotografii, pokud vím, tak jste nikdy nevkročil třeba na pole komerční fotky, právě proto, že jste si chtěl uchovat ten jako ryzý vztah, který máte s tímto médiem.
0: Ano, to máte pravdu, přesně tak to je.
1: A jsou tu další dotazy, jsme moc rádi. Píše nám paní Rychlíková ze Zlína, posluchačka. Slyšela jsem, že pan Štrajt kdysi učil v jednotřídce. Jak na to vzpomíná, pokud to tak je? A co je v jednotřídce pro pedagoga a děti zásadní, aby to fungovalo?
0: Tak to je krásná otázka. Mnoho let jsem učil na jednotřídce hned po vysoké škole a to byla jednotřídka v Sovinci, protože můj tatínek byl pedagog v sousední vesnici a taky učil na té jednotřídce. A když jsem skončil fakultu, tak říkal, Jindro, pojď si to vyzkoušet, uvidíš, že tě to bude bavit. Měl jsem 5 ročníků v jedné třídě a bylo to kouzelné. Já miluju a zastávám názory Komenského a to jsem se taky snažil v té výuce, aby to byla škola hrou, prostě aby to byla zábava, aby to bylo potěšení, jak pro mě, tak pro ty děti. Sovinec je nádherné místo, okna třídy vedly na hrad, takže když jsme vykoukli z okna, tak před námi byl středověký obrovský hrad s hradním příkopem a samozřejmě jsme hodně chodili taky ven a taky to i po té výtvarné stránce. V té době jsem pro děti dělal výstavy už právě na té chodbě nebo ve třídě, protože se zrušil všechny také ty politické nástěnky a začal jsem vlastně tou výchovou už v tom raném dětství.
1: Říkám si, že taková ta klasická nástěnka ve třídě, kterou jsme všichni zažili, tak v jednotřídce Jindřicha Štrajta vypadala určitě úplně jinak než všude jinde.
0: V Rýmařově je, nebo byla úžasná výtvarnice inzitní Marie Kodovská a ta měla první výstavu právě v té škole, v té třídě pro ty děti. Bylo to nádherné.
1: Vy jste právě vystudoval pedagogickou fakultu, mě ta linka učitelská hodně zaujala a vy jste říkal, že vždycky, když se na vesnici něco dělo, vy jste byl učitelem, pak i ředitelem, ano. Tak jste vyběhl ze školy s foťákem a fotil.
0: Ano.
1: Tak si říkám, jestli vám vlastně ta učitelská profese nějak potom pomohla při fotografování, když jste právě potřeboval se dostat blíž k lidem, které jste chtěl vyfotit.
0: A to je základ mé fotografické práce, ta komunikace s člověkem. A to bylo nejen při vyučování, ale v té obci jsem byl jediný, který uměl psát na stroj. Takže já jsem musel se angažovat i jiným způsobem. Takže Sbor pro občanské záležitosti, to bylo krásná organizace, která nebo náplň, kdy jsme chodili gratulovat lidem, kteří měli nějaké výročí. A samozřejmě od toho se odvíjely další a další profese, jako je kronikář. Takže jsem dopisoval kroniku za 15 let, kterou nikdo předtím nevedl. Takže byly to takové zvláštní, promítal jsem kino, protože jsem se snažil a samozřejmě.

0: mě potom i ta výstavní aktivita se rozšířila nejen ve škole, ve třídě, ale na hrad nebo přímo do kostela. Takže ty možnosti byly úžasné a jsem za ně doposud vděčný.
1: A z Venecie asi také vděčný vám, protože opravdu se stal místem, kam za uměním přijížděli lidé, celé delegace potom také. A tak mě zajímá, že pro vás prostě bylo vždycky důležité nejen fotit, ale vlastně lidi ke kultuře přivádět. Proč?
0: No to je právě ta pedagogická, to, co člověk žije, to, co má v sobě právě už nějak zděděné, pořád jako vychovávat nějak. Takže to mě provázelo i potom, kdy jsem musel pracovat na státním statku a kdy jsem kromě své práce, kterou jsem měl, tak jsem dělal zájezdy právě s těmi kolegy ze zemědělství, s těmi dojíčkami nebo lidmi, kteří pracují na polích, tak jsme začali jezdit na výstavy, do ateliéru, na koncerty, do divadla. Prostě samozřejmě, že to bylo v době, kdy nebyla špička, myslím, té zemědělské práce, že to bylo vždycky brzy z jara nebo během zimy. A takže jsem se takto jako bavil a zábava tímto druhem je úžasná. A ještě lidé i po mnoha letech na to vzpomínají, jak jsme jezdili, ale to byly i zájezdy do Prahy nebo do Bratislavy.
1: Pane profesore, když jste se dotkl právě toho, že jste vlastně nemohl vykonávat svoji pedagogickou činnost, protože v roce 1982 jste byl ve vazbě zatčen, vyslýchán na Ruzyni, následně jste dostal podmínku za, pokud jim je, hanobení nebo co si, ale mě vlastně fascinuje, že vaše fotky se mohou zdát, nebo že jsou opravdu apolitické. Vy jste nikdy jako netematizoval vyloženě nějaké politické dění nebo válku, vy jste opravdu šel do toho obyčejného života lidí a přesto jste se střetl s tehdejší totalitní mocí.
0: Je přesně tak, je to. Prostě byla taková doba.
1: No a jak jste to vnímal, že vlastně jste vyfotil, tuším, vojáka před kasárnami, jak zametá? A to byl ten kámen úrazu?
0: Ano, byly to takové úplně normální, obyčejné fotografie. To obyčejné, to mě jako těší, protože to je vlastně celoživotní téma. Dělat takové fotografie, takzvané kotidien, obyčejný život.
1: Obyčejný život a zároveň bylo pro vás téma právě, nebo ne, vůbec ne, střetu jedince třeba se systémem nebo s politickou mocí?
0: No samozřejmě to byl podtext. Ty fotografie byly takové, že ten, kdo chtěl pochopit, tak pochopil. A já jsem tam vždycky měl takovou jako vsunutou myšlenku, kterou jsem tak nenápadně jenom jako tam předstíral. Ale byly to... Já se tomu nedivím, že to v té době bylo takto jako interpretováno, protože soudky mě potom při soudu řekla, a vy jste měl fotografovat růže a ne takové fotografie.
1: Právě jsem přemýšlím na tu otázku, když říkáte, vždycky jsem si tam vsunul tu myšlenku. Jestli jste si připustil, že nějakým způsobem riskujete právě třeba konfrontaci s režimem až takovou, že vás zavřou.
0: No, byl jsem na to malinko upozorněn přáteli, ale prostě já se to musel dělat. Prostě to mě nedalo, protože ty fotografie vlastně byly z toho obyčejného života. Třeba téma schůze. Schůze na vesnici jsou vlastně podobné jako ve městě velké, obrovské zasedání, ale mají vlastně takový až ironický charakter. No.
1: Ano. Máme tady další pozdrav a přání. Chtěli bychom z Rýmařovského muzea pozdravit Jindřicha Štrajta, našeho přítele, kolegu a člověka, kterého máme moc rádi a kterého si moc vážíme. Gratulujeme mu k jeho významnému jubileu a přejeme jen vše dobré. Těšíme se na další milá setkání a děkujeme také Vltavě za skvělý poslech a výborné kulturní pořady. My děkujeme za tenhle e-mail Michalu Vyhlídalovi a zdravíme do Městského muzea v Rýmařově.
0: Michal Vyhlídal je úžasný kurátor. Velice si ho vážím, právě tam mám teď velkou výstavu a ty fotografie jsou právě ze současné doby, takže snažím se každou tu výstavu, kterou dělat, aby byla jiná, aby byla zajímavá a aby přinášela radost nejen mě, ale všem ostatním.
1: Říká náš dnešní host ve vizitce Jindřich Štrajt a je čas na další skladbu. Bude to španělský tanec číslo 1 španělského skladatele klavíristy Manuela de Falla a je to opět tedy v podání Máquina Lyrica Duo Moniky Štrajtové a Pedra Rodrigueze. A jenom jestli řeknete pár slov, pane profesore.
0: Je to taková skladbička z takové opery, tanec z opery, která se jmenuje Krátký život. A ten, ta skladba je jedna z nejznámějších částí právě té opery a má takovou energickou, temperamentní taneční část a to je pro mě takové jako okouzlení, protože samozřejmě taky rád tancuji. A takže když mám možnost, tak nejsou to jenom skladby takové vážné, ale taky takové radostné.
1: Tak jsem s ním.

0: Manuel de Falla, španělský tanec číslo 1 v podání Machina Lyrica Duo Moniky Štrajtové a Pedra Rodrigueze. A naším hostem zůstává Jindřich Štrajt, legenda české dokumentární fotografie, kurátor, pedagog. A je to další přání pro pana profesora. Chtěla bych popřát vše nejlepší k narozeninám, hlavně pevné zdraví, dobrou mysl. Moc vám děkuji za vaše vidění obyčejného života a posílám obrázek jeho fotografie, která mě provázela po celý můj pracovní život u Hasičského záchranného sboru Praha. A teď mi visí na nástěnce v domácí pracovně. Mám tu fotku moc ráda, je v ní úplně všechno ze života hasičů a je datována Rýžoviště 1981. Já bych, prostě, i když ta fotka je malinká, ale tak prostě je tady fakt několik hasičů v přilbách, samozřejmě černobílé s těmi děcemi a posílá jí Lucie Eserová, pane profesore.
1: Děkuji moc. Velmi si vybavuji tuto fotografii, která se stala dokonce snímkem, který je na CDčku.
0: Když jste mluvil o té současné třeba výstavě v Rýmařově, tak bych se ráda posunula trochu do současnosti. Jestli se nějak mění za ty roky, co fotíte, téma, přístup. Určitě se tady mění to, že třeba fotíte už barevně, což, ano. Tak co vám třeba přináší ten přesun k barvě?
1: No tak ta barva zase vám dává možnost většího působení a takového většího nadhledu, řekněme, na tu realitu. Takže já, když vytvořím nějaký cyklus, tak si jej promítnu v černobílé verzi a barevné. A rozhoduji se, co potom použijí. A velmi často jsou ty barevné snímky, které jsou možná takové jako působivější, i když ta černobílá fotografie pořád je brána jako za velké umění. Takže je to takové velmi sporné. Já samozřejmě i tu barvu trošku desaturuji, aby nebyla taková ta křiklavá, ostrá, takže aby to... Dokonce se mě stávalo, že mě říkali, když to jsou černobílé fotografie a byly přitom barevné.
0: Aha, tak i tak se dá pojmout barva.
1: No, takže je to zvláštní. Já si myslím, že to nejdůležitější v tom fotografování je spíše to téma a ta náplň, co chcete vyjádřit nebo co chcete sdělit tomu divákovi. Já nejsem žádný nějaký speciální odborník na techniku, ale mě zajímá ten obsah.
0: No a zároveň mění se nějak to téma, protože vy jste někde řekl, že ty zážitky, ty situace, ty typy lidí si nesete v sobě a podvědomě to vlastně potom hledáte i v situacích jinde po světě, takže vlastně stále fotíte do kolečka, dá se říct, jednu fotku. Tak mění se vám to téma i v současnosti nějak?
1: To máte pravdu, že je to... Téma vesnice mě provází prostě od téměř od prvopočátku své fotografické práce. A když jedu do Japonska na 3 měsíce, nebo do Brazílie, nebo do Číny, nebo po evropských zemích, tak stále hledám to téma, které mám nejraději. A to je ta vesnice. A ne, řekl bych, mezilidské vztahy. To je to, co mě jako nejvíce... oslovuje. Ale samozřejmě v současné době dělám i jiné témata, kdy se věnují hodně starým lidem, paliativní péči, nemocnicím. Udělal jsem takový velký cyklus tady z fakultní nemocnice v Olomouci. Takže jsou to různá témata. A čím dál těžší. Nedávno jsem měl v Praze velkou výstavu na téma koma, lidé v komatu, takže je to prostě téma, která, když to zažiju, nebo když mě někdo osloví, nebo když mám možnost fotografovat takovéto věci, tak se do toho rád pustím, pokud cítím, že to mohu něco ovlivnit, něco říci, něco ukázat takového, co může pomoci i druhým lidem. Ale není to jenom takovéto téma, ale teď jsem udělal takový úplně malinký, úplně odskok od tohoto všeho, kdy mě manželé Vítkovi oslovili, abych jim nafotografoval jejich loutky. Oni udělali takové velké představení, které se jmenuje Píškanderdula. A protože se známe a já jsem to v představení viděl mnohokrát, a tak jsem řekl, ano, já nafotografuji vaše loutky. A oni mi řekli, já bychom si přáli, abyste je nafotografoval tak, jakože ty loutky jsou živé. A to bylo nádherné téma, to byla výzva. A z toho vznikla opravdu krásná knížka a krásná výstava, aspoň pro mě.
0: Když
1: protože
0: celý život...
1: to je tak subjektivní, právě. Že...
0: Promiňte, že když celý život fotíte živé lidi, tak jaké potom to je udělat z neživého předmětu, jako je loutka, živý?
1: No tak, aby ta fotkou. Loutka opravdu... loutka žila, ale samozřejmě nejde to udělat u každého autora. Ten František Vítek je úžasný, vlastně sochař bych řekl. A ta Věruška, jeho manželka, je neuvěřitelná herečka, která to procítí, každý pohyb jeho loutka, smrtka je prostě dokonalá. Je prostě úžasná. No a tak to je taková výstava, která v současné době je v Novém Boru a potom to už je zadaná v Bratislavě a na dalších místech. Takže to je taková radost pro mě a já si myslím, že je dobré si i vyzkoušet něco jiného, než právě to, co člověk dělá dlouhodobě. Takže a k tomu se taky můžeme vrátit ještě, co se týká mé pedagogické ano. práce, protože já učím na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě, což je úžasné vzdělávací středisko, je vlastně univerzita, která zvlášť ten obor fotograficky přesahuje opravdu celou Evropu a ten kolektiv pedagogů, včetně profesora Birguse, je prostě senzační. A je to radost se setkávat se studenty, kteří žijí tou fotografií.
0: Ano.
1: A my je inspirujeme taky.
0: A řekněte mi, pane profesore, váš pohled právě na to postavení fotografie dokumentární třeba v současnosti, kdy víme, jak se vlastně změnila ta doba. Všichni někde denodenně fotí lidi sami sebe, postují to na sociální sítě. Vnímáte nějaký posun, jakou hodnotu v této době přesycené snímky a vizuálními podněty má fotografie?
1: No, tak to je právě to, jak se používá to přesycené. Záleží potom na nás, fotografech, do jaké míry to dokážeme anulovat a být osobní, být originální, být přinášet něco nového. A v současné době opravdu každá ta doba přináší jiný pohled na umění a i na fotografii, protože jsou období, kdy dokument byl prvořady. A v současné době je to spíše takový subjektivní pohled, kdy vlastně ti studenti jako kdyby se sami nějakým způsobem promítali do těch fotografií a je to vlastně taková terapie pro ně. A samozřejmě, že oni si to vyzkouší na té škole, ale chceme nebo přejeme si to, aby se odpoutali taky od takových až příliš subjektivních věcí a něco řekli společnosti.
0: A právě s čím za vámi třeba studenti chodí nejčastěji, v čem potřebují poradit?
1: Já, no, celá ta škola je spíše vedena k tomu obsahu, k tomu vnímání fotografie jako umění, jako něco, co není jenom tou technickou záležitostí, ale tím obsahem. Mm-hmm. A to se snažíme všichni pedagogové tak, abychom nejen porozuměli těm studentům, což se taky stává, že vlastně ten student se musí naučit interpretovat své fotografie, vysvětlit je, a my jsme první, kteří to mohou jako slyšet, vidět a poradit po té stránce, kterou ten student chce vyjádřit.
0: A řešíte na Institutu tvůrčí fotografie, když mluvíte o tom vnímání fotky jako umění, jak tenhle obor významně zasáhne třeba umělá inteligence?
1: Je taky, ta umělá inteligence do toho taky zasahuje, ale já si myslím, že to nejdůležitější, nejpodstatnější je právě ten člověk, který do toho, do té tvorby, do toho tvoření přináší sám sebe, své srdce a svůj názor a svůj pohled a své cítění. Takže ta umělá inteligence je zajímavá, ale bez toho vlivu člověka, toho prožitku, který má ten člověk, se prostě nedá pokračovat, nebo nemůžeme se bez toho obejít. Takže je to důležité, abychom především to procítili, prožili a dokázali to sdělit druhým.
0: Říká Jindřich Štrajt, dnešní host ve vizitce, přední dokumentární fotograf. A dnes si zahrajeme další skladbu, a to je José Viana da Mota. Ještě opět nám hraje Makina Lyrica Duo a jsou to portugalské scény. Tak jestli můžete, prosím, říct.
1: To je, vybrali jsme píseň lásky. A já si myslím, že zvlášť v tomto pořadu je krásné, když se objeví slovo láska a vlastně taková romantika, protože i ten portugalský virtuos tomu dá svůj nádech, dokáže to prožít. A zvlášť tady v této skladbě, kdy Pedro Rodriguez upravil tuto skladbu z klavírní části na kytarovou, takže jsou prostě Monika s Pedrem skvělí hráči, úžasní interpreti, skvělí hudebníci a skvělí lidé.

0: Pokračuje vizitka, posloucháte Vltavu, Český rozhlas Vltava a naším hostem je dnes Jindřich Štrajt, který je jubilantem, teď významné jubileum ho čeká zítra, mu bude 80 let, ale také živoucím důkazem, že i v takto úctyhodném věku může být člověk plně aktivní. A co vás teď tedy, pane profesore, čeká v nejbližší budoucnosti za další výstavy?
1: Takže já vystavuji na místech, které jsou nenápadná, jako je Sovin, Zrymařov nebo Jiříkov, kde žiju. Vůbec mě to nevadí vystavovat na takových maličkých místech nebo jako Losiny, ale samozřejmě, když dostanu nabídku a možnost vystavovat například v Paříži, tak samozřejmě jsem
0: neřeknete
1: potěšen.
0: Ne.
1: A samozřejmě mě to těší a mám z toho velkou radost, takže v listopadu bych měl mít dvě výstavy v Paříži a myslím si, že to bude jako pěkná záležitost, ale čeká mě i výstava v Bratislavě a na dalších místech, třeba teď mám výstavu v Karlových Varech s Jiřím Davidem a mnoho dalších výstav, které jsou právě připravovány k tomu mému výročí. Takže
0: já a jaké cykly vystavíte v Paříži?
1: A v Paříži vystavím fotografie, které vznikly ve Francii. Já jsem mnoho let jezdil do Francie a udělal jsem tam několik velkých projektů, vyšly mi tam knížky, takže část bude francouzská a část samozřejmě bude olomoucká, protože jsem potom fotografoval hodně v Olomouci a Olomouc mě podporuje a je rád, když mohu vystavovat i na takovýchto místech, která jsou místa, která dobývají svět. No, je to radost.
0: A vy, pane profesore, když mluvíme o těch vašich fotkách, tak je evidentní, že tam je jako jakýsi vztah s těmi lidmi, které fotografujete, že vám prostě na nich nějakým způsobem vždycky záleží. Tak jak vlastně vnímáte ten vztah, nebo jaký je ten vztah u vás fotograf, fotografovaný, a jak se dostat do toho, aby tam právě bylo to, o čem mluvíte, to znamená nějaká myšlenka navíc, něco, kdy se člověk dostane pod povrch?
1: No, kdybyste mě viděla, tak zjistíte, že jsem jednotka naivity. Takže jsem takový, který se snaží pochopit toho člověka, promluvit s ním, získat nějaké informace o něm a hlavně poznat, co žije, co cítí, co ho trápí. A taky, nebo z čeho má radost. A to jsou takové dlouhé rozhovory a samozřejmě, když jsem učil třeba na FAMU nebo na Slezské univerzitě, tak to jsou takové detaily, které se snažím i předávat studentům, aby vnímali toho člověka v celé jeho šíři se svými radostmi i bolestmi. Takže já si myslím, že to fotografování je potom až ten druhý plán, který vlastně vám přináší ten život. Je to radost, protože zaznamenáváte něco, co už se nikdy nepodaří, co už se nikdy nestane a co zůstane jenom vlastně na tom filmu a v té vzpomínce nás, fotografů, anebo toho fotografovaného. Život je nádherný, úžasný. A hrejme si.
0: A když říkáte o tom, co třeba můžete předat studentům na Slezské univerzitě v Opavě, tak také mluvíte o tom, že ta vaše metoda má obě roviny, tedy tu intuitivní, kde hraje roli i náhoda a štěstí, ano. A tu promyšlenou, že přemýšlení o každém záběru, aby se to propojilo, aby tam právě byla ta myšlenka, to něco navíc.
1: A tak bez toho to nejde.
0: No ale mě zajímá ten proces předtím, než tedy se zmáčkne ta spoušť, jak se to vlastně předpřipravíte, aby potom se potkalo to štěstí a ta příprava.
1: Tak já vám řeknu, jak já to prožívám. Já než zmáčknu ten prstek na té spoušti, tak já musím vědět, co fotografuji. Já si to představím, já si to prožiju ještě než to zmáčknu, protože potom nemusím hledat, proč jsem to fotografoval. Já to musím vědět předtím. A tím, že to vím předtím, předem, než se to zmáčkne, než se to zaznamená, takže já to prožívám vlastně dvakrát. A je to, toto je to, co považuji za velmi důležité. Jsou samozřejmě situace nahodilé, ale ta náhoda musí být připravena.
0: Říká Jindřich Štrajt, náš dnešní host, fotograf, kurátor, pedagog, který zítra oslaví osmdesátiny. My vám tedy ještě jednou, pane profesore, přejeme všechno dobré, hodně zdraví a ať tedy vám zbývá spousta prostoru pro to, abyste si hrál a fotografoval. A na závěr si zahrajeme ještě Štěpána Raka, Giordano Bruno pro flétnu a kytaru, čili zase samozřejmě v provedení Moniky Štrajtové a Petra Rodrigueze.
1: Ano, Štěpán Rak je můj kamarád, úžasný člověk.
0: Tak děkuji, že jste byl ve vizitce. Zdravím vás do Olomouce.
1: Děkuji vám, vy jste senzační.
0: Děkuji moc.
1: Já vás poslouchám téměř denně, když děláte ty rozhovory. Děláte to skvěle.
0: Taková velká pocta na závěr. Moc vám děkuji, pane profesore. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko přijalo o bezpečnostní opatření kvůli incidentům spojovaným s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Z bezpečnostních důvodů ale nechtěl upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká hlavně Německo. Podle Metnara je bezpečnostní situace v Česku stabilní a dál platí stupeň ohrožení terorismem B. Budova onkologického centra fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze je i přes včerejší požár v provozu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Oheň poškodil opláštění centra a nikdo nebyl zraněný. Podle Dostálové hasiči evakuovali 18 pacientů. Vláda italské premiérky Giorgi Meloniové se stala nejdéle nepřetržitě vládnoucím poválečným kabinetem. U moci je 1413 dnů a překonala tak dosavadní rekord druhé vlády expremiéra Silvia Berlusconiho. Vládní strana Bratři Itálie chce tento úspěch oslavit v přístavním městě Bari. Společnost Google slaví 28 let od svého vzniku. Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity jako internetový vyhledávač. První sídlo měla v garáži. Dnes je nejhodnotnější značkou světa, která už není jen vyhledávačem, ale podniká i v mnoha dalších oblastech, jako je například umělá inteligence. Pražský činoherní klub dnes uvede premiéru inscenace Tango polského dramatika Sławomíra Mrożka. Groteskní příběh o rozpadu hodnot a střetu generací v jedné rodině nastudovala režisérka Gabriela Gabašová a v hlavních rolích se představí Zuzana Bidžovská, Vasil Friedrich a Sandra Černodrinská. A počasí bude převážně oblačno, postupně se od jihozápadu vyjasní, večer se na severu Čech zatáhne a později se tam místy vyskytne déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Na jižní Moravě až 31 stupňů Celsia a více informací z domova i ze světa najdete na našem webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak v pražském Činoherním klubu se bude hrát polská dramatika, my budeme poslouchat polskou hudbu. Je 11 hodin a 2 minuty, Daniela Čermáková vás provází naším vysíláním a v zápětí nás čeká nové album Endless právě polského houslisty Adama Baldycha. Ten v souvislosti s vlastní tvorbou v minulosti prohlásil, svět kolem nás je stále hlučnější, řada lidí se ticha bojí, myslí si, že musí neustále mluvit, aby se cítili dobře. Ovšem k nabití vědění je ticha zapotřebí a existuje spousta věcí, které mohou být vyřčeny pouze šepotem. Tak tuhle citaci vyhledala Eliška Vidomus, se kterou nebudeme mlčet. Dobrý den, Eliško, zdravím tě.
2: Dobrý den.
1: A to, co si vyhledala stran tedy myšlení nebo stran názoru Adama Baldycha na ticho, tak se nějak odráží pravděpodobně, předpokládám, v té aktuální desce, kterou ty si přišla představit.
2: Ano, je to tak. Myslím si, že se to odráží velice výrazně. Do určité míry to může být ovlivněno spoluprací s mnichovským labelem Music, se kterým Baldych spolupracuje už 15 let. Album Endless je už 13. deskou, kterou zde vydal. Některé vydal jako frontman, některé jako sideman. A v průběhu let měl možnost spolupracovat díky producentovi Ziggy Lochovi opravdu se širokým spektrem hudebníků, převážně skandinávských. A díky těmto spolupracím si postupně vytříbil svůj styl. Pro ten je charakteristická určitá právě melancholie, jak už za chvíli uslyšíme, dlouhé doznívání tónu, a tak dále. Myslím si, že ta jeho poetika je hodně, hodně specifická. Ale na druhé straně chci říct, že on se do značné míry zříká takové jako okázalé virtuozity, která pro něj byla charakteristická na úplném začátku. Že to byl takový opravdu ten hráč, který přijde na pódium a úplně to jako rozstřelí, tak vlastně řekla bych, že poslední dobou, a sám to i hodně tematizuje, má potřebu hrát spíše méně not a opravdu jako nechávat ty tóny doznívat o něco déle. Myslím si, že opravdu jako ta právě spolupráce třeba s tou skandinávskou scénou na tohle mohla mít velký vliv.
1: Tak blíží se nám podzim, i když to teda podle teplot tak nevypadá, podzim to je čas melancholie, tak myslím, že leckomu udělá tahle deska radost, pustíme si první ukázku.

0: To byla první ukázka z nového alba polského houslisty Adama Baldycha, Endless. A tento umělec v minulosti spolupracoval s řadou skandinávských jazzmenů, ať už je to finský pianista Liro Rantala, norský pianista Helge Lienen, anebo švédský kontrabasista Lars Danielsson. A jak sám říká Adam Baldych, díky těmto zkušenostem se naučil vnímat prostor na rozhraní hudby a ticha a získal odvahu nechat doznívat tóny o trochu déle. Opět nám tuhle citaci vybrala Eliška Vidomus, která přišla tohle album do studia představit. Eliško, koho v tomto případě pozval do studia Adam Baldych?
1: Je to takový panevropský kvartet. Přizval si italského bandoneonistu Daniela de Bonaventuru, francouzského kontrabasistu Michela Benitu a švédského klavíristu Jakoba Karlsona. Společně toto uskupení nazval European Quartet. Nahrávali živě, bez publika, tedy v koncertním sále Evropského hudebního centra Křištofa Pendereckého v Luslavicích nedaleko Krakova. A všichni tito hudebníci jsou právě nějakým způsobem spjatí s tím vydavatelstvím Act Music. Jméno Daniela Lady Bonaventury může být českým posluchačům známé třeba díky spolupráci na debutu kontrabasisty Tomáše Lišky. Já tu desku mám moc ráda, Invisible World z roku 2009.
0: Českou ji tady hrajeme.
1: A to je skvělé. A jinak bych ještě ráda zmínila, že Daniel de Bonaventura spolupracuje také třeba s italským trumpetistou Paolem Frézu. Mají úžasné vánoční album. Na to je tedy samozřejmě ještě dost času, to vůbec nechci tady uvádět, ale až se bude ten čas blížit, tak bych doporučila jejich vánoční alba. A v jednom italském rozhovoru Bonaventura řekl moc hezkou větu, která si myslím, že k téhle té desce, kterou dnes posloucháme, Endless, pěkně sedí. Necítím se jako brilantní bandoneonista, spíše jako umělec, který si bandoneon vybral, aby jim mohl vyprávět o sobě samém. Já bych řekla, že to se dá vztáhnout vlastně na všechny členy toho kvarteta. A než si pustíme další ukázku Horizon, tak bych ještě chtěla posluchače pozvat na koncert. Pokud by chtěli tuto sestavu slyšet naživo, tak nejbližší příležitost bude 24. října na Krokus Jazz Festivalu nedaleko česko-polských hranic v Jelení hoře.
0: No a úplně nejbližší příležitost mají posluchači teď.

0: Horizon, to je další kus z nového alba polského houslisty Adama Baldycha, Endless. Ty jsi, Eliško, mluvila o tom, že ta dráha nebo ten vývoj hudební Baldychův je v podstatě velmi turbulentní, že jsi zažila nebo vnímáš to i tak, že ty jeho vystoupení bývaly velký, použiju ten výraz nářez, žádný jiný mě nenapadá. Jak hodnotíš a jak vidíš tohle poslední CD?
1: Já si myslím, že už jako delší dobu, v podstatě těch by se dalo říct 15 let, co spolupracuje s tím labelem Axe Music, o kterém jsem mluvila, tak by se dalo charakterizovat jako takový odklon od právě téhle polohy, kterou si zmínila. On dříve i hodně používal třeba elektronické efekty a violinofon a byl to prostě fakt takový jako bouřlivák. A ve chvíli, kdy začal spolupracovat s tímto labelem, on působil nějakou, studoval na Berklee College of Music, pak přesídlil do New Yorku a v podstatě ten producent Ziggy Loch ho do značné míry jako přesvědčil, tedy aby přesídl zpátky do Evropy a začal tedy vydávat u tohoto labelu. A já se nemohu obránit pocitu, že skutečně ta alba, která u tohoto labelu vychází, tak že prostě po nich, že tam kráčí po takové jako bezpečné cestě. Je to nádherná hudba, já to rozhodně nespochybnuju, ale jak říkám, tak občas by mě docela potěšilo nějaké vybočení nebo nějaká trochu jako nějaký větší kontrast. Moc bych si to přála, kdyby třeba v budoucnu aspoň jednorázově vykročil do nějakého dobrodružnějšího terénu a uvidíme,

0: je kontrabasista Michel Benita.
1: Tak ať už vy osobně máte názor jakýkoliv na Adama Baldycha a jeho nové CD, nebo si ho uděláte, každopádně dnes nám tuhle desku Endless polského huslisty přišla představit Eliška Vidomusa. Já jej za to moc děkuju, Eliško.
0: Také děkuji.

0: Polský houslista Adam Baldych vydává nové CD a vy jste měli možnost slyšet z něj dnes několik ukázek.
1: Jakoby se já a ty staly jen pulzujícími body na bílé ploše vědomí.
2: O proměnách tvorby Adriany Šimotové v čase stého výročí jejího narození.
1: S Milenou Slavickou a Pavlem Brunclíkem hovoří Michála Vrchotová.
2: Ve víkendové příloze 5. září.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: střídání hlasových rejstříků, to je typické pro hlas Johnny Mitchell, která nám dospívala v 11 hodin a 26 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
0: A všechny rejstříky animačních technik najdeme ve filmech Jiřího Barty, jehož život je spjatý s animovaným filmem. A právě Jiří Barta je aktérem našich osudů, z nichž závěrečnou část vám na Vltavě nabídneme za pár minut.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Osudy.
2: Tedy, jak už bylo řečeno, nabízíme vám závěrečnou pátou část rozhlasového vzpomínání animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga Jiřího Barty. Jeho osudy připravila Lenka Kopecká.

0: Já už jsem to, myslím, jednou říkal v nějakém momentě, nevím kde. Ty moje projekty znamenají vždycky určitý období života a vždycky jako zabarvují tu etapu, kterou prožívám během těch 1, 2 až 3 roky. A s tím projektem jsem vždycky spojený. Není to tak, že bych chodil takzvaně do práce, kde bych si odseděl nebo odpracoval těch počet hodin a pak myslel na něco jiného, ale je to tak, že vlastně ten projekt proniká i do vašeho soukromí a takzvaně vás pronásleduje. A proto ty osudy jsou spojený s mojí prací. Je to moje filmografie, která chronologicky začíná v roce 78 a končí v současnosti. Nemůžu říct, že jsem tím uzavřel moji činnost a že bych odcházel do penze. Samozřejmě společenské změny, které nastaly v roce 89, se mě dotýkaly jak emočně, osobně, profesně. A náhodou v té době jsem začínal projekt, který se jmenuje Klub odložených, ještě před revolucí, a po revoluci jsem ho dokončoval. V tom projektu se zrcadlí společenská situace, aniž bychom si to dopředu nějak naplánovali s mým kolegou Edgarem Dudkou, protože scénář jsme psali ještě v létě nebo na jaře 89. A byla to taková jako společenská satira, ve které vystupují figuríny z výkladních skříní. Taková společnost, která žije stereotypním způsobem života, je tam určitá mechaničnost, určitá prázdnota. A ten přelomový rok se v tom filmu projevil tak, že staré figuríny, které žily ve skladišti, tak vyhodili a nastěhovali tam novou generaci. Ta nová generace jsou zase figuríny, které ovšem jsou na jiné úrovni, trochu jako modernější, ale nicméně ty změny zase nejsou až tak veliký, aby se dalo říct, že ten jejich život se zásadně změnil. Vznikla jakási taková paralela. Společnost nových figurin, které obsadily skladiště místo těch starých, reprezentuje současnou generaci a moderní společnost, která má taky svoje chyby, má taky svoje nedostatky, které se pak projevují v takovým groteskní stylizaci a metafoře. Metafory rád používám, což je přirozený prostředí pro animovaný film a speciálně pro moje vyjadřování.
1: Před a hopla!

Když srovnám dobu před a po, tak můžu říct, že před rokem 89 jsem realizoval hodně filmů v krátkém filmu. Bylo to období, kdy jsem měl relativní i svobodu až na malé jako cenzurní zákroky. V současné době mám možnost, mám teda absolutní svobodu ve vyjadřování, což je velmi pozitivní, ale zase je to vždycky limitovaný rozpočtem a penězi, který na ten projekt dostanu nebo se mě podaří získat prostřednictvím grantů, sponzorů a producentů. S tím se potýkám do dneška a díky tomu i některé projekty zůstávají neustále ve stavu rozpracovanosti a konkrétním příkladem je Golem, který teď se posunul až na startovní čáru, ale stejně čeká až na ten první výstřel, aby se začal realizovat. Příprava probíhá, i jsme dostali pozitivní reakce, ale ještě nemáme dostatek prostředků, aby jsme mohli začít. 90. léta přinesly velké změny, které se promítli samozřejmě do firmy Krátký film a řekl bych, že firmu to jako velmi poznamenalo, protože proměňovala se v distribuční společnost místo toho, aby filmy produkovala. I mnoho mých kolegů, zaměstnanců opustilo vlastně tu firmu, studio a takzvaně jsem zůstal osamocený a hledal jsem si další možnosti spolupráce. Vrátil jsem se k projektu, který už jsem měl dlouho připravený a na kterém jsme pracovali s Edgarem Dudkou, projekt Golem. A jakmile jsme dokončili scénář, tak jsme hledali producenta. Najít producenta v 90. letech bylo těžký i snadný, protože se objevovalo spoustu takzvaných producentů, který by na film takzvaně sehnali peníze, ale pak se ukázalo, že v tom jsou jejich vlastní zájmy. Viděli v tom jako příležitost, jak najít nějak finanční zdroje a tím si pomoct sami sobě. Možná, že ani tak nešlo ten projekt. Takže jsme se několikrát spálili. Byla to dramatická a často nepříjemná zkušenost, kterou jsme museli projít. Tak jak celá ta 90. léta nakonec i vypadala, říká se tomu divoká 90. I kolem nás vznikaly společnosti, které měly dobrý potenciál, ale nikdy jsme si nebyli jistí, jestli to dobře dopadne, jestli je to správná volba. Konec jeden z mých kolegů mi poradil v produkční skupinu Sekava, paní Elišku Sekavovou, která se ujala projektu v té fázi počáteční, ve fázi vývoje a na základě scénáře, který spíš vycházel z románu Gustava Majerinka a kde spíš se preferovala magická poloha příběhu a tak nějak jsem to i pojal výtvarně, kde jsem pracoval s Hlínou a s magií toho slova šem a foráž. Bohužel ani v tomto případě se nám nepodařilo najít producenta, protože se obávali ten způsob zpracování, že přímo nezapadá do doby, která nastala. A kromě toho ten rozpočet byl poměrně vysoký. Golem chvíli usnul, nechali jsme ho spát a právě s Edgarem jsme se vrátili, nebo ne vrátili, ale napadl nás jiný projekt, úplně odlišný, film pro děti, který se jmenuje Kdo má dneska narozeniny a je to o tom, že jsme se vrátili do doby našeho dětství, kdy jsme si hrávali na staré půdě, kdy jsme nacházeli poezii a zábavu mezi starými krámy, které tam léta ležely a na který už nikdo nemyslel a zapomněl. Je to způsob dětské hry, který dobře známe, kdy obyčejné předměty se stávají zázračnými
nebo nahrazují situace a objekty, kterými jsme obklopení. Například vysavač byl najednou tryskové letadlo, vanička byla námořní lodí, stará kamna byly kouřící lokomotivou, vysoké hory byly skříně a podobně. A tam myslím, že jsme si s Edgarem dobře rozuměli a že jsme se během naší scénaristické práce dobře bavili. Edgar měl samozřejmě půdu někde v Břeclavi a bavilo ho právě si takzvaně hrát a vymýšlet si, vzpomínat si na ty situace, které byly podobné jako ty moje. Tak vznikl příběh na půdě a nebudu má dneska narozeniny a zase nastal okamžik, kdy jsme museli najít producenta.

90. léta byly nejenom obdobím, kdy jsem se rozhlížel a hledal jsem producenty, ale hlavně jsem se zúčastnil konkurzu na vedoucího pedagoga v oboru filmová televizní grafika na naší Vysoké škole umělecko-průmyslové. Dostal jsem se na pozici vedoucího pedagoga a bylo potřeba vyhledat si k sobě asistenta. Oslovil jsem tenkrát Michalu Pavlátovou, která souhlasila, takže jsme první dva roky jsme spolu strávili na UMPRu. Michala odjela do Ameriky a já jsem hledal náhradu, takže se tam střídali další, Jelenka Dušková, Veronika Doutlíková. No a tak jsem tam vydržel až do roku 2007, čili byl jsem tam celkem 15 let. Návrat do ateliéru, kde jsem původně studoval, znamenal obrácenou pozici. Místo studenta jsem byl pedagog a hledal jsem způsob, jak studentům vysvětlit, co si představuju, co to je animovaný film a jak by měl vypadat podle mého vkusu a představ. Uchazeči, kteří se hlásili k nám do ateliéru, byli velmi rozdílného vkusu a přicházeli často s velmi takovými nevkusnými plagiáty, napodobeními Walta Disneye nebo japonských manga. Jen málo kdo jako si uchoval svoji individualitu, originalitu a málo kdo byl perspektivní student, který by se tam do ateliéru hodil. Tradicí na UMPRum je, že bereme 2 až 3 studenty, tak nakonec z těch přihlášek, kterých bylo celkem 30-40, tak bylo možné 2-3 uchazeče vybrat. Škola měla úplně jiný charakter, než býval, protože najednou nastala velká renesance ve způsobu výuky. Bylo to nejenom v našem ateliéru, ale bylo to i v sousedních ateliérech. Najednou tam byl pan Šalamoun, byl tam Zdeněk Cígler, Rostislav Vaněk. Byly tam prostě osobnosti, kteří vedli ateliéry úplně jiným způsobem. Dávali studentům svobodu, ale preferovali úplně jiný druh fantazie, než který se tam před revolucí takzvaně nosil. Byl jsem rád za tuhle zkušenost, protože to byl jiný vítr, bylo to prostředí, které bylo tvořivý, dávalo studentům prostor, nesnažilo se je nějak jako omezovat. Bylo vidět, že i k nám přicházeli s vlastními osobními náměty, které neměly nějaký velký společenský dopad, ale vztahovali se přímo jako k tomu autorovi, kde řešil nějaké svoje problémy, svoje osobní představy. První projekt, který jsme realizovali, byl testem pro nás i pro studenty, jak ta spolupráce bude vypadat. Rozhodli jsme se, že dáme základní téma, což byl prostřený stůl, a každý student na toto téma měl vytvořit krátkou animaci. Ten stůl byl skutečně stůl v exteriéru, kolem kterého seděli studenti, a to je vlastně animace těch představ, který objektů, že, který oni si vytvořili. No, nakonec ten projekt nevypadal špatně a dokonce dostal i nějakou cenu v Anglii, získali videokameru. Ta škola neměla moc prostředků na to, aby nám koupili najednou jako drahé zařízení, a museli jsme si na to takzvaně vydělat a nebo někoho uprosit, aby nám daroval nějakou techniku. Což bylo v případě jednoho švýcarského mecenáše, který nám věnoval i takzvaný nájezd, což bylo zařízení na snímání obrazu z plochy. Na škole jsem vydržel do roku 2007, protože jsem v té době začínal komplikovaný projekt na půdě, a nebo kdo má dneska narozeniny, a bylo potřeba se skutečně práci plně věnovat a nemohl jsem rozdělit už čas mezi školou a projektem, takže
jsem pak 2 roky se věnoval ve studiu na Barrandově natáčení filmu. Byla to velká změna, vlastně skok zase úplně jinam. Byla to najednou přesná pracovní doba. Musel jsem přicházet ráno na Barrandově. Začínali jsme v 8 hodin a končili v 5, v 6 večer. Já si vzpomínám kolikrát, že už jsem tak trochu padal únavou a v okamžiku, kdy už jsem si tak konečně trochu lehnul na kanapé, že si odpočinu, tak tu ránu jsem slyšel klepání na dveře, kde můj kolega Milan Svatoš mě opět pozval zpátky do práce. Bylo nutné dodržovat řád a ten plán, který jsme měli před sebou.

Nakonec se podařilo dokončit film na půdě v roce 2009 a zase vznikla pauza, kdy v ten okamžik se mě zeptala manželka, tak co bude dál, čím se budeme živit. V ten moment mi zavolal kolega z plzeňské fakulty, jestli bych neměl zájem tam založit ateliér animovaného filmu. Příležitost dobrá právě v té době, když jsme neměli peníze, tak v roce 2010 jsem nastoupil na fakultě Ladislava Sutnara v Plzni jako vedoucí nového ateliéru, který jsem nazval Animovaná a interaktivní tvorba. Je to proto, že už to nebyl ateliér zaměřený jenom na animovaný film, ale na interaktivní tvorbu, která už je digitální prostředek pro animaci. Bychom mohli zahrnout do toho oboru počítačové hry, grafický design a podobně. Ten ateliér funguje dodnes, i když letos už se vyměnily pozice. Já jsem fakultu jako vedoucí pedagog opustil a nabídl jsem vedení mému kolegovi, docentu Vojtěchu Domlátilovi, který v současné době ateliér vede. Ateliér už spíš pracuje právě s digitálním materiálem. Už nepracuje tolik s filmovým příběhem, jako s krátkými animacemi, které se používají právě do počítačových her, na internet. Jsou to animace, které preferují spíš výtvarnou formu než obsah a že studenti jsou zaměřený různým způsobem. Někdo umí líp animovat, někdo je víc výtvarník, někdo má dobrý nápady, ale málo kdy se podařilo, aby se všechny tyhle vlastnosti spojily v jedné osobě, takže jsem se snažil dělat rozdíly, aby studentské práce vycházely z jejich naturelu, z jejich schopností a ne, abych je nutil k něčemu, co jim není vlastní. Ty korektury byly jiné než za doby mých studií, kdy jsem studoval u profesora Jágra. Jsem se snažil být tolerantní a studentům dát větší prostor. Myslel jsem na to, že je potřeba dát každému šanci, kterou se bude nakonec živit. Mě zajímala technologie, technika, jak 3Dčko by se dalo použít i v mém případě, takže jsem studenta požádal, jestli by mě teda nenaučil s tím pracovat. A tam jsem se bohužel setkal s úplně zápornou reakcí, protože on to chápal jako nedostatečnost toho pedagoga. Řekl, no tak já teda nevím, tak já jsem profesor, nebo vy jste profesor. On to bral jako svoji výlučnost, ale nevím, já jsem samozřejmě tím, že jsem toleroval tady tenhle způsob práce, tak jsem si tím jako bohužel takhle naběh. No.

Samozřejmě se vrátím k tomu, co je mě vlastní a tak, jak si ten animovaný film dodnes představuju, protože neustále pracuju s příběhem, pracuju s filmem a všechny drobné interaktivní animace jsou něco, co přišlo s dobou a co můžu jako zpovzdálí pozorovat, ale nejsem schopný úplně ty práce korigovat anebo hledat v tom nějaké chyby. Já samozřejmě bych musel tu školu znovu studovat, abych pochopil, co to je digitální animace a to už v mém věku samozřejmě není možný. Co to je animace? Co animace pro mě znamená? To je otázka, kterou si pořád kladu a na kterou si neustále odpovídám znovu a znovu a hledám v tom nějakou definici. V obecném smyslu se dá říct, že animace je vlastně oživování neživé hmoty, neživých předmětů, nebo je to animace, kterou animátoři dělají, protože mají radost z pohybu. Já si myslím, že v animaci se nezbavíme té nálepky, že to je trochu legrace a že to je trochu fantazie. Ten základ je právě v těch komiksech a tak to i lidi chápou. Nicméně já bych v mém případě to nějak víc specifikoval, protože není to ta legrace nebo není to ten druh humoru, který známe z těch časopisů, ale řekl bych, že mě zajímá spíš absurdní humor nebo ironie. To jsou světy, kvůli kterým animovaný film dělám. Ta scenaristická práce je zajímavá nebo zábavná tím, že ta představa může rychle vzniknout a může se rychle proměnit. Já ty příběhy mám předem už takzvaně hotový, snažím se do té představy dostat. Tak jsme i postupovali právě s Edgarem Dudkou, že jsme se nějak jaksi shodli a měli jsme pocit, že ten náš vkus nebo ty naše náměty, že jsou podobný a tím bych chtěl jenom vysvětlit moji motivaci k animaci, protože často jsem prezentovaný jako animátor, ale já ve skutečnosti animátor vůbec nejsem. Já jsem vlastně výtvarník, který prostřednictvím animovaného filmu si snaží vyprávět příběhy. Obecně animace je práce, která trvá dlouho. Je to časově náročný a během procesu realizace je možný, a to se stává nejenom mně, ale myslím, že i mým kolegům, že vás to takzvaně přestane bavit. Najednou se dostanete do slepý uličky, máte pochybnosti, říkáte si, no má to cenu, je to takhle správně. V tom okamžiku já mám na zdi takovou pohlednici, kterou jsem kdysi dostal od jednoho hudebního skladatele ze Zlína, pana Černého Provodovského, který mě věnoval obrázek od svého kolegy Jana Pivečky, kde je nakreslený čáp, který poliká žábu. A ta žába, než jí spolkne, mu takhle drží ten krk, aby ji nemohl spolknout a pod tím je napsáno never give up, nikdy to nevzdávej. A tak to mě vždycky osvěží a přivede zase na jiné myšlenky, abych mohl pokračovat. Některé projekty jsou maratony, jsem se zmínil například o Golemovi, který začal někdy před 30 lety a dnes zase pokračuje, samozřejmě s přestávkou.

Velkou kapitolou, a je to podstatná součást filmové tvorby, to jsou ruchy, to je zvuk. Existuje ruchové studio, kde tenkrát měl velkou roli pan inženýr Špal, mistr zvuku, a s ním jsme ty ruchy vytvářeli. To ruchové studio v dobrém smyslu je to taková parta bláznů. Jednou jsem přišel trochu pozdě a už pan inženýr nahrával nějakou scénu a tak jsem se zastavil ve dveřích a potichu jsem sledoval, co se děje. Prostě jeden z našich kolegů ruchařů se po čtyřech pomalonku plížil po podlaze plné písku a před mikrofonem udělal hrozný zvuk, který mě vyděsil, ale samozřejmě překvapil, protože jsem něco takového nečekal. Je taky někdy těžký zachovat si vážnou tvář. Vlastně ta tvorba těch ruchů je velmi směšná. Právě tím, že ty nástroje jsou primitivní. Různý kleštičky, kladívka, kolíčky, vrzací materiály, prostě různé nesmyslné předměty, které vytvářely stejně nesmyslné věci. Žbluňkání, všechno se ale vytváří trošku jinak, než to pak ve skutečnosti zní. Samozřejmě měl jsem ze začátku nějakou představu, jaký ruch tam má být, ale pan inženýr mě nabídnul vždycky několik variant. Já si pamatuju, jak třeba u filmu Disc Jockey bylo potřeba zvukově vyjádřit in-ghost. A pan inženýr Špal pověřil produkci, aby koupila 2 litry in-ghostu. A produkce tenkrát protestovala, říkala, no prosím vás, na co potřebujete 2 litry, to snad stačí voda, ne? Pan inženýr oponoval, to ne, to voda zní úplně jinak než in-ghost. Takže prostě se musel in-ghost použít a tím mě začal být pan inženýr sympatický, protože to bral opravdu velmi vážně. No ruchy, to je, nechci říct, že by nahradili tu hudbu, ale ruchy hudbu doplňují, vytvářejí další rozměr. Tak jako třeba v písni skupiny Pink Floyd, kde slyšíme cinkat peníze a zároveň se to prolíná s hudebním motivem, tak to je přesně ten tvar, který mě zajímá a který mě baví. Ruch je nejenom zábavná část filmové práce, ale velmi podstatná, která vám i opticky jaksi zviditelňuje animace, které takzvaně nejsou vidět. Kolikrát se díváte na obraz a říkáte si, no tak tady to nikdo neopozná, to nikdo neuvidí, tady je to v celku a ten detail tam nikdo nezaznamená. Ale v okamžiku, kdy se tam dostane ten ruch, tak najednou se ten obraz rozsvítí, vidíte všechno. No a podpoří to samozřejmě představivost. Ruchy jsou organická součást filmu a vytvářejí emotivní atmosféru společně s hudbou. Mám rád vzdálený cíle, ale ne pro ten cíl samotný, ale spíš pro cestu k němu. I když moje projekty působí často dětinsky, tak jak to u těch animací většinou bývá, cesta k výsledku je vlastně dlouhá a komplikovaná. Moje realizace jsou ve skutečnosti plné překážek a potíží, pochybností a hledání. Nechodím po známých a vyzkoušených cestách, které by mě rychle dovedly k cíli, ale po cestách klikatých a často i slepých. Přestože na počátku mých realizovaných filmů je většinou silná emoce a pocit, že k cíli je blízko a že představu stačí jenom natočit, opak je pravdou. Cesta od prvního nápadu nebo námětu k hotovému scénáři se podobá sněhové kouli, která se valí z kopce, jak říká můj kolega Edgar Dudka. Nápady se lepí a vrství na sebe. Koule se zvětšuje a pěkně roste až do okamžiku, kdy se objeví první pochybnosti. Zjistíme, že koule nedrží, místy se rozpadá a je třeba se vrátit, myšlenky opravit, měnit a nebo začít úplně znovu. Je to nejenom můj způsob práce, ale i životní styl, který zaznívá v písničce Jiřího Suchého. Je stále třeba začínat stále znova a nenechat se odradit. Dejte prosím na má slova, jinak se snad nedá žít.

Podle slov mnohých, jednou z největších osobností současné české animace je Jiří Barta, také dlouholetý pedagog ateliéru animace na Západočeské univerzitě v Plzni, který ve svých filmech často v groteskní nadsázce kritizuje konzumní a povrchní přístup k životu. Jiří Barta netoužil po úspěchu, chtěl si splnit své sny, což se mu podařilo, jenom film Golem stále čeká na realizaci. Tak uvidíme, jak to dopadne. Rozhlasové vzpomínky animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga Jiřího Barty připravila Lenka Kopecká, byly pětidílné a teď už je můžete sledovat na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 12 hodin, přejeme vám krásný den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Volkswagen zruší v příštích letech 100 000 pracovních míst a možná zavře několik závodů v Německu. Úsporný plán schválila dozorčí rada. Archeologové našli na Masarykově nádraží v Praze zbytky opevnění z doby Karla IV. A počasí má být převážně zataženo, ojediněle s přeháňkami, teploty až 29 stupňů. Zástupci sněmovní opozice dnes předali ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Návrh podepsalo 74 poslanců ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kritizují proceduru schvalování i samotnou podstatu změn. Podle nich ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu jejich rozdělování. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO tvrdí, že zákon není protiústavní a umožní sestavovat odpovědný a realistický rozpočet. Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření, reaguje tak na incidenty v okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Jako příklad uvedl Německo.
2: Německé úřady v poslední době zaznamenaly pokus o bombový útok na letiště v Lipsku. Z přípravy obvinili Rusko. Česko je s německou vládou v kontaktu a sleduje vývoj i v dalších zemích, říká mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Naše bezpečnostní i zpravodajské složky jsou v úzkém kontaktu s evropskými partnery.
2: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Chen.
4: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
2: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Podle deníku Právo Česko posílilo ochranu letišť nebo třeba nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidenta prezidia David Shen. Vltavskou kaskádu začnou vodohospodáři poprvé v historii doplňovat vodou ze Slapské přehrady. Dnes večer má klesnout hladina Orlíku pod kritickou hranici a odtok bude nutné upravit tak, aby voda dál neklesala. Minimální průtoky ve Vltavě tak podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly zajistí voda ze Slap.
5: Hladina ve Slapské nádrži se bude pozvolně snižovat, ale viditelný pokles nastane až za několik dnů od pátku, tedy v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles za současné hydrologické situace je předpokládán v rozmezí 1 až 1,5 metru za týden, a to v závislosti na velikosti přítoku do Orlické nádrže.
0: Akcie koncernu Volkswagen posílily v noci na dnešek o 7%. Je to reakce na úsporný plán, který včera jednomyslně schválila dozorčí rada společnosti. Úspory podle vedení podniku zajistí efektivitu a konkurenceschopnost Volkswagenu v nadcházejících letech.
6: V koncernu se má v následujících letech zrušit celkem 100 000 pracovních míst. Rozdělení podle značek zemí a závodů koncern neoznámil, ale šetřit se bude kvůli vysoké ceně práce asi hlavně v Německu. Tam by mělo taky nejvíc dopadnout snížení kapacit. Volkswagen chce do budoucna vyrábět v Evropě o 500 000 aut ročně méně než dosud. O zavření 4 ohrožených závodů v Emdenu, Hanoveru, Zwickau a Neckarsulmu ale koncern definitivně nerozhodl a má jim hledat další využití. V úvahu přichází například spolupráce s obranným průmyslem. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
0: Rusko v noci útočilo na energetickou infrastrukturu v ukrajinské Oděské oblasti. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo energetiky a varovalo před možnými výpadky v rozvodové síti. Podle šéfa regionální vojenské správy Olega Kypera zemřel jeden člověk. Dalších 5 lidí je zraněných. Rusko v posledních týdnech útočí na přístavní a energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti opakovaně. Ukrajina zase podle ruských úřadů zaútočila drony na ropný sklad v Soči. Na místě vypukl požár. Ničivé povodně v Nepálu zničily infrastrukturu a domy za v přepočtu asi 53 miliard korun. Informoval o tom šéf tamního úřadu pro zvládání katastrof. Přírodní katastrofa zasáhla Nepál a sousední Tibet minulý týden. Nepřežilo více než 1200 lidí, přes 4000 dalších úřady stále pohřešují. Stovky lidí zůstaly uvězněni v prostorách vodních elektráren. Agentura Reuters napsala, že z tunelu jedné z nich dnes záchranáři vyprostili dva přeživší. Na Masarykově nádraží v Praze našli archeologové opevnění z doby Karla IV., zvířecí kosti a nebo středověké mince. Průzkum dělají ve střední části budovy. Rekonstrukce nádraží začala před necelými 3 lety. Podle archeologa Martina Vyšohlída bude průzkum pokračovat do října.
7: Některé prvky, které stavba nezasáhne, tak tady zůstanou pod zemí nadále a my vyzdviháváme ty movité nálezy, to znamená ty předměty, které najdeme, a ty nakonec skončí někdy v budoucnu v Muzeu hlavního města Prahy.
1: Počasí.
0: Bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude oblačnosti od jeho západu ubývat. Večer se na severu Čech opět zatáhne a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, v 1000 metrech na horách kolem 21. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: První školní týden roku 2026 je za námi. Co podniknout o prvním zářijovém víkendu? I proto je tu stanice Český rozhlas Vltava se svými kulturními typy. Dobrý den vám přeje Daniela Čermáková.

Neměl to jednoduché francouzský skladatel se španělskými kořeny Édouard Lalo. Neustále se do něj opírali kritici, protože jeho díla byla ovlivněna podle nich německou hudbou. Nakonec si získal popularitu, třeba taková španělská symfonie pro housle a orchestr má dodnes významné místo v repertoáru houslistů. A my jsme z ní právě teď slyšeli druhou část. Hrála Ida Händel s Českou filharmonií a Karlem Ančerlem. Tento víkend máte, milí posluchači, poslední možnost, milí kultury chtiví posluchači, máte poslední možnost spatřit výstavu Figura contemplativa, tedy lidské tělo v umění od antiky po současnost ze sbírky Patrika Šimona. Tu Muzeum umění Olomouc připravilo v kroměřížském arcibiskupském zámku. S tím, že lidská figura je jedním z nejčastějších motivů v dějinách umění, ale také důležitým prostředkem, skrze nějž umění vypovídá o tom, jak jednotlivé epochy chápali člověka a jeho místo ve světě. Výstava Figura contemplativa zve skrze exponáty ze soukromé sbírky návštěvníka k pohledu na tento dlouhý a mnohovrstevnatý vývoj. V jednotlivých kapitolách představuje hlavní etapy evropského umění od starověku přes středověk a novověk až po umění 20. a 21. století. Každé z těchto období přineslo vlastní představu o lidské postavě, vlastní estetické normy i vlastní způsoby, jak prostřednictvím figury vyjádřit základní otázky lidské existence. Tak výstavu Figura contemplativa, lidské tělo v umění od antiky po současnost ze sbírky Patrika Šimona můžete v arcidiecézním muzeu v Kroměříži navštívit pouze do této neděle.

0: Když královna Viktorie slavila 60 let na trůnu, tedy toto diamantové jubileum, anglický skladatel Edward Elgar k němu napsal tuto orchestrální skladbu Imperial March. My jsme slyšeli část podání BBC Philharmonic Orchestra s Andrew Davisem. No a my se vracíme zpátky na Hanou. Moravské divadlo Olomouc dnes zahájí sezonu premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. Příběh o hubaté káče, která se chce provdat třeba za samotnou čerta, vychází, jak známo, z lidové pohádky Boženy Němcové. Adolf Vénik podle ní později stvořil libreto a režisér Dominik Beneš připravili inscenaci jako rodinné představení, které spojuje pohádkový svět s realitou českého venkova. Na generální zkoušce natáčela Blanka Mazalová.
1: Pod pohádkovým příběhem se odehrává i příběh lidský, o tom, co vlastně potřebujeme ke štěstí a jestli máme odvahu svůj život změnit, vysvětluje režisér Dominik Beneš.
2: Káča říká, že proto, aby byla šťastná, tak by potřebovala ženicha, dům a peníze. A to je vlastně strašně hezké lidové, protože tohleto my vlastně chceme mít partnera, chceme mít dům, chceme mít peníze.
1: Režisér proto zvýraznil i roli kněžny, osvícené šlechtičny, která se nakonec prolíná celou inscenací.
2: Káča si to takhle vymyslela, takhle si to přeje a chce tady tohoto dosáhnout. A naopak právě ta kněžna říká, dobře Káčo, já ti všechno tohleto dám, protože já můžu, já mám ty možnosti. Ale zároveň ukazuju tady celé vlastně tři jednání, i když textově se projevím až vlastně v tom posledním jednání, tak vlastně ukazuju, že to pravé štěstí

0: žít divou bárou a kačenou ze skrocení zlé ženy. A to, proč se jí posmívají všichni na té vesnici, je proto, že ty místní ženy jí nedosahují a žárlí na ní.
1: Hudebně i herecky náročnou roli Káči nastudovala Anna Moriová, která se v ní cítí velmi dobře.
2: Káča je hodně živelná a energická, ale co se mi právě líbí na této koncepci, je, že to není jenom prvoplánová holka z vesnice a že vlastně se tam člověk může dostatečně vyřádit na tom jevišti, ale je to všechno opodstatněné, všechno to má svůj smysl, ona to má velmi dobře promyšlené, je hodně cílevědomá, chce dostat dům, ženicha, peníze, jde si zatím tvrdě.
1: Po hudební stránce jde podle šéfdirigenta Petra Šumníka o novátorské dílo. Antonín Dvořák v něm používá nové kompoziční i výrazové prostředky, které nemají daleko k Janáčkovi. Třeba když divák nerozumí, co zpívá sbor.
3: Zajímavost je, že on v těch dialozích velmi vytěžuje i sbor. Zpívá sbor, tak mu tak jim nerozumíte. Představte si situaci v hospodě, kdy prostě Marbuel povídá si s těma štamgastama, jo? A teď on něco řekne, on se něco zeptá a oni jeden přes druhého začnou odpovídat. Taky jim nebude to rozumět, ale Dvořák to napsal přesně jako správně.
1: V opeře Čert a Káča hraje i pro Dvořáka typický anglický roh, ale také basklarinet nebo kontrafagot. Raritou je podle Petra Šumníka i obsazení dvou tub a dokonce kontrabasového klarinetu, který ale nakonec diváci neuslyší.
3: Asi dva nástroje v republice existují. Já si myslím, že v žádném divadle, včetně Národního v Praze, tenhle nástroj prostě neuslyšíte. Ani nevím, jak vypadá. Ani nevím tudíž, jak zní. Dvořák to tam prostě napsal. Možná ten nástroj právě nějak vyvinuli, někdo ho slyšel, někdo ho potkal a chtěl to vyzkoušet. Těžko říct. Ale myslím si, že to tam chybět nebude, takže ta inscenace tím určitě neutrpí.
4: Říká šéfdirigent Petr Šumník k dnešní premiéře opery Čert a Káča v Moravském divadle. Tvůrci inscenace připravili pro diváky dvě verze, celovečerní pro dospělého návštěvníka a kratší pro děti. Takže na Čerta Káču do Olomouce a nebo k nám na Vltavu, protože tahle opera bude na programu už zítra v rámci operního večera ve 20 hodin. Přiblížíme okolnosti vzniku tohoto díla, kontext ve Dvořákově tvorbě, zalistujeme také dvořákovskými vzpomínkami skladatel pamětníků, ve kterých jsou zachovány rysy Dvořákovy povahy, smysl pro humor, bezprostřednost, spontaneita. Tedy Čert a Káča zítra na programu operního večera. Poslouchat můžete ve 20 hodin, teď je 12:23.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

Tohle bylo dílo Wilhelma Friedricha Ernsta Bacha, konkrétně část jeho symfonie C-dur. A je tady jasné, do jaké rodiny tento skladatel patřil, ale možná nevíte, že to byl jediný vnuk velkého Johanna Sebastiana, který se stal také uznávaným skladatelem a zároveň byl vůbec posledním hudebně činným potomkem v přímé linii této slavné rodiny. Sám údajně prohlásil, že dědičnost má tendenci vyčerpávat hudební nápady. Jestli to tak je, to nechme jiným, ale když už jsme u Bachu na návštěvě, tak pojďme zapátrat v paměti, co o samotném lipském kantorovi víme.

0: Polední Vltava.
1: Tak třeba na mátkou vzpomněli byste si, jak se jmenuje slavná Bachova sbírka 48 preludií a fuk ve všech tóninách. Pokud jste chodili na klavír do základní umělecké školy, určitě jste se s tímhle cyklem setkali. Je to slavná sbírka, která se jmenuje Dobře temperovaný klavír a patří mezi nejznámější cykly klavírních skladeb vůbec. Třeba klavírista Marek Kozák říká, že dobře temperovaný klavír bývá nazýván starým zákonem v hudbě a představuje absolutní základ klasické hudby. No a co je toj klavír, nebo chcete-li toj piano a jak se na tenhle hraje, tak to se dozvíte za chvíli, bude o tom řeč v souvislosti s koncertem orchestru Berg. Dobré poledne.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Tak tohle byla takzvaně malá domů v podobě předehry k opernímu fragmentu o původu Jaroměřic na Moravě, hudba Františka Antonína Míči. Večer, který má být mozaikou spousty zdánlivých drobností, které se poskládají do nezapomenutelného zážitku, slibuje orchestr Berg, pokud v pondělí navštívíte jeho koncert v divadle X10 v Praze. No a z jakých dílů se ona mozaika bude se skládána, tak to nám řekne Eva Keslová, ředitelka orchestru Berg, kterou zdravím ve studiu. Dobrý den, Evo.
1: Krásné odpoledne.
0: Na posluchače a hlavně tedy diváky čeká 6 různorodých hudebních světů, 6 solových kompozit, 3 skladatelek a 3 skladatelů všech generací z různých koutů světa. Tak nám je prosím v krátce všechny představte.
1: Tak jde o večer, který je vlastně solový a zároveň společný. Současné hudební ansámbly jsou vlastně složené ze solistů, ale málo kdo si to uvědomuje. A toto je vůbec první koncert orchestru Berg, kde my využíváme toho, že součástí našeho ansámblu jsou solisté. To znamená, je tam 6 solových skladeb, 3 skladatelek, 3 skladatelů. Mezi těmi skladatelkami jsou korejská skladatelka Un Suk Chin, která tady shodou okolností letos byla na Pražském jaru. Dále je to řecká skladatelka Sofia Avramidou, která ale žije ve Francii. Un Suk Chin vlastně zase ta žije v Německu. No a pak je tam německá skladatelka Sara Němcov. A z těch skladatelů je to Ital Salvatore Sciarrino, Američan Alvin Karen, který ale žije v Římě, no a Švéd Jesper Nordin, ten jediný žije doma. No a vlastně ti všichni solisté předvedou, co umí, ale v závěrečné kompozici se spojí a budou tam tak jakoby různě si vyměňovat nástroje, pobíhat a tak. A ta závěrečná kompozice je od amerického minimalisty Michaela Gordona. Jmenuje se The Light of the Dark a vlastně dala i trošku název tomu celému koncertu Six Lights, 6 světel. Mm-hmm. A to naznačuje, že vlastně součástí toho večera je light design, takový lehké scénické prvky, elektronika a různé takové jakoby zvukové propojky. No a jak jsem zmiňovala, jako vy jste zmiňovala, je to taková mozaika všeho možného. Takže kromě různých hraček, to toy piano, dětské piánko, jehož doménou jsou tedy Spojené státy, to je taková velmoc toy piana, tak to budeme mít, dokonce vlastní, to jsem nedávno pořídila.
0: To se chci zeptat, já vás přeruším, protože pojďme říct posluchačům, které ty soulové nástroje tedy budou tvořit tu mozaiku.
1: Ano, tak toy piano už jsme zmínili, ale je tam i klavír, pak je tam violončelo, housle, flétna, různé podoby flétny, bicí nástroje, které ovšem doplní takové kočičí a dětské hračky, no a klarinet s basklarinetem.
0: A to toy piano, já jsem slíbila posluchačům, že by to nezaniklo v tom našem hovoru, že vysvětlíme, o co jde. Je to tedy dětská hračka, která se těší největší oblibě ve Spojených státech amerických.
1: Je to tak, je to dětská hračka, která prostě byla pro děti, aby si mohli brnkat na klavírek. Je to taková zmenšená verze klavíru, která má od 1 až 3,5 oktáv a tam to vyráběla firma Schönhut. A ono to ale nezní jako klavír.
0: A
1: ono
0: to vlastně, ten zvuk?
1: Ono to má takový cinkavý zvuk zvonečku, jestli zná někdo zvuk čelesty. Jsou to vlastně takové jakoby jazyčky, které vydávají takový cinkavý zvuk a skutečně je to velmi nezaměnitelný charakteristický zvuk, který to toy piano má. No a jsou skutečně takové jako verze s malou židličkou pro malé dětičky, růžovoučká piánka. My tedy máme takovou dospělejší verzi, která se dá i položit jako na stůl.
0: A šířka těch kláves je
1: standardní? Je relativně standardní, jsou kratší ty klávesy, na délku jsou kratší a trošku jinak se ovládají, klade to úplně jiný odpor než běžný klavír. Přece jenom je to takový něco mezi čembalem a klavírem, když na to někdo hraje, ale vydává to ten zvuk zvonečku.
0: No a když to má takové specifické parametry, tak jak komplikovaná je ta skladba? Jak virtuózní?
1: ta skladba není až tak virtuózní, to je vlastně nejméně virtuózní skladba na tom večeru. Ovšem skladatel dává za úkol tomu interpretovi, aby to vypadalo, jakože v tu chvíli on si tu skladbu vymýšlí, což ale není pravda. Jo, že to má být velmi bezprostřední zážitek i spojený vlastně s tím, že to je ta jakoby dětská hračka, že je to spojené s nějakým tím jako pravděpodobně jeho dětstvím, protože Toy Piano bylo asi nejpopulárnější v 50. a v 60. letech. Mm-hmm.
0: Vy už jste říkala, že všechny ty nástroje solové se nakonec spojí v té jedné kompozici amerického minimalisty Michaela Gordona. Mm-hmm. Už jste krátce i o ní mluvila. Jak a mimochodem, že i tahle ta skladba je ta, která z těch tří nebo dvou, teď si nejsem úplně jistá, které budou provedeny v české premiéře?
1: Ano, je to tak. Těch českých premiér je tam několik, jsou celkem čtyři.
0: Dokonce.
1: Vlastně tu skladbu od Unsuk Chin, rada od Houseňáka, Advice from a Caterpillar, tak tu nám neformálně právě zahrál v rámci takového úvodu k pražskojarnímu koncertu klarinetista ansámblu Modern. Kdyby ji tu nezahrál a já jsem tam nebyla na tom úvodu, tak by to také byla česká premiéra. Ale my víme, že ji tam zahrál a zahrál ji moc krásně.
0: Mě zajímá, jak komplikované je sehnat notový materiál pro tyhle ty soudobé kompozice.
1: Není to jednoduché, ale naštěstí ty solové kompozice se často dají buď přímo koupit, ale často se získávají přímo od těch skladatelů, což je ale dobře, protože ti skladatelé vám k tomu poskytnou nějakou přidanou hodnotu, řeknou vám, co funguje, co nefunguje, často jak je tam elektronika, je to velmi komplikované, takže je dobré být i v kontaktu přímo s těmi skladateli.
0: A ještě mě zajímá to samotné místo, kde koncert bude proveden, což je divadlo X10, to jsou velmi unikátní prostory, je to syrové podzemní místo, kdy si tady bývala designová, nebo bylo to místo, které bylo designovou výkladní skříní Svazu československého díla a součástí slavného domu uměleckého průmyslu. Proč je tady Berg vůbec poprvé a ještě mi řekněte kratičce, jak s tímhle prostorem, kromě těch světel, budete pracovat?
1: Je to náhoda, my o tom prostoru uvažujeme už mnoho let, když tam ještě nebylo divadlo X10, ale shodou okolností jsme se tam dostali až teď a ono nám krásně poslouží, protože ten koncert je scénický a toto je divadlo, takže je vybavené. No a ještě před tím koncertem od 18.30 právě nabízíme doprovodnou akci, která představí ten prostor a i vlastně ten designový Svaz československého díla.
0: Six Lights je název koncertu, kterým orchestr Berg bude pokračovat ve své sezóně 2026. Koncert se koná v pondělí 7. září v 19.30, tedy v divadle X10 v Praze a zvala nás na něj ředitelka orchestru Berg Eva Keslová. Moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásný odpoledne všem.

0: Sára von nám dospívala ve 12 hodin a 50 minut. Před 13. stihneme ještě jeden výlet, jeden výpadek do východní části naší země, tedy konkrétně do Slezska, do historického centra Opavy, kam se znovu vrátili demoliční stroje. Pokračuje bourání bývalého obchodního domu Slezanka uprostřed památkové zóny na Horním náměstí. Zatím ale tedy není jasné, co tuto panelovou budovu nahradí. Do debaty se zapojí architekti i veřejnost.
1: Poslední chůze po schodech, poslední cesta do opavské Slezanky a poslední možnost podívat se, jak to tady vypadá. Dveře jsou pryč, rozvody jsou pryč a začíná demolice.
2: Budou probíhat demontáže výplního tvoru, vyklízení budovy a demontáž střechy.
1: David Richtár zastupuje demoliční firmu. Bourání bude postupné.
2: S tím, že v pondělí tady nastupuje ještě další stroj, který započne tu samotnou demolici jako takovou.
1: Je to pro vás běžná demolice, nebo je to v něčem jiné?
2: Tady to je specifické, že se jedná o demolici v historickém centru města.
1: Zbouraná už je jedna část Slezanky, jednopatrového obchodního domu, pro který se nenašlo nové využití řadu let. Podle radnice nezbylo než demolovat na etapy kvůli složitému řešení vlastnických vztahů a likvidaci poslední části Slezanky zatím brání památková ochrana sousedního domu. Bourání tady lidé sledují a názory jsou různé.
3: No nic, no, to zbourají, bude víc místa, ale mohli to zbourat už najednou.
4: Víte co, nesouhlasím s tím, v žádném případě.
5: Tak jestli to bude něco k lepšímu, tak proč ne, no, uvidíme. Co z toho...
1: Jste zvědavá, jak to dopadne?
5: Jak to dopadne, ano.
1: Co s Horním náměstím dál, to ukáže veřejná debata i připravovaná mezinárodní soutěž architektů, potvrdil opavský magistrát. Podle Petry Batkové z Národního památkového ústavu v Ostravě je to správný postup.
6: Podaří se tak scelit prázdné místo, to vzniklo v důsledku necitlivých poválečných asanací. Přitom je potřeba zohlednit archeologické dědictví. Nezbytné je provedení záchranného archeologického výzkumu. Část naleziště by měla být pro budoucnost uchována ve formě archeologické konzervy.
1: Už po první části demolice objevili archeologové na Horním náměstí spoustu pokladů na všech parcelách, kde kdysi stály měšťanské domy. V jednom případě tyto stopy sahají až do středověku.
6: Pod podlahou sklepa číslo popisné 8 a v jeho těsném sousedství jsme zachytili dvě fáze suterénu středověkého hliněného domu. Ve starší fázi byla použita sloupová konstrukce, která nesla nadzemní patra budovy. Objekt schořel pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století.
1: Na místě Slezanky v prostoru mezi opavským magistrátem, Slezským divadlem a konkatedrálou by mohly znova vyrůst bytové domy, nebo taky kulturní sál a podzemní parkoviště. Je to jedna z variant. Je tady dokonce i možnost nestavět na místě Slezanky vůbec nic, protože první část demolice odhalila neobvyklý výhled na dříve zastíněnou konkatedrálu. I o této alternativě se bude debatovat. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Bylo 13 hodin, přejeme vám krásný den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Velcí dodavatelé energií v Česku se zatím nechystají zdražovat plyn ani elektřinu. Společnosti ČES, Innogy, Pre a E.ON uvedly, že nakupují energie s předstihem a současné výkyvy cen se do jejich ceníku zatím nepromítají. Velkoobchodní cena plynu na evropském trhu přitom ve středu překročila 75 eur za megawatt hodinu. Pokud vysoké ceny vydrží, můžou se podle odborníků později promítnout do nových ceníků. Německá policie včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu vyšetřuje jako sabotáž. Dnes o tom informovala agentura DPA. Podle mluvčího policie v Kolíně nad Rýnem mají vyšetřovatelé dopis, kterým se někdo přihlásil k odpovědnosti. Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na elektrické rozvodny. Například v úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Berghamu. Policie tam našla odpalovací zařízení a pyrotechniku. Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti True Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku také znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Napříč republikou se v září konají Dny evropského dědictví. Tématem letošního ročníku jsou ohrožené památky. Veřejnosti se během nich otevírají brány různých běžně nepřístupných památek. Na některých místech pořadatelé kromě pravidelných prohlídek doplňují program i workshopy, výstavami a nebo také koncerty. A počasí bude převážně oblačno, během odpoledne se od jeho západu přechodně vyjasní. Později večer na severu Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách kolem 21 stupňů a víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Pěkný den vám od mikrofonu stanice Vltava přeje Daniela Čermáková. V rámci Polední Vltavy se za chvíli půjdeme podívat do knihkupectví.

Skladatel proslulý svým smyslem pro humor a lásku k horám a přírodě. Vůbec Jan Novák je autorem doznívší hudby Balety a 9 pro Noneto. První část nám hrálo české Noneto. A když už jsme u té přírody, tak na pultech knihkupců je nově Kmání kniha Rostliny a rozkvět a pád civilizace. Autorkou je Helena Lipavská, která upozorňuje na fenomén slepoty k rostlinám, na skutečnost, že v moderní společnosti často přehlížíme význam rostlin pro náš život, přestože jsme na nich existenčně závislí. Ukazuje, jak zásadní roli rostliny sehrály v dějinách lidských společností a jak úzce souvisejí s vývojem zemědělství, proměny krajiny i klimatu. Autorka sleduje proměny vztahu člověka k rostlinám od počátku zemědělství až po současnost a zabývá se také tím, jak člověk rostliny postupně měnil a přizpůsoboval svým potřebám. A některé kapitoly se zaměřují také na problémy a výzvy současného zemědělství a na možnosti využití rostlin v budoucnosti. Rostliny a rozkvět a pád civilizace je kniha, která právě vyšla. Autorkou je Helena Lipavská. No a co má ve své knihovně herečka Veronika Lazorčáková, s tím se nám svěří už za pár minut. Dobré odpoledne.

autor doznivší skladby, bylo to skerco ze smyčcového kvartetu B-dur. Ludwig van Beethoven nežil pouze hudbou, byl hluboce sečtělý a zajímal se o antickou i moderní filozofii, obdivoval Goethe i Schillera. No a které autory obdivuje herečka Veronika Lazorčáková, dozvíme se v další části jeho knižního pólu.

0: současné době mám na svém stolku komínek knih, které čtu a nečtu zároveň, nebo jen na přeskáčku. A je to trochu každý pes jiná ves, ale ráda bych jmenovala například knihu Georgiho Gospodinova Časokryt, která souvisí s inspiračním materiálem k připravovanému projektu nového uměleckého šéfa divadla v Dlouhé Ivana Buraje s názvem Zlaté město. Těším se na novou knihu Jakuba Stanjury Medúzy a také mě na hromádce knih čeká román Vegetariánka od Han Kang, který se bude adaptovat pro divadlo v Dlouhé v režii Kamily Polívkové. Mnoho jsem o tom románu slyšela a jsem nesmírně zvědavá, jak na mě zapůsobí. Navíc do konce roku mám v plánu nahrát ještě 3 audioknihy. A také mi v knihovně stále chybí nová Sapkovského kniha ze série O zaklínači s názvem Rozcestí krkavců, což je skandální a vůbec nechápu, jak se mohlo stát, že knihu ještě nevlastním. Na etapy čtu Elementární částice Michela Houellebecqa v originále, abych si udržovala francouzštinu. V tom mi pomáhají například i deníky Alberta Camusho. Knihy ve francouzštině ráda nakupuji ve Francouzském institutu v Praze a těším se, že si v Brzku pořídím nějaké tituly od držitelky Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernaux-ové. Ráda bych se také poohlédla po francouzském originále knihy Dobro, mez a rovnováha od Simone Weilové, francouzské filozofky, která zemřela v pouhých 34 letech. Rozpětí jejich myšlenek a úvah o náboženství, o člověku a jeho vůli a odpovědnosti, o vesmíru, přírodě, umění nebo kráse mě neobyčejně zaujalo a proto bych ráda sehnala její knihu i v originále. Česky jsem ji objevila v jednom z pražských antikvariátů a začala ji číst v období zkoušení krkavců v Davidském divadle. Od té doby se se mnou různě přemisťuje po bytě anebo se mnou jezdí metrem. Velmi ráda čtu poezii Jacquese Preverta, ale nedávno jsem zjistila, že jeho sbírku slova sice česky mám, ale v originále jen pár básní přepsaných na různých divadelních textech nebo v denících, které si vedu ke zkoušení. Takže se chystám si sbírku Les Paroles taky ulovit. Už proto, že jednu z jeho básní jsem kdysi interpretovala na recitační soutěži a myslím, že jsem s ní postoupila až do finále soutěže Šrámků v písek, kterého jsem se ale bohužel zúčastnit nemohla. Tuto báseň, Barbara, jsem se dodatečně naučila i francouzsky, tak aspoň krátký úryvek pro vás. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest. Et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais. Et moi, je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara. Toi que je ne connaissais pas. Toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi qu'on m'aime ce jour-là. N'oublie pas. Mezi rozečtenými knihami mám i román francouzské spisovatelky Constance Debré, Love Me Tender. Dost mě zasahuje a dost o něm přemýšlím. Mimochodem jsem ho právě půjčila Tereze Dočkalové, aby z něj mohla číst na noci literatury. Jde o dílo poměrně radikální a těším se, až si pořídím celou volnou trilogii. Hrdinka je původně právnička, která opouští práci, manžela, vlastně i roli matky a hledá novou identitu v novém světě. Román fragmentárním způsobem zachycuje období po rozvodu a vývoj vztahu se synem ve střídavé péči. Navzdory mnohdy strohému a chladnému jazyku emočně vypjatých situací vnímám naléhavost zjistit, co je přítomnost, co láska a jestli není něco ještě za tím vším. A ptám se sama sebe, zda bych taky byla schopna něco podobného udělat. Nebyla by v tom větší svoboda? Vrhnout se do neznáma, obrátit svůj život na ruby? A právě v tom je podle mě podstata literatury a knih. Vyvolávají otázky. Mluví se mnou. Rozporují realitu, ohýbají ji, anebo ji naopak popisují tak přesně a takovým jazykem, že ve mně vyplní veškerý prostor. Můžu s knihami utéct, odpojit se, v duchu s nimi debatovat, snít, hledat, ztrácet se, objevovat. A někdy může být tím nejděsivějším pocitem jen vědomí, že tohle už je poslední kapitola.
1: O svém vztahu k literatuře celý týden mluvila herečka Veronika Lazorčáková, knižní pól připravil Petr Šrámek a další díly najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava anebo také v aplikaci Můj rozhlas. A je 13 hodin 17 minut.

0: Teď se do playlistu dívat nemusíte, tohle byla druhá část Allegro z koncerta Grossa G-dur Georga Friedricha Händla a hrál nám ensemble či orchestr Akamus, tedy Akademie für Alte Musik Berlin s Bernhardem Forkem.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Posloucháte ji v pátek 4. září. Září je měsíc, který přeje literatuře. Například se v rámci tohoto měsíce koná Noc literatury už 16. září, Festival dobrých knih 19. a Galerie hlavního města Prahy pořádá Artbook Fair, což je 6. ročník prodejního veletrhu, který se zaměřuje na umělecké publikace, autorské knihy, katalogy, výstav a specializovanou literaturu o výtvarném umění. My vás samozřejmě budeme o těchto festivalech informovat, až budou aktuálnější, a literatuře se budeme věnovat i teď na Vltavě.

0: George Mraz a Karel Růžička starší nám zahráli ukázku ze svého alba Going Home. No a teď o půl druhé slíbená četba.
1: Povídka.
0: A literární zastavení zprostředkovává v tomto týdnu Jack London, král dobrodružství, jehož knihy Volání divočiny, Bílý tesák, Tulák po hvězdách a nebo Démon alkohol znají generace českých čtenářů. My tento týden posloucháme právě jeho povídky a dnes dva příběhy, Z čeho nic nebylo a Mrtví nevstávají.

0: Bylo to v Kvitu, hlavním městě horského Ekvádoru, kde došlo k výměně dopisů, o které vám chci vyprávět. U příležitosti nákupu páru bot v krámě velikosti ne větší než 6x8 stop zahlédl jsem na zemi vypelichané leopardí kůže. Neuměl jsem španělsky, prodavač zase anglicky. Vyznám se však v posunkové řeči. Chtěl jsem se zkrátka dozvědět, kde bych takové leopardí kůže mohl zakoupit. Namaloval jsem tedy na kus papíru ulice města. Pak jsem vyznačil malý krámek a po dlouhé námaze se mi podařilo přemluvit majitele, aby pochopil, že je to ten jeho. Poté jsem ve své kresbě naznačil, že v mnohých ulicích je také spousta dalších krámů. A konečně jsem se proměnil v živoucí otazník, který stále ukazuje na ony vypelichané leopardí kůže a zároveň na jiné obchůdky v dalších ulicích. Přes všechnu snahu a námahu bylo zřejmé, že mi majitel neporozuměl. A nakonec ani jeho příručí. Na pomoc tedy přišla ulice, to znamená tolik lidí, kolik se jen mohlo vtěstnat do krámku o velikosti 6x8 stop. Majitel i ostatní se ke mně střídavě obraceli a mluvili tou nejrychlejší španělštinou. Z výrazů jejich tváří nebylo těžké uhodnout, že mne pokládají, mírně řečeno, za pitomce. Znovu jsem se pokusil použít svůj narychlo zhotovený nákres a názorně ukazoval na kůže a na krámky v okolí a dával najevo, že mám zájem právě o takové zboží. K ničemu to nebylo. Všichni přítomní si mne už prohlíželi zcela mlčky. Až jsem konečně spozoroval na tváři jednoho malého hocha známky porozumění. Tigres Montaña? Zvolal hoch. Tomu jsem rozuměl. Horský tygr, neboli leopard. Na souhlas, že mi porozuměl, učinil hoch znamení, abych ho následoval a já ho s úlevou poslechl. Vyšli jsme do uliček města. Vedl mne asi čtvrt míle a zastavil se před vraty veliké budovy, kde se klátili vojáci na stráži a kam vcházeli a vycházeli jiní příslušníci vojska. Ukázal mi, abych tu počkal a sám vběhl dovnitř. Za 15 minut byl venku. Sice bez leopardích kůží, za to však plný informací. Prostřednictvím lístku, mých hodinek a hochových prstů jsem se dozvěděl právě tohle. Dnes večer o 6. hodině přijde chlapec do mého hotelu s leopardími kůžemi, abych si je mohl prohlédnout. Dále jsem zvěděl, že kůže jsou majetek jakéhosi kapitána Ernesta Bekučiho. Dozvěděl jsem se nakonec i hochovo jméno. Byl to Eliceo. Byl dochvilný. O 6. hodině byl skutečně v mém pokoji. V jeho ruce byl malý svitek a na něm moje adresa. Když jsem list otevřel, v překvapení jsem seznal, že jde o rukopis klavírní hudby. Skladba byla pojmenována Valčík tiché hodiny od Ernesta Bekučiho. Poslal jsem si pro leopardí kůže, myslel jsem si, a on mi posílá místo toho list hudby? Ale hoch mne ujistil, že bude s kůžemi v hotelu zítra ráno o 9. a já mu tedy svěřil následující list. Milý kapitáne Bekuči, tisíceré díky za vaše laskavé zaslání Valčíku tiché hodiny. Má žena jej pro mne dnes večer bude hráti. Váš oddaný Jack London. Následujícího rána skutečně Eliceo přišel, ale opět bez kůží. Místo nich mi předal španělsky psaný list.
1: Svému drahému a vždycky váženému příteli se podávám. Drahý pane, včera večer poslal jsem vám po doručiteli tohoto dopisu dárek a vy jste mě vrátil dopis, který jsem si přeložil. Vězte, pane, že dávám svůj valčík jen v nejlepší společnosti a následkem toho jej posílám i vašemu blahorodí. Proto bych očekával, že uznáte tuto pozornost, myslím nějakou hmatatelnou odměnou, ještě tato kompozice byla složena mnou. Jistě, že mi zašlete doručitelem tohoto listu jakýkoliv dárek, i sebe menší, jejž uznáte za dobré učiniti. Pošlete jej v obálce. Doručitel je důvěryhodný. Nedopřál jsem si toho potěšení, abych navštívil vaše blahorodí dnes ráno, ještě mé tělo netěší se dnes normálnímu výkonu svých funkcí. Pokud se týče o něch koží, očekávejte toho malého hocha v 7 hodin večer. Přinese kůže, z nichž můžete si vybrat, které vám nejlépe budou vyhovovati. V naději, že přijmete vše s takovými pocity, jaké cítím já, prosím, abych mohl zůstat i vaším nejponíženějším služebníkem. Kapitán Erneste Bekuči.
0: No, myslel jsem si, zdá se, že ten kapitán bude patrně neobvyklou osobou. Nakonec, proč bych jej neodměnil za jeho skladbu? Už jen proto, že jinak bych se asi leopardích kůží nikdy nedočkal. A tak jsem malému Eliceu dal pro kapitána tento list. Můj drahý kapitáne Bekuči, nechť hoch přinese kůže v 7 hodin večer, kdy se rád na ně podívám. Až hoch dnes večer přinese kůže, bude mi potěšením dát mu v obálce pro vás hmatatelnou odměnu za vaši hudební kompozici. A prosím, udejte cenu na každé kůži a zároveň mi oznamte, za jakou sumu prodáte všechny kůže najednou. Váš oddaný Jack London. Myslel jsem si, teď ho mám. Žádné kůže, žádná hmatatelná odměna. A on, kapitán, jak je vidět, tu odměnu s jistotou očekává. Večer o 7 hodině tu byl Eliceo zpět, ale bez leopardích kůží. Odevzdal mi ovšem dopis.
1: Signore Londone, přál bych si, abyste uvěřil, že jsem dnes o 3:15 odpoledne ztratil klíček od svého pokojíku. Zatímco rozděloval jsem mezi vojáky porce, upustil jsem jej. Vidím v této ztrátě zasáhnutí boží. Obdržel jsem dopis od vašeho blahorodí, dodanými hochem, jenž nese vám tuto moji chudou odpověď. Zítra vyrazím dveře, abych vám mohl dostát v slově. Cítím se věčně zahanben, že nejsem schopen ovládnout i zla, jež postihují koloniální lidstvo. Prosím, pošlete mi maličkost, jež jste mi nabídl. Pošlete mi tento důkaz svého uznání po hochovi, jemuž je možno důvěřovati. Zároveň mu dejte malou sumu peněz pro něho samotného a získáte v něm neutuchající vděčnost vašeho nejponíženějšího služebníka. Kapitán Erneste Bekuči.
0: K tomu všemu jsem po chvíli uvažování odpověděl. Můj drahý kapitáne Bekuči, s nevýslovnou lítostí dovídám se, že zasáhnutím božím o 3:15 odpoledne ztratil jste klíček od svého pokoje. Prosím, aby mi hoch přinesl kůže v 7 hodin zítra ráno, kdy, přineseli kůže, rád pošlu vám onu hmatatelnou odměnu za váš valčík tiché hodiny. Váš oddaný Jack London. V 7 hodin kůže nepřišly, ale byl tu, jak jinak, opět dopis.
1: Pane, s projevem nejoddanější úcty prosím, abych vám mohl říci, že nikdo do této chvíle nejednal se mnou s takovým nedostatkem pozornosti. Byl to dar pro gentlemany, kteří si měli ponechat i hudební skladbu a kteří všichni bez výjimky poslali mi darem $5. Jest nad moji ubohou schopnost uvěřit, že vy byste toho neučinil. Buďte prosím diskrétní a pošlete to v obálce po doručiteli. Dejte tomu hochovi nějaký malý obnos a pošlete mi podobný větší výše. Kapitán Erneste Bekuči.
0: A zde končí výměna dopisů s kapitánem Ernesto Bekučím. Nic se nestalo. Z ničeho nebylo nic. On neobdržel hmatatelnou odměnu, já nedostal leopardí kůže. A ještě snad hmatatelnou odměnu dal jsem Eliceovi, který ji obratem investoval do páru kalhot a do lístku na býčí zápasy.

0: V roce, v němž nadešel můj 17. rok, podepsal jsem smlouvu pod stěžněm lodi Sophie Sutherland, která měla podniknout 7měsíční plavbu na lov tuleňů k pobřeží Japonska. Vypluli jsme ze San Francisca a já se okamžitě ocitl před problémem nepatrné důležitosti. Na palubě nás bylo celkem 12, z toho 10 otužilých, ostřílených námořníků. Nejenže já jsem byl mladíčkem a na své první plavbě, ale navíc jsem měl za spoluplavce muže, kteří přišli z tvrdé obchodní služby evropské školy. Byl jsem hochem, ovšem s tělem muže. Nikdy předtím jsem sice na moři nebyl a přece jsem byl dobrým plavcem a znal svoje řemeslo. V sanfranciském přístavu jsem byl jako doma. Jednalo se o to, abych si udržel u námořníků svoje postavení a nebo jim podlehl. Podepsal jsem smlouvu jako jim rovný. A jako jim rovný se musím udržet. A nebo vytrpět budoucí 7měsíční peklo. Moje metoda byla promyšlená, jednoduchá a drastická. Na prvém místě bylo třeba, abych svoji práci vykonával bez ohledu na to, jak je těžká nebo nebezpečná, tak dobře, že ji nebude muset žádný jiný po mně nebo za mě provádět. Donutil jsem svaly k činnosti a nikdy nezahálel. Věděl jsem dobře, že orlí oči celé lodi pátrali právě po takovém důkazu mé méněcenosti. Trval jsem na tom, abych byl mezi prvními na stráži a posledním, který z hlídky odchází, abych nikdy nezanechal plachtu nebo nářadí tak, aby je za mě jiný musel zbalit nebo uklidit. Byl jsem vždycky připraven přiběhnout, kdykoliv se jednalo o napínání plachet. V každém směru jsem zkrátka dělal více, než mi příslušelo. Šlo také o to být natolik hrdý, než abych se dal jakýmkoliv způsobem urážet nebo snesl sebenepatrnější poroučení a vybízení k posluze jiným. Při prvním takovém náznaku jsem vzplanul, vybuchl. Možná, že bych byl v následujícím zápase zbyt, ale bylo nutné vzbudit dojem, že jsem divoch a že si nenechám nic líbit. Po nějakém čase bylo moje postavení přijato a já byl hrdý, že jsem vnímán jako každý jiný ze zkušené desítky chlapů. Od té chvíle bylo vše krásné a plavba slibovala šťastné okamžiky. Na lodi byl ovšem ještě jiný muž. Počítám-li 10 námořníků a sebe za 11., tento muž byl 12. a poslední. Nikdy jsme se nedozvěděli jeho skutečné jméno a spokojili se s přezdívkou Zedník. Byl z Missouri. To nám totiž řekl v jedné z řídkých svých důvěrných chvilek, k nímž došlo v prvních dnech plavby. V té době jsme se dozvěděli ještě několik jiných věcí. Nikdy nepoznal slanou vodu, než se k nám přidal. Proč právě on ze všech lidí ve věku 40 let pocítil zrovna touhu jít na moře, bylo nad naše pochopení. Neboť, a v tom jsme byli zajedno, žádný člověk méně vhodný pro moře na loď nevstoupil. Kompas byl pro něho naprosto cizím nástrojem. Nikdy neovládal ani nejprostší věci, tím méně řízení lodi. Nikdy nevěděl, mají-li se provazy natáčet zleva doprava nebo zprava doleva. Bylo nemožné jej naučit snadným svalovým trikům, opřít se o provaz při tahání nebo vrhání. Nejjednodušší uzle se vymykaly jeho pochopení, zatímco se smrtelně bál šplhat vzhůru na stožáry. Všechno to bylo dosti zlé, ale bylo i něco horšího. Zedník byl zlý, zlomyslný, špinavý a bez všeobecné rovnosti a slušnosti. Byl vysokým, statným mužem a s každým se hned rval. Přestali jsme s ním mluvit a po celé týdny, než v nemoci zemřel, nemluvili jsme s ním a on nemluvil s námi. A tak skonal v nepatrném prostoru napěchovaném 12 lidmi právě tak osamocen, jako by zemřel na nějakém opuštěném skalním útesu. Žádné laskavé slovo, ani poslední, nebylo mezi námi promluveno. A právě v tuhle chvíli se dostávám k okamžiku nejvyššího rozčílení svého života. Sotva zedník zemřel, byl hozen přes palubu. Zašili jsme ho do prostěradel, v nichž zemřel, a k jeho nohám připevnili pytel do poloviny naplněný uhlím. Pak kdosi podle lodního zvyku zdvihl konec poklopu a tělo spadlo do moře a zmizelo. Když jsme se vrátili do kajuty, vyčistili jsme ji, vymili lůžko mrtvého muže a odstranivše všechny jeho svršky a osobní věci, putovali také přes palubu. Zedníkovo lůžko bylo lepší než moje. Méně vody na ně kapalo stropem a především bylo tu lepší světlo ke čtení. Především z tohoto důvodu jsem se rozhodl přestěhovat právě sem. Druhý důvod, přiznávám, byla pýcha, domýšlivost mládí. Věděl jsem, že námořníci jsou pověrčiví, a tak jsem se rozhodl, že jim svým činem ukážu, že jsem odvážnější. Plavci byli mým úmyslem ohromeni. Jeden po druhém mne varovali, že v námořní historii nepřevzal žádný člověk lože mrtvého muže, aniž by se dožil konce plavby. Uváděli případ po případu z vlastních zkušeností, ale já byl neoblomný. Nevěnoval jsem těm varováním špetku pozornosti. Obrátil jsem se na lůžku a při druhé výměně stráží upadl do bezstarostného spánku. 10 minut před 12:00 jsem byl vyvolán a o půlnoci stanul oblečený a připravený na palubě, abych vystřídal muže, který mi předal hlídku. Byla tmavá noc, ne však černá, svítil měsíc. Chodil jsem sem a tam na střední palubě. Mysl byla naplněna příhodami dne a vypravováními, která moji spoluplavci uváděli, a přece mohu říci, že jsem strach necítil. Byl jsem zdravý tvor a mimo to, jak se patří, rozumný. Už několik minut jsem přecházel sem a tam a v úvahách a sebejistotě se nad vším usmíval. Mimoděk jsem pohlédl k přídi a uskočil jako poděšená laň. V jediném okamžiku byly domýšlivost mládí a rozumový klid ty tam. Uviděl jsem ducha. V matném světle právě tam, kde jsme hodili mrtvého muže přes palubu, jsem zahlédl neostrou, chvějící se postavu. Byla dobrých 6 stop vysoká, štíhlá, z jakési průsvitné hmoty, viděl jsem skrze ní lodní zábradlí. Byl jsem poplašen jako zděšený kůň. Mé já jakoby přestalo existovat. Rozechvívaly mne instinkty 1000 generací pověrčivých předků, které se bály tmy a věcí ve tmě. Já jsem nebyl já. Teprve po chvíli se mi moje totožnost vrátila. Zachytil jsem se kolem mého žebříku, neboť jsem pociťoval závrať. Nikdy předtím ani potom jsem necítil takové úzkostné ohromení. Držel jsem se pevně žebříku a uvažoval – nemohu pochybovat o svých smyslech. Že jsem něco viděl, bylo jisté, ale co to bylo? Duch? Nebo nějaký žert? Byl-li to duch? Byla otázka, zjeví se opět? Kdyby se nezjevil a já bych vzbudil důstojníky lodě, stal bych se středem výsměchu všech na lodi. A právě tak, kdyby to byl žert. Byl jsem patrně odvážný muž. Troufám si to tvrdit, neboť přestože ve strachu, vracel jsem se od žebříku zpátky k místu, odkud jsem prve všechno viděl. Zmizelo to. Dal jsem se znova do přecházení sem a tam. Vrátil se mi i klid, A došel jsem k přesvědčení, že celá věc je jenom dílem mé obrazotvornosti a že se mi dostalo, čeho jsem si zasloužil za to, že jsem svoji mysl nechal zabývat se takovými věcmi. Čas ubíhal a moje pohledy na ono místo byly jenom příležitostné. Ale pak najednou jako šílenec vrhl jsem se vpřed. Znova jsem to uviděl. Dlouhou, chvějící se průsvitnou hmotu, skrze níž bylo vidět mříže zábradlí. Znova jsem přemýšlel o situaci a byla to hrdost, jež na mne nejvíce působila. Této věci, ať je to cokoliv, musím přijít na kloub sám. Musím to sám vypátrat. Pohlédl jsem zpět k místu, kde jsme vhodili do moře zedníka. Bylo prázdné. Nic se nehýbalo. A po třetí dal jsem se do přecházení. V nepřítomnosti ducha přešla bázeň a rozumová rozvaha se zase vrátila. Ovšem, že není duchů. Mrtví nevstávají. Byl to žert. Moji druhové z kajuty mě chtěli nějakým neznámým způsobem poděsit. Museli mne už dvakrát vidět utíkat. Tváře mi hořely studem. Při myšlence, že bych mohl po návratu z hlídky uslyšet potlačovaný řehot a smích, počal jsem se dokonce zlobit. Žerty jsou dobrá věc, ale tohle, to jde už příliš daleko. Zjeví-li se opět, rozhodl jsem se, půjdu přímo k němu, ba víc, půjdu k němu s nožem v ruce. Až budu ve vzdálenosti, kdy budu moci bodnout, bodnu. Bude-li to člověk, dostane se mu to, co zaslouží. Bude-li to duch, no pak mu to neuškodí a já budu přesvědčen, že mrtví vstávají. Chvíle pravdy nadešla. Duch se zjevil po třetí a na témže místě. Dlouhý a průsvitný a chvějící se. Přepadla mne znova bázeň a většina mého rozhorlení zmizela. Neutekl jsem však a neodvrátil jsem oči od té věci. Podvakrát předtím to zmizelo, když jsem utíkal, a tak jsem neviděl způsob, jakým to mizí. Vyňal jsem nůž ze svého pasu a vykročil vpřed. Krok za krokem, blíž a blíž. Sebeovládání mi působilo větší a větší těžkosti. Nastal zápas mezi mojí vůlí, mojí totožností, mým já a mými instinkty. Nezemřel jsem, ale přísahám dle toho, co jsem zažil v těch několika následujících okamžicích, že vím docela dobře, že lidé mohou strachem i zemřít. A co bylo dál? Nic se nestalo. Za to jsem objevil vysvětlení celého případu. Viděl jsem zadní stožár, klonící se v matném vyzařování oblaku, za nímž byl měsíc. Myšlenka zaujala můj mozek. Prodloužil jsem pomyslnou čáru mezi oblačným vyzařováním a zadním stožárem a shledal, že musí protnout místo právě při zábradlí boku lodě. Ve chvíli, když jsem takto uvažoval, vyzařování zmizelo. Oblaka hnaná počínajícím vichrem střídavě mohutněla a zřeďovala se před svitem měsíce. Nikdy však neodkryla měsíc úplně. Pozoroval jsem a čekal. V nejbližším okamžiku se oblaka zředila, pohlédl jsem vpřed a uviděl stín stožáru. Dlouhý a chvějící se. To byl můj duch. Nezmínil jsem se o tom na lodi jediné duši. A dále poznamenávám, že v celém svém životě neprošel jsem většími mukami a duševním utrpením než na osamělé noční stráži na lodi Sophie Sutherland. A věřte, že to není smyšlenka. Je to pravdivá stránka z mého života.
1: Zlatem na Aljašce sice Jake London nezbohatl, ale své zkušenosti ze severu využil hojně ve svých románech a povídkách. A právě povídkové práci Jakea Londona se věnujeme v tomto týdnu na Vltavě. My jsme poslouchali dva příběhy, které nám četli Martin Hruška a Jan Dvořák v překladu Ivana Šulce. Režii měl Luboš Koníř, který také tyto texty připravil pro rozhlasové vysílání v roce 2012.

0: Pěkné odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po dnešním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. A podle nich zastupitelství vadí, že se jedná o živou kauzu. Komise se proto podle svého člena Pavla Žáčka z ODS obrátí s žádostí o spis na soudy. Komise má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři a nebo VZP. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů, informuje o tom stanice BBC. Souostroví v jižním Atlantickém oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentínou o toto území válka, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy, které nazývá Malvíny, nárokuje. Londýn to odmítá. Pražské divadlo Bez zábradlí v sobotu zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne 3 inscenace v nastudování scén Studia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival zítra otevře hra irské autorky Ellen Murphy, Moje baby, která humorně vypráví o 3 generacích žen. Počasí bude převážně oblačno, během odpoledne se od jeho západu přechodně vyjasní. Později večer na severu Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách pak kolem 21 stupňů Celsia. Více informací najdete na zpravodajském webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na Vltavě četla Daniela Čermáková.
2: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
4: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
3: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
4: 12. září od 18 hodin.
3: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Rok 1961, Gilbert Beco a jeho smutná otázka. Co s časem, který jsme chtěli věnovat někomu, kdo odešel? Vážení a milí, dobré páteční odpoledne, jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost a nahlížet s vámi do kulturních míst, dnes především v naší zemi. V první hodině se chystáme do Colorédo Mansfeldského paláce, kde je například nově zrestaurovaná freska. Galerie hlavního města Prahy otvírá tento slavný barokní palác veřejnosti právě dnes. Dnes také začíná třídenní festival Ortenova Kutná Hora. Co letošní ročník konkrétně nabídne, budeme zjišťovat před 14:30. Hned poté přijde Milena M. Marešová, aby pro nás zhodnotila poslední román Viktorie Hanišové Hoří ti táta. Také nahlédneme do situace, v níž ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítá zveřejnit dokument nové státní kulturní politiky. No a před celou zajdeme za archeology na Masarykovo nádraží v Praze. Našli totiž například opevnění z doby Karla IV. Nebo točnu pro lokomotivy z 19. století. Pestrou mozaikou odpolední Vltavy vás provede Michaela Dittrichová. Klidný den.

0: Druhou z šesti etýd ve formě kánonu v úpravě pro dva klavíry Roberta Schumanna přednesli manželé Dene Žvárion a Izabela Šimon. Galerie hlavního města Prahy dokončila opravu vzácné monumentální fresky v tanečním sále Colorado Mansfeldského paláce. Ode dneška je přístupná veřejnosti. Barokní malba z roku 1736 zobrazuje olympské bohy. Kvůli mimořádné kvalitě restaurátorských prací je nominovaná na cenu Národního památkového ústavu. V Colorado Mansfeldském paláci natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: My od zítřka zahajujeme sezónu v tomto mimořádném objektu, který prochází postupnou rekonstrukcí. Ta první fáze právě skončila. Ta fáze spočívala v rekonstrukci krovů a střešního pláště a také v restaurování této nádherné fresky, kterou se svým týmem restauroval Tomáš Berger, akademický malíř.
2: Říká ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková. S restaurátorem Tomášem Bergerem stojíme pod freskou, která měří 140 metrů čtverečních.
3: Asi před 10 nebo před 12 lety napadlo hodně sněhu v Praze a ty krovy nad tím tanečním sálem prostě povolili. Tenkrát tady jako nastal velký poprásk, co teda jako s tím bude, tak jako nastoupili specialisti, provázali ty kovy, teda ty krovy provázali různýma bandážema a lanama. Asi myslím 2012 jsme byli tady pověřený, aby jsme udělali průzkum té fresky, tak jsme spojili z nýho další, jsme tady jako jezdili. Já jsem tu fresku znal už jakoby mnoho let dozadu.
2: Vysvětluje Berger, který na ní se svým týmem pracoval několik let. Vzhledem ke stavu střechy nad sálem to byl poměrně velký oříšek.
3: Musím tady zmínit teda slovo pana architekta Mlázovského, který je velký specialista na krovy a speciálně na barokní architekturu, který mě povolal a říkal, prosím vás, musíme se nějak jako domluvit o tom, jak tu fresku zachránit, protože my zachraňujeme krovy nad tou freskou, my zachraňujeme strop té fresky, ale vy říkáte, že ta freska je unikátní, že na ní nesmíme šáhat, ale my potřebujeme to podepřít. Trvalo nám to několik měsíců, než jsme vymysleli postup. Já jsem to v životě nezažil, myslím si, že to tady nikdo v Čechách, ale ani v rámci Evropy málo kde se tohle to dělalo. Že se vlastně sál, který se staticky teda jako spočítal, se do něj postavilo celoplošné pevné lešení. My jsme na to lešení nastoupili, my jsme tu fresku fixovali, ale částečně už i očistili. Potom se vyrobili takový polokulatý segmenty z těžkých stolů, který se tam jako navezli do toho, vytahali nahoru na to lešení, tím se podepřela celá ta klenba, včetně toho Fabionu, a pak nastoupila stavební firma, která protézovala, příložkovala ty trámy, na kterých ten strop jakoby visí.
2: Pod vrstvami nečistot zůstaly původní autorské zásahy udělané pastelem, což bylo v době baroka ve střední Evropě poměrně neobvyklé. Fresku Olympští bohové a pád titánů apoteóza císaře Karla VI. Jako vítěze nad Turky vytvořili společně italští umělci Pietro Scotti a Giovanni Battista Zeist v roce 1736.
3: To, co já jsem se teda učil v Římě, když jsem byl teda na studiích, když jsem studoval nástěnnou malbu, tak nám to tam ukazovali, ale já celý život, co restauruju fresky v Čechách, tak jsem v životě jako nepřišel k tomu, že by někde byly ty finální tahy šrafovaný nebo krezebně dodělávaný těma křídama. Teď jsem jako na to koukal a jsem říkal, ale to znamená, že na tu malbu 280 let někoho nikdo nešáhl. My jsme viděli, jak je špinavá, černá, ale to je jako když 280 let neumějete okno. V mnoha filmech ta freska hrála, protože ten sál je kompaktní, jak se říká Gesamtkunstwerk, je to prostě vytvořený v jedné době, jak to vytvořili těch 1732, 34, 38, tak ten sál do dneška úplně takhle vypadá.
2: Dodává Tomáš Berger. Galerie hlavního města Prahy dále představila také svou další chystanou událost. Tou je výstava děl Jaroslava Čermáka, která se v knihovně Galerie hlavního města Prahy otevře od 4. listopadu. Pracuje na ní celý kurátorský tým i ve spolupráci s Národní galerií Praha.
4: Hlavní pomoc spočívala v tom, že jsme posklichtli 53 našich děl. A to obnáší tato vlastně příprava takto rozsáhlé výbučky velké restaurátorské práce. Takže naši restaurátoři, náš celý tým na určitou dobu přerušil svoji práci na našich projektech a vlastně se věnoval restaurování Čermákových děl.
2: Říká dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková. Výstava Jaroslav Čermák, mýty evropské reality, připomene Čermákovu osobnost první velkou retrospektivou po téměř 100 letech. Umělec, který byl za svého života velmi slavný, cestoval a žil od Prahy přes Brusel, Paříž i Balkán, zemřel v roce 1878 ve svých 47 letech. Pokračuje hlavní kurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová.
5: My se snažíme mimo jiné ukázat, že Čermák opravdu věděl, co dělá a jak nám zůstal v povědomí jako jakýsi blouznivec boje na Balkáně, tak to byl velmi člověk zorganizovaný, promyšlený. Myslím, že to je moc hezky dokázáno v textech.
6: Výstava Jaroslava Čermáka, která patří k hlavním událostem nadcházející výstavní sezóny, se v Galerii hlavního města Prahy otevře 4. listopadu.

0: písničkářka a zpěvačka Jesmeja Horn a kontrabasista Ben Williams na albu Love and Liberation. Ve 14 hodin a téměř 22 minut pěkné odpoledne. V Kutné Hoře dnes v 17 hodin začíná Ortenova Kutná Hora. Festival každý rok připomíná významného básníka a kutnohorského rodáka Jiřího Ortena. Město proto na celý víkend ožije poezií, literaturou, hudbou i výtvarným uměním. Kromě autorských čtení nebo koncertů plánují organizátoři také třeba vyhodnocení tradiční soutěže mladých básníků. O festivalu si kolega Michal Trnka povídal s Vlastislavem Navrátilem z pořádajícího klubu rodáků a přátel Kutné Hory.
1: Ortenova Kutná Hora se letos zapíše do historie už po 33. Co pro ten letošní ročník je nejdůležitější a co jste si vlastně pro návštěvníky připravili?
2: Ten festival je třídenní. V letošním roce máme radost, že v sobotu bude koncertovat v katedrále v Sedlci soubor Schola Gregoriana Pragensis a v neděli dopoledne v 10 hodin v budově Kutnohorské knihovny vzdáme poctu Alfredu Strejčkovi, dlouholetému kolegovi vlastně na Ortenově Kutné Hoře, který stál u zrodu festivalu na začátku 90. let. A snad ještě můžu zmínit jednu věc. Tradičně máme krásnou výstavu fotografií, kterou připravil Mirek Perny a letos to bude výstava Kevina Tona ve Spolkovém domě.
1: Jednou z tradičních součástí festivalu je i soutěž mladých básníků. Kolik mladých autorů se přihlásilo?
2: Letos byl zájem mladých lidí o soutěž enormní. Zpravidla jsme mývali tak 70-80 příspěvků ročně, letos jich přišlo 163 a většina podle naší zkušenosti na ten festival také přijede, takže se těšíme, že si užijou s námi ten bohatý program, který je pro mladé básníky připraven. Třeba literární seminář, autorská čtení a dva klubové večery, kde se představí špička naší mladé poezie.
1: Ta soutěž už má svou tradici a v minulosti mimo jiné pomohla upozornit na řadu zajímavých básnických talentů. Setkáváte se s některými z oceněných autorů na festivalu třeba i po letech?
2: No, určitě setkáváme. Jedním z těch oceněných laureátů soutěže Ortenova Kutná Hora, který obdržel i cenu Jiřího Ortena, takzvaného velikého Ortena, je Honza Těsnohlídek, který vlastně už spoustu let předsedá porotě a také dělá dramaturgii té Mladé linie. Můžu zmínit třeba i Radka Malého, který je členem poroty. Těch jmen je celá řada, Marie Šťastná, například Sára Vybíralová.
1: No a já ještě doplním, že kompletní program festivalu Ortenova Kutná Hora najdou naši posluchači na webových stránkách klubu rodáků a přátel Kutné Hory. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Poslouchejte jubilejní koncert z festivalu Dvořákova Praha.
0: Pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Dvojkoncert Jana Kučery ve světové premiéře uvedou houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba.
1: Dále zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Schulhoffova první symfonie či Ravelovo hypnotické bolero.
0: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina naladíte na Vltavě v úterý 15. září od 20 hodin.

0: Michal Bystrov a Marek Dusil na albu Tajný eso je 14:30 pěkné odpoledne. Hrdinové většiny románů Viktorie Hanišové hledají příčiny rodinné tragédie. Stejně tak je tomu v její nejnovější próze nazvané Hoří ti táta. Daří se objevit důvody, které otce hlavní hrdinky vedly k demonstrativní sebevraždě? To už nám řekne Milena M. Marešová, kterou vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Problém, který autorka v knize tematizuje, je velmi aktuální. Co ji k tomu vedlo?
1: Ona sama v rozhovorech to zmiňuje, že je kolem nás, možná i v mnohých rodinách, přímo lidé, kteří podlehli nějakým dezinformacím, lžím, manipulacím, propagandám. Nespecifikovala to vlastně konkrétně, což je dobře. A natolik jí to zaujalo a zároveň rozčílilo nebo inspirovalo, takže se to stalo, nebo vystavila na tom děj své knihy. Asi na počátku bylo to vlastní rozhodnutí, odhodlání, pokusit se pochopit ten mechanismus ovládnutí člověka, to, proč najednou člověk jakoby neslyší, je odcizený, ztrácí soudnost, je rozčílený, zlobí se na celý svět a není vlastně k němu nějaká cesta. Takže i proto tahle kniha začíná velmi drsně, kdy vypravěčka, spisovatelka Lada vlastně ve zpravodajství vidí muže, který se demonstrativně upálí před budovou poslanecké sněmovny. Ona v něm pozná svého otce, takže zpětně začne pátrat po těch důvodech, co k tomu vedlo, a z toho se stává následně obsah její vlastní knihy, což je druhá linie toho příběhu, že vlastně jsme svědky vzniku jejího rukopisu a zároveň tedy té cesty k otci.
0: Byla před obrazem hrdinky a vypravěčky spisovatelky Lady sama Viktorie Hanišová?
1: Myslím si, že do určité míry ano, nebo lépe řečeno, Viktorii Hanišové se podařilo vystavět paralelu věrohodnou jejímu postavení, jejímu osudu nebo jejímu příběhu, když to řekneme literárně, protože Lada je spisovatelka ve středním věku v určité tvůrčí krizi, za sebou má několik úspěchů, cituje z pochvalných i kritických recenzí. Postupně ten obdiv, to nadšení jakoby uchřadá, momentálně píše, ale vlastně kritická odezva i od nakladatele není příliš nosná, takže zároveň ona se tam ocitá v situaci, kdy si uvědomuje konkurenci také těch nastupujících autorů, kteří vlastně trošku bez nároku na kvalitu, tak jsou před tou svojí v uvozovkách úspěšnou prvotinou, tam, kde ona také kdysi byla, což je takový sebekritický, ironický moment téhle knihy, kdy ona se setkává s kamarádkami, s spisovatelkami svého věku a vlastně tam provádí takovou analýzu glosující literární provoz. Takže bychom to i mohli trochu chápat jako to zrcadlo nastavené realitě literatury, které není příliš lichotivé, protože ty postavy v tom drillu toho každoročního vydávání tak trošku působí jako dělnice literatury, než jako ženy slova, ale prostě je to takový zajímavý, osvěžující moment.
0: Dostane čtenář v knize návod, jak pochopit ty, kteří podlehnou dezinformacím?
1: Tak i když na té, jak jsem říkala, druhé linii je na konci dopsán skvělý Ladin rukopis, nadšený vydavatel se chystá k jeho publikování, tak to rozluzlení toho, co by mělo být jakoby hlavním tématem té knihy, ty důvody, proč racionálně uvažující člověk, pohybující se v akademickém prostoru, tak podlehne, ať je to populistická propaganda, ať jsou to nějaké dezinformace, cokoliv, tak vlastně k tomu nedojde a ukazují se tam dva momenty. Jednak si myslím, trochu slabší moment je to, že vlastně ten otec podnikne tu demonstrativní sebevraždu upálením, což v českém prostoru nám samozřejmě evokuje už tu před lety demonstrativní sebevraždu, takže tam potom hledáme nějaké paralely a ty tady evidentně nemohou být. To jsou prostě situace naprosto nesrovnatelné. A ta druhá věc je, že vlastně tím, jak se pohybuje v současnosti, v realitě, jak jsou tam ty předobrazy vsáknuté do několika postav, tak vlastně nemůže najít nějaké řešení, nemůže najít ten důvod. Už pro tu uzavřenost těch světů vzájemnou, ale i myslím si i pro tu současnost, která prostě musí nechat ten konec otevřený a může to pro nás být nějaký podmět přemýšlení, ale určitě ne návod k řešení.
0: Tolik Milena M. Marešová. Román Viktorie Hanišové, nazvaný Hořící táta, vydalo nakladatelství Host. A ještě přidejme tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy.
1: Tak my budeme zase po letní přestávce pokračovat v cyklu Katedrála, jaký neznáte, 11. částí, která nám představí světce v barokní extázi. Michaela Vrchotová spolu s Milenou Slavickou a Pavlem Brunclíkem zavzpomínají na dílo a životní osudy Adriany Šimotové, od jejíhož narození si připomínáme 100 let. A Miroslav Burjánek nás pozve na komentovanou prohlídku výstavy skupiny Bezhlavý jezdec, která se koná v Domě u kamenného zvonu v pořadu nazvaném 90. léta ve zvonu.
0: Milena Emarešová, děkujeme.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Allegro z koncertu pro dvě mandolíny, dvoje housle, violu a basso continuo G-dur Antonia Vivaldiho hrál ensemble The Parley of Instruments. V pátek 4. září ve 14 hodin a 41 minut ladíte odpolední Vltavu. Nově navržená státní kulturní politika se bude podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy dál projednávat. Dokument v uplynulých týdnech kritizovaly profesní asociace, sdružení i odbory. Vláda se mu v pondělí oproti očekávání nevěnovala, ač byl původně na programu. O státní kulturní politice jednal i sněmovní mediální výbor.
1: To je strategický vládní dokument, který se jmenuje politika. Jo. Tam nemusí vznikat nic spoda se zapojením veřejnosti, ale ono to bude interpretováno a i implikováno pomocí akčních plánů, který teďko budeme spouštět a tam se budeme těšit na jejich silné a široké zapojení.
2: Uvedl šéf resortu kultury Oto Klempíř za motoristy. Narážel na to, že jeho ministerstvo připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku na roky 2026 až 2030. Přitom tento základní strategický dokument vlády pro kulturu nenavazuje na stejnomenou koncepci, která byla schválena už loni v říjnu. Ta ještě za předešlé vlády vznikla za přispění stovek expertů z oblasti kultury, jak dál dodává prezident Českého střediska mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Máme platnou státní kulturní politiku. Ministerstvo pod vedením pana Klempíře ještě v červnu tvrdilo, že to je platná, že připravuje implementaci toho dokumentu. 28. července se objevil nový dokument, který má nahrazovat s připomínkami do 3. srpna. Ty připomínky se pak prodloužily do 25. nebo 6. srpna. Ten dokument byl kulturní veřejností široce odmítnut, ale přesto jsme poslali připomínky, aby bylo zřejmé, z jakých důvodů byl odmítnut. Připomínky ministerstvo vypořádalo během jednoho dne a připravilo novou verzi s vypořádanými připomínkami, kterou nikdo z veřejnosti kulturní nemohl vidět, protože je v neveřejné části eKLEPu nahraná. A to je verze, která je v tuhle chvíli na vládě. A já věřím tomu, že bez toho, že se ten dokument projde nějakou základní veřejnou debatou, tak nikdo jako nemůže přece schválit něco, co je tajný.
2: Podle Vedrala, který na mediálním výboru osobně byl, ministr Klempíř dokument zveřejňovat nechce, dokud ho neschválí vláda.
3: To je taková ukázka jako arogance moci.
2: Podle předsedkyně Asociace nezávislých divadel Lenky Havlíkové je vážným signálem i to, že ministerstvo kultury nechce komunikovat s lidmi, kteří kulturu aktivně tvoří.
4: Považuji za úplně absurdní, že proběhl mediální výbor v poslanecké sněmovně a že dialog musí zprostředkovat mediální výbor, protože jinak probíhalo jako to, že kulturní veřejnost podávala nějaké připomínky a nedostala na ně relevantní odpovědi.
2: Zástupci kulturních organizací by se chtěli potkat nad dokumentem státní kulturní politika nejenom s šéfem rezortu kultury, ale také s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. K setkání by mohlo dojít v nejbližších dnech. Českému rozhlasu šéf ANO tento týden také řekl, že státní kulturní politiku na vládě neprojednávali z časových důvodů. Adéla Burešová a Michaela Vetešková, Český rozhlas.

0: Francouzský hudební pedagog, muzikolog, badatel a klavírista Jean-Pierre Armongo v písni Erika Satieho Je te veux, chci tě, kterou původně napsal na erotický text básníka Henriho Pacoryho. Poprvé posluchači píseň slyšeli roku 1903, a to v kabaretě La Scala v Paříži. Pěkné páteční odpoledne, za 10 minut bude 15 hodin. Archeologové pokračují v průzkumu Masarykovo nádraží v Praze, které téměř 3 roky rekonstruují dělníci. Práce odkryly třeba pozůstatky prvního pražského nádraží z poloviny 19. století. Archeologové našli také zbytky opevnění z doby Karla IV.
1: Ty nejatraktivnější části jsou zbytky středověkých hradeb, včetně zbytků horské brány, jedné ze 4 bran karlovského opevnění Nového města pražského.
2: Popisuje archeolog Martin Vyšohlík nálezy pod rekonstruovaným Masarykovým nádražím v Praze.
1: To opevnění bylo vybudováno v polovině 14. století a my zde nacházíme základové partie té středověké hradby. A odkryli jsme letos také severní část severní věže té horské brány.
2: Kromě opevnění z doby Karla IV. Odborníci zkoumají taky pozůstatky tehdejších městských domů.
1: Tradičně na těchto výzkumech se nachází nejvíc zlomky keramiky. Nacházíme zlomky kamnových kachlů, z kterých byly stavěny kamna. Druhá nejpočetnější položka jsou zvířecí kosti, tedy odpad z domácností. A potom se k tomu přidružují samozřejmě ty atraktivnější věci, třeba z kovů, z barevných kovů, ze slitin mědi, máme tady 10 mincí.
2: Jsou tady ale taky mladší nálezy, třeba tady přímo před náma je nějaký kruhový základ. Čeho?
1: Je to základ železniční točny, která zde vznikla při výstavbě nádraží, tedy v polovině 19. století, patří k těm nejstarším částem vlastně historie toho nádraží, byly 2 vedle sebe, byly to točny, na kterých se točily lokomotivy, které potom výjížděly do brány v nádraží, kde mohly zaparkovat přes noc například.
2: Archeologové v místě letos pracují od května. Postupně se přesouvají mezi jednotlivými částmi nádraží tak, aby nezdržovali dělníky. Ti zase podle správce stavby Martina Wernera dbají na to, aby neponičili historické nálezy.
3: My jenom upravujeme části těch nálezů tak, aby nepřekážely budoucí výstavbě. Je to po domluvě vždycky s Národním památkovým ústavem, se snažíme maximum toho zachovat.
2: Ale vlastně bude to stejně potom ve finále podzemí.
3: Ano. Je to zase zachování pro další generace, až se jednou v budoucnu opětovně bude představovat Masarykovo nádraží, třeba za dalších 175 let, tak opět tady najdou nějaké nálezy.
2: První archeologické průzkumy na Masarykově nádraží začaly už v roce 2017. Vysvětluje mluvčí správy železnic David Kabele.
4: Je to přesně tak, jak jsme počítali od začátku v tom projektu, že tuhle fázi tady budeme muset mít za sebou, než budeme pokračovat v té samotné stavbě budoucího moderního nádraží, takže po záchranných archeologických pracích budeme opět pokračovat ve výstavbě nástupiště a paralelně vlastně s tím probíhá i stavba budoucího zastřešení.
2: Záchranné archeologické práce ve střední části nádraží potrvají nejspíš do října. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Nemůžete spát?
6: Nasaďte si sluchátka a vyzkoušejte na vlastní kůži jeden akustický experiment.
5: Zvaný metoda Gateway.
6: Binaurální zvuk v rozhlasové hře Kataryny Schmidt.
5: 8. září v 8 večer na Vltavě.
6: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Spojené státy budou po Evropě požadovat, aby zaplatila za vojenskou pomoc Ukrajině získanou od vlády prezidenta Joea Bidena. Na síti Truth Social to napsal současný šéf Bílého domu Donald Trump. Bidenova administrativa vydala na vojenskou pomoc napadené Ukrajině miliardy dolarů. Trump za to svého předchůdce opakovaně kritizuje. Ve stejném příspěvku taky znovu popřel zprávy o tom, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Argentinský prezident Javier Milei hrozí sankcemi na firmy, které těží ropu u Falklandských ostrovů. Informuje o tom stanice BBC. Souostroví v jižním Atlantském oceánu má pod kontrolou Londýn. V roce 1982 vypukla mezi Spojeným královstvím a Argentinou válka o toto území, která skončila výhrou Britů. Falklandy ale zůstávají předmětem sporu. Buenos Aires si ostrovy, které nazývá Malvíny, nárokuje. Londýn to odmítá. Poslední část požárem zničené budovy bývalého továrního areálu ve Zlíně nejde zachránit. Podle statiků musí být zbylý roh budovy zbouraný. Vlastník objektu společnost Cream bude v demolici pokračovat v pondělí 7. září. Obrazy, grafiky, skleněné objekty, prostorové intervence i multimediální instalace od 9 umělců budou nachystané výstavě v industriální galerii Nisa Factory v Jablunci nad Nisou. Jde o výběr umělců, kteří mají spojitost se severními Čechami, s Libercem nebo Jabloncem nad Nisou. Expozice bude i jednou ze zastávek 10. ročníku Festivalu současného umění Art Week Liberec, který se bude v regionu konat od 12. do 18. září. A počasí bude převážně oblačno. Odpoledne se od jeho západu v jižní polovině území přechodně vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Víc zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Krakov, Vídeň, Berlín, Londýn, Amsterdam, Edinburg. Všestranný britský muzikant Jacob Collier putuje v září Evropou, v říjnu Spojenými státy a Kanadou. U nás se ale bohužel nezastaví, tak alespoň teď na Vltavě. It don't matter.
2: It don't matter what your papa gonna say.

Václav Havel se v dopise z ruzyňské věznice roku 1979 svěřil své ženě s plánem, že by pobyt za mřížemi rád využil k tomu, aby se stal veselým chlapcem, kterým kdysi býval. Právě korespondence s Olgou mu k tomu měla pomoci. Co nám cenzurované dopisy prozradí o tak složité osobnosti, jakou Václav Havel byl? Kdy se stává psaní terapií? Proč spolu potřebujeme mluvit a vzájemně si psát? I na tyto otázky bude odpovídat výstava a workshop v Pražském muzeu literatury. Výstavu Dopisy Olze můžete navštívit třeba 12. září v rámci multižánrového festivalu Triangle. O náplni celého festivalu ve 3 bubenečských vilách budeme mluvit s autorem výstavy a s ředitelkou vily Lana už za chvíli. Po 15:30 se pak vydáme třeba do činoherního klubu, kde mají novou inscenaci. Jmenuje se Tango a podle hry Slavomira Mroška ji režíruje Gabriela Gabašová. Milí posluchači, pěkný den, klidný poslech a případně šťastné cesty. Odpolední Vltavou vás provází Michaela Dittrichová.

0: To byl úryvek ze třetí části druhé symfonie C-moll Petra Iljiče Čajkovského, takzvané maloruské. Hrála Česká filharmonie se Semjonem Byčkovem. Je 12 minut po 15. hodině, ladíte páteční odpolední Vltavu. Tři vily v Praze Bubenči se v sobotu 12. září opět díky multižánrovému festivalu Triangle zdarma otevřou návštěvníkům. Ve vile Pelé, vile Lana a v Muzeu literatury festival tentokrát připomene mimořádný odkaz Václava Havla, a to v oblasti literatury, divadla, občanské angažovanosti i veřejného života. Letošní ročník se totiž inspiruje 90. výročím jeho narození, to připadá na 5. října tohoto roku. Na festival, který už třetím rokem kreativně propojuje vědu, literaturu, výtvarné umění, filmy a divadlo, nás přišli pozvat ředitelka Vily Lana Vendula Sýkorová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A autor výstavy Dopisy Olze Petr Kotyk. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Vítejte na Vltavě. Třetí ročník Trianglu a tradice je tedy založena. Máte radost?
1: Určitě máme. Těch návštěvníků přibývá a nás opravdu těší, že to byl takový krásný, dobrý počin.
0: Můžete vysvětlit, jak k propojení tří krásných bubenečských vil v multižánrový festival vlastně došlo? Proč právě tyto tři budovy?
1: Tady to díky patří určitě Muzeu literatury, kdy nově nastupující pan ředitel muzea pan profesor Stehlík dorazil k nám do Vily Lana, později i do Galerie Pelé s tím, že by bylo hezké vymyslet nějaký společný program našich tří krásných vil a přilákat tak návštěvníky i do Prahy 6.
0: Je třeba říct, že k vám to tedy neměl moc daleko.
1: Ne, to určitě ne.
0: Vraťme se ale k letošnímu ročníku Trianglu, který se inspiruje odkazem Václava Havla. Jak jste o tématu přemýšleli, než vznikla konkrétní podoba programu?
2: No, my jsme zvolili Václava Havla, protože má nejen 90. výročí narození, ale v 90. letech navštívil památník národního písemnictví tehdy ještě na Strahově a v půlce 90. let mu věnoval takový velký soubor korespondence z vězení, které psal, dopisy, které psal manželce Olze. No a ty tam leželi víceméně 30 let, protože v roce 83 již vyšly v edici Jana Lopatky a od té doby vychází neustále stejně. No a protože já jsem tenkrát byl ještě u toho, kdy se ty věci přebíraly a věděl jsem, že zhruba čtvrtina těch dopisů nebyla nikdy publikovaná, tak si myslím, že 90. výročí narození je dobrý důvod pro to, abychom je vystavili, upozornili na ně, zároveň je některé zveřejnili, protože tehdy nebyly zveřejněny z důvodu, aby nenapověděli něco STBákům, a nebo tam byly velmi důvěrné věci, kdy se Václav Havel vyznává ze svého vztahu k Olze, která tehdy byla vlastně na hrádečku sama, a aby to byl takový impuls, aby vůbec literární věci a historici tyto zbylé dopisy nějakým způsobem zpracovaly.
0: Pane Kotyku, vy jste tedy autorem výstavy Dopisy Olze a výstava je také podkladem k workshopu, který nabízíte školám. Co žáci druhého stupně a středoškoláci na tom workshopu zažijí?
2: Poslyšte, já mám vnouče a to miluje psaní na psacím stroji. To je něco jiného než tiskárna a počítač, jo. Takže tam budou ve stanu psací stroje. Máme i staré papíry, uhlové, kde si dělají průklepy. No a když si vezmete ty programy Václava Havla, které vznikly jako součást experimentální poezie v takovém tom hnutí v 60. letech, tak ono se na nich dá i malovat a dělat básně vizuální. Takže děti si můžou namalovat vizuální básně pomocí psacího stroje. Zkusit si, jak se množil sami zdat, protože použijí uhlový papír a potom, když budou chtít, tak si jednoduše svážou a mají svůj sami zdat. A osvědčilo se to, řada těch dětí tvoří vizuální poezii dodnes.
0: A je třeba tedy říct, že my zveme na festival Triangle, který se koná v sobotu 12. září, ale zároveň tato výstava společně s workshopem zůstává v Muzeu literatury i poté, co Triangle už bude minulostí. A dokonce otvíráte už tu výstavu asi 3 dny předem. Co dalšího v Muzeu literatury v rámci Trianglu můžeme v sobotu 12. září ještě vidět?
2: No, výstava Václav Havel bude pokračovat, začíná v úterý. Budou tam komentované prohlídky muzea. A pak tam je jeden velmi zvláštní pořad, druhý život dopisů Olze, kdy vybrané úryvky z těch dopisů, hlavně co nevyšly, můžou slyšet návštěvníci v podání Markéty Potužákové a písničkáře Přemysla Ruta. A to bude takový opravdu dobrý experiment. No a potom takový autor, který si říká SDH, ale je to Miloslav Vojtíšek, napsal svatováclavskou trilogii a o tom tam bude přednáška o propojení literatury a divadla. No a po celý den poběží ty workshopy, dílny, prostě psací dílny a budeme vyrábět nové autory samizdatu.
0: V sobotu 12. září se tedy koná už 3. ročník multižánrového festivalu Triangle. Přišli nás na něj pozvat a zůstávají našimi hosty ředitelka Vili Lana Vendula Sýkorová a autor výstavy Dopisy Olze v Muzeu literatury Petr Kotik.

0: Autor výstavy Dopisy o lze v Muzeu literatury Petr Kotyk a ředitelka Vily Lana Vendula Sýkorová jsou stále našimi hosty a společně nahlížíme do programu multižánrového festivalu Triangle. Jehož třetí ročník se bude konat příští sobotu 12. září opět ve třech bubenečských vilách. Za jakými tématy a zážitky mohou přijít návštěvníci do Vily Lana, paní ředitelko?
1: Tak, my jsme si tentokrát připravili program, který zaujme rodiny s dětmi, a to Maňáskové divadlo, které jsme trošičku se snažili skloubit s tématem Václava Havla tím, aby to spíš navazovalo takové to přátelské a kamarádské pojetí, takovou tu hezkou dobu, řekněme. A pro ty dospělé jsme si potom připravili přednášky a profesorů z akademických ústavů. A tím jedním je pan doktor Tomáš Herman, který se bude zabývat tématem Charty 77. Potom nás čeká přednáška pana Jiřího Martinka, který se podívá trošičku netradiční pohledem na veškeré prezidenty, ať už České, Československé republiky. A na závěr nás čeká přednáška, kterou doufám za hezkého počasí budeme schopni provést v zahradě. A ta by měla být, řekněme, na motivy zahradní slavnosti, kterou napsal Václav Havel, a měl by jí mít na starosti pan Milan Babík, který byl kdysi ředitelem v knihovně Václava Havla.
0: A vy jste o programu přemýšleli jak?
1: Přiznám se, že pro nás to bylo trošičku jako těžké téma, tím, že k nám chodí převážně rodiny s dětmi, tak zvolit nějaký jakoby přístup, který by nalákal i děti, aby, řekněme, to téma bylo snadněji uchopitelné pro ně. Takže jsme hledali takovou nějakou jako zábavnější formu, proto jsme zvolili to Maňáskové divadlo.
0: A nehledáte dokonce i poklad?
1: Hledáme i poklad, přesně tak. A právě jsem to chtěla říct, že se nám podařilo v předchozích týdnech nebo měsících vytvořit takovou krásnou malou hru, která je spojená, ale spíše teda než s Václavem Havlem, z historií Vily Lana. A děti i za pomoci teda rodičů, předpokládám spíše, budou mít možnost hledat poklad, který bude ukrytý, ať už ve vile nebo v zahradě.
0: A já jsem vám skočila do řeči, ptala jsem se, jak jste přemýšleli o programu a možná jste se chtěla dostat ještě k těm přednáškám?
1: Přesně tak. Tím, že Vila Lana, řekněme, je hotelem, který spadá do souboru Akademie věd České republiky, tak máme spoustu ústavů, které se zabývají ať už tématem historie Václavem Havlem, takže jsme využili možnost vlastně spolupráce s našimi ústavy a využili právě ty profesory, kteří v těch ústavech pracují.
0: Z předchozích odpovědí je jasné, že děti jsou na festivalu Triangle vítané, a to i v poslední vile, ve vile Pelé.
1: Určitě, tam si vytvořili krásný program a na téma Pižduchové. Bude k tomu určitě i taková menší výstava a ilustrací Jiřího Sobka. A zároveň k tomu budou workshopy pro děti, aby si mohli vyzkoušet tvorbu.
0: Kdo jsou Pižduchové?
1: Jestli to teda můžu takhle hezky jako popsat, tak jsou to vlastně krásné malé barevné postavičky, které si můžou asi, předpokládám, děti v galerii Palé vyzkoušet, pravděpodobně vytvořit a možná i odnést na památku.
0: A já ještě mohu připojit slova paní ředitelky Vily Pelé Vladany Rýdlové, která tady není tedy s náma. Třetí ročník našeho festivalu potvrzuje, že tradice byla již založena a že naše společné snažení má opravdu smysl. Program galerie Vila Pelé je letos vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy více komorní, než jak bychom si přáli. Přesto krásné téma, kterým je jediná kniha, kterou Václav Havel věnoval dětem, určitě přitáhne pozornost. A já se ještě, pane Kotyku, chci zeptat vás, co vy dětem dáte, co si mohou odnést?
2: No tak dáme jim papíry, dáme jim kopíráky, pokud si knížku z ty programy sváží, tak budou mít sami zdat, a my na něj dáme pamětní razítko k 90. Václava Havla, a každý, kdo si přinese knihy Václava Havla nebo jeho přátel, může toto razítko dostat i do knih přinesených.
0: V sobotu 12. září ožijí v rámci festivalu Triangle tři bubenečské vily, Vila Lana, Vila Pelé a Muzeum literatury, a to výstavami, divadelními představeními, přednáškami, komentovanými prohlídkami, tvůrčími dílnami i programem

0: pro rodiny s dětmi. Návštěvníci budou mít příležitost strávit den v inspirativním prostředí výjimečných architektonických památek a objevovat odkaz Václava Havla, a to z různých perspektiv. Na festival nás pozvali naši hosté ředitelka vily Lana Vendula Sýkorová a autor výstavy Dopisy Olze Petr Kotik. Děkujeme.
1: Díky.
2: Děkujeme.

0: Ansambl Zéfiru v části Světy B-dur Georga Filipa Telemana a z baroka za chvíli skočíme do současného divadla.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 15:35. Arthur se bouří proti vlastní rodině, která ve jménu svobody zrušila všechna pravidla, tradice i hranice. Hra Tango Slavomira Mroška je příběhem o střetu generací, hledání řádu a o tom, co se může stát, když po chaosu nastoupí místo hodnot hrubá síla. Inscenaci v Pražském činoherním klubu režíruje Gabriela Gabašová. Premiéra bude už dnes večer. A na jednu ze zkoušek zavítala i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Na místa, všichni na místa! No co, experiment začíná.
3: Za dramaturgií inscenace Tango stojí dramaturgině Barbora Sedláková. Barboro, jakých změn doznal text Slavomíra Mroška Tango a jak jste s ním pracovali v současném kontextu dění a toho, čím vlastně chcete oslovovat publikum?
4: Jsou tam dlouhé dialogy třeba jenom mezi dvěma postavami a přišlo nám, že lze to skondenzovat tak, aby to, co je potřeba říct, bylo řečeno třeba na polovičním rozsahu těch replik, takže o to jsme se snažili nějak zachovat ten smysl, ale hodně to pokrátit právě i proto, že v dnešní době jsme zvyklí na nějaký rychlejší už rytmus a co rychle odcípá, takže jsme se vždycky snažili co nejrychleji jít k té pointě, což u Mroška je taky typické, že on vlastně staví takové jednotlivé gegy a je potřeba neustále ten řetěz držet, aby nepadal.
2: Spala jsi dobře?
5: Ale.
2: A zůstaneš u nás dlouho?
5: Nevím. Řekla jsem mamince, že už se možná nevrátím.
2: A co ona?
5: Nic, nebyla doma.
3: Proč ve vás zrovna zarezonovalo Tango Slavomíra Mroška, když to vezmete ze svého osobního úhlu pohledu?
4: Pro mě osobně Mrožek nebo konkrétně Tango v našem případě je velmi aktuální třeba v tom chaosu nebo v té snaze najít nějaký pevný bod v té době, ve které se teď nacházíme, protože já jsem generace, která opravdu jako nějakou velkou totalitu nezažila naštěstí. Zároveň mám ale pocit, že ta orientace v úplném jakoby vzduchoprázdnu nebo v tom, že nemáme právě žádné meze, jak neustále opakují ty postavy i v Tangu, takže občas je to taky poměrně oříšek a vlastně rozumím tomu, že se neustále v nás objevuje nějaká snaha aspoň někde si ty hrany hledat nebo ty hranice, protože je to potom strašně zahlcující existovat někde, kde se smí úplně všechno.
5: Já? Se ti zdal?
2: Ale
5: vždyť
2: se přece smál.
5: Nehádej se se mnou.
3: Režisérkou inscenace je Gabriela Gabašová. Gabrielo, jak jste si hledala cestu k textu, k jednotlivým tématům a i k těm postavám samotným?
6: Pro mě je Mrožek, dá se říct, osobní záležitost, protože je to autor, kterého jsem si oblíbila už, když jsem byla na střední škole a vždy jsem si přála ho inscenovat. Povedlo se mi to už i na Damu a když vlastně přišla nabídka od činoherního klubu, tak popravdě tento autor mi přišel na mysl úplně hned. Mrožek má, bohužel, jenom jednu velkou celovečerní hru. A to je právě Tango, jinak má jenom jednu aktovky. Já jsem si vybrala to Tango i z toho důvodu, že mě zajímá to téma rodiny a těch různých světonázorů, které mohou ty postavy představovat. Každá role v rodině může mít trošku jiný pohled na svět, jak je to právě v této hře. A mně to přijde osobně i z toho důvodu, že si myslím, že v dnešní době ty kulturní války jsou velké téma. I u vánoční večeře se rodina může pohádat kvůli kulturním rozdílům nebo různým světonázorům.
2: Často jsem si představoval, že tě někde potkám.
5: No a co?
2: Takže si spolu sedneme.
5: No a co?
2: Ty si spolu popovídám.
5: No a co?
2: No tak prostě o všelijakých věcech.
5: No a co?
2: O všelijakých...
5: No a co?
6: My jsme se vlastně rozhodli i s Bárou Sedlákou, ale i se zbytkem inscenačního týmu, že se budeme k tomu vyjadřovat opravdu z našeho pohledu. Ta generace těch rodičů budeme jakoby my za 10 let, protože v podstatě my jsme ti, kteří teď prosazují tu svobodu a liberální pohled na svět. Musíme si dávat pozor nebo být ostražití, protože vlastně v takovém klidu snadno může vzrůst právě nějaká touha po prosazení násilí a autoritářství.
3: Co se týče scénografie, tak ta je minimalistická, ale v případě kostýmů jste se rozhodli s Michalem Spratkem sáhnout po mnohem expresivnějším gestu. Proč?
6: Mrožek napsal, že by si přál, aby scénografie obsahovala nepořádek nahromaděný. Ta rodina nanosila různé předměty týkající se jejich historie a tradic, jako je kočárek, svatební šaty, a že tato rodina žije v tomto nepořádku, což má být evidentně teda scénické gesto, že ty tradice a nános historie už pro tu rodinu nic neznamenají. Proto jsme se rozhodli, že budeme v kostýmu expresivnější. Michal Spratek, on je opravdu výrazný tvůrce, velmi talentovaný, má potřebu se detailně vyjadřovat k uměleckému dílu, myslí koncepčně. A proto jsme se rozhodli, že každá ta postava si nese svou tradici, tu svou historii a ty své názory a pohled na svět v tom kostýmu.
0: Inscenace Tango má premiéru dnes 19:30 v pražském činoherním klubu v režii Gabriely Gabašové.

0: Duo zpívajících violončelistek Tarafuky vzniklo v roce 2000 v Brně a stalo se zcela ojedinělým úkazem na české i mezinárodní scéně díky intimní, křehce dynamické hudbě, postavené pouze na zvuku violončel, sametových hlasech a zvukomalebné polštině, ve které je napsána většina jejich textů. Ve své tvorbě se inspirovali především poetikou nocí a snů. Andrea Konstankiewicz Nazir a Dorota Bárová. V odpolední Vltavě teď měníme téma. Je tu úvaha překladatelky a spisovatelky Terezy Horvátové. Útulek.
1: Jestli je něco, co za poslední dobu překonalo mé očekávání, co mě rozradostnilo a vzbudilo ve mně naději, že svět má i své lepší stránky, pak je to Jenanin útulek v Sarajevu. Náš táta vždycky tvrdil, že má rád kočky, protože psi samou oddaností nastavují břicho, že jsou to ponížená stvoření, za to kočky na člověka zvysoka kašlou. Pes ani kočka každopádně nebyly ve čtvrtém patře bez výtahu vinohradského činžáku nikdy na pořadu dne. Postupně jsme měli rybičky, které vydržely necelý rok, než jsem je po jedné obestřené bílým šlemem smrti vytahla síťkou a poodnášela do záchodu. Ještě dost dlouho jsem pak pěstovala alespoň malé vodní šnečky. Ráda jsem se dívala, jak se pomaličku šinou po zeleném skle, ale voda víc a víc páchla, akvárium bylo malé a já jsem byla špatná chovatelka. Což se bohužel potvrdilo i poté, co se naše vodní želvička zacvakla krunýřem do nádherné růžové mušle, kterou jsem jí pár měsíců předtím obětovala, a také při péči o smaragdově zelené papoušky Agapornis Fischer s oranžovo-červeným bříškem. Jeden při větrání uletěl, druhý tragicky přišel o nohu a pak ho na chalupě sežral kočka. Ti papoušci s námi žili docela dlouho. Nedokážu si zpětně vybavit, kolik let. Vím jen, že dost dlouho na to, abychom jim pořídili dvě voliéry. Každopádně v době mé začínající puberty byly ve skutečnosti zcela v péči mých rodičů. Jediné zvíře, ke kterému jsem lunula velkou láskou, byla babiččina májová kočka Rézy. Parťačka mého dětství, kterou jsem hluboce milovala, neustále jsem se s ní někde válela a nutila jsem babičku, která ji, myslím, považovala spíš za dobrý nástroj na hubení myší, aby ji nějak přilepšovala. Jak Rezi sešla, nevím, ale ještě teď si vybavím slastné mrazení, které ve mně vyvolávala její přítomnost na dědově otomanu. Když jsme od maminky mého muže těsně po svatbě dostali štěně, bála jsem se spíš, že se o něj nedokážu postarat. Ale psice s námi žila a rostla s našimi dětmi, a když jsem ji občas někde zapomněla, všechno vždycky dobře dopadlo. Nejspíš proto, že můj muž to se zvířaty umí. Provázala nás celých dlouhých 16 let. A po ní přišla Bělka, cirkusový ratlíček, kterého jsem si neméně zamilovala. Byla to svéhlavá a samostatná osoba a nezřídka mě napadlo, jak zvláštní je žít s touhle bytostí, která má jakýsi svůj vlastní život, ve kterém nás jakž takž toleruje. Nesnášela vodítko, a kdy mohla, vysmekla se a odcházela si obejít svůj malý rajon. Když tady letos tato milovnice svobody skončila hanebnou smrtí pod koli auta, plakali jsme všichni. Přesto všechno se nedokážu příliš dojímat nad fotkami malých štěňátek a koťátek a nestal se ze mne příkladný pejskař. Ale zpátky k tomu útulku. Nějak se to semlelo a po dnech smutku jsme se vydali na výlet na jih, jehož součástí byla i návštěva útulku a vyzvednutí černé fousaté psice. Útulek byl kousek za Sarajevem, boční silnice, kde sviští auta vysokou rychlostí. Soukromá zahrada, kterou Jenana a její přátelé přetvořili v malé bezpečné místo pro asi 50 odložených psů a štěňat, je od cesty oddělená plotem a křovím. Ve státních útulcích v Bosně se psy po nějakém čase likvidují. Byl zrovna dobrovolnický den a na pozemku se sešlo spoustu lidí na venčení. Psi, lační po 20 minutách venčení, vzorně chodili na vodítku, leželi na trávě, koupali se a hráli si. Jenanu a těch pár dobrovolníků poslouchali na slovo. Trvalo to celé dopoledne, během něhož jsme my venčili naši budoucí psici a zírali jsme na ten klid, na tu lidskou i psí solidaritu. Nakonec se všichni sešli u stolu. Jedna z dobrovolnic slavila narozeniny, pila se bosenská káva, povídalo se. Majitelka pozemku v růžovém šátku se usmívala, pupkatý policista řečnil s omladěnou, každý pes jiná ves, řeklo by se. A ti opravdoví psi zatím uléhali do stínu v klecích a čekali na další večer. Jsou náležitost těch lidí, kteří se tu scházejí, aby se postarali o bytosti, kterým v jejich světě hrozí smrtelné nebezpečí, Byla tak neokázalá, že jsem okamžitě začala věřit lepší časy. Že když na to přijde, dokážou se spolu stejně náruživě postarat o celý svět. Ti lidé i ti psi.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci. Varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatele se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví podle ruské agentury TASS tento víkend Moskvu a potom i Kyjev. Washington ani Kreml zprávu nepotvrdili. Podle agentury Reuters se o datu návštěvy stále jedná. Američtí vyslanci, kteří se snaží vyjednat řešení konfliktu, byli v Moskvě už několikrát. Naposledy se tam v lednu setkali i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Do Kyjeva zatím nezavítali. Návštěva ukrajinského hlavního města se plánuje v období, kdy na něj Rusko stupňuje raketové útoky. Velkoplošné malby ve veřejném prostoru, ale i výstavy či pouliční kulturu propojí letošní ročník Street Art Festivalu v Olomouci. Odehrávat se bude v ulicích města do konce září. Vyvrcholí sérií uměleckých realizací a doprovodných akcí. Program nabídne také galerijní výstavu, graffiti jam, hudební meetup a přednášku věnovanou pouliční kultuře jako společenskému fenoménu. A počasí bude převážně oblačno, odpoledne se od jeho západu v jižní polovině území přechodně vyjasní. Později večer se na severu Čech objeví místy přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Víc zpráv hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Dánská zpěvačka Cecilia Norby, jejíž kariéra trvá několik desetiletí, je první dánskou umělkyní, která vstoupila do řad renomovaného vydavatelství Blue Note. Cecilia Norby, Moonlight.

půl páté střídá odpolední Vltavou každý všední den Akcent a v pátek obsahuje souhrn svých témat z celého týdne. Jaká témata si tedy se Sašou Michailidisem připomeneme? Nolanovu analogovou Odysseu, která ve formátu 70 mm v IMAXu stále táhne. Dále se vrátíme k projednávání nové státní kulturní politiky, kterou vláda odložila, ale česká města a kraje mají svou vlastní kulturní politiku. A také nakousneme téma učitelé jako evangelisté umělé inteligence ve výuce. Souhrn Akcentu začíná v 16 hodin a 30 minut. Teď je 16 hodin a 7 minut.

0: Kocianovo kvarteto v části smyčcového kvartetu číslo 3 a-mol Ernsta von Dohnányho. Od začátku tohoto týdne se v tomto čase vracíme ke vzpomínkám rozličných osobností na Václava Havla. I dnes tomu tak bude. Vánoce s Václavem a Olgou Havlovými i poslední hovory v Lánech. U obojího byla rozhlasová moderátorka Zuzana Burešová. Co si z natáčení s Václavem Havlem odnesla a jak se první porevoluční prezident s moderátory hovorů po letech spolupráce rozloučil?
1: On nedával najevo, že je něco víc, že je prostě ten politik s velkým P, ale prostě je člověk. A to se vlastně ukázalo i u toho vánočního rozhovoru, protože u těch Havlů to vlastně vůbec nebylo o nějakých dárcích, ale vlastně to bylo o těch lidech.
2: K podstatě Vánoc patří nejen, že to jsou svátky rodiny, svátky klidu, míru, pohody, ale že to jsou i svátky lásky člověka k člověku, k bližnímu, k rodině, k sousedovi. Vím, že tehdy se stalo takovým naším zvykem, nebo mým zvykem, že jsem na plotnu dával purpuru a k tomu jsem si pouštěl písničku Jiřího Suchého Purpura.
3: Tento záznam pochází z Vánoc 1994.
2: Jsem naopak ten, který zápasí vždy znovu s naprostým nedostatkem fantazie, co komu dát. Není pro mě problém něco koupit, problém je vymyslet, co mám koupit. Proto jsem delegoval tuto pravomoc na Olgu.
4: Skoro už 30 let nakupuji dárky, takže hlavně tíha kupování dárku a vymýšlení, protože to není jenom jít a něco koupit.
3: Tyto civilní projevy nepochybně Havla zlišťovaly a bylo to osvěžení i pro moderátorku Zuzanu Burešovou.
1: Protože když byl člověk v jeho přítomnosti, tak necítil, že je vedle něj někdo, kdo se nad ním povyšuje. Tam nikdy se nestalo nic, že bych prostě odjížděla zlá nebo z Pražského hradu nějak rozladěná nebo vystresovaná. Opravdu nikdy. A mám tu zkušenost, že jsem točila ještě s jedním významným politikem a ten rozdíl byl prostě obrovský. Na to nikdy nezapomenu, na ten obrovský kontrast. Tam jsem prostě pochopila, jak někdo dokáže se v té funkci chovat k těm druhým.
3: Poslední hovory v Lánech natočil Český rozhlas s Václavem Havlem 29. ledna 1998 a vysílali se 2. února.
2: Chtěl bych být prezidentem méně kmitajícím z místa na místo, méně viditelným, méně všudy přítomným, ale prezidentem, který když po dlouhé době občas něco udělá, či něco řekne, tak to bude mít váhu, bude to mít sílu a posune to vývoj této zemi kupředu.
3: Při posledních rozhovorech v Lánech se s Havlem u mikrofonu sešli 3 moderátoři, včetně Zuzany Burešové.
1: Tam se s námi Václav Havel symbolicky rozloučil a každý z nás od něj dostal, byl to ručně dělaný papír a tam bylo osobní věnování. Každý tam máme něco jiného.
2: Děkuji vám všem a shledanou.
3: Václav Havel byl prezidentem ještě dalších 5 let, do 2. února 2003. Lubomír Smatana, Český rozhlas. This.

0: americká spievačka China Moses na albumu Night in Tales. Jako dozvuk filmového léta na Vltavě uvádíme tuto neděli reprízu dramatizace amerického románu Velký Gatsby. Příběh se dočkal několika filmových stvárnění. Nejznámější jsou snímky režiséra Coppoly s Robertem Redfordem jako Gatsbym a Mia Farrow jako Daisy z roku 1974 a pak vizuálně opulentní verze, kterou v roce 2013 natočil režisér Baz Luhrmann s Leonardem DiCapriem a Carey Mulligan. Velký Gatsby je příběhem několikanásobného lidského míjení a hlubokého smutku nad ztroskotáním jedné iluze. Své hrdiny vylíčil autor s kritickým nadhledem a zároveň s mimořádnou empatií. Ambivalence jejich charakterů, pocit jakéhosi nevyčerpatelného tajemství, které si nesou, znovu a znovu přitahují generace čtenářů i tvůrců, kteří o nich chtějí vyprávět.
1: Vy prý bydlíte ve West Eggu?
2: Ano.
1: Mám tam známého.
2: Já z místních neznám živou duši.
1: Gatsbyho určitě znáte.
3: Koho?
2: Gatsbyho.
3: Jak se jmenuje křestním?
2: Nevím. Každý říká jenom Gatsby. Nebo vy to víte, Jordan?
1: Netuším.
3: Aha. A kdo to je?
2: Ten zbohatlík, co bydlí v tom zámečku vedle mě.
4: Pane Buchanane, můžeme servírovat na terase večer.
5: No, skvěle.
4: Při svíčkách, jak jste si přál.
3: K čemu svíčky? Za dva dny tady máme nejdelší den roku. Taky vždycky čekáte na nejdelší den v roce. Já na něj vždycky čekám a pak to propásnu. Říkala jsem to už kolika lidem a všichni to měli stejně.
5: Prosím tě, co to zasplácáš?
3: Nech mě.
5: Jde se ke stolu.
3: Au, to mě to bolelo.
0: Dvoudílnou rozhlasovou dramatizaci napsala scénáristka Kristina Májová za použití překladu Martina Pokorného a s přihlédnutím k překladu Lubomíra Dorůžky. Režisér Lukáš Hlavica obsadil do hlavních rolí Ondřeje Rychlého, Ondřeje Brouska, Magdalénu Borovou, Petra Lněničku a další. První díl poslouchejte na Vltavě v neděli od 11 hodin. Milí přátelé, pozvánkou na neděli končí páteční odpolední Vltava. Pěkný den, klidný víkend a šťastné cesty vám přeje Michaela Dittrichová.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

0: Kafka, Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Majestát hudby. Největší koncert filmové a klasické hudby míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.

0: pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Nolanova analogová Odyssea, tedy ve formátu 70mm IMAXu, stále táhne. Projednávání nové státní kulturní politiky vláda odložila. Mají ale svou vlastní kulturní politiku česká města a kraje? Učitelé jako evangelisté umělé inteligence ve výuce. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Odyssea Christophera Nolana je v kinech už skoro 2 měsíce. Přesto zájem o 70mm projekce v pražském IMAXu nepolevuje. Lidé kvůli nim cestují i stovky kilometrů a jsou ochotni zaplatit výrazně vyšší vstupné. A v době streamingu se tak vrací pozornost k technologii, která má za sebou více než půl století. Proč se zrovna analogová Odyssea stala takovým letním fenoménem? O tom jsme mluvili s promítačem kina IMAX na pražské Flóře Tomášem Višinským a filmovým publicistou a kinařem z Edison Film Hubu Martinem Pleštilem.
1: Těch faktorů je více, samozřejmě nejdůležitější je faktor Nolan, většinou jdeme po těch osobností a Christopher Nolan tak je jeden z mála režisérů, který má ze svého jména opravdu vybudovanou značku. Když se řekne Christopher Nolan, očekáváme ten spektákl, očekáváme davy, očekáváme i nějakou demitizaci těch jako v popkultuře zarytých mýtů, ať už to je přesně otec atomové bomby, ať už je to válečný spektákl, ať už je to kouzelnický žánr, je to tvůrce, který vychází z velmi známých základů a vykládá si je po svém, takže tohle je určitě ten první faktor.
2: Zmíníme teda, že Dunkirk filmy, Oppenheimer,
1: Dokonalý trik, Oppenheimer, Batmanská trilogie obecně, že dekonstrukce netopíří.
2: Interstellar, který mnozí považují za jeho nejlepší.
1: Je to tak, takže určitě tahle ta autorská značka hraje velkou roli, další roli hraje i to catch all party obsazení. Jo. Máme tam vlastně opravdu průřez generacemi, je tam Matt Damon, který je furt stělesním jako pro mého tatínka, jako můj tatínek chodí na Toma Cruise a na Matta Damona, přes tyhle ty padesátníci, ty matadoři vzrostlí z 90. plus tam jsou ty největší hvězdy mladé generace, což je aktuálně Tom Holland a Zendaya, a zároveň Odyssea je něco, co každému tak něco jako naskočí, když se řekne Odyssea, všichni jsme se tím prošli na té základce, povinná literatura, byť si myslím, že jako málo kdo četl Odysseu vlastně.
2: Já jo.
1: Vy ano, já třeba vlastně jsem si přistihl, že tu původní verzi jsem nikdy nečetl, jo. Takže je to vlastně něco, co známe, ale zajímá nás ta jako další interpretace, co se s tím bude dát, díl dát.
2: Tomáši, dobře, tohle to jsou všechny ty faktory, které jsou OK z hlediska toho, že přijde výjimečný film. Což se ale stalo i v případě Barbie a Oppenheimera, i v případě mnoha jiných filmů, jako je třeba Duna a tak podobně, když si vzpomeneme na poslední roky. Ale proč zrovna takové šílenství kolem těch 70mm IMAXu a obzvlášť v Praze, když tady máme to štěstí, že takové kino tady máme. Skutečně ten zážitek filmu natočený, což je první film natočený, skutečně celý 3hodinový na IMAX kamery, je tak jiný, že to stojí za to zaplatit za to ty peníze a především schánět ty lístky třeba měsíc.
3: No tak IMAX sám o sobě je ta nejvyspělejší filmová technologie, jakou kdy lidstvo vyvinulo a komerčně prosadilo. A IMAX je vlastně franšíza, která vznikla na konci 60. let a postupně vlastně začala produkovat zejména ty středometrážní filmy, zejména dokumenty. Potom v 0. letech už se zaměřovala i na celovečerní filmy a ty kinosály IMAX začaly objevovat i v komerčních kinech a i na místech, kde tehdy nebyly. A tam začala vlastně ta éra těch celovečerních filmů. Do té doby samozřejmě nebylo úplně běžné, že by vlastně se promítaly celovečerní filmy v takhle obrovském formátu úplně všude. V zásadě ale se dá říct, že tenhle ten formát už z názvu vypovídá image maximum. Znamená, že je to opravdu ten největší obraz, jaký můžeme mít. A ten kinosál IMAX byl vždycky konstituovaný tak, že byl opravdu velký. Na té Flóře máme promítací plochu velikosti 20x25 metrů, je to největší plocha v České republice a na ní promítáme filmový pás, jehož obrazové políčko má rozlišení, odhadované obrazové rozlišení, pokud bychom to porovnávali s digitálním obrazem, něco okolo 18K a diváci nesedí zas tak daleko od toho, aby vnímali vlastně tak velké množství detailů. Takže od moje odpověď je ano, rozhodně to toto stojí, ten zážitek je opravdu obrovský a ještě bych řekl, že díky tomu, že ta Praha vlastně přežila, protože během digitalizace okolo roku 2011, tak spousta těch 70mm filmových projektorů po celém světě byla demontováno a naštěstí na Flóře ten projektor přežil, byl citlivě odpojen, aby mohl být potom při uvedením filmu Batman Dark Knight Rises zase instalován na posuvné koleje, aby se dal potom vyměňovat i s těmi digitálními projektory, tak je vlastně v provozu a během Oppenheimera před 3 lety, v roce 2023, jsme byli vlastně jediné kino v Evropské unii, těch kin celosvětově bylo 31, pardon. A teďka s uvedením Odyssey bylo znovu instalováno další 9 kin, celkových je tady 40 po celém světě a to už samo o sobě vlastně říká, že to je opravdu exkluzivní formát. A jak jste říkal, ano, vlastně polovina sálu, se dá říct, minimálně ty první týdny, tak byla obsazena vlastně diváky z zahraničí.
2: No ale Martine, když člověk, takový ten FOMO efekt, jo, fear of missing out, když si řekne, no ale já nemůžu prostě sehnat ty lístky do toho IMAXu, to nejde, je to komplikovaný, je tam jenom první řada, tam nechci, tak přijdu o tolik, když půjdu do kvalitního kina s kvalitním zvukem, byť z digitální projekce a ne z té analogové 70 mm.
1: Já myslím, že ne. Ten zážitek bude samozřejmě jiný. Já jsem viděl obě verze. Ten zážitek jako na první dobu je to komornější samozřejmě, vidíte tam méně obrazu. Zároveň se ale více soustředíte třeba na ty postavy. Já si nemyslím, že to je tak tolik ošizené, protože ten Nolan obecně k tomu velkému formátu nepřistupuje spektakulárně. Jo. I když si vezmeme toho Oppenheimera, to jsou opravdu bílí muži v límečcích, kteří řeší důležité věci a je to vlastně na tom jako mamutím formátu. Tak ta Odyssea taky není vůbec zdobná. To není takový ten cinkrlátkový spektákl, který nás jako křičel tou velikostí, naopak jeho opravdu zajímají nejvíc ty postavy a jak jsou uzavřený v tom jako obrovském prostředí, tak to prostředí je spíš takový nezoraný psychologický terén, jo, který podporuje tu samotu, spíš se nějak z toho je dovnitř těch postav. Jo.
2: Takže samota na obrovském plátně.
1: Ano, je to tak, takže vlastně v tom jako užším formátu, tak samozřejmě nevidíme tolik toho prostoru, ale ten emocionální efekt je podle mě stejný, akorát se k němu dostáváme jinými prostředky, třeba tím, že se koukáme víc na ty emoce, ne potom okolí, ale mají vlastně za výsledek úplně stejnou katarzi.
3: To ohromení přijde už jenom tím, když vstoupí do toho kinosálu. Jak jsem říkal, ta plocha je opravdu obrovská, 20x25 metrů, to nejvíc, co tady máme. Existují ještě větší plochy po světě, ale už ta leta sama o sobě je velmi obrovská. A co se týká potom toho vizuálu, je to skutečně tak, že vy těch detailů uvidíte více, je tam větší ten filmový materiál je vlastně tvořen z částeček barviva a tím, že ta plocha toho políčka dosahuje velikosti asi 50x70 mm, tak těch obrazových částeček se vyjde opravdu hodně na ten filmový pás. A v porovnání s tím digitální projekce, tak tam máme nějak deterministicky danou mřížku pixelů. Když hovoříme o tom, že ta mřížka je ve formátu 4K, tak máme 4000 pixelů vlastně na tu šířku a je to tam vlastně přesně dáno. Oproti tomu projekce z toho filmového materiálu je, dá se říct, jako surovější, taková přirozenější tím, že každý ten snímek vlastně má tu strukturu těch barviv jinou. Ta barviva, ty částečky barvy jsou tam rozházeny naprosto stochasticky, náhodně a ten obraz má takové je to jemné zrnění, takový jemný šum, tomu se říká filmové zrno a dá se to v tom obraze krásně vidět.
0: To byli Promítač v kině IMAX na pražské Flóře Tomáš Višinský a filmový publicista a kinař v Edison Film Hubu Martin Pleštil. Akcent. Vláda nakonec odložila projednávání nové státní kulturní politiky. Jde o návrh velmi rychle vytvořeného dokumentu ministra kultury Oty Klempíře, který kritizují profesní organizace i některá ministerstva. Kultura se v Česku ale neodehrává jen v Praze a na ministerstvu. O tom, jaké divadlo, galerii, knihovnu nebo kulturní centrum budou mít lidé ve svém okolí, do značné míry rozhodují města a kraje. Mají ale právě české regiony své kulturní politiky? Zeptali jsme se strategického ředitele projektu České Budějovice, Evropské hlavní město kultury 2028 a bývalého ředitele Kreativní Prahy Petra Peřinky a odbornice na kreativní průmysly, ekonomiku kultury a kulturní strategii samospráv Terezy Rábové.
4: Já říkám, že ta kulturní politika se vždycky realizuje nějak. Ta kulturní politika není nějaký dokument. Kulturní politika je soubor nějakých nástrojů, dotací, podpory a tak dále. Ale naštěstí se nám tady rozrůstá síť měst a regionů, které si uvědomují velký význam kultury na svůj vlastní rozvoj a proto chtějí mít zpracovaný dokument kulturní strategie nebo strategie kultury, někdy to je třeba ve spolupráci i s oborem cestovního ruchu, případně strategie sportu, volnočasových aktivit, záleží na velikosti obce.
2: A za ty roky, co tuto práci děláte a jezdíte po regionech, tak se bavíme skutečně ještě stále o menšině měst a krajů, které mají svoji vlastní kulturní strategii nebo politiku?
4: Tak vzhledem k tomu, že obcí je víc než 6500, tak si myslím, že určitě to bude menšina, ale kdybychom se už bavili o krajských městech a krajích, tak si myslím, že možná, Petr kýve, že možná už to začíná být většina a je to opravdu velký trend.
2: A Petře, když vy se podíváte právě na to, protože i z pohledu kreativní Prahy, a Praha je opravdu trošku specifický případ, jak je to právě v regionech i díky té zkušenosti, kterou máte s Českými Budějovicemi teď, tak jak se vlastně liší kulturní politika velkého města a případně regionu nebo malé obce?
5: No, tak tam obecně města nemají moc nástrojů pro ten kulturní rozvoj jako takový. Většinou je to dotační nějaký systém, častokrát je to nějaká příspěvková organizace nebo set příspěvkových organizací a ty nejmenší města mají víceméně nějaký omezený roční rozpočet. A vlastně objem těch peněz, který na tu kulturu mají, většinou pokrývá právě ta kombinace těch dotací a těch příspěvkových organizací. To znamená, že když vzniká nějaká strategie, politika, tak na ty zbylé věci, na nějaký třeba koncentrovaný programy pro komunitní granty, plácnu, zbývá relativně malej objem peněz.
2: Takže většinou toho spolkne provoz, chceme říct.
5: Většinou jo, ale vlastně ty nástroje v tom českém prostředí, zvlášť ty dotační, vlastně fungujou. Jsme jako země, která má dobře nastavený dotační systémy většinou i na těch městských, krajských i vlastně státní úrovni a ty města a kraje by neměly nutně vytvářet sami kulturu, ale měly by vytvářet podmínky pro ty příspěvkové organizace a pro tu nezávislou kulturu, která potom podává svoje projekty do těch dotačních systémů.
2: Dobře, takže když si to shrneme, tak trend je jasný, kulturní strategie vznikají a máme tady nějaké nástroje pro to, jakým způsobem i, řekněme, aby některé finance se z toho vyblokovaly, tak aby na ty projekty nebyly, nebo aby byly peníze na projekty a nebyly to pouze peníze na provoz, ale nakolik z těch dokumentů potom skutečně se něco realizuje? A nebo to zůstává jenom na papíře a je to vzletné, ale nepoužitelné, Terezo?
4: Tak já musím říct zásadní věc. Kulturní strategie není dokument, ale je to proces. Takže když zpracováváme kulturní strategii, tak to opravdu trvá minimálně půl roku. A to nejzásadnější na tom je právě to, že se dělají dotazníková šetření pro širokou veřejnost, abychom zjistili, jak jsou místní obyvatelé spokojení, co je trápí, na co jsou pyšní, co se jim vůbec nelíbí, kam chodí, kam nechodí. Potom se dělají kulaté stoly s odborníky, dělají se polostrukturované rozhovory s řediteli příspěvkových organizací, samozřejmě s politiky a hledá se v podstatě nějaký konsenzus těch potřeb kulturního sektoru v daném místě i nějaký potenciál z hlediska cestovního ruchu, na ten nezapomínáme, a samozřejmě možnosti dané municipality nebo regionu a to všechno dáváme dohromady. A ještě musím vlastně tady podotknout, že právě my jsme ti implementátoři v podstatě těch státních, evropských a globálních trendů, které se snažíme propisovat do těch místních kulturních politik. Jo, takže my právě propojujeme ty světy, ale to nejzásadnější je opravdu ten dlouhý několikaměsíční proces, kdy se potkává ta kulturní obec, kulturní sektor s politiky a domlouvají se na tom, jak to má všechno fungovat, co jsou priority.
2: No a Petře, když pomineme, že k tomu právě nedošlo při tvorbě té nové státní kulturní politiky letos, což je vlastně kritizováno, tak Petře, když se na to podíváte z hlediska těch regionů, co vlastně o sobě všichni ti aktéři při těch rozhovorech, minimálně třeba půlročních, většinou zjistí?
5: Dobrá otázka. Oni vlastně, člověk už takhle absolvoval spoustu těch setkání participativních a ten kulturní sektor a jeho potřeby se vlastně v čase moc nemění. On potřebuje lepší podmínky, častokrát fyzický baráky, lepší infrastrukturu, potřebuje srozumitelnější komunikaci s úřadama, nějakou, aby mohli dělat dlouhodobou vizi.
2: Takže zatím nemluvíte o penězích, zatím mluvíte pouze o podmínkách nefinančních.
5: A samozřejmě potřebuje víc peněz, častokrát se projevuje vlastně poptávce po dlouhodobých grantech, co je jako věčný téma. Takže oni ty potřeby vlastně se nevyvíjejí. Ty kraje a města mají zase jako relativně malý set těch nástrojů, který ty potřeby cílit a tím pádem je jako obrovský důraz na to, aby, jak říkala Tereza, to nekončilo dokumentem, ale vytvořil se nějaký dlouhodobý dialog, který pokračuje. Protože dneska ty města vlastně, a vidím to v Českých Budějovicích, ty nástroje mají omezený a musí vlastně najít s tím kulturním sektorem ten malej jako výsek těch opatření, který mají největší dopady, najít na něm tu shodu a průběžně komunikovat, že se dějou a být schopný reagovat na případné změny a šoky vlastně externí, ať už třeba v minulosti byl covid nebo ekonomická krize.
2: Terezo, kde vznikají největší chyby vlastně při tvorbě nebo při tom procesu?
4: No, tak já si myslím, že ta největší chyba je právě nedostatečná participace, což je ostatně vidět teď na té kauze státní kulturní politiky. Když se podíváme, tak možná se k tomu ještě dostaneme. Tam nejde až tak o ten text, co tam je napsané, ale o ten proces. Takže to je naprosto nejdůležitější, aby všichni se cítili být vyslyšeni a aby přijali ten dokument za svůj. A potom se může stát, že třeba už není čas projednat, schválit tu strategii, ale protože všichni ví, co tam napsali nebo co, jak k tomu přispěli, tak ji naplňují své volně. V podstatě spontánně oni ví,
2: toho,
4: na čem se domluvili.
2: Vznikl.
4: Ano. Jako on vznikl, ale třeba politická reprezentace ho úplně nestihla, už byly volby, nestihla to třeba jako schválit, ale ten kulturní sektor ví, na čem se domluvil.
0: Tolik odbornice na kreativní průmysly, ekonomiku kultury a kulturní strategii samospráv Tereza Rábová a strategický ředitel projektu České Budějovice Evropské hlavní město kultury 2028 Petr Peřinka.
6: Akcent.
0: Umělou inteligenci využívá při přípravě do školy 69% českých žáků a pro svou práci 64% učitelů. A to jsou rok a půl stará data. Takže otázka už dávno nezní, jestli AI do škol pustit, ale jestli škola naučí studující používat AI tak, aby za ně nepřemýšlela. Jenže jasná pravidla pro používání umělé inteligence má zatím minimum škol. Jak s ní tedy pracují sami učitelé? O tom jsme mluvili s učitelem na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze a předsedou a spoluzakladatelem České IT akademie Michaelem Kalistou a učitelkou češtiny na základní škole v Ranovice Ludmilou Kovaříkovou.
7: Tak já učím češtinu, takže se učíme, jak využít umělou inteligenci pro brainstorming, třeba popisu, dejme tomu klasika, popis dětského pokoje. Vysvětlujeme si ale, že když svěříme umělé inteligenci okamžitě tu otázku, tak ona v nás velmi může ovlivňovat naše nápady a náš styl, takže nejdříve to zkoušíme sami ve dvojicích a pak se teprve zeptáme umělé inteligence.
2: A porovnáváte ty výsledky?
7: Určitě. A označujeme si je třeba různou barvou a zapojujeme je do celkové osnovy a pak s tím nějak dál pracujeme. Dejme tomu, tohle je taková jedna z nejkratších aktivit.
2: Když tedy, teď ještě možná řekněte, jaký stupeň učíte nebo jaké třídy? A
7: druhý stupeň od 6. třídy do 9.
2: Takže tam už předpokládám, že se setkáváte s žákyněmi a žáky, kteří s AI pracují i podle toho průzkumu roka půl starého. To vypadá, že valná většina z nich používá ChatGPT. Předpokládám k tomu ještě Gemini nebo nějaké jiné jazykové modely. Je to tak?
7: Ano, určitě. Původně ještě před několika lety jsem se setkala s tím, že používali AI na Snapchatu. Dnes doporučujeme nejvíce, co se týká těch klasických chatbotů textových, doporučujeme používat školní systémy, což pro naši školu znamená školní Gemini.
2: Uh-huh. Jak to máte vy, Michaeli? Protože vy už máte starší studující, kteří, jak už taky vlastně v tom průzkumu zaznělo, oni si informace o umělé inteligenci a jak vlastně ji dolovat, předávají především z internetu, ze sociálních sítí, mezi sebou a až pak někde úplně na konci je škola. Teda úplně na konci jsou rodiče.
6: Jo, takhle. OK. Asi bych tyhle ty data dokázal potvrdit. Oni hlavně, ti studenti, mají dost často představu, že jako AI rozumí a umí používat, a já učím informační technologie a v podstatě v prvních hodinách každého teď v posledních jako pár letech se snažím vydemonstrovat, že i tak musíte dobře znát řemeslo, aby vám umělá inteligence byla co k čemu. Ona totiž už začíná být celkem zrádná a člověk, který to své řemeslo, a v našem případě jsou to informační technologie, třeba programování, tak pokud nezná, tak ona dokáže dávat takové výstupy, že pokud nejste dobrý, tak ani nepoznáte, že ty výstupy obsahují třeba nějakou chybu.
2: Tak a jak to uděláte konkrétně? To znamená, že si vezmete nějaký konkrétní příklad, co jim zadáte?
6: No, já to dělám konkrétně na velice obtížné úloze, o které oni vůbec nevěří, že by kdy zvládli udělat. My dešifrujeme desky, zlatou desku, která letí na sondě Voyager 1 ve smíru, vypuštěná v 70. letech, kde je v podstatě v binárním kódu zapsáno písničky, pozdravy, obrázky. A já po těch studentech chci, aby si zahráli v podstatě na nálezce této desky a zjistili, co na té desce je.
2: To znamená, že oni vezmou ten obrázek té desky a dají prompt umělé inteligenci.
6: No a to právě udělají. Oni mají v podstatě v zadání, že můžou používat jakékoliv nástroje, které lidstvo má. Jediné co, a to hlídám, teda mám k tomu software, který mi s tím pomáhá, je, že nesmí se chovat tak, že znají, co je na těch deskách Voyager, protože internet to ví, umělá inteligence to ví. Takže oni ty prompty musí jako tak nějak jako obcházet. A ku podivu, uvidím, jak to bude teď v tomto školním roce, ale ještě v minulém školním roce, když jsme to na jaře dělali, tak studenti nedokázali s umělou inteligencí, byť je to velice jako jednoduché to vyřešit za pár minut, a tak to nedokázali vyřešit takřka vůbec, a přesto sami s nějakou svojí znalostí toho IT řemesla to vyluštili, byť jim to trvalo jako hodiny, jako vyšší jednotky hodin.
2: No. To znamená, že jejich vlastní inteligence nakonec vyhrála.
6: Ano, a na to oni jsou velice pyšní, ale zároveň jim potom ukážu, jak si můžeme pomoct tou umělou inteligencí a jak můžeme tu jejich mnohahodinovou práci, když známe to řemeslo a použijeme prostě vlastní schopnosti nasměrovat tu umělou inteligenci k tomu, že nám zkrátí práci, jako v našem případě o 99%.
2: Ludmilo, ale v jakém případě vy vlastně zažijete podobný skvělý pocit vlastních žákyň a žáků z té vlastní práce v případě češtiny?
7: V případě češtiny úplně jako nejlepší pocit jsem měla při práci s informacemi s textem, kdy jsme dohledávali zdroje k textu o Argentině a později také k Evropské unii, a hodně se to týkalo i mediální výchovy, dejme tomu, a ty děti sami říkali, jakým způsobem se musí ověřovat ty informace, a bavili jsme se vlastně o tom, v kolika zdrojích, jak ty zdroje mají vypadat, jakým způsobem ověřovat ty zdroje, že vlastně šli ještě dál, nejenom, že dohledají tu informaci, odkud třeba ten chat GPT bere tu informaci nebo Gemini, ale taky musí zkontrolovat i ten zdroj samotný, jestli tu informaci obsahuje. A vlastně velmi často dojdeme v závěru hodiny k tomu popisu toho přemýšlení, jak přemýšlet s AI, aby mě to nekradlo, to přemýšlení, nejenom jakým způsobem ověřovat informace, ale kdy ji použít, kdy ji nepoužít. A co si vlastně odnést těch hodin.
2: No a k čemu jste vlastně došli? Když říkáte, že největší radost jste právě měla z podobné práce, tak děti vlastně nakonec měly radost, že ne, že by snad přechytračili AI, ale že byli schopni vlastně přemýšlet analyticky?
7: Analyticky a tak jaksi spíš sebereflektivně, protože když jsme třeba vyhledávali klíčová slova. Nejdřív jsme si je vyhledali sami a pak jsme je nechali vyhledat umělou inteligenci a zhodnotili jsme, že některá ta slova od umělé inteligence nejsou vyloženě klíčová, nebo bychom je použili v určitých situacích. Tak vlastně ten závěr je ten, že nejdřív si ten text přečtu já sama, pokud třeba vyhledávám klíčová slova nebo si dělám výtah z nějakého textu, a to je podobné jako u toho brainstormingu, a pak se teprve zeptám AI, aby působila jako můj spolupartner a třeba mě doopravil nebo ponoukl k další myšlence, ale nedávám jí celou svoji sílu nad tím, jak já přemýšlím.
0: To byly učitelka češtiny na základní škole Vranovice Ludmila Kovaříková a učitel nebo mentor na Smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu v Praze a předseda České IT akademie Michael Kalista. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
8: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci dnes předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Ruský dron zasáhl budovu ukrajinské tajné služby SBU v centru Kyjeva. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síti X. Útok byl podle něj zaměřený přímo na kancelář šéfa bezpečnostní služby. Podle starosty metropole Vitalie Klička je po úderu 5 zraněných. Podle svědků stoupal z místa tmavý dým. Na místě zasahují záchranáři. Prezident Zelenský nařídil na ruský útok zenatelnou a adekvátní odpověď. Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou. Rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín nyní vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. A počasí v noci bude zpočátku polojasno až oblačno, od severu postupně až zataženo a na většině území se přidá déšť, přehánky a výjimečně i bouřky. Nejnižší teploty 16 až 11 stupňů, na horách kolem 10. Zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Více zpráv hledejte na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café. U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnes se zaměříme na paměť, a to na paměť bývalé barokní fary a kulturního centra Hoprich, ale i na osobní historii. Ve vltavském studiu srdečně vítám filmařku Evu Houdovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Eva Houdová letos uvedla svůj dokumentární esej Mé drahé neurony. Naše téma prozkoumáme také díky Festivalu paměti, který bude probíhat od 11. do 14. září v Martinkovicích ve zmíněném kulturním centru Hoprich. S programem akce nás seznámí jeho kurátorka Heidi Horňáčková. Díky, že jste tu.
2: Děkuji taky. Dobré odpoledne.
0: A pozvání do Art Café přijala také Anna Smékalová, která v Martinkovicích žije a spolu se svým manželem stojí za obnovou a znovu oživením tohoto farního areálu. Vítejte, Anno.
3: Zdravím a posluchače a posluchačky.
0: Hudební výběr Pavla Zelinky dnes bude mít podobu hudebních pozvánek na programy, které se odehrávají v prostoru far, a to napříč republikou. Začneme v Horní Pěně u Jindřichova Hradce, kde se od 11. do 13. září uskuteční 11. ročník festivalu Přešlap. Areál bývalé fary nabídne hlavní stage, poetický altán s autorským čtením, místo pro stany i možnost přespat přímo v budově. V programu jsou Vítrholc, Švihadlo nebo třeba opavské duo Munro. Právě od této dvojice si pustíme skladbu Konec léta, kterou najdeme dost možná za okny, ale i na jejich albu Divoké kvítí.

0: Já mám u dveří svého bytu cedulku, kterou jsem si před pár lety přinesla z festivalu Malá inventura a na ní je taková podivná otázka, na co si dnes nemůžeš vzpomenout. Nevím, jestli mi ta cedulka dělá dobře, ale pořád ji tam mám. Máte vy ze svého života vypozorované něco, co dělá vaší paměti dobře, Evo?
1: Je, to je teda otázka dost široká pro mě, protože já jsem vždycky vlastně žila polovinu času v tom reálném prostoru a z druhé strany, protože jsem byla exilovaná v Bruselu, tak jsem věčně pobíhala mezi těma dvěma prostorama a tím pádem ta paměť vlastně to bylo to všechno, co mi chybělo, když jsem byla v Bruselu. No a potom později zase mě chybí Brusel, protože jsem se přestěhovala sem. Ale mám dojem, že co mě dělá dobře, to je si uvědomit, že mám pořád přátele. Mm-hmm. Ať jsou v Bruselu nebo v Praze.
0: To je ta síť těch kontaktů, která pak vyživuje tu síť těch neuronů a udržuje je v nějakém dobrém tempu.
1: Přesně
0: a kondici.
1: Tak.
0: Ano, máte vy něco takového, co vás provází životem?
2: Ano, tak pro mě to je asi číst nejenom svoje texty, ale i cizí, vytvářet takovou paměťovou síť i v textech, psát a i něco pěkného přitom prožívat, protože mám hodně somatický typ paměti.
0: Který může být spojený s tím čtenářským zážitkem.
2: A nebo s koupáním v řece.
0: Tak to je hezká kombinace. Heidi, máte vy takovou nějakou vychytávečku, drobnost nebo něco velkého, co živí vaší paměť?
3: Já se upřímně přiznám, že když můžu, tak si užívám to, že můžu svoji paměť nechat si pamatovat, co chce a nechávat ji zapomenout často. Ale určitě zásadní a důležitý je spánek. To je, to uznáme všichni. A to je asi a možná ještě vlastně taky dovolit si zapomínat a dovolit si tu paměť nechat vlastně vytvářet i možná nějaké fiktivní nebo dobrodružné vzpomínky, které možná nejsou úplně reálné.
0: A s tím je asi potřeba počítat, že ten mechanismus funguje i na takové mysteriózní bájné rovině a vytváří si pak ty příběhy trochu po svém. Festival paměti jsou 4 dny současného umění, kde budete zkoumat paměť krajiny, těla, společnosti. Uskuteční se od 11. do 14. září v Martinkovicích, které jsou na Broumovsku na bývalé barokní faře Hoprich. Jak chápete ten pojem paměti? Je to určitý typ vztahu? A pokud ano, tak k čemu se dá vztahovat? Nebo jak jste si zužili to myšlení o té paměti a vztahu? Heidi.
3: Naopak já bych řekla, že se v rámci toho festivalu snažíme paměť otevřít jako vlastně velmi širokospektrální mm-hmm. fenomén, vlastně nestahovat se jenom k historii, ale vlastně přemýšlet o ní jako o jako takovém tématu, které může zastřešovat velkou, širokou škálu jak uměleckých přístupů, tak vlastně i médií. A vlastně důležitým aspektem toho je možná i ten náš společenský experiment, který my vlastně v rámci toho festivalu uskutečňujeme, a to je, že jsme poprosili nebo prosíme všechno účastnictvo festivalové nedokumentovat. Tedy ne jakoby tím telefonem, ve který pro naši společnost je dneska takový jako každodenní chleba, vyfotím si to a tím pádem si to budu...
0: paměť.
3: Přesně, budu si to pamatovat, že jsem si to vyfotil na telefon, ale vlastně nás zajímá to, co se stane, když si to nedovolíme a jako, jaké různé jiné způsoby toho zapamatování si tady toho setkání můžeme využívat. A tak vlastně to je i co vlastně na tom festivalu zároveň krom představení různých uměleckých projektů zkoumáme společně.
0: Něco nabízíte a zároveň nějaká vrátka zavíráte, aby se možná mohlo rozvinout něco dalšího. Evo, vy už jste zmínila, že jste podstatnou část vašeho profesního života strávila v Belgii. Do vaší tvorby patří například filmy Závorka a návrat do vlasti nebo Na západ a nebo Národní hrdost na broušené sklo. I v nich s určitým způsobem pracujete s tématem paměti identity. A váš nejnovější snímek Mé drahé neurony se odehrává převážně v Česku. A nejen název toho snímku jasně ukazuje, že vám na vaší nervové soustavě a paměti záleží. V jaké chvíli jste začala o tom tématu v tomto směru přemýšlet hlouběji a důkladněji?
1: Já jsem vlastně začala myslet na ten film, když jsem se vrátila do Prahy na dobro, když jsem se sem přistěhovala a zjistila jsem, že vlastně jsem ztratila všechny kontakty mimo některé kamarády a kamarádky, které jsem taky začala hledat, ale vlastně jsem si uvědomila, že co je důležitý pro člověka, když stárne, to je ten mozek. A ten mozek se mi zdálo, že začíná nějak prostě upadat. A tak jsem si říkala, to není možné, jestli takhle lidi mého věku jsou všichni v tomhletom stavu, tak musím absolutně o tom udělat nějaký film, který by zároveň humorně, ale zároveň trošku důkladně pozoroval, co se vlastně děje v hlavě nebo v mozku stárnoucích lidí. A tak jsem ten film začala dělat s myšlenkou, že by to mohlo pomoct jiným lidem, kteří jsou v mým věku, jo. No, ale potom pomalu, ale jistě z toho mozku jsem se samozřejmě dostala ke vzpomínkám, k paměti a k něčemu, co se mi zdálo být čím dál tím víc skoro mimo realitu. Něco, co se zároveň spojuje se sny a zároveň, které nás taky udržují nějak v tom dobrým stavu, že máme dojem, že pokračujeme prostě, že nepadáme, jo? Že prostě spíš jdeme nahoru než dolů, protože ty vzpomínky a celá ta paměť, kterou si člověk vytváří, jak vy jste to říkala, to bylo moc hezky, že člověk vlastně věčně vytváří tu paměť taky. Jo? No tak o tom všem jsem se v tom filmu chtěla nějak trošku bavit s mými kamarády, který jsem mezi tím našla, ale to je všechno otázka 2-3 let, jo. No.
0: A část z nich pak promlouvá právě v tom vašem snímku. Na Festivalu paměti budete křtít i autorskou publikaci o Faře Hoprich. Ano, z jakého pohledu budete o tomto místě, o tomto areálu vyprávět?
2: Tak na festivalu o něm budeme vyprávět víceméně takovým audiotextovým formátu, protože pravděpodobně budu číst nějaké svoje texty s vlastně hudebním doprovodem, za kterým stojí hudební skladatel Adam Parks, který taky vytvořil skladbu inspirovanou jeho pobytem na Hoprichu a náš dlouhodobý spolupracovník.
0: A je spolukurátorem tohoto festivalu.
2: Přesně. Máme rádi dlouhodobé vztahy. A vlastně jako druhý den ještě tu knihu potom pokříme v Bromovské knihovně, kde bude vlastně to víc literárně zaměřený, kde jsou pozvány i autorky a autoři textové části publikace, ale jinak ta kniha obecně se snaží nabízet vícero jakých, já jsem si to pojmenovala, skulin, kterými lze, můžete nahlédnout do toho magického času a okolí a přiblížit se i různým mimolidským bytostem, který vlastně s námi sdílejí prostor úplně na okraji České republiky, na okraji vesnice, vlastně na hranici lesa, řeky a vlastně nějakým způsobem zaznamenat tu permanentní přítomnost něčeho, co třeba vlastně ani o tom jako nevíme, nebo žije si vlastně svoje vlastní životy. Takže vlastně ty perspektivy se tam jako střídají, ale zároveň pořád si samozřejmě uvědomujeme, že to píšeme my lidi nebo dokumentujeme my lidi, ale snažíme se myslet na i ten zbytek živého světa, který je kolem nás.
0: Jaký název ta publikace ponese?
2: Jednodušeho prý.
0: Takové zaklínadlo nebo možná vyvolávání toho místa.
2: No, ale my jsme samozřejmě do té publikace, i protože je částečně vlastně takhle jako autorská, umělečtějšího charakteru, ale snažili jsme se uspokojit i zvídavé duše a mozky čtenářů a čtenáře, kteří potřebují fakta. Takže jsme na tom spolupracovali i s Národním památkovým ústavem, který nám dodal ty materiály, o které třeba ať už jako lokální anebo přespolní historici stojí a vlastně třeba bez této publikace by nikdy nespatřilo světlo světa mimo vlastně ten archív Národního památkového ústavu. Takže jsme moc rádi, že se v té knize podařilo vlastně zaplnit i tyto dvě části.
0: Tak to zní, že tam bude mnoho vrstev mezi stránkami a mezi řádky. Nás teď čeká další hudební zastávka a ta se uskuteční v otevřené farní zahradě ve Vrchlabí, kde bude 12. září benefiční festival Zahrada. Prostor patří místnímu evangelickému sboru a festivalový program této akce se protáhne až do nedělní bohoslužby pod širým nebem. Mezi letošními hosty festivalu najdeme také táborské duo Kale. A to nám teď představí svou skladbu Breath On.

0: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café, kde si dnes povídáme o paměti, o festivalu paměti a novém filmovém snímku Mé drahé neurony. Na tom spolu s Evou Houdovou spolupracovala také kameramanka Edita Kajnrátová, střihač Šimon Špidla, za zvukem stojí Jan Balcar a technickou spolupráci zajistil Leon Martas. Výrazné symbolické vyznění vašeho snímku mají různé záběry na vodní hladinu i samotný způsob střihu mezi těmi jednotlivými záběry. Pracuje s různými symbolickými rovinami. Pojali jste tu otázku střihu i vzhledem k tomu tématu paměti, která může být nestálá, hluboká i povrchní. Jakým způsobem jste s tím střihem pracovali právě třeba v kombinaci s tou vodou a tím tématem?
1: Je pravda, že ten střih jsem dělala nejdřív já asi 5 verzí a všechny ty záběry, které jsme měli, bylo jich asi 18 hodin. Takže já jsem měla všechny elementy už úplně připravené ke střihu, ale potom jsem nějak nemohla se v tom vyznat, protože jelikož jsem byla zároveň režisérka a zároveň střihačka, tak jsem měla pořád dojem, že to není ono. Takže tím pádem jsem později pozvala Šimona Špidlu, aby se mi v tom nějak prostě vypořádal a aby si ten film trošinku osvojil. A tím pádem samozřejmě všechny ty elementy, jak říkáte, různý ty puntíky toho impresionismu, který teďka ve filmu jsou, tak jsou vlastně zařazeny v určitém smyslu jako nějaký znamení, jenom něco, co přijde, ale co ještě nebylo ukázáno, a snažili jsme se, aby tím pádem ten divák měl čím dál tím víc prostředků, jak si tu svoji paměť nebo tu svoji emoci nějak skoro dělat sám, jo? Že se prostě
0: postupně
1: do toho nějak zamotá a že tím pádem ty naše mysteriózní znaky, které jsme tam prostě zasadili, tak že si je prostě pomalu, ale jistě trošku urovná jako nějakou skládanku nebo nějaký puzzle, jo? No a tak když říkáte, že to není úplně klasický střih, tak to je pravda. Šimon má v tom určitou velkou zásluhu. A potom je taky pravda, že Edita Kajnratová, která se mnou pracovala jako kameramanka, mě nabídla také plno různých záběrů, protože nějak výborně pochopila, co chci dělat. A tak já měla vždycky program na natáčení a ona mi vždycky přinesla ještě nový malý elementy, já nevím, třeba nějaký eskalátor v metru, který jede na druhou stranu, než by měl, anebo různé vlnky a rybník. To byly věci, které jsem měla ve scénáři, ale který ona výborně interpretovala. No, takže ten celý film je vlastně takovej puzzle, který nakonec dochází přece jenom k tomu, co jsem chtěla, aby se ta paměť zdůraznila v mysli toho diváka taky, aby myslel už na svoji osobnost a možná míň na tu moji osobnost. Jo? Takže ten film byl vždycky takovej vzkaz těm stárnoucím lidem, aby si tu paměť pěkně udržovali, aby se snažili aspoň. A k tomu mám taky neurologa v tom filmu, Filip Růžička, který výborně to taky shrnul a který není nudný jakožto scientific nebo vědec, ale že to vlastně taky rozebírá tak, jak já jsem na to položila ty otázky. No.
0: Ku podivu nepřináší depresi a nevypráví jen o těch neurodegenerativních procesech, ale přináší i nějakou vlnu naděje a povzbuzení, jak o ten mozek a celou tu nervovou soustavu pečovat. Ano, vy v rámci festivalu paměti, který se odehraje od 10. do 13. září, spolupracujete s různými organizacemi, máte tam i tu Lenku přírodovědnou i uměleckou, jak tady zmínila i Eva. Koho jste přizvali do vašeho prostoru a na festival?
2: Tak já možná promluvím o nějaké jako širší spolupráci a potom na konkrétní hosty a hostky předám slovo kurátorce. Ano. A já musím říct, že

0: tu diverzitu těch, co přichází, že cením si opravdu jako každýho, kdo přijíždí z Asie, kdo se po Evropě trnácí sem za náma na Broumovsko, ale zároveň pro mě je, jak z hlediska těch organizací, tak účastníků strašně podstatné také, že se do toho festivalu zapojí velký počet místních obyvatel a obyvatelek, ať už třeba s přípravou, sběrem materiálu předem právě. Typicky dneska jsme byli s umělci a umělkyněmi v místním malém muzeu Krám z Krámy, kde nám náš 80-letý kamarád ukazoval všechny předměty, které jsou spojené a celý život sbírané s Broumovskem. A přesně takovéhle jako malé interakce s lidmi prostě nám pomáhají i ten festival vystavit i v té vlastně jako komunitní rovině, což si myslím, že je jako hrozně důležitý pro tenhle ten typ událostí, aby vlastně propojovala opravdu tu Evropu a svět s tím totálně místním prostředím. Proto máme třeba tentokrát na festivalovém line-upu i takové představování a degustaci broumovských knedlíků, takže pokud poslouchá někdo broumovský, tak přijďte v neděli s vaším
1: oblíbeným knedlíkem. Já myslím, že řeknete milovní knedlík. Ať přijede na Broumovsko naopak.
2: No,
0: tak to jsou zároveň takové jako věci, které hodně leží na srdci mě, a pak je to spolupráce i vlastně s místními organizacemi. Část programu tento rok realizujeme právě i s projektem Ora et Lege, který vlastně probíhá v Broumově a částečně v Praze, a vlastně všechno se to děje díky podpoře Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury, takže my děkujeme, že můžeme být na Broumovsku propojeni s celým světem, a možná podám slovo Heidi právě skrz všechny pozvané.
1: Tak všechny možná jmenovat nezvládneme, ale kdybyste zmínila pár příkladů, které jsou spojeny právě s někým, koho jste zařadili do toho programu, a s nějakým pohledem, který ten daný člověk nabídne na to téma fenomén paměti.
3: Letošní ročník Festivalu paměti je druhý a pro nás tedy vlastně velmi zajímavý, jak se říká, když člověk představí první ročník, tak nějakým způsobem se snaží vlastně velmi najít tu širokou škálu, kam jako vlastně kolem té paměti můžeme jít a tak dále. A letos vlastně jsme se velmi hodně specificky i zakoncentrovali na to samotné místo, na faru Hoprych, na vlastně místní krajinu, a máme i mnoho jako přijíždějících umělců, kteří chtějí pracovávat nebo vlastně opravdu buď už pracují během roku, pracovali na místě a vlastně nějakým způsobem ohledávali paměť jak toho místa, nebo nějakým způsobem, jakým způsobem se vlastně to místo vztahuje k jejich paměti nebo k jejich médiu spolupráce. Takže my máme vlastně teď na rezidenci tři umělce, kteří vytvářejí jakoby site-specific díle. Je to vlastně Magdalena Kašparová, která vytváří audiovizuální dílo, které vychází z archivů právě z Broumovska ve spolupráci s mnoha.
0: Jo, to je třeba důležité říct, že přesně do spolupráce na sběru k materiálu k tomuhle archivu se zapojilo Broumovské muzeum, ale i muzeum ve Forchheimu, což je vlastně muzeum německy mluvících obyvatel, kteří byli odsunuti, a zároveň potom jako z archivů místních lidí. Jo, tak to je důležitý.
3: A možná k tomu se teda dalšího člověka, kterého máme na rezidenci, je Tsai Yiwei z Tajvanu. Mm-hmm. Je to vlastně člověk, který přináší nějakou svoji vlastní tradici z loutkového divadla z oblasti, odkud pochází, ale vlastně on se celoživotně zabývá nějakou pamětí a tradicí, kterou vlastně teď na Broumovsku transformuje, a vlastně mluví o nějaké vzpomínce na jelena. Uvidíme, jakého Jelena během své rezidence potká. Já doufám.
1: Vzpomínka na Jelena, to je hezká pozvánka do Martinkovic. My se teď s třetí skladbou dnešního Art Café v čase a prostoru přeneseme do vesnice Kněžice u Podbořan, kde se v červenci konal Farafest. Festival vznikl před několika lety ze snahy vrátit život na dlouho opuštěné faře. Jeho organizátoři ji chtějí otevřít nejen hudbě a divadlu, ale především pravidelnému setkávání lidí z okolí. Jedním z letošních účinkujících byl písničkář Jan Váňa, rodák z Tábora, který nám teď na vltavských vlnách nabídne písničku Mrholí. Ta vyšla na jeho debutovém albu a na Jordán dopadla tma.
2: Mrholí a za chvíli bude to slejvák. Mrholí a za chvíli bude to déšť. Mrholí a lidi se do sucha skrývají. Mrholí a já chodím prostředkem cest. Vždyť malej déšť ještě nikoho nezabil. To o lásce nevím.

holí. A za chvíli bude to slejvák. Mrholí. A za chvíli bude to déšť. Mrholí. A lidi se do sucha skrývají. Mrholí. A já chodím prostředkem cesty.

0: Café.
1: Ano, chystaná kniha o Hopprichu má i svou obrazovou složku. S jakým záměrem, zadáním vznikala, co přináší?
2: No, tak to je vlastně dobrá otázka, protože hnedka to zadání a záměr jsme si, nebo řekli jsme si na začátku, že chceme představit dílo, které bude vyvážené. Bude vyvážené textově, vizuálně i typograficky a vlastně každý z nás tří měl na starost tu část. Já teda zejména tu textovou s tím, že jsem spolupracovala s dalším autorkama a autory, kteří buď to třeba přijeli přímo na rezidenci a napsali nějaké básně takové současné haiku, které je inspirováno místem. Dále to potom jsou texty, text Kláry Krásenské a potom Martinkovické rodačky Marie Šafářové a potom nějaká moje reflexe. A další tou částí byl právě vizuální, jako neříkám doprovod, vizuální část, kterou obstarala Apolena Typltová, fotografka, která je moje dlouholetá přítelkyně a vlastně na Faru jezdí úplně od začátku, co jsme to pořídili, takže byla fakt jako od té proměny, od té ruiny až po jako živý prostor, který je naším domovem, ale zároveň ho sdílíme s množstvím příchozích. A myslím si, že jako ty její fotografie jsou jako že se dotýkají prostě jako nějaké podstaty toho, jak ten prostor můžeme vnímat, jak mluví, jak se probouzí. A ta část, která potom i vlastně dala celek té knize, byla vlastně typografická a grafická práce Marka Macka, což je knižní grafik, který pracuje dlouhodobě v Náchodské galerii výtvarných umění. A Marek se pustil do takového typografického experimentu, který ale vycházel už z jeho několika leté práce, kdy vlastně vyráběl písmo, které je přímo pro Hopprich a je to vlastně konverze starších secesních a barokních písem, které se nachází právě v okolí fary, takže hodně na hřbitově, kostel, ale samozřejmě, že ho zajímaly i nějaké přírodní záznamy a tak a vlastně pracovalo se hodně při té tvorbě formou frotáže toho, co se otiskuje, toho, co naopak jako mizí a tak, takže vlastně myslím, že právě i třeba v tom písmu, anebo vůbec v tom typografickém zpracování je obsaženo hodně právě z paměti jako hluboké, historické, ale i nějaké mezidruhové paměti toho místa.
1: Taková paměť promlouvající z těch náhrobních kamenů, ale i z té okolní přírody a pak přetištěná do nové knihy Hopprich. Hejdej, jaké časové rozměry má téma paměti ve vašem programu? Jak nejhlouběji se vám podařilo se dostat?
3: No, letos je to skutku speciální a my máme velkou radost, že naše pozvání v sobotu přijal i Jiří Zemánek, který nás provede, vlastně pozývá na procházku hlubokým časem. A vlastně my si v rámci 4,5-kilometrové trasy budeme moct nějakým způsobem zažít na vlastním těle 4,6 vlastně miliardy let paměti naší země, tak na to já se velmi
2: ještě
3: těším.
2: Ještě jsme měli na výběr paměť vesmíru, ale to by bylo 12 kilometrů.
1: Tak to je možná na příští ročník. Výzva. Výzva také, proto si opatřit dobré boty nebo mít vytrénovaná chodidla. Evo, z výpovědi vašeho snímku Mé drahé neurony je zjevné, že paměť tvoří bolestné i radostné vzpomínky. Proč z vaší životní i autorské zkušenosti stojí za to uchovávat obojí, to bolestné i radostné, co si pamatujeme, co nás potkalo v životě?
4: No tak to je něco, co říkám na konci mého filmu. A ten film byl vlastně trošinku zpověď, zároveň je to taky trošku můj deník. ale hlavně jsem chtěla, aby ty radostné i bolestné nebyly vyjádřeny jenom mnou samotnou, ale taky kamarády a kamarádky, které jsem hledala po dobu ty samoty v Praze, když jsem se přistěhovala, tak jsem je požádala, aby oni mi taky svěřili momenty, které jsou možná bolestné, některé velice bolestné, anebo něco, co prostě, na co nemůžou nikdy zapomenout. No a když se to potom smíchalo s mou zpovědí, tak jsme si nějak uvědomili, že to, co jsou bolestné nebo radostné vzpomínky, vlastně dělá celý náš život a že ten mozek, jestliže už potom trošku chátrá, tak už není šťastný ten mozek. A jak říká neurolog Růžička v mém filmu, ten mozek je vlastně položený do velké tmavé díry v té naší lebce a je tam sám. A potřebuje vlastně, aby ty neurony, které jsou vytvářeny tím, co prožíváme, aby ho živili v určitým smyslu, aby prostě mohl pořád něco dělat. No a tak je to trošinku zamotaný, jak to říkám, ale je to o tom, že vlastně já jsem se začínala nějak zajímat o neurony, protože v tisku a ve všech možných reklamách nám věčně ládujou, že jako musíme si dávat pozor, že ten mozek a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkala, no tak ten mozek a potom samozřejmě, když jsem začala já o tom přemýšlet, tak jsem zjistila, že to je něco, co prostě potřebuju k životu, že to je něco, co je důležitý a přes ten mozek jsem se vlastně dostala k těm vzpomínkám. A potom jsem si uvědomila, když jsem třeba třídila doma věci, protože si říkám, nemůžu tady nechat nepořádek, jestliže jednou odejdu, tak to musí být všechno urovnané. No tak už jenom to urovnávání v mý hlavě mě pomáhalo, že jsem vlastně si vzpomněla na špatný nebo na bolestný a taky na šťastné vzpomínky. A tak nějak ten film prostě byl takový výkřik, že si musím ten mozek prostě opatrovat.
1: Taková, se mi vyjevuje před očima taková plasticita v tom světě, v tom mozku a i ta rozmanitost pak v těch vzpomínkách, které si v té temné díře, jak jste říkala, neseme nebo v celém tom těle. Nás teď čeká další hudební ukázka a ta bude spojená s farní budovou v brněnských Obřanech. Právě tam sídlí kulturní centrum Kafara. V pátek a v sobotu 11. a 12. září tam proběhne druhý ročník festivalu Wake Me Up When September Ends. Ten spojuje koncerty s autorským čtením, debatami a přednáškami a v pátek tam vystoupí brněnské duo Laokoon. Mikuláš Hamerla a Jiří Machu tam nechají zaznít svou tvorbu, nebo teď nám tady předvedou svou tvorbu ve skladbě Je mi jinak a ta bude z letošního alba Srdce rváč.

0: Dnes v Art Café procházíme barokní farou Hoprich. Ano, já jsem si říkala, je to místo s takovou silnou atmosférou, dlouhou pamětí. Máte nějakou strategii, vzhledem k tomu, že na tom místě i žijete, jak se nenechat pohltit nebo možná i sežrat tím místem, které je asi docela silné? Obýváte ten prostor nějakým specifickým způsobem, zásahem do toho prostoru, nebo máte nějaké jiné strategie, jak tam přinést dostatek přítomnosti, kromě toho, že tam zvete současné umění?
1: No, tak někdy se i dokonce rádi necháme pohltit. Někdy je jako dobré odložit vlastně naše současné životy do nějakého života, běhu, světa. A no, my asi, jako já nevím, jestli dokážu to vysvětlit nějak koherentně, ale my vlastně se snažíme tomu místu dost naslouchat i vlastně tomu baráku, i vlastně všem těm zásahům, ať už z hlediska rekonstrukce, tak z hlediska programu, tak vlastně je jako jasný, že něco tam patří a že má smysl to posouvat a třeba tomu dávat jako současný kontext. A to jak vlastně z hlediska té rekonstrukce, tak potom z hlediska i dalších aktivit, které se na faře snažíme s komunitou místní dělat. Třeba takový jako příklad je znovu obnovená svatojiřská pouť, kterou jsme před 5 lety s nějakou partou sousedů, sousedek obnovili. A vlastně bylo nám jasné, že jako nechceme vracet, ani nemůžeme vracet nějaký jakoby původní německou několik set let tou starou tradici, ale my vlastně můžeme nějakým způsobem přenést do současnosti, ale to neznamená, že ty jako tradiční proudy z toho vynecháváme, ale prostě snažíme se je propojovat s tím, co je vlastně jako živé a co třeba je každodenní téma našich hovorů a našich životů. Takže to bych řekla, že nějaký princip, který se tam hodně často opakuje.
0: Mm-hmm. Heidi, v kurátorském textu je zmíněné i jasnozřivé oko budoucnosti v rámci letošního festivalu paměti. Jak je budoucnost spojená s pamětí? Kudy vede ta linka, ten most?
2: Neustálá neoddělitelná propletenost každého momentu a každého nádechu.
0: Tak je vlastně pořád s námi ten most a nic jiného nám nezbývá, nebo díky Bohu.
2: A vlastně doufáme, že vlastně to společenství nebo lidé, kteří na festival přijedou, nějakým způsobem věříme, že to je nějaká naše budoucnost vlastně v navazování tady těch jako přímých a intenzivních, možná emocionálně silných kontaktů, které vznikají na místě, kde můžeme žít společně v té přítomnosti, tak vlastně mnohem silněji se nám zapisují i do paměti a potom si myslím, že i o to více silněji se propisují do té budoucnosti.
0: Vyživují to místo, ale i ten náš mozek a nervový systém. Evo, vy na podzim chystáte veřejné promítání snímku Mé drahé neurony v Praze. Kde a kdy to bude?
3: No,
0: taková zkouška paměti.
3: Jsem strašně ráda, že v kavárně Liberál v Holešovicích, kam chodím často buď jíst nebo pít, tak mě teda dali možnost promítat ten film 7. října. Ještě nevím přesně v kolik hodin. A je to takový sál, který je v podzemí. Jo? A doufám teda, že ještě někteří kamarádi a kamarádky, kteří ten film neviděli, že přijdou.
0: Bo i posluchači a posluchačky.
3: Jinak jsem taky teďka programovaná v Bruselu. Budu mít ten můj film na festivalu Elturn, což znamená, oni točí. A je to vlastně ženský festival pro ženy, které natočily filmy. No a tam to bude promítaný 15. října v 18 hodin. Ale hlavně bych chtěla říct, že já jsem opravdu poslala mnoho dopisů některým organizacím, které se starají o seniory, protože jsem už promítala několikrát přece jenom v různých střediscích, například mezi námi v Bruselu, v Praze Nuslích, a mělo to velký úspěch, takže jsem se snažila to nějak ukázat úplně zdarma do těchto organizací, ale moc jich neodpověděla.
0: Možná zapomněli a možná se jim dnes
3: nevědí asi přesně, o co se jedná. No. Tak to je vše.
0: A já připojím k vaší pozvánce ještě jednu pozvánku, a ta bude do kláštera v Broumově, kde 12. září v 18 hodin večer začne koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na programu budou skladby Wolfganga Amadea Mozarta a jeho přátel. Koncertem bude provázet kolegyně Alena Maršíková-Michálková. A z Broumovska se teď přesuneme zpět do studia. V Art Café dnes byla filmařka Eva Houdová. Bylo mi potěšením, díky. O Festival of Memory promluvila kurátorka Heidi Horňáčková. Díky i vám.
2: Děkuji pěkně.
0: A byla tu s námi také Anna Smékalová z Kulturního centra Hoprich v Martinkovicích. Děkuji.
1: Děkuji.
0: A naše hudební putování zakončíme ve Friedlandu nad Ostravicí, kde se během léta koncertuje na několika místech ve městě. A jedním z těchto míst, které se obydlují hudbou, je i farní zahrada. V neděli 6. září právě tam vystoupí Slávek Klecandr a Roman Dostal, dva dlouholetí členové folkrokového Oborohu. Oboroh patří k nejdéle fungujícím domácím kapelám, které propojují folk a rock s duchovními tématy. Vedle biblických žalmů se v jejich tvorbě prosazují také autorské písně Slávka Klecandra. Jednu z nich, Tělo z alba Kámen, si teď pustíme. Loučí se s vámi a šťastné neurony vám přeje Tereza Lišková.

0: Mezi 10. a 13. zářím se odehraje na faře Hoprich na Broumovsku Festival of Memory, který zkoumá to, jak se do současného umění propisuje paměť krajiny, těla i společnosti, a to jsou také témata filmu Mé drahé neurony. K němuž přišli pohovořit do dnešního Art Café Anna Smékalová, Heidi Hornáčková a Eva Houdová. A bylo to poslední Art Café tohoto týdne, 1. zářijového. Zítřejší čas po 17. hodině je vizitkový. A my vám nabídneme rozhovor se zvukovým mistrem Michalem Pekárkem, který říká, že zvuk vnímáme už před narozením, i proto tak silně ovlivňuje naše emoce při sledování filmu. Ve své práci se Michal Pekárek zaměřuje na filmovou hudbu, jeho toho názoru, že je tuto profesi třeba dělat s vizí a vědět, co od toho výsledku sám jako mistr zvuku chce. Jak to vypadá, když nahrává hudbu k filmu, zdali se nebojí v této hudební složce patosu a proč je pro něj vrcholem zvukařské práce rozhlasová dramatizace, tak to jsou otázky, na které odpovídal Karolíně Koubové v červenci. Vy si tento rozhovor můžete zopakovat společně s námi zítra po 17. hodině. No a doufám, že vaše emoce bude ovlivňovat také náš vltavský program podvečerní, jímž vás provází Daniela Čermáková. Nejprve tu máme premiérovou půlhodinku s Ondřejem Pivcem. Pak Čelisti, další část románu Petra Benchleyho. No a v 19 hodin Petr Doruška se svými tipy do 7. nebe.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já doufám, že jste si léto patřičně užili. Já jsem ho měl poměrně pracovní, jako skoro každý rok. Byli jsme s Gregory Porterem na zdánlivě nekonečném turné, cestovali jsme skoro po celém světě, a tak já několik následujících dílů jazzového podvečera budu věnovat těm místům, která jsem měl to štěstí navštívit. Začneme místem, které ve mně vyvolalo asi největší dojem. Jedná se o francouzský ostrov, který se jmenuje Réunion. Je v Indickém oceánu, východně od ostrova Madagaskar, a hudebně i kulturně je to naprosto fascinující místo. Tohle se samozřejmě projevilo i na jídle, které mi dělalo velkou radost. Réunionané jsou někde na pomezí Indie, v podstatě ostrovní mentality a přístupu k životu skoro jako v Karibiku, ovšem jsou kousek od Afriky, mluví francouzsky a platí eurem. My jsme s Gregory Porterem otvírali jejich tradiční každoroční jazzový festival ve městě Port. Měli jsme poměrně zajímavý zážitek, protože hned po příletu nás na letišti uvítal kontrabasista, který hrál basovou linku jedné z písní, kterou hrajeme skoro každý večer. Nám to udělalo radost, a tak jsme se mu odměnili tím, že s námi tu píseň potom druhý den večer hrál. Já tedy doufám, že dnešní jazzový podvečer vás aspoň na chvíli přenese do tohoto krásného, přírodně a kulturně bohatého místa, které se jmenuje La Réunion. Začneme uskupením, které přímo z tohoto místa pochází. Jedná se o kapelu, která se jmenuje Ziskakan. Je to jedna ze zásadnějších kapel reunionské hudby. Ta skupina vznikla zhruba na konci 70. let a jejich práce byla od jejich založení úzce spojována nejen s hudbou, ale i s obranou kreolštiny, což je jeden z oficiálních jazyků tohoto místa. Začneme písní, která se jmenuje Batofu, patří k jejich nejdůležitějším písním, a přátelé, já doufám, že vás patřičně naladí na dnešní jazzový podvečer, který věnujeme ostrovu Réunion.

Tak přátelé, umělců z ostrova Reunion ještě chvíli zůstaneme. Ten další umělec, kterého si pustíme, se jmenuje Daniel Waro a je to možná nejznámější současný představitel hudby, které se říká Maloj. To je hudba, která má v podstatě kořeny v písních otroků na plantážích Reunionu a samozřejmě jako taková byla dlouho spojována s odporem, spiritualitou a jistou komunitní soudržností právě tady těchto lidí. Daniel Waro je tedy důležitý nejen proto, že výborně zpívá a hraje na perkuse, ale taky proto, že tento styl hudby pomohl znovu zviditelnit v dnešní době a dát jí poměrně moderní hlas. Přátelé, tady je jeho píseň, která se jmenuje Batar Cité.

Tak přátelé, to byl Femi Kuty, který rozhodně nezůstává ve stínu svého otce Feli. Program dnešního jazzového podvečera je odvislý od programu Reunionského jazzového festivalu, na kterém jsem hrál zhruba před měsícem a půl. Naše další zastávka bude v Kolumbii. Yuri Buenaventura je kolumbijský zpěvák salzy, který se výrazně prosadil, ale právě ve Francii, proto předpokládám, byl na Reunionském jazzovém festivalu. On se proslavil mimo jiné tím, že bral klasické francouzské šanzonové písně a překládal je do rytmu salzy. Já myslím, že jeho styl hudby krásně vystihuje ten pocit, který jsem na Reunionu měl. Jsme na francouzském ostrově v Indickém oceánu, slyšíme francouzštinu, ovšem v kolumbijském rytmu za doprovodu latinskoamerického orchestru. Takže přátelé, tady je Yuri Buenaventura.

Přátelé, naše dnešní půlhodinka, kterou jsme věnovali reunionskému jazzovému festivalu, se pozvolna blíží ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste ji se mnou strávili. Doufám, že vás dobře bavila a že jste se třeba něco nového dozvěděli. Já si dovolím opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem za ní zaplaťte. Streaming je sice pohodlný, nicméně raději si kupte album, kupte si lístek na koncert, anebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec. My se uslyšíme opět za týden a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou.

0: Tak Ondřej Pivec nám přes oceán poslal pravidelnou dávku jazzové hudby, ale my za velkou louží zůstáváme. Rozhodně to ale nebude taková pohoda.
1: Socher slaví 100 let.
2: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
3: Vídeňští filharmonici, Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
0: Zlověstná trojúhelníková ploutev prořezávající mořskou hladinu za doprovodu opakující se a zrychlující malé sekundy. To je obraz, který má v paměti leckdo a leckomu, pokud jej spatřil v dětském věku, mohl způsobit doživotní fobii z mořského živlu bez ohledu na pravděpodobnost výskytu jisté nebezpečné paryby. Vím, o čem mluvím. Však také čelisti, o kterých je řeč, způsobili opravdový žraločí masakr, což autora knižní předlohy Petra Benchleyho hluboce mrzelo a většinu druhé poloviny svého života proto zasvětil aktivní ochraně mořských ekosystémů a žraloků vůbec. Nicméně my máme jeho debutový román Čelisti z roku 1974 právě rozečtený v doznívajícím filmovém létě. Tak tady je část devátá.

Ellen Brodyová seděla v posteli a četla časopis Kosmopolitan. Ahoj, řekla. Perný den. V telefonu si nic neříkal. Perný, ostatně, teď jsou všechny dny perné. Slyšela jsi o Benu Gardnerovi? Když jsem s tebou mluvil, ještě jsem to úplně jistě nevěděl. Postavil talíř a pivo na prádelník, posadil se na pelest postele a zul se. Volala Grace Finleyová a ptala se, jestli nevím, kde je doktor Craig. Jeho sestra nevěděla. Grace chtěla nějaké sedativum. Našla z doktora? Nenašla, ale poslala jsem k ní Billa se Sekonalem. Co je to? Prášky na spaní. Nevěděl jsem, že bereš prášky na spaní. Nedělám to moc často, jen tu a tam. Kde jsi sehnala? Od doktora Craiga, když jsem byla u něho naposledy s nervy. Vždyť jsem ti to povídala. Brody vstal, stáhl si kalhoty a pečlivě složené je přehodil přes opěradlo židle. Svlékl si košily, zavěsil ji na ramínko a uklidil do skříně. V tričku a spodkách se posadil opět na postel a pustil se do sendviče. Maso bylo vyschlé a šlachovité. Jedině hořčice měla nějakou chuť. Copak jsi nenašel pečení? Zeptala se Ellen. Brody měl plná ústa, proto jen kývl hlavou. Co to prosím tě jíš? No, tu pečení. Ohřál jsi si? Ne, studená taky ujde. Ellen skřivila tvář a řekla brr. Obracela stránky časopisu. Po chvilce ho zavřela a řekla ach bože, co je? Myslela jsem právě na Sally Gardnerovou. Je to tak strašné, co asi teď Sally dělá. To nevím, mám o ní velkou starost. Mluvila jsi s ní někdy o penězích? Nikdy. Moc jich jistě nemá. Dostane nějaké pojištění? Doufám, ale nebude nějak skvělé. Je tu ještě sociální podpora. Ach, to ne. Hrdost je něco, co si Sally nebude moct dovolit. Teď nebude mít ani na ty ryby. Mohli bychom pro ně něco udělat? My? Nevím co. Ani my se netopíme v penězích. Něco by pro ně mohlo udělat město. Promluvím si o tom s Vonem. Měli jste dnes nějaký úspěch? Jestli myslíš toho mizerného žraloka, tak naprosto žádný. Meadows zavolal nějakého chlapíka z oceanografického ústavu ve Woods Hole. Je tady, ale není mi jasné, k čemu nám bude dobrý. Jaký je? Ujde. Mladý, slušně vyhlížející chlapík. Je tak trochu všechno vím, všechno znám, ale to mě nepřekvapuje. Zdá se, že to tady velmi dobře zná. Jak to? Povídal, že vyrostl v Southamptonu a tady trávil prázdniny. Pracoval tady? Nevím, asi tu byl s rodiči. Vypadá na to. Na co? Bohatý, z dobré rodiny, typ southamptonského letňáka. Ty bys to měla přece nejlíp znát. Nezlob se, jen jsem se ptala. Nezlobím se, řekl jsem jenom, že ty bys to měla znát nejlíp, protože jsi zrovna takový typ. Ellen se usmála. Bývala jsem. Teď už je ze mne stará paní. Ale nepovídej. 9 z 10 zdejších obézních letňaček nepředvede v plavkách to, co ty. Měl radost, když viděl, jaký lichotka těší a ještě šťastnější, že to dovedl. Byla to jejich obvyklá předehra k milování. Vlasy po obou stranách obličeje jí spadaly na ramena a na koncích se stáčely. Noční košile měla hluboký výstřih a odhalovala obě ňadra. Látka byla tak průhledná, že jasně viděl tmavší zbarvení bradavek. Vyčistím si zuby, řekl. Hned jsem zpátky. Když se vrátil z koupelny, připraven k milování, došel k prádelníku, aby zhasl světlo. Víš, řekla Ellen, myslím, že by naši chlapci měli brát lekce tenisu. Proč? Říkali, že o to stojí? Ne, ale je to dobrý sport. Hraješ-li tenis dobře, můžeš přijít do jakéhokoliv klubu a kamkoliv. Tam poznáš nové lidi. Je na čase, aby s tím začali. A kde budou brát lekce? Pomýšlím na Field Club. Ach, na to zapomeň. Proč? Předně si to nemůžeme dovolit.
Sázím se, že členství stojí nejméně $1000 a k tomu připočtě několik stovek ročního příspěvku. Na tohle peníze nemáme. Máme přece úspory, ale ne na lekce tenisu. Natáhl ruku po vypínači. Otočil vypínačem, šel k posteli, odhodil pokrývku a vklouzl vedle Ellen. Kromě toho, řekl, líba její na krk, existuje ještě jeden sport a v tom jsem lepší. Chlapci jsou ještě vzhůru. Dívají se na televizi. Políbil ji znovu na krk a pak jí počal hladit břicho. Každým krouživým pohybem se dostával výše. Ellen zívla. Jsem tak ospalá. Vzala jsem si prášek, než si přišel domů. Brody ji přestal hladit. Rád bych věděl, proč. Minulou noc jsem nespala. Nechci se probudit, když přijdeš domů tak pozdě. Zítra to zatracené svinstvo vyhodím. Políbil ji na tvář. Právě když ji chtěl políbit na rty, opět zívla. Promiň, obávám se, že to dnes nepůjde. Ale půjde. Jsem hrozně unavená, ale ty to zkus, jestli chceš. Jinak snažím se neusnout. Zatraceně, zaklel Brody a odvalil se na svou polovinu postele. Nejsem zrovna sekáč na spaní s mrtvolou. To je trochu přehnané, nemyslíš? Brody neodpověděl. Ležel na zádech, díval se na strop a cítil, jak vzrušení zvolna slábne. Tlak uvnitř však setrvával stejně jako tupá bolest ve slabinách. O chvíli později Ellen řekla, jak se jmenuje ten přítel Harryho Meadowse? Hooper. Snad ne David Hooper. Ne, myslím, že se jmenuje Matt. Zamlada jsem chodila s nějakým Davidem Hooperem. Vzpomínám si. Než mohla dokončit, oči se jí zavřely a začala pravidelně oddychovat. V pátek odpoledne po skončení služby v Southamptonské nemocnici se na zpáteční cestě Ellen zastavila na poště. Chtěla si vyzvednout korespondenci a koupit aršík známek. V Emity se pošta do domů nedoručovala. Teoreticky měly být dodávány expresní dopisy až ke dveřím. Ke kterýmkoli dveřím v okruhu jedné míle od poštovního úřadu. Ve skutečnosti zůstávaly však i ty na poště, až si pro ně někdo přišel. Kromě těch, jež byly jasně označeny jako vládní. Z celkového počtu 500 schránek bylo 340 pronajato celoročním obyvatelům Emity. Ostatních 160 bylo přiděleno letním hostům, čistě podle rozmaru Míní Eldridgeové, paní Pošmistrové. Těm, kterým byla příznivě nakloněna, dovolovala najímat si schránky na letní sezónu. Druzí, jimž náklonost neprojevovala, museli stát ve frontě u přepážky. Všeobecně se předpokládalo, že Míní Eldridgeové je něco málo přes 70. Jakživa nemluvila o své minulosti nebo o soukromém životě. Jedině se vědělo, že se narodila na Nantucket Islandu a odešla odtamtud někdy brzy po první světové válce. Pokud sahala paměť současníků, byla stále v Emity, jako kdyby tam žila odjakživa. Pokládala se nejen za místní občanku, ale i za výbornou znalkyni historie města Emity. Ellen a Míní si šly na nervy. Ellen vycítila, že jí starší žena nemá ráda a měla pravdu. Ellen nenáležela ani k místním obyvatelům, ani k letním hostům. Na celoroční schránku neměla podle Míní Eldridgeové nejmenší nárok, pouze ji vyvdala. Míní byla na poště sama a třídila dopisy, když Ellen vstoupila. Dobré ráno, Míní, pozdravila ji. Míní vzhlédla na hodiny nad přepážkou a řekla. Dobré odpoledne. Mohla bych dostat, prosím, aršík 8-centových známek? Ellen položila na desku 5-dolarovou bankovku a 3-dolarové mince. Míní zastrčila ještě několik dopisů do schránek, zbytek odložila a přistoupila k přepážce. Podala Ellen známky a uložila peníze do zásuvky. Co chce Martin udělat s tím žralokem? Zeptala se. Nevím, počítám, že ho bude chtít chytit. Vytáhneš Liviatána udicí a skrotíš provazem jeho jazyk? Promiňte, co jste říkala?
Kniha Jobova, vysvětlila Minnie stručně. Žádný smrtelník tu rybu nemůže dostat. Proč myslíte? Nám není určeno ji ulovit. Ona nás má jenom připravit. Na co? To se dozvíte, až přijde čas. Chápu, řekla Ellen, ukládajíc známky do kabelky. Mohla byste mít pravdu. Děkuji, Minnie. Obrátila se a šla ke dveřím. O tom není nejmenší pochybnost, pronesla Minnie k Eleniným zádům. Ellen kráčela po hlavní třídě a zabočila kolem starožitnictví a dalšího obchodu doprava. Zastavila se u emického železářství a vešla dovnitř. Na zacinkání zvonečku nepřišla žádná odpověď. Alberte? Alberte? Zašla až k otevřeným dveřím vedoucím do sklepa. Ze zdola se ozývaly dva mužské hlasy. Už jdu, volal Albert Morris a pak říkal nějakému muži. Je jich tu celá bedna. Prohlédněte si to a vyberte si, co potřebujete. Morris počal pomalu a rozvážně vystupovat. Úvazná pacholata, prohlásil, když se vyhrabal na poslední schod. Cože? Úvazná pacholata. Ten chlápek shání pacholata pro svou kocápku. Co pak jste si přála? Gumová hadička u mého dřezu je celá popraskaná. Chtěla bych si koupit novou. Nic našího, máme tamhle. Přišli úzkou místnost k pokladně a když Morris namarkoval obnos, řekl: Spousta lidí se rozčiluje kvůli tomu žralokovi. Já vím, není divu. Říkají, že by se měly pláže zase otevřít. Tedy, chcete říct, že jsou, promiňte mi ten výraz, pitomci? Víte, já sám si myslím, že Martin jedná správně. To je dobře, Alberte. Dost možná, že nás z toho vytáhne ten nový chlápek. Kdo? Nějaký expert na ryby z Massachusetts. Slyšela jsem, že je ve městě. Je zrovinka tady. Ellen se rozhlédla, ale nikoho neviděla. Jak to myslíte? Dole, ve sklepě. To je ten, co chce ty pacholata. V tom se na schodech ozvaly kroky. Ellen se otočila a uviděla Hoopera procházet dveřmi. Nečekaně jí zaplavila vlna dívčí nervozity. Jako kdyby spatřila ctitele, kterého už léta neviděla. Muž byl cizí a přece v něm bylo něco známého. Našel jsem je, řekl Hooper. V ruce držel dvě velká pacholata z nerezivějící ocely. Ellen se podívala na Hoopera a snažila se upřesnit si své vzpomínky. Doufala, že Albert Morris vzájemně představí, ale očividně to neměl ani trochu v úmyslu. Promiňte, řekla tedy k Hooperovi. Mohu se vás na něco zeptat? Hooper na ní pohlédl a znovu se usmál. Příjemným přátelským úsměvem. Zajisté, jen se ptejte. Nejste náhodou příbuzný Davida Hoopera? To je můj starší bratr. Znáte ho? Ano, znám. Nebo spíše jsem ho znávala. Před léty jsme spolu chodili. Jsem Ellen Brodyová. Dříve jsem se jmenovala Shepherdová. Tenkrát. Víte? Ovšem, pamatuju se na vás. Ne, to není možné. Je. Opravdu. Nedělám si legraci. Dokážu vám to. Počkejte, ano. Tenkrát jste nosila vlasy kratší, něco jako pážecí účes. A na ruce jste měla náramek z přívěsky pro štěstí. Panečku, vy máte paměť, zasmála se Ellen. Chodila jste s mým bratrem asi 2 roky. Dvoje prázdniny. Bylo to prima. V posledních letech jsem na něj docela zapomněla. A mne si pamatujete? Matně, nejsem si jistá. Vzpomínám si, že měl David mladšího bratra. Mohlo vám být tak 9 nebo 10? Tak nějak. Ještě jednu věc si pamatuji. Všichni mě nazývali Matt. Dělalo mi to dobře, znělo to tak dospěle. Jen vy jste mi říkala Matthew. Tvrdila jste, že je to důstojnější. Zdá se mi, že jsem byl do vás zamilovaný. Ellen se začervenala. Albert Morris se rozesmál. Často jsem se zamiloval do děvčat, se kterými David chodil. Usmíval se Hooper. Vzal si od Morrise drobné a obrátil se k Ellen. Můžu vás někam odvést? Ne, děkuji, mám tu vůz. Poděkovala Morrisovi a s Hooperem v patách vyšla z obchodu. Je z vás tedy vědec, řekla venku. Náhodou,
Začal jsem studovat na univerzitě a dal jsem se zapsat do kurzu mořské biologie, abych uspokojil své vědecké sklony. A bác, už jsem v tom vězel až po uši. Co vás tak zaujalo? Oceán? Ne, vlastně ano i ne. Nejvíc mě zaujaly ryby, nebo abych se vyjádřil co nejpřesněji, žraloci. Ellen se rozesmála. Do jakých hrozných stvoření se dovedou muži zamilovat? Je jako kdybyste měl vášeň pro krysy. To si lidé myslí, řekl Hooper. Mýlí se však. Žraloci mají při sobě všechno, o čem vědec sní. Jsou krásní, bože, jak jsou krásní. Jsou jako dokonale fungující stroj. Jsou ladní jako ptáci. Jsou stejně tajemní jako nejtajemnější suchozemská zvířata. Nikdo prostě neví, jak dlouho žijí, nebo na jaké impulzy kromě hladu reagují. Existuje více než 200 druhů žraloků. Každý druh je jedinečný. Spousta vědců se celý život snaží nalézt odpovědi na otázky týkajících se žraloků. Ale sotva přijdou s nějakou skvělou, všeobecně přijatelnou teorií, narazí se na něco nového, co ji vyvrátí. Již přes 2000 let hledají lidé cokoliv, co by žraloka odpuzovalo, ale zatím nic nenašli. Odmlčel se a pohlédl na Ellen s úsměvem. Promiňte, nechtěl jsem tady přednášet. Jak vidíte, jsem prostě fanda. A jak vy vidíte, řekla Ellen, já o nich skoro nic nevím. Patrně jste studoval na Yale. Ovšem, kde jinde? Za celé 4 generace jen jediný mužský člen naší rodiny nestudoval na Yale. Po studiích jsem šel na postgraduální studium na Floridu. A potom jsem se 2 roky honil za žraloky po světě. To muselo být zajímavé. Pro mne to znamenalo hotový ráj, jako kdybyste dala pianovi klíče od vínopalny. Značkoval jsem žraloky v Rudém moři a potápěl jsem se mezi nimi u břehu Austrálie. Vy jste se potápěl? Hooper přikývl. Většinou v kleci, ale někdy taky ne. Spousta lidí soudí, že si zahrávám se smrtí, ale když víte, co dělat, můžete snížit nebezpečí na minimum. Jste zřejmě největší současný odborník na žraloky. No to sotva, usmál se Hooper. Ale snažím se. Jediná cesta, kterou jsem propásl a za kterou bych dal nevím co, byla výprava Petra Gimbla. O té výpravě snívám dodnes. Byli ve vodě se 2 obrovskými bílými žraloky. Stejnými, jako je ten váš tady. Jsem sama ráda, že jste se té výpravy nezúčastnil. Pravděpodobně byste se pokoušel zjistit, jak vypadá svět ze žraločího chřtánu. Povídejte mi o Davidovi. Jak se mu daří? Dobře, přihlédneme-li k určitým okolnostem. Co máte na mysli tím přihlédnutím k určitým okolnostem? Je podruhé ženatý. Jeho první žena byla Patty Fremontová. Ovšem, dalo by se říct, že po mně Davida podědila. Byli spolu 3 roky, potom se přilepila na někoho s rodinným podnikem a domem v Antip. David si našel dívku, jejíž otec vlastnil většinu akcií v petrolejářské společnosti. Je dost milá, ale má inteligenci zelené hlávky. Kdyby měl David rozum, tak se držel vás. Ellen zrudla, řekla tiše. To je od vás milé, že to říkáte. Myslím to vážně. Na jeho místě bych udělal právě tohle. Co vy jste dělal? Která šťastná dívka vás dostala? Až dosud žádná. Dívky kolem mne asi netuší, jaké terno by se mnou udělali. Povězte mi o sobě. Nebo ne, nepovídejte. Nechte mě hádat. 3 děti. Nemám pravdu? Ano. Nevěděla jsem, že je to na mě tak vidět. Ne, ne, tak jsem to nemyslel. Vůbec to na vás není vidět. Ani trochu. Váš manžel, počkejte, je právník. Ne? Máte ve městě byt nebo dům na Emické pláži. Nemůžete být šťastnější. A přesně tohle vám přeji. Ellen se usmívala a vrtila hlavou. Ne tak docela. Nemyslím to štěstí, ale ten ostatek. Můj muž je šéfem policie v Emity. V Hooperových očích se na okamžik objevil záblesk údivu. Pak se pleskl dlaní do čela. Jsem to ale vrták, samozřejmě, Brodyová. Vůbec jsem vás s ním nespojoval. To je úžasné.
Seznámil jsem se s vaším mužem včera večer. Mám dojem, že je to prima člověk. Ellen se zdálo, že v jeho hlase postřehla záblesk ironie, ale pak si řekla, nebuď trdlo a nevymýšlej si. Jak dlouho tady zůstanete? Zeptala se. Nevím, všechno závisí na té rybě. Jakmile zmizí, zmizím i já. Žijete ve Woods Hole? Přímo ne, ale nedaleko. Mám malý domek na vodě. Musím žít blízko vody. Jakmile se ocitnu 10 mil ve vnitrozemí, začnu podléhat klaustrofobii. To žijete docela sám? Docela sám. Jen já a asi za 100 milionů dolarů stereofonní zařízení a milion knih. Poslyšte, ještě ráda tancujete? Tancuji? Právě jsem si vzpomněl na jednu věc. David říkával, že jste nejlepší tanečnice, s kterou kdy přišel na parket. Vyhrála jste nějakou soutěž, vidíte? Minulost, jako ptáče dlouho uzavřené v kleci a náhle propuštěné na svobodu, k ní přiletěla, kroužila kolem ní a zaplavila jí touhou. Soutěž v tanci samby, Ellen se usmála. To byly veselé časy. Nechci na ně příliš vzpomínat. Proč? Minulost se vždycky jeví lepší, díváme-li se na ni po letech zpátky. A přítomnost nikdy nevypadá tak dobrá, jaká bude jednou v budoucnu. Je to skličující strávit příliš mnoho času oživováním starých vzpomínek. Máte dojem, že už vám nikdy nebude dobře. Pro mne je snadné nemyslet na minulost. Skutečně? Proč? Moje minulost nebyla nějak pozoruhodná. To je všechno. David byl prvorozený. Já jsem byl jen takový dovětek. Myslím, že můj úkol v životě byl udržet manželství mých rodičů pohromadě. Zklamal jsem. Je hloupé, když se od vás očekává, že něco splníte a vy zklamete. Davidovi bylo 20, když se rodiče rozvedli. Taky se naspátek nedívám. Řekla bych, že je to zdravější. Nevím, kdybych měl nádhernou minulost, asi bych strávil čas tím, že bych ji znovu prožíval, ale dost o tom. Měl bych jít do přístavu. Vážně nechcete, abych vás někam dovezl? Opravdu ne. Děkuji. Mám vůz na druhé straně ulice. Dobrá, tak Hooper vstáhl ruku. Bylo to skutečně ohromné se s vámi setkat. Doufám, že vás ještě uvidím, než odjedu. To by bylo krásné, řekla Ellen a podala mu ruku. Myslím, že bych vás mohl vzít některé odpoledne na tenisový kurt. Ellen se rozesmála. Božínku, už se ani nepamatuju, kdy jsem držela raketu naposled. Přesto vám děkuji za pozvání. Platí. Naschledanou. Hooper se otočil a uběhl několik metrů ke svému vozu. Zelenému Fordu Pinto. Ellen zůstala stát a dívala se, jak nastartoval, vymanévroval z parkoviště a vyjel do ulice. Když jí míjel, zvedla ruku k rameni a mírně a plaše mu zamávala. Hooper vystočil ruku z okna a opětoval pozdrav. Pak zabočil za roh a zmizel.

Jako autor, jehož díla často zkoumají temné stránky lidské psychiky a její vztah k přírodě, zejména k moři, se proslavil Peter Benchley. Jehož styl se vyznačuje napětím a lstivým budováním atmosféry, přičemž se snaží odhalit skryté hrůzy číhající pod klidným povrchem. Benchley se postupně odklonil od čistokrevných thrillerů, aby se zaměřil na hlubší témata, jako jsou ekologické problémy a složitý vztah mezi lidstvem a mořským prostředím. Jeho pozdější díla odhalují rostoucí zájem o ochranu oceánů a ukazují jeho touhu po nápravě narušené rovnováhy mezi lidskými aktivitami a mořským životem. Ale jeho debutem jsou Čelisti, spopularizované na filmovém plátně Stevenem Spielbergem. Literární předloha skýtá i dějové linky, které se na plátno nevešly anebo byly pozměněny. A my vám tento román předkládáme v rozhlasové premiéře, co by jeden z vlajkových příspěvků do našeho filmového léta, které ještě pořád nekončí, stále běží. A tuto četbu, celkem 20-dílnou z překladu Gizely Šmidlíkové, připravil Michal Plzák a v režii Izabely Šenkové účinkuje Honza Hájek. Zítra to bude po 10. Číst vám budeme také pozdě večer po 22. hodině dílo či povídku Františka Sauera, který patřil ke skupině pražských bohémů. Pro jeho vysokou postavu a klátivou chůzi se mu říkalo Habán ze Žižkova a živil se jako prodavač párků, jako pašerák, pojišťovák, herec, funebrák anebo také spisovatel, což se u jednoho z nejbližších přátel Jaroslava Haška dalo očekávat. Hašek a Sauer po návratu z Ruska dokonce bydleli spolu a napsali, tedy tento spisovatel napsal u něho v bytě část své nejznámější knihy o Švejkovi. Franta Sauer získal pro první vydání kapitál a následně Švejka prodával. Ve své povídce Zrod Haškova opus magnum dokumentárně zaznamenal a my vám tento text předložíme dnes po 22. hodině, teď je 19. Čas na hudbu.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Prázdniny skončily, v regálu se tísní desítky nových alb, na která přes léto nezbyl čas. Z Jižní Afriky pochází žánrově atypická sestava BCUC.

Název skupiny BCUC je zkrátka pro frázi Bantu Continua Uhuru Consciousness, nepřetržité vědomí svobody, etnika Bantu, což je skupina národů z jihu Afriky. Jméno kapely tedy odkazuje na princip černého uvědomění, což je historická myšlenka černošského odboje.

Say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes, say your vibes. Jeho africká skupina BCUC je žánrově velmi atypická. Nepoužívá ani kytary či klávesy, veškerou melodii nesou hlasy. Instrumentální mezihry jsou tedy vzácností a ve vokálech se protíná několik přístupů od tradičních spirituálních zpěvů až po rap či hektické punkrockové výkřiky.

0: Nové album jihoafrické skupiny BCUC patří k nejzdařilejším nahrávkám posledních týdnů. Vyšlo pod názvem The Road is Never Easy, tedy cesta není nikdy snadná, a představuje velmi jemnou rovnováhu mezi několika protichůdnými koncepty. Důležitou roli hraje repetitivnost i zvuková syrovost, až by se dalo říci špinavost, ale vše je užívané se správnou mírou.
1: Yes, yes, yeah. Should it beat you? Music for the

Takhle tedy zní jedna z nejlepších afrických nahrávek posledních týdnů s jihoafrickou skupinou BCUC. Černošskou zvukovou přijímačarost teď vystřídá koncept zcela opačný. Hlasy jemné a pokorné, ale s jiskrou a naléhavostí. Instrumentace založená na tradičních akustických nástrojích. Hraje skupina Lalba z Korsiky.

I když Korsika je známa především polyfonními zpěvy, zdejší tradice je mnohem širší. A právě z této žánrové diverzity skupina L'Alba čerpá. Posloucháme její poslední album. Vivu, jak název naznačuje, jedná se o živou nahrávku.

Vivu, vůbec první živé album korzické skupiny Lalba. Sestavu tvoří celkem 7 hudebníků. Vedle houslí, kytary, mandoliny a dalších strunných nástrojů užívají také harmonium. Pro zajímavost následující skladba Castiki d'amore, muka lásky, si vystačí jen s melodickou klenbou bez jakéhokoliv rytmického tepu.

L'Alba, sedmičlenná sestava z Korziky. Třetí z Alp, které jsem do dnešního sedmého nebe zařadil jako výraznou, ale přehlíženou novinku, posledních týdnů je opět z Afriky, ale na rozdíl od ryze autentické jihoafrické skupiny BCUC, která dnešní pořad otevřela, se jedná spíš o mix, či zcela organickou fuzi.

Berima Amo je trumpetista, zpěvák i hráč na další nástroje z Ghany, který se usadil v Amsterdamu a má tedy skvělou příležitost své africké kořeny propojovat s instrumentální precizností nizozemských hudebníků. Další ukázka z jeho nového alba Rhythms of Love, Love Be Sweet, Lásko buď sladká.

K historickým stylům Ghany či Nigérie patří highlife, inspirovaný jazzovými big bandy, a afrobeat, ovlivněný americkým funkem. Trumpetista Berima Amu navozuje na obojí. Následující skladbu nazval Fake Flowers, tedy falešné či spíš umělé květiny, jako symbol všeho, co vás chce oklamat vzhledem.

kapelníka a trumpetista, Barry Ma'amo začal svoji dráhu v Ghaně a vzpomíná, jak poprvé viděl Afričana v bílém obleku hrát na trubku, což se stalo jeho snem. Následující skladbu Ahuofe věnoval kytaristovi Akompi, což byl jeden z průkopníků západoafrického stylu highlife.

Dnešní sedmé nebe, věnované globálním novinkám letních měsíců, se blíží ke konci. Silnou inspirací pro západoafrické hudebníky byla hudba z Kuby. Ta jim byla logicky blízká, i protože díky černošským Kubáncům v sobě už jistou dávku afrických genů obsahovala. Dokladem je i následující skladba, jejíž kubánský kolorit ještě zvýrazňuje španělský název. Vuelve a casa, vrať se domů, opět s ghanským trumpetistou Berima Amu. Naschledanou, opět za týden se těší Petr Doruška.

0: Vuelve a casa, vrať se domů, znělo v kubánských rytmech s trumpetistou jménem Berima Amom a Petr Doruška tímto uzavřel brány sedmého nebe. Ale pokud je vám domovským přístavem stanice Vltava, tak ta právě otevírá svůj večerní program. Dobrý čas, klidný čas se stanicí Vltava vám přeje Daniela Čermáková.
1: Český rozhlas Vltava.

0: Po jistou dobu domovem byl Jaroslavu Haškovi příbytek Františka Sauera, který patřil ke skupině pražských bohémů. Hašek u Sauera bydlel po návratu z Ruska a napsal u něho v bytě část své nejznámější knihy o Švejkovi. František Sauer získal pro první vydání kapitál a následně Švejka prodával. No a my si poslechneme povídku Hašek píše u Franty Habána Švejka, jak to bylo tedy se zrodem Haškova Opus Magnum. Franta Sauer dokumentárně zaznamenal tento vývoj a my si povídku poslechneme po 22. hodině. Také pro vás máme poměrně novou četbu s hvězdičkou. Je to příběh o osudovém setkání spiritistického média s indickým mesiášem a také o tom, že největším zázrakem je odvaha být sám sebou. Svatava je debut Jolanty Trojak, která s lehkostí, humorem a hlubokou erudicí popisuje ve svém románu všechny nevšední hledače absolutna a vytahuje z historie známé i pozapomenuté osobnosti z uměleckého prostředí Evropy počátku 20. století. Třetí část Svatavy, tedy třetí část četby tohoto románu vám nabídneme na Vltavě po 23. hodině. A co se týká hudby, tak tu máme pro vás připravenou klapku pro 22. a 30. Bude to Oscarová hudba první dekády nového tisíciletí. No a teď koncert klasické hudby.
1: Koncert klasika.
2: Vážení posluchači, dnešní koncert klasika na stanici Vltava bude patřit zcela klavírnímu umění. Od mikrofonu v brněnském studiu Českého rozhlasu vás zdraví a pěkný poslech přeje Jan Hlaváč. Klavírní umění mladého klavíristy Pavla Zemena uslyšíme na dvou nástrojích, na nástroji historickém a na nástroji současném. Vybírat budu z rozhlasových nahrávek, které Pavel Zemen uskutečnil pro Český rozhlas v letošním roce 2022 na festivalu Janáček Brno a také na svém klavírním recitále v únoru roku 2020. Klavírista Pavel Zemen se narodil v roce 1992. V roce 2007 úspěšně vykonal talentovou zkoušku na konzervatoř v Českých Budějovicích, kde nakonec ukončil absolutorium dokonce ve dvou oborech, oboru klavír a oboru klarinet. Už v té době zaznamenal úspěchy i na interpretačních soutěžích, kde vždy získal přední umístění. Například první cena soutěže nadace Bohuslava Martinů v Praze, kde také obdržel cenu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. A to koncertní vystoupení v rámci Pražského jara roku 2013. Jako solista spolupracoval s Jihočeskou komorní filharmonií a také Moravskou filharmonií Olomouc. V roce 2014 byl přijat na Janáčkovu akademii muzických umění v Brně do třídy profesorky Aleny Vlasákové v oboru klavír a také do třídy profesora Víta Spilky v oboru klarinet. Už v prvním roce svého působení na této škole dosáhl výrazných úspěchů v mezinárodních soutěžích. V Itálii, v Německu a také v roce 2016 vystoupil v rámci hudebního festivalu Janáček Brno recitálovým matiné, které jsme také v rámci Českého rozhlasu zaznamenali. V roce 2017 získal prestižní stipendium a obdržel speciální cenu za provedení klavírní sonáty Samuela Barbera. A také získal první cenu a ocenění pro nejlepšího českého účastníka mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně. V listopadu toho roku obdržel cenu Grand Prix a doporučení umělce 21. století na mezinárodní interpretační soutěži v Itálii, která probíhala v rámci Mezinárodního hudebního fóra. Už v té době byl Pavel Zemen znám také brněnskému koncertnímu publiku. Po absolvování Janáčkovy akademie muzických umění působí Pavel Zemen také jako profesor na konzervatoři v Brně. V rámci letošního festivalu Janáček Brno který se konal v listopadu roku 2022, uskutečnil také Pavel Zeman matiné v památníku Leoše Janáčka, který se nachází v domku, ve kterém skladatel žil a tvořil od roku 1910 až do své smrti roku 1928. V interiéru se nachází autentická Janáčkova pracovna s klavírem značky Airbar z roku 1878, který Janáček dostal jako svatební dar a který jej provázel celým jeho životem. Tento nástroj byl v nedávné době kompletně zrestaurován. Klavír spíš Janáček užíval jako pracovní nástroj. Tento klavír má totiž vídeňskou mechaniku. To je starý typ klavírové, klavírkové mechaniky, která postupným vývojem vznikla cirka v polovině 18. století. Dnes používáme mechaniku anglickou. Tyto mechaniky se od sebe v nástrojích odlišují svojí konstrukcí, složitostí i počtem dílů pákového mechanismu. A každá tak poskytuje odlišný výkon a přináší i různé výhody a nevýhody. Výhodou vídeňské mechaniky je relativně jednoduchý kladívkový mechanismus a vídeňská mechanika je odolnější vůči klimatickým vlivům prostředí. Ovšem nevýhodou z dnešního pohledu, kvůli jednoduchosti pákového mechanismu, má vídeňská mechanika slabší repetici, to je schopnost opakovat úder kladívka do strun rychle za sebou, také menší rozsah přednesu hry. To znamená schopnosti i v těch nejjemnějších niancích přenášet sílu stisku klávesy do úderu kladívka na strunu a méně znělý zvukový projev, daný jednak stářím těchto klavírů a také použitím staršího typu kladívek. To za chvíli uslyšíme ve zvukovém rozdílu staršího nástroje, v tomto případě Janáčkova klavíru, s novým moderním nástrojem v pozdějších kompozicích. Na Janáčkův klavír značky Airbar uslyšíme také Janáčkovo dílo. Klavírní cyklus po zarostlém chodníčku, který vznikal na začátku 20. století. Prvních pět skladeb tohoto cyklu bylo komponováno jako skladby pro harmonium. Odrážejí se v nich Janáčkovy zážitky z dětství v programních skladbičkách. První řada cyklu po zarostlém chodníčku má části Naše večery, Lístek odvanutý, Pojďte s námi, Frýdecká pana Maria, Štěbetali jak laštovičky, Nelze domluvit, Dobrou noc, Tak neskonale úzko, V pláči a Síček neodletěl. Na historický klavír Airbar z roku 1878 tento cyklus Leoše Janáčka hraje klavírista Pavel Zeman.

To byl klavírní cyklus Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka. Jeho první řadu s částmi Naše večery, Lístek odvanutý, Pojďte s námi, Frýdecká pana Maria, Štěbetali jak laštovičky, Nelze domluvit, Dobrou noc, Tak neskonale úzko, V pláči a Síček neodletěl, hrál klavírista Pavel Zemen. Slyšeli jste záznam z Janáčkova památníku, který jsme natočili v rámci festivalu Janáček Brno 2022 v listopadu právě na autentický klavír hudebního skladatele Leoše Janáčka. A teď už se zvukově pro porovnání přeneseme na nástroj současný. Janáčkův současník, ruský skladatel a klavírista Alexandr Nikolajevič Skryabin, žil mezi lety 1872 až 1915. Studoval na Moskevské konzervatoři a po studiích podnikl koncertní cesty po Rusku a v Evropě. Byl profesorem klavírní hry na Moskevské konzervatoři. V ruské hudbě zaujal místo prvního modernisty. Má jen málo společného s ruskou hudbou 19. století. Duchovně se blíží ruským literárním symbolistům a zakládá expresionistickou linii ruské hudby. Na níž části svého díla navázali Sergej Prokofjev, Dmitrij Šostakovič a mnoho dalších. Ze Skryabinova klavírního díla vynikají zvláště jeho sonáty. Do stejného období jako cyklus Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka spadá Fantazie pro klavír H-moll, dílo 28. Alexandra Nikolajeviče Skryabina. Poslechněme si tuto skladbu v podání klavíristy Pavla Zemena, tak jak ji hrál na svém únorovém koncertě z roku 2020 v brněnském Besedním domě.

Klavírista Pavel Zemen hrál fantazii pro klavír H-moll dílo 28. Alexandra Nikolájeviče Skriabina. Posloucháme záznam klavírního recitálu Pavla Zemena v brněnském Besedním domě v únoru roku 2020. A teď se přeneseme k dílu německého hudebního skladatele Johannesa Brahmse. Ten žil mezi lety 1833 až 1897. Byl mistrem, který uměl vytvářet jedinečný moderní obsah v klasické formě. Napsal kdysi o něm Eduard Hanslick. Tomuto výroku proslulého estetika a kritika odpovídá i zaměřenost Brahmsova díla na takzvané absolutní hudební formy a žánry. Brahms je samozřejmě velkým symfonikem, ale také jeho komorní hudba je velkého rozsahu. Ta klavírní obzvlášť. Pavel Zemen na svém recitálu v únoru roku 2020 v brněnském Besedním domě přednesl Brahmsovu sonátu číslo 3 z roku 1853 v tónině F-moll, dílo 5. skladatele. Sonáta má velký rozměr, trvá téměř 3/4 hodiny a má 5 částí. První věta Allegro maestoso, druhá věta Andante espressivo, třetí věta Scherzo Allegro energico, čtvrtá věta Intermezzo Andante molto a konečně finále Allegro moderato marubato. Hraje klavírista Pavel Zemen.

Johannes Brahms, sonáta pro klavír číslo 3 f-moll, dílo 5. z roku 1853. Skladba měla 5 vět a na klavír hrál Pavel Zeman. Posloucháme záběry z jeho únorového recitálu z roku 2020 v brněnském Besedním domě. Abychom mohli ocenit barevnost a niance moderního klavíru, zastavíme se na závěr ještě u díla francouzského skladatele belgického původu Césara Franka. Ctižádostivým otcem byl vyslán ke studiím na konzervatoř v Paříži, kde se stal v kompozici žákem Antonína Reichy. Studoval také klavír a kontrapunkt. Podnikal koncertní turné po Belgii, Německu, hodně také koncertoval v Paříži. Existenčně zakotvil jako učitel hudby a varhaník v několika prestižních pařížských chrámech. César Franck nastoupil v roce 1872 na místo profesora pařížské konzervatoře a vychoval celou řadu významných žáků Forého, Dendyho, Chassona, Clauda Debussyho. Franck začal skládat už v jinožských letech a pro svá koncertní vystoupení psal klavírní fantazie, transkripce a sonáty. Jeho klavírní dílo výrazně prolíná cítění varhaníka. Z roku 1884 je skladba Preludium choral a fuga pro klavír Césara Franka, kterou nastudoval klavírista Pavel Zeman, a v jeho podání si tuto skladbu nyní poslechneme.

Dozněla skladba Cezara Franka, preludium, chorál a fuga pro klavír z roku 1884. Hrál klavírista Pavel Zemen. Poslouchali jsme záběry z jeho klavírního recitálu v únoru roku 2020 v brněnském Besedním domě. Dnešní koncert Klasika nabídl srovnání dvou nástrojů historického Janáčkova klavíru, na kterém Pavel Zemen hrál dílo Leoše Janáčka Po zarostlém chodníčku, a dále jsme slyšeli záběry z klavírního recitálu tohoto klavíristy v dílech Alexandra Nikolajeviče Skriabina, Johannesa Brahmse a na závěr Cezara Franka. Dnešní koncert Klasika v brněnském studiu připravil Jan Hlaváč.

0: A těchto pár minut bylo pozvánkou k hudebnímu programu zítřejšího večera. Hudbu Dvořákovu jste leckdo nepochybně rozpoznal, byla to jedna z jeho poetických nálad. A znít bude také zítra, kdy to bude bez 4 dnů 185 let od Dvořákova narození. A skladatele připomeneme jeho hudební komedii, pohádkovou komedii o hubaté káče, která by pro ženicha do pekla šla. K nejkrásnějším vzpomínkám mým na vynikající lidi náleží ta, která mě uvádí v dobu, kdy Antonín Dvořák komponoval operu Čert a káča na můj text. Tuto památku na dobu, kdy mu bylo pouhých 24 let, si na Dvořáka uchoval Adolf Vénik, na jehož libreto opera Čert a káča vznikla. Vénik v ní dovedně zkombinoval příběhy dvou pohádek Boženy Němcové, pohádek Čert a káča a Čertův švagr, a společné dílo Antonína Dvořáka a Adolfa Véniga, které z velké části vznikalo i při společných konzultacích obou pánů ve skladatelově bytě v Žitné ulici v Praze, pak mělo premiéru v listopadu 1899. Oblíbenou Dvořákovu operu uvádíme zítra na gramofonové nahrávce dirigenta Jiřího Pinkase, na které v hlavních rolích účinkují Anna Barová, Miloš Ježil, Richard Novák, Jaroslav Horáček a nebo Brigita Šulcová. To je náplň zítřejšího operního večera, který začíná v obvyklém čase, tedy ve 20 hodin. V bytě Franty Sauera vznikal slavný příběh o vojáku Švejkovi. Franta Sauer byl český spisovatel, anarchista a klíčová postava pražské bohémy počátku 20. století. Proslavil se tedy zejména jako organizátor stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, ale byl také jedním z nejbližších přátel a spolupracovníkem právě Jaroslava Haška. Hašek u Sauera po návratu z Ruska bydlel a napsal u něho v bytě část své nejznámější knihy. Franta Sauer získal pro první vydání kapitál a následně Švejka prodával. V povídce, kterou vám nabízíme právě teď, zrod Haškova opus magnum dokumentárně zaznamenal.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

0: Hašek píše u Franty Habána Švejka. Franto, dneska mám neobyčejnou chuť ke psaní, řekl Hašek jednoho rána Habánovi. Musím dnes dohonit, co jsem tak pitomně zameškal. Podívej se, jak jsem si to pěkně připravil. Pěkný papír, inkoust, dobré péro. Udělám jen jednu štamprli a pustím se hned do toho. Pojď, já tě kousek vyprovodím. V kuchyni je zastavila Šurinka, která právě nalévala kávu. Nechoď nikam, Jaruško. Ať Franci jde sám, musíš psát. Nikam nejdu, moje dušičko. Podívej se, že mám na nohou jen bačkory. Vypiju si jednu a hned přijdu. Já sama přinesu trochu rumu, nikam nechoď. Šurinka se staví Haškovi do cesty a vybízí Habána k odchodu. Ty jdi. Šurinko, neboj se, neuteču, čestné slovo, že se okamžitě vrátím. Čestné slovo, znám tvoje čestné slovo. Šurinko, nedopaluj. Musím přece zaučit Frantu, jak si má s tím mým románem počínat. Abychom neutrpěli zbytečných škod, víš přece, že tomu Franta dosud nerozumí. Tak se podívej, Franto, jak Šurinka blázní. To je strašně důležitý pro náš mladý podnik. Frantu vedu k jednomu známému, co touhle dobou chodí vedle do kořalny. Ten člověk je sluhou u našich vydavatelů a zná všecko. Frantu s ním seznámím, vypiju jednu hořkou a jdu domů. Tak měj, Šuro, rozum a pust mě. Nebo chceš, abych se s tebou pral? Tak řekni Francimu, taký je to člověk a on ho pozná a seznámí se s ním sám. Kako by byl Franci malé děcko, že musíš zrovna ty s ním. Franci není děcko, Franci je velký hovado. Ty ani nevíš, co proved už za blbosti, Franto. Přiznej se, Šurince, co zproved. Jak jsi mi na flámu ztratil rukopis. A já musel psát znovu. Vidíš, Šurinko, takovej hlupák je Franta. Mluv pravdu, Franto. Lžu? Bohužel je to smutná pravda, ale Šurince si to říkat nemusel. Přisvědčil Habán smutně. Jak pak nemusel? Vždyť vidíš, že mě Šura ani na čestné slovo z domu nechce pustit. Snad teď dostane rozum a uzná, jakou mám s tím sakramentským švejkem starost, když mám kolem sebe samé blbce. Tak jdi. Kak hned nepřijdeš, půjdu za tebou. Šurinko. Udělej dnes k obědu pyrošky. Franta je dosud nejedl a já mám na ně taky chuť. Řekl Hašek na odchodu. Hašek šel Habána zaučovat k baroubkům. Když už Habán dovedl odborně rozpoznat slivovici od rumu, opustili oba kořalnu. Víš, kamaráde, doprovodím tě jen k Bulharu, pak půjdu domů. Musím se trošku proběhnout, člověk by zblbnul sezením. Omlouvá se Hašek a Habán se jen usmívá a šibalsky přitakává. U Bulhara potkali jakéhosi starého šedivého muže v záplatované rakouské uniformě. Belhal na jednu nohu. Zastavil je a prosil o almužnu. Hašek použil té příležitosti a zeptal se starce, který, mimochodem řečeno, zapáchal velmi alkoholem, zda by také rád mimo almužny vypil s nimi trochu slivovice. A zlomyslně dodal. Když nejsou fotr na kořalku zvyklej, tak jim radím, nepijou to. Mohlo by jim to škodit. Rozumí se, že to starému neškodilo. Hned věděl, kde je nejbližší kořalna a byl pln ochoty oba pány doprovodit. V kořalně se dědek rozpovídal o válečných událostech. Strašně lhal. A bylo zřejmo, že vůbec v žádné vojně nebyl, ačkoliv tvrdil, že byl raněn na Pijavě. ale uměl dost dobře povídat. A když se někdy spletl a byl ze lži přítomnými válečnými invalidy usvědčen, tu vždy ho Hašek vzal v ochranu a dosvědčoval povídavému starci, že mluví svatou pravdu, poněvadž s ním na vojně sloužil a byl očitým svědkem všeho, co starý mluvka vyprávěl. Takže konečně věřil tomu i sám vypravěč. Často se už sám dovolával Haškova svědectví, říkaje, viď kamaráde, jak jsme ty kluci talianský hnali a bylo nás jen 8 a oni měli celý baťák. Talian není žádný voják, to je zbabělec. Jak viděl naši uniformu, hned byl posranej a utek. A ukazuje na Haška, řekl. To byl náš komandant. Byl jen pitomým cuxfírou, ale strčil do kapsy generála. Viď, kamaráde, ty bys mohl povídat. Oje! A hodil významně rukou. Hašek měl velmi rád drzé mluvky, když dovedli ohromné nesmysly společnosti takřka vsugerovat. Nikdy a nikoho neprozradil, že lže, naopak. Starce počastovali i ostatní přítomní a Hašek šel pak s Habánem o dům dál. Habán věděl, že už je dnes definitivně po Haškově psaní a proto se srdečně zasmál, když Hašek venku řekl, že půjde jen kousek k lidovému domu v Hybernské ulici, aby si tu sedl na elektriku a že bude psát až do noci, poněvadž má ohromnou chuť k psaní. Zlobil se, že Habán mu nevěří. Však prý ho přesvědčí. A přesvědčil. V restauraci lidového domu prodali několik švejků za zvýšenou cenu, poněvadž Hašek připsal každému svůj autograf. Přijali také předplatné od lidí zvenku a zaznamenali si pečlivě jejich adresy. Pak si poručili papriku a pivo a když se najedli, šli dále do Celetné ulice k bývalým Bendlům, dnes u Jelínka. V hostinci bylo živo. Několik řezníků z jatek tancovalo tu s holkami při pijáně medvědí tanec. Byli všichni vráži, mnoho hluku bylo v malé, staré, klenuté hospodě. Po tanci se pilo a vedli se nestydaté řeči. Zejména jedna stará ubožačka, kterou nikdo nebral k tanci pro její nepříjemnou ohyznost a opilost, nahrazovala si zábavu oplzlými řečmi, které společnost kvitovala neurvalým smíchem a různými vtipy na její ošklivost. To ji popuzovalo téměř k nepříčetnosti. A proto si Hašek zahrál na mravokárce. Dovolte, madam, oslovili. Jste-li prostitutka? Jednáte velmi nesprávně, když tak neslušně mluvíte. Každá řádná prostitutka má být i vzorem dámám. Jak svým taktním společenským vystupováním, tak svou vybranou mluvou, elegancí a koketností. Celá společnost stichla a udiveně pohlížela na řečníka. Žena, k níž Hašek promluvil, zaškaredila se a vyvalila na něj opuchlé oči. Hostinská známá prostačka nechala všeho v kuchyni, která je s lokálem přímo spojena, a tak naslouchala výkladům známého hosta. Hašek pokračoval. Jen tak upoutáte na sebe mužskou společnost a získáte úctu i u vyššího panstva. Velectěná, mluvím k vám upřímně. Zanechte všech sprostot, snažte se přiučit se způsobům, které vám rozhodně a k vaší škodě chybí. Mohu-li vám radit, kde možno vám najít poučení, tu myslím, že byste měla navštěvovat plesy v reprezentáku nebo na Žofíně. Prohlédněte si několik výkladních skříní v obchodech s látkami a vyberte si tu nejvhodnější. Dejte si pak zhotovit vkusnou róbu a můžete jít na ples. Zpočátku vám doporučuji, mnoho nemluvte. Stačí vám ke všemu jediné slovo. O, prosím. Mohl bych vám také doporučit Gutův společenský katechismus, nebo... nedomluvil. Žena, k níž řečnil, náhle procitla a počala milého Haška bombardovat takovými nadávkami, že je není možno zde reprodukovat.
1: Vůl, takové věci povídá a já nemám ani na busta,
0: řekla nakonec a dala se do hysterického pláče. Haškovi bylo té ženy líto. A proto, aby ji usmířil, poručil jí 4 teplé busty a zaplatil za ní útratu a dal jí nějakou korunku do kapsy. Společnost se řechtala a pak se dále bavila svým tancem a řevem. Přišlo několik hostí, starých známých, zlodějů a pasáků, s nimiž se Habán i Hašek dali do řeči. Po chvíli otevřeli se prudce dveře a vešla Šťára s bubníkem v čele a žádala legitimace. Hledali nějakého mezinárodního zloděje. Když přišli ke stolu, kde seděl Hašek s Habánem a žádali legitimace, Hašek hned za všechny pány i dámy ručil, že je všecky zná jako pořádné lidi. Bubník zpočátku Haška nepoznával a proto jej upozornil, aby raději ručil za sebe a vytáhl legitimaci. To Haška rozčílilo a zařval. Co? Jakou já potřebuju legitimaci? Já jsem starý námořník, na mě žádný legitimace neplatí. Krucifix! Vždyť já vlastně ani neexistuji. Několikrát jsem byl popravený, zavražděný a ještě mě budete sekýrovat po smrti?
2: Bubník konečně Haška poznal. Usmál se, máchl rukou na své podřízené, kteří se po Haškovi hnali a odešli.

0: Poněvadž se našim hrdinům nedostávalo peněz, prodali několik švejků, které nosil Habán v balíku a v cestovní brašně. Šenkýřka koupila hned 20 kusů a pařiči z jatek nebyli skoupí, zaplatili dobře za Haškův podpis. Pak vydali se na další cestu. Bylo již po 12., když se snažili dostat se do uzavřené kavárny Anduly Pikové v jedné uličce nedaleko Rudolfína. Tu prodali zbytek švejka nějakým úplně spitým německým nacionálům, protože Hašek se těm pánům představil jako synovec bývalého poslance Wolfa a zpíval jim svým strašným hlasem společně s Habánem Wacht am Rhein. Kavárnice kategoricky zakazovala takové písně zpívat, ale Hašek ji německy odbil, že je host a že si svoji národnost od leckoho tupit nedá. Napití Němci s Haškem souhlasili a protestovali rovněž proti jakémukoliv znásilňování nebo omezování. Hašek, když viděl, že má posilu, řval hlasitěji Deutschland, Deutschland, über alles. Na pokřik kavárnice seběhli se ostatní hosté a číšník s domovníkem a hned se chystali k boji. Pranice se strhla pořádná, Němci byli vytlačeni a museli na policii. Habán s Haškem po prohrané bitvě hanebně opustili bojiště. Utekli, aniž zaplatili. Na cestě k Mrázům, kam potom zamířili, potkali mladého pána z Unionky. Byl tu noc na cestách a trochu již ušlý a proto prohlásil, že jinam nejde než domů. A vyzval oba, aby s ním šli, že je pohostí. Dalo to trochu práce, než se dostali na místa. Unionka byla zavřena. Mladý pán zapomněl klíče doma. Bylo proto nutno vypáčit násilím dveře vedoucí do místnosti. Úsilím všech dveře povolili. Mladý pán zapnul elektrické osvětlení, usadil oba hosty za mramorový stolek nedaleko kuchyně, řekl, že hned něco dobrého uchystá a odešel. Uplynula celá hodina, ale mladý pán jakoby do vody padl. Kriste pane Franto, snad se mu něco stalo. Byl snad přepaden za tím, co my tu nečinně sedíme. Možná, že je chudák mrtev. Musíme vyšetřit, kde je. V kuchyni našel dva velké řeznické nože, dal jeden Habánovi a šli po stopě zmizelého. Prohledali všechny místnosti a nenašli ani myš. Otevřeli poklop vedoucí do sklepa. Tu našli opět dveře do nějaké sklepní místnosti uzavřené visacím zámkem. Zmizelý tu sice nebyl, ale za to plno lahví od vína a různých likérů, krásně položených v regálech. Vůně citrónů a silných opojných nápojů dala oběma zapomenout na zmizelého. Jako dravci vrhli se na láhve, urazili hrdla, poněvadž neměli vývrtky, usadili se proti sobě na bedny, vyprávěli si různé anekdoty a popíjeli přitom statečně, až konečně oba usnuli. Jak dlouho spali, nedalo se zjistit. Ale byli náhle ze spánku vyrušeni. Domovník si povšiml, že kavárna je v neobvyklou hodinu osvětlena. Oznámil patrole zděšeně, že v Unionce jsou lupiči a požádali o pomoc. Stráž okamžitě vtrhla s domovníkem do kavárny a pátrala dlouho marně po lupičích. Konečně zaslechl jeden z nich silné chrápání. Upozornil na to a společně šli po stopě, která vedla do sklepa. Bledí strachem odvážili se až ke dveřím, za nimiž chrápali naši hrdinové. Strážníci vytáhli bambitky, domovník ozbrojil se nožem, který Habán pohodil, když páčil zámek, otevřeli dveře, namířili proti spícím bambitky a hrozně zařvali ruce vzhůru, ani hnout. Dělali jistě pořádný kravál, když se spáči probudili.
1: Hašek v rozespalosti myslel, že je někde v Rusku.
0: Mrzutý, že ho tak brzy po ránu budí, nadával.
2: Svoloč jedna, čupči synu, proč mě budič?
0: A Vida proti sobě ozbrojenou moc blábolil dál.
2: Vzhledem k povážlivé situaci na frontě, jmenuji vás velitelem fronty. V případě protržení našich pozic na řece Iku stáhněte pluky na pozici Klučeva Bugulma. Evakuaci města začněte, bude-li nepřítel 50 verst od města. Mobilizujte obyvatelstvo do 52 let. Vyhoďte do povětří železniční mosty. Zapalte elevátor, co se nedá odtud vynést, za námi zničte. Marš!
0: Strážníci i s domovníkem zůstali stát u dveří jako přikovaní a nemohli dlouho popadnout dechu, jak se ulekli řvoucího Haška, který s habánem seděl na bednách. Zády opřeni o zeď, nohy majíce nataženy a ruce bezvládně visící k zemi, naši hrdinové nemohli se však také hýbat. Habán s ústy blbě otevřenými koukal na bambitky, které byly na ně namířeny. Stráž si dodala znova odvahy, když spozorovala jejich úplnou netečnost a vyzvala je, aby dali ruce vzhůru. Této výzvě nemohli však při nejlepší vůli vyhovět, poněvadž nemohli rukama vůbec hnout. Domovníkovi podařilo se konečně najít mladého pána. Našel ho spícího v zastrčeném koutku kavárny a zabaleného do nějakých starých drapérií. Domovník mu oznámil, že ve sklepě chytli lupiče. Mladý pán se tetelil strachy, když to slyšel, proto jej domovník uklidňoval, že není žádných dalších obav třeba, poněvadž lupiči jsou spoutáni a neškodní.
1: Pětraná hodino, vždyť jsou to kamarádi. Já jsem je sem v noci sám přivedl, zvolal mladý pán, když spatřil Haška s habánem na zemi. Jak přišli do sklepa, to nevím.
0: Všecko jedno, rozvažte je a zbuďte.
1: Dalo to velkou práci, než je probudili.
0: Když se tak stalo, vyhodil je mladý pán nemilosrdně.
1: Tak se mi zdá, že jsme tam způsobili nějakou nepříjemnost,
0: ozval se Hašek na ulici.
3: Baba,
0: potvrzoval zívající habán.
3: Mám chuť na polívku.
1: Já taky. Pojďme, Franto, na uhelňák,
0: navrhl Hašek. Potloukali se zase celé půl dne po různých místnostech. V poledne zjistil habán, že je bez groše a proto chtěl jít domů.
1: Hašek nesvolil.
0: Ukázal, že má dosud 60 korun a táhl habána do Charvátovy ulice na oběd a na Třeboňské. Cestou potkali známé mladé literáty z Unionky. Hašek je zastavil a vyptával se, kam spěchají. Řekli dle pravdy, že schánějí peníze na oběd. Hašek je pozval, aby šli s ním.
1: Hoši nechtěli a všelijak se vymlouvali. Hašek jim tedy dal posledních 60 korun, ač i tomu se bránili,
0: že prý má ještě u sebe 2000 a zítra, že dostane 6000 od knihkupce Svátka z Budějovic.
1: Pravda to ovšem nebyla.
0: Pokud běželo o knihkupce Svátka z Budějovic, byl to vtip, jemuž jen habán rozuměl.
1: Teď je to dobré, Jardo, půjdeme aspoň domů. Zbláznil jsi se, co bychom dělali teď doma? Pyrošky nám jistě už snědly, proto půjdeme na oběd sem k Jelínkovi. nemám ani vorla. Jak bys tam chtěl jít? Nemůže to vadit. Mám ještě korunu. Doskoč někam pro papír, napíšu něco do novin a budou peníze hned. Tu máš a přijď za mnou k Jelínkovi.
0: Hašek sotva, že vstoupil do hostince, hned ve výčepu požádal platícího sedláka Havránka o půjčku 100 korun. Dostal, co žádal, ale musel se čestným slovem zaručit, že zítra 100 korun vrátí. Vzadu v lokálu uvítala Haška známá společnost agentů z obrazy, kteří měli špatné obchody a proto pili jen jedno pivo a byli jako zařezáni. Hašek to

0: a předal jej Habánovi, aby jej ihned zanesl do redakce Tribuny.
1: Mordie, Jardo, jak si to mohl napsat v tom kraválu? Divil se Habán.
0: Když mám náladu, nemůže mě nic rozházet. Ale teď nechme výkladů a běž do Tribuny a pozdravuj Kodíčka. Řekni mu, aby dnes mi nic nestrhoval z foršusu, víš? Řekni, že mě někdo ukradl svrchník a že mám příležitost koupit si lacino jiný. Ať raději přidá, že jim to všecko stokrát vynahradím. Zatímco Hašek u jelínků vesele pil, Habána nechtěl pustit portýr v Tribuně do redakce, protože se drobátko motal. Habán ve strachu, že nepřinese peníze, způsobil ohromný kravál.
1: Jak to, že tam nesmím, oni jedna vejžle?
0: Hubuje na portýra, který je proti Habánovi učiněný střízlík. Poněvadž jsem to poručil já, odpovídá za portýra zavalitý muž se zlatým skřipcem a oholenou tváří. Habán se tedy oboří na neznámého nepřítele.
1: Oni jeden nacucanej bulíčku, co oni tady chtějí poroučet? Já jsem Haškův hausknecht a jdu si pro peníze. Oni jeden křene, jdou mi z cesty, nebo...
0: A Habán těžce zvedá svou velkou ruku. Pán, zaslechnuv něco o Haškovi, ptá se Habána.
1: Proč si nepřijde Hašek sám? A proč posílá vás na Pilého?
0: Vás nemůžeme nahoru pustit. Jsou tam stroje a mohlo by se stát nějaké neštěstí.
1: S nima nemám vůbec co mluvit. Kdo jsou oni, tajtrlíku?
0: Já jsem Franta Habán ze Žižkova, sluha a nakladatel Haškův. Já jsem slušný člověk a vím dobře, co se patří, když s někým chci mluvit.
1: No dobrá.
0: A já jsem Vohryzek, představoval se pán.
1: Oni, že jsou Vohryzek? Já znám Karla Vohryzka jako své boty. Koho chtějí honit, že jsou Vohryzek?
0: Jsou vůbec moc rád, že Vohryzkem nejsou, sice by leželi už dávno na zemi s rozflákaným nosem. Vohryzek je lump, který každého kamaráda okrad a nedělal to ani z potřeby. A Habán pokouší se jít zase kupředu.
1: Už jsem řekl, že vás tam nepustíme. Jste namazaný, tak si jděte lehnout.
0: Divím se Haškovi, že vás sem posílá v takovém stavu.
1: Posílá mě sem právě proto, že ví, že se nedám odbejt, pokud nedostanu peníze.
0: Tady mám rukopis a prachy musím dostat na dřevo.
1: Nebo to odvedu v jiném časopise. Nám je to jedno, kde to otisknou.
0: Hlavní jsou peníze. Jarda je moc měkký člověk a dal by se utancovat.
2: Konečně přišel redaktor Kodíček a Habána z té šlamastiky vysvobodil. Habán dostal peníze a vrátil se k Jelínkovům, kde s Haškem ještě chvíli prodleli a pak se znovu toulali po Praze, jako by vůbec ztratili cestu k domovu.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Tak to byl rozmarný obrázek ze života slavného českého spisovatele Jaroslava Haška očima kumpána Franty Sauera. Jeho v podstatě dokument o tom, jak vznikal Švejk, nám zprostředkoval Milan Němec v režii Lukáše Kopeckého. A k četbě se vrátíme znova za půl hodinky, k četbě příběhu o osudovém setkání spiritistického média s indickým mesiášem. To mluvíme o dalším dílu knihy Jolanty Trojak Svatava. A zítra odpoledne můžete sledovat střed kultur na jiné frontě. V případě sotva 16-letého člena sanfranciské rybářské hlídky a čínských lovců granátů, kteří nedodržují místní zákony. Jenže jak obstát proti přesile a může se mladík spolehnout na svého staršího kolegu, to poznáme zítra, tedy pokud budeme poslouchat povídku další z povídkových příběhů Jacka Londona. V tomto případě nese nadpis

0: tento příběh Bílý a žlutý a můžete jej poslouchat zítra o 1:30 odpoledne. A co mají společného filmové příběhy, jako je Frida, Pokání, Tygr a drak, Pán prstenů, Inu, je to hudba. Je to hudba Oscarová, my totiž v této následující půlhodince budeme poslouchat hudbu autorů, kteří za svůj výkon, za hudbu k těmto filmovým snímkům byli oceněni Americkou akademií filmového umění a věd.
1: Klapka.
2: Když psal Johann Strauss svou hudbu, psal jako hudbu taneční. Dnes je z ní hudba vážná, takže nikdy nemůžeme vědět, jestli se z filmové hudby nestane za dalších 100 let také klasika. To jsou slova mého oblíbeného filmového skladatele Zbigněva Preissnera. U poslechu Klapky vás dnes, milí posluchači, vítá Kristýna Šrámková. V letech 2000 až 2010 získalo Oscara v kategorii nejlepší původní hudba 8 skladatelů. Dva z nich dokonce dvakrát. Někteří z vítězů jsou skladatelé čistě filmoví, někteří působí hlavně na poli vážné hudby. Jedním z nich je americký skladatel John Corigliano. Ten za svou hudbu získal už několik cen Grammy a Pulitzerovu cenu. Při děkovné řeči se před kolegy z filmové branže svěřil, že tím, že mezi ně přichází ze světa klasické hudby, je jeho radost z ceny o to větší. Své ocenění získal za hudbu k filmu Krvavé housle. Povídkový příběh se odehrává během 3 století na několika kontinentech a hlavní roli tu hrají zakleté housle, které nepřináší svému majiteli zdaleka jenom slávu. Soundtrack nahrál houslista Joshua Bell z The Philharmonia Orchestra, který řídil Esa-Pekka Salonen. A tohle je hlavní téma Krvavých houslí.

Housle z předešlé ukázky teď vystřídá violončelo. V roce 2001 získal Oscara za nejlepší hudbu další autor hlavně vážné hudby, Tan Dun. A bylo to za soundtrack k filmu Tygr a drak. Čínský skladatel o procesu tvorby říká, že je pro něho jako snění bez hranic. A o překonávání hranic je i zmiňovaný film, který získal celkem 4 Oscary. Propojil svou americko-čínskou koprodukcí Východ se západem, romanci s bojovými scénami a ve svém příběhu o potulných šermířích bojujících za vlády čínských císařů proti bezpráví také vysokou a nízkou kulturu. Tohle je hlavní hudební téma filmu v podání violončelisty Jojomy.

Oscarové ocenění z roku 2002 mi udělalo obzvlášť radost. Získal ho totiž kanadský skladatel Howard Shore za hudbu k prvnímu dílu trilogie Pán prstenů – Společenstvo prstenů. Shore se při udílení cen svěřil, že byl při skládání inspirovaný četbou Tolkienova díla a vizuálním stvárněním režiséra Petera Jacksona. A kdybyste si chtěli poslechnout víc z tohoto soundtracku, najdete v archivu Klapek díl věnovaný jenom jemu.

V roce 2003 se stal Oscarovým skladatelem New Yorkčan Elliot Goldenthal. Cenu získal za hudbu k filmu Frida a porazil tak třeba Philippa Glasse se soundtrackem k filmu Hodiny. Salma Hayek a Alfred Molina v hlavních rolích dramatického příběhu o mexické malířce Fridě Kahlo a jejím manželovi Diego Riverovi. A než si pustíme ukázku, zacituji ještě samotnou malířku. Vášeň je most, který vás dovede od bolesti ke změně.

Rok 2004 přinesl další Oscarovou sošku Howardu Shoreovi. Tentokrát za třetí díl trilogie Pán prstenů Návrat krále. A k tomu navíc Oscara za nejlepší píseň pro ten samý film. Into the West naspívala Annie Lennox, která společně s manželkou režiséra Fran Walsh na soundtracku spolupracovala. Jak sám Howard Shore říká, měl velké štěstí na skvělé spolupracovníky, kteří mu byli průvodci úžasným světem Středozemě. V děkovné řeči také dodal, že mu bylo velkou ctí převést Tolkienova slova do řeči hudby. Svého druhého Oscara získal Shore v konkurenci dalších zkušených skladatelů Jamesa Hornera, Thomase Newmana, Gabriela Jareda a Dannyho Elfmana.

Polský skladatel Jan A.P. Kaczmarek vyhrál Oscara za nejlepší hudbu v roce 2005. Bylo to za film Hledání země nezemě v režii Marka Forstera, jehož filmařský talent skladatel zmínil v děkovné řeči. Johnny Depp a Kate Winslet v hlavních rolích příběhu o životě spisovatele, který stvořil kouzelný svět Petra Pana. Kaczmarek vyzvedl při své děkovné řeči také skvělé hudebníky, se kterými na soundtracku spolupracoval a bez kterých by jeho hudba nebyla tím, čím je.

V letech 2006 a 2007 si Oscara odnesl argentinský skladatel Gustavo Santaolalla. Jeho nevšední filmové hudbě jsem věnovala jednu z prvních klapek a zmínila jsem i tyto dva Oscarové filmy. V roce 2006 to byla Skrocená hora, kde si během Oscarového večera zahrál Santaolalla společně s filmovým orchestrem na kytaru ústřední melodii z filmu.

O rok později byla oceněna Santaolajova hudba k filmu Alejandra Gonzálese Iñárritu Bábel. Santaolaja v soundtracku používá tradiční andský nástroj charango, který má nezaměnitelný zvuk a vnáší do filmu speciální atmosféru, jak můžete slyšet v následující ukázce.

Italský skladatel Dario Marianelli byl na Oscara nominovaný 3x, a to za hudbu k filmům Pýcha a předsudek, Anna Karenina a Pokání. Všechny 3 filmy byly v režii Joea Wrighta s Keirou Knightley v hlavní roli. Oscarový soundtrack k Pokání nahrál English Chamber Orchestra s klavíristou Jean-Yves Thibautem.

8 Oscarů získal v roce 2009 film Milionář z chatrče. 2 i v hudebních kategoriích pro A.R. Rahmana. Tento velmi činorodý, původem indický skladatel, který složil hudbu k více než 200 filmů, vystudoval klasickou hudbu na Oxfordské Trinity College of Music a při předávání Oscarů zmínil jedno indické přísloví, které říká: i když nemám nic, pořád mám matku. A tady už je hlavní hudební téma z jeho Oscarového soundtracku.

posledním autorem dnešního dílu věnovaného Oscarovým skladatelům v prvním desetiletí nového milénia je americký skladatel Michael Giacchino. Vítězný se stal jeho soundtrack k animovanému filmu Vzhůru do oblak, který byl zároveň vyhlášen nejlepším animovaným filmem roku 2010. Film Vzhůru do oblak vznikl ve spolupráci studií Pixar a Disney. Příjemný zbytek dnes hlavou v oblacích vám přeje Kristýna Šrámková. A tady je poslední ukázka dnešní klapky.

0: Ukázka z animovaného filmu Vzhůru do oblak ukončila dnešní Klapku, ve které Kristýna Šrámková představila Oscarové skladatele prvního desetiletí nového milénia.
1: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Cool Flotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Cool Flotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.
2: Četba s hvězdičkou.
0: S lehkostí, humorem a hlubokou erudicí popisuje kunsthistorička Jolanta Trojak ve svém debutovém románu Všechny nevšední hledače absolutna a vytahuje z historie známé i pozapomenuté osobnosti z uměleckého prostředí Evropy počátku 20. století. Mluvíme tedy o knize Svatava této spisovatelky. Třetí část nám bude číst Tereza Hofová.

Nová Paka. Jeden by řekl chudý kraj. Pro ty, kdo nenahlížejí pod povrch věcí, chudým i zůstane. Těm ostatním tu pod nohama křupou chalcedony a jaspisy. Kameny, v nich se zrcadlí pravěká jezera i zakrnilé kmeny z prvohor. Z té půdy napumpované krví, příznačně zvané červenice, kdysi jistý horník vykutal obraz Panny Marie. Mimořádný nález byl z půdy přesazen rovnou do opulentního svatostánku a k obrazu, jenž konal zázraky, začaly proudit davy poutníků. Divotvorná žíla se ale brzy vytěžila a z Madony se brzy stala jen další laciná pouťová atrakce. Někdy tou dobou začal místní továrník mluvit s mrtvými. Prvním novopatským médiem byla jeho služebná. Netrvalo dlouho a k vyvolávání duchů se přidali i jeho zaměstnanci. Ve světnicích natřených na bílo začali pravidelně zrazovat království boží pro království ducha svatého. Náboženským vůdcem podkrkonošské obce se stal Karel Sezemský, kterému se tu podařilo vytvořit nefalšované duchovní království se stovkami oddaných přívrženců. Muži se stříbrnou kozí bratkou nedalo mnoho práce novopatské přesvědčit, že jejich nová víra otevírá třetí náboženskou epochu. V období starého zákona panoval otec, v období nového zákona syn a se spiritisty mělo nastoupit období ducha svatého. Nové hnutí brzo ovládlo celý kraj a poutnímu kostelu vyrostl pandán méně spupný a nápadný. Pomník mistra Jana Husa, symbol nové víry, jako klín vražený mezi morový sloup a katolický kostel svatého Mikuláše. I Svatava pocházela z rodiny, která budovala podkrkonošské duchovní království. Její rodiče se vzdali katolické víry a stali se následovníky nábožensko-mravního hnutí, definovaného jako křesťanství usměrněné moderní vírou v pokrok. Narodíti se, zemříti, znovu se zroditi a pokračovati bez ustání až k úplné dokonalosti, toť zákon. Stálo vyšité křížkovým stehem na dečce, jež visela všem na očích ve skromné kuchyni. Když bylo Svatavě 10 let, začal ji ze spánku burcovat měsíc a pak ji až do svítání venčil na svém lunárním vodítku. Vyzáblá dívka pod jeho vlivem podnikala několika kilometrové túry po novopatském okolí. Mátožila se za ním ve zvláštním tranzu. Snila i bděla zároveň. Domů byla obvykle přivedena druhý den dopoledne, zabalená do teplé přikrývky a tvrdě spící v náruči strážníka. Zoufalí rodiče se znepokojením sledovali, jak jim jejich jediná dcera začíná unikat. S každou další extází zřetelněji zrcadlila rysy svého únosce. Ta tam byla jasnost slunce. Vše se macerovalo v tajnoslubném polosvitu luny. A za rohem už číhala černočerná tma. Přecitlivělou dívku na radu doktora okroužkovali jako stěhovavé ptáky. Za úplňků si lehala do postele s cedulkou přivázanou k útlému krku. Byla na ní uvedená doručovací adresa spolu s poznámkou nebudit. Dokud měli rodiče lehké spaní, nepodařilo se jí dojít daleko. S věkem však dívčin somnambulismus nabýval na intenzitě. Jejím nevědomým cílem už nebylo dál, ale výš. Svatava, pronásledovaná dýchavičnou matkou, postupně dobyla všechny vyvýšeniny ve městě. Pokořila sochu mistra Jana Husa, radniční věž i katolický kostel, což spiritistická obec kvitovala se škodolibou radostí. Až jednoho dne vyšplhala na střechu rodného domu a rozhodným krokem vykročila do prázdna. Jeden osudový krok, po něm střemhlavý pád do propasti. Čas blázna. Bod 0. Několik dnů poté, co její baron navštívil v ateliéru, kličkoval malíř Adámek ve cvičebním trikotu a s ovčí kůží přes rameno mezi okrasnými dřevinami a bedlivě se ohlížel, zda ho někdo nesleduje.
Městská krajina v srdci Vinohrad, jejímž středem chvátá, se před pár lety změnila. Zmizela výstřední zahradní architektura i miniaturní zoo. Rozlehlou plochu v duchu moderního urbanismu přeměnili na kultivovaný anglický park, jenž dostal jméno po jednom z nejoblíbenějších politiků českého liberalismu. Udýchaný malíř vystoupal do nadmořské výšky 270 metrů a blaženě vzdychl. Jeho očím se naskytl jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, kterému vévodila monumentální silueta Hradčan. Idylické panoráma rušila pouze jedna bizarnost. Polonahý Eckstein v pozici velblouda. V kleče, prohnutý v zádech jako napnutá tětiva, se marně snažil rukama dosáhnout na paty. Hlava klinkající nebezpečně nízko nad kotníky a dámka okamžitě zpozorovala. Navzdory krkolomné pozici za sebe vypravila úsečné namasté, načež se tato podivuhodná spleť lidských končetin zhroutila na připravené ovčí rouno. Baron se na rozdíl od Ecksteina nijak nenamáhal. Pohodlně usazený v trávě a opřený o kmen mladé lípy, vytřeštěnýma očima fixoval protilehlý keř. Když malíře zpozoroval, s typickou nonšalancí sepjal ruce před mužnou hrudí a mírně sklonil hlavu. Nepálský mladík jógu necvičil ani nepředstíral. Ležel na zemi s rukama za hlavou a s tváří nastavenou ranímu slunci. Na baronovo důrazné lusknutí však mrštně přešel z lehu rovnou do lotosového sedu. A dámek baronův pozdrav rozpačitě napodobil. Ano, takto se zdraví háta jogíní. Usmál se na něj baron povzbudivě a ukázal vedle sebe na kus zválené trávy, v níž se ještě třpitěla rosa. Jsem nesmírně rád, že jste přišel. Prosím, udělejte si pohodlí. Madam Blavatská cvičení jogy teozofům nedoporučovala. Podle jejího názoru hrozilo, že by je stejně jako fakíry nikdo nebral vážně. My se s ní ale v tomto bodě rozcházíme. A k této rebelii máme pádné důvody, řekl baron s patřičným důrazem. Jógu využíváme pouze jako způsob mystického tréninku. Naším cílem je jógu zúročit v okultistické praxi. Ale jak? Ozval se novic. Usilovným cvičením se u vás aktivují magické schopnosti. Siddhi, vyhrkl Eckstein, jenž se mezi tím pozbíral ze země a znaveně se opřel o svůj trojzubec. Magické schopnosti? Zopakoval po něm nevěřícně Adámek. No ano, odvětil Bombardy pobaveně. Řekněte mi, proč bych se jinak takto trápil? Jeho hrdelní smích záhy přešel v dávivý kašel. Ne, na sportovce opravdu nevypadal. Díky józe budete schopen regulovat svou tělesnou hmotnost, zvolal vzrušeně. Můžete se učinit lehčím než nejlehčí věci na světě a vice versa. Stručně řečeno, už vás nadále nebudou svazovat fyzikální zákony. Navíc si budete zvesela cestovat prostorem i časem a pokud se vám zlíbí, nebudete vůbec vidět. Byla by to ale škoda, protože vy nikdy nezastárnete. Na co jsem ještě zapomněl? A ano, budete rozumět řeči zvířat a usmrcovat pouhým pohledem. A taky nikdy neumřete. Procedil skrz rudé zuby Eckstein. Malíři by bohatě stačilo, kdyby yoga stimulovala jeho ochromenou tvůrčí potenci. Máte neuvěřitelné štěstí, podotkl baron. Budete se totiž učit od skutečného mistra. Malíř automaticky upřel zrak na gumového Nepálce, jenž dosud nepocítil potřebu rozplést své končetiny ani se jinak zavrtět či podrbat. Bude pro něj velkým ústupkem učit se od divocha, pomyslel si. Ale baron jejich bytě vyvedl z omylu. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že hledíte na prvního evropského sádhua. Pronesl s neskrývanou pýchou a popostrčil Ecksteina dopředu. Těžko říct, zda to byla lepší zpráva.

Na podzim roku 1908, někdy mezi půlnocí a pátou hodinou raní, Svatava spadla ze střechy domu, ve kterém od narození žila. O pár hodin později byla nalezena v zahradě mezi řádkem mrkve a ještě nevykopanými bramborami. To, že pád přežila, nebylo pro pačáky žádným překvapením. Náměsíčník má více životů než kočka, protože je pod neustálou ochranou Ducha Svatého. Nad čím ale žasli byl fakt, že si na svou noční potulku oblékla kalhoty. Se spiritistickou tezí tvrdící, že tělo je jen dočasnou schránkou, jež se má na konci životní poutě bez piety spálit, Svatava naprosto souhlasila. S jedinou podmínkou. Na tu pouť by tělo ráda pěkně oblékla. Šatník zbožných spiritistek, svázaných šněrovačkami i rigidním náboženstvím, byl ukotvený v bezčasí a zabředlý v monochromu. Jediný svěží vánek na Novopatsko přinášely návštěvy ze záhrobí. Ženy ze zásvětí se zjevovaly zásadně bez korzetu, což mělo pro malou Svatavu symboliku dvojího osvobození. Při seancích si pokoutně skicovala jejich splývavá roucha a bojovala s výčitkami, že jí víc než poselství mrtvých zajímá to, co mají na sobě. To, že mrtvé na rozdíl od ostatních nejen slyší, ale i vidí, nechávala bez povšimnutí. Myslela si, že ostatní je vnímají stejně. Kromě neboštíků formovala Svatavin vkus také jedna žijící osoba. Byla jí Anna Suchardová, provdaná Boudová, na svou dobu nezvykle nezávislá žena pocházející ze slavné novopatské umělecké rodiny. Jejím otcem byl akademický sochař Antonín Sucharda mladší, spoluzakladatel pražského spolku Mánes, jenž kromě svých tvůrčích počinů proslul také svou výstředností. I jeho dcera Anna se vymykala přísným novopatským normám. Vystudovala kreslířskou a malířskou školu pro dámy při umělecko-průmyslové škole a speciální školu pro malování květin u Jakuba Šikanédra a vydobila si čelné místo mezi předními tvůrci užitého umění. Tato nepřehlédnutelná dáma se stala hrdinkou Svatavy na dětství. Inspirovala ji vším. Od zakřiknutých novopatských žen se lišila sebevědomým vystupováním, hlasitými výbuchy smíchu a hlavně krásným oblečením. Při jedné ze svých vzácných návštěv rodného města obdarovala Svatavu starými ročníky časopisu Nové pařížské módy, redigovaného přímo z francouzské metropole Zdeňkou Maroldovou. Přestože tyto módní žurnály byly 10 let demodé, malá spiritistka z nich byla u vytržení. Stále dokola si je tajně prohlížela. Krátce na to začala na půdě pečlivě obkreslovat jejich střihové přílohy a když si řemeslo jakž takž osvojila, dokonce i šít svoje první výtvory. Modely, které byly v přímém rozporu se spiritistickým učením, však veřejně nikdy nevynesla. Opojné úniky do pomíjivého světa umění a krásy se tak staly jejím nejpečlivěji střeženým tajemstvím.

Mladá žena, vědoma si svých úplňkových výzev, usilovně hledala způsob, jak jim svůj oděv co možná nejlépe přizpůsobit. Selským rozumem tak dospěla ke kalhotovému střihu a další zapomenuté české prvenství bylo na světě. O jejím pádu ze střechy je v místních análech pouze tato kronikářova věta. Bratři a sestry se nemohli shodnouti, co bylo strašlivější. Pohled na nehybnou spiritistku nebo svataviny kalhoty. Před svou komunitou se svatava bránila, že volbou pánských kalhot revoltovala proti katolickému bohu. Přitom si vypomáhala slovy starého zákona. Žena, ať se neobleče v roury mužské a muž neužije roucha ženského, jest ohavný u boha, kdo takové věci činí. Se mnou pronesla před tribunálem spiritistů chvějícím se hlasem, přichází zákon nový, zákon Ducha Svatého, a ten velí nosit kalhoty. Rodnou obec ale neobněkčila. Neposlušná spiritistka byla z místního spolku vyloučena. Zahambená rodina kalhoty rituálně spálila a problematická dcera poprvé v životě opustila hájemství spiritismu a s malou dušičkou se vydala na cestu do Prahy, kde se měla živit jako posluhovačka a pradlena. S vidinou odpuštění si zakázala kreslit a s těžkým srdcem zanevřela na módu. Její uniformou se opět staly černé šaty a tlusté punčochy, jejím náboženstvím nevybočovat. Všichni, včetně ní, doufali, že se v hlavním městě srovná. Místo toho se však vychýlila ze své osy.

Malíř na rohu Sázavské a Moravské ulice už po několikáté poměřoval Ecksteinovu ušmudlanou navštívenku s realitou. Ne, nespletl se. Uvedená adresa souhlasila. Před ním se tyčila novostavba Vinohradské synagogy, jejíž cibulové báně drze prorážely nebe uprostřed nově se vzmáhajících vinohrad. V oněch vzácných chvílích, kdy se Friedrich nevěnoval teozofické myšlence, zastával funkci zdejšího šamesa, tedy synagogálního služebníka. Jehož byt se nacházel ve sklepě přilehlé židovské školy. Po několika zaklepáních se dveře bytu nepatrně pootevřely. Ecksteyn vypadal překvapeně. Překvapeně a zanedbaně. Ale na to už si malíř za tu dobu, co se znali, stihl zvyknout. Omlouvám se, řekl Ecksteyn a chvatně si zastrkával košily do kalhot. Nějak jsem ztratil pojem o čase. Po chvilce rozpačitého ticha, kdy jeden na druhého zaraženě zírali, se Ecksteyn konečně ujal role hostitele a pozval malíře do suterénní místnosti se zamřížovaným oknem, již nazýval svým domovem. Kromě absence nábytku Adámka zaujaly důtky pověšené na zdi a hliněný falus na podestýlce z cizokrajné látky, před kterým stály dvě spola plné misky. V jedné byla kupička se schlé rýže, ve druhé hnilo nastrouhané jablko a nějaké sladkosti. Zdi zdobily kolorované obrázky katolických martyrů vedle podoby zen indických bohů, kteří si libovali v krutosti a prozrazovali tak Friedrichův ekumenický přístup k askezi. Adámek si poslušně sedl, i když by nejraději převzal seznam cviků a prchl zpátky do ateliéru, kde by se zachumlal do peřin své novobarokní postele. Už dlouho jsem se vás chtěl zeptat, proč se takto trýzníte? Započal místo toho nucenou konverzaci. Ecksteyn svraštil čelo, jež dnes pro změnu zdobily tři vodorovné bílé čáry. Když se ptali svaté Kateřiny z Janova, proč dělá všechny ty odpornosti, odpovídala stručně. Nevím, ale cítím se k tomu vnitřně přitahována. Účel trýznění je jasný, dodal. Snažím se zabít. To jsem si mohl myslet, zděsil se Adámek v duchu. Své já. Dokončil Friedrich větu. Existují optimisté, kteří vidí Boha ve všech stvořených věcech, včetně sebe. Já k ním nepatřím. Po mnohaletém bádání jsem došel k následujícímu. Já jsem tady, on je tam. A toto mě naplňuje nezměrným pocitem úzkosti. Udělám cokoliv, projdu si těmi nejstrašnějšími stavy, jen abych se k němu dostal. Já nechci být tady, já musím vzhůru a ven. Rozumíte? Adámek, překvapený Ecksteinovou razancí, se nervózně zavrtěl. K tomuto modu vivendi tíhnete od dětství? Snažil se působit neutrálně. Dá se říci, že ano. Zamyšleně připustil Friedrich, jenž se narodil do rodiny zámožné vídeňské honorace, v duchu rodinné tradice vystudoval chemii, mluvil 12 jazyky, byl nadšeným sportovcem i alpinistou, ale pořád mu něco chybělo. Řešení z bezvýchodné situace nakonec našel v cestopisném věstníku. Obšírný článek pojednávající o indické askezi jej naplnil novou nadějí. Dlouho jsem se nerozmýšlel. Prodal jsem to málo, co mi zbylo a za utržené peníze a bez zpáteční jízdenky jsem se vydal do Indie. Kde jinde, myslel jsem si, než v pravlasti askeze bych měl dojít osvícení. Vyrazil rovnou do Himaláje, aby tam vyhledal společnost jedné z nejextrémnějších hinduistických sekt. Ale to, co tam zahlédl, ho notně vyděsilo. Divoši do něj nevybíravě šťouchali svými trojzubci a divoce se u toho chechtali. Odhalovali přitom dásně rudé od betelu, což si saloní asketa mylně vyložil jako důkaz kanibalismu a poprvé v životě zaváhal, zda to s macešským vztahem ke svému tělu poněkud nepřepískl. Na útěk už ale bylo pozdě. Potupně divochům odevzdal hodinky a cvikr, chvíli na to vzplál na hranici i jeho cestovní šat.
Místo ušlechtilých myšlenek mě čekalo pojídání odpadků a prznění mrtvých těl, konstatoval Suše. Zvěsti o svérázném Rakušanovi se brzy donesly k uším madám Blavatský, jež shodou šťastných náhod právě pobývala v Indii. Vybudovala zde reprezentativní teozofické sídlo v Adiardu u Madrásu a odtud řídila celé hnutí, jež se mezi tím rozrostlo do mnoha poboček po celém světě. Ženu, která dělala všechno proto, aby odklonila duchovní kurz západu od Krista k hinduismu, historicky první evropský sádhu, nesmírně zaujal. Mohly její věci posloužit jako vzorové exemplum. Okamžitě se vydala na sever, odhodlaná jej pro svou vizi získat. Místo mudrce v kontemplativní póze a s okem navíc však našla jen zbědovanou trosku. Blavatská se dlouho nerozmýšlela. Nebohého hledače směnila za sadu stříbrných náramků a pár ruských cigaret a odvezla ho do Adiardu. Uběhlo několik měsíců a prominentní pacient v hlavním štábu teozofie zdařile sílil. Za dusných odpolední jsem ve stínu verandy a se skleničkou oranžády v ruce pročítal tisícistránkovou odhalenou Isis. A stal jsem se bezvýhradným fanouškem ideologie, kterou mé zachránkyni vpravila do hlavy vyšší entita. Tak vidíte, dodal a na jeho tváři vytanul provinilý úsměv. Z radikálního flagelanta se tak vlivem charismatické vůdkyně stal de facto neškodný sebepoškozující se teozof. Pokračoval se značnou dávkou sebeironie. Do Rakouska se už vracel jako apoštol nové víry. Doba mu hrála do karet. Vídeň byla městem, jehož realitu s posvěcením vědy čím dál více rozleptávaly sny. Díky Sigmundu Freudovi, jenž do rakouského podvědomí píchl jako do vosího hnízda, na povrch města nezadržitelně vyplouvaly jeho dlouho skrývané neurózy. Probuzení Vídeňané se začaly vymezovat vůči dominanci katolického kostela a lavinovitě opouštět teze materialismu. Namísto toho se houfně zajímali o parapsychologii, mystiku i východní náboženství. Hlavní štáb rakouské teozofie se semkl kolem stolu Café Imperial. Werfel, Rilke, Loos, Bruckner, Freud. Ti všichni tu každý týden analyzovali učení himalajských mahátmů a přitom, vyjma Friedricha, velebili vláčnost zdejších zákusků. Není divu, že Eckstein kavárenské krafání snášel nelibě. Vzrůstající frustraci vyvažoval stále krutějšími domácími praktikami a když se k němu doneslo, že nová pražská synagoga vypsala konkurs na Šamesa, okamžitě se do něj přihlásil. Jedním z pracovních benefitů byl i malý suterénní byt. Pro někoho je to možná nedůstojná kopka, pro mě ale znamená úkryt před světem, kterému nerozumím. Uzavřel svou zpověď asketa, jenž byl dnes mimořádně sdílný. A jak jste se seznámil s baronem? Ptal se dál Adámek. Stále nemohu pochopit, co dva tak odlišné charaktery svedlo dohromady. Máte pravdu, přisvědčil Friedrich. I když se usmíval, vypadal smutně. Co se týče našich zevnějšků, nemůžeme být rozdílnější. Spojuje nás ale stejné přesvědčení. Víte, naše tělo zdržuje naši duši. Oba hledáme způsoby, jak z něj ven. Baron utíká do astrálu, já do bolesti. I tak si nás však tělo vždycky přitáhne zpět. Je to mizérie. Zdá se, že naši rozpolcenost rozsoudí až smrt. Připustil smířeně. Muž propas

mediumní schopností způsobí poprask v Praze. Plné tajných spolků, ezoteriků, okultistů a jogínů sledujeme v těchto pozdních večerech. Román o hledání sebe sama na pozadí uměleckého a filozofického kvasu počátku moderního věku napsala Jolanta Trojak, je to její debut, a pro rozhlasové vysílání připravila v roce 2023 co by 15-dílnou četbu na pokračování Petra Hinčíková. Čte nám Tereza Hofová v režii Jakuba Doubra. Pokračovat budeme zase zítra čtvrtou částí ve 23 hodin.

Poslední půl hodinka 4. zářijového dne bude patřit Jiřímu Bartovi a závěrečné části jeho rozhlasových vzpomínek, vzpomínek animátora, filmového režiséra, scénáristy, grafika a pedagoga. Jeho osudy v roce 2024 připravila Lenka Kopecká. Jak jste slyšeli, před námi je tedy 5. závěrečná část, ale jinak se k osudům můžete vracet na webu vltava.rozhlas.cz. Tak přijměte pozvání k poslechu tohoto vyprávění a mějte se po celou dobu víkendu krásně. Od mikrofonu se loučí Daniela Čermáková.

Já už jsem to myslím jednou říkal v nějakém momentě, nevím kde. Ty moje projekty znamenají vždycky určitý období života a vždycky jako zabarvují tu etapu, kterou prožívám během těch 1, 2 až 3 roky a s tím projektem jsem vždycky spojený. Není to tak, že bych chodil takzvaně do práce, kde bych si odseděl nebo odpracoval těch počet hodin a pak myslel na něco jiného, ale je to tak, že vlastně ten projekt proniká i do vašeho soukromí a takzvaně vás pronásleduje. A proto ty osudy jsou spojený s mojí prací. Je to moje filmografie, která chronologicky začíná v roce 78 a končí v současnosti. Nemůžu říct, že jsem tím uzavřel moji činnost a že bych odcházel do penze.

0: Samozřejmě společenské změny, které nastaly v roce 89, se mě dotýkaly jak emočně, osobně, profesně. A náhodou v té době jsem začínal projekt, který se jmenuje Klub odložených, ještě před revolucí, a po revoluci jsem ho dokončoval. V tom projektu se zrcadlí společenská situace, aniž bychom si to dopředu nějak naplánovali s mým kolegou Edgarem Dudkou, protože scénář jsme psali ještě v létě nebo na jaře 89. A byla to taková jako společenská satira, ve které vystupují figuríny z výkladních skříní. Taková společnost, která žije stereotypním způsobem života, je tam určitá mechaničnost, určitá prázdnota. A ten přelomový rok se v tom filmu projevil tak, že staré figuríny, které žily ve skladišti, tak vyhodili a nastěhovali tam novou generaci. Ta nová generace jsou zase figuríny, které ovšem jsou na jiné úrovni, trochu jako modernější, ale nicméně ty změny zase nejsou až tak veliký, aby se dalo říct, že ten jejich život se zásadně změnil. Vznikla jakási taková paralela. Společnost nových figurin, které obsadily skladiště místo těch starých, reprezentuje současnou generaci a moderní společnost, která má taky svoje chyby, má taky svoje nedostatky, které se pak projevují v takovým groteskní stylizaci a metafoře. Metafory rád používám, což je přirozený prostředí pro animovaný film a speciálně pro moje vyjadřování.
1: Před a oblast!

Když srovnám dobu před a po, tak můžu říct, že před rokem 89 jsem realizoval hodně filmů v krátkém filmu. Bylo to období, kdy jsem měl relativní i svobodu až na malé jako cenzurní zákroky. V současné době mám možnost, mám teda absolutní svobodu ve vyjadřování, což je velmi pozitivní, ale zase je to vždycky limitovaný rozpočtem a penězi, který na ten projekt dostanu nebo se mě podaří získat prostřednictvím grantů, sponzorů a producentů. S tím se potýkám do dneška a díky tomu i některé projekty zůstávají neustále ve stavu rozpracovanosti a konkrétním příkladem je Golem, který teď se posunul až na startovní čáru, ale stejně čeká až na ten první výstřel, aby se začal realizovat. Příprava probíhá, i jsme dostali pozitivní reakce, ale ještě nemáme dostatek prostředků, aby jsme mohli začít. 90. léta přinesly velké změny, které se promítli samozřejmě do firmy Krátký film a řekl bych, že firmu to jako velmi poznamenalo, protože proměňovala se v distribuční společnost místo toho, aby filmy produkovala. I mnoho mých kolegů, zaměstnanců opustilo vlastně tu firmu, studio a takzvaně jsem zůstal osamocený a hledal jsem si další možnosti spolupráce. Vrátil jsem se k projektu, který už jsem měl dlouho připravený a na kterém jsme pracovali s Edgarem Dudkou, projekt Golem. A jakmile jsme dokončili scénář, tak jsme hledali producenta. Najít producenta v 90. letech bylo těžký i snadný, protože se objevovalo spoustu takzvaných producentů, který by na film takzvaně sehnali peníze, ale pak se ukázalo, že v tom jsou jejich vlastní zájmy. Viděli v tom jako příležitost, jak najít nějak finanční zdroje a tím si pomoct sami sobě. Možná, že ani tak nešlo ten projekt. Takže jsme se několikrát spálili. Byla to dramatická a často nepříjemná zkušenost, kterou jsme museli projít. Tak jak celá ta 90. léta nakonec i vypadala, říká se tomu divoká 90. I kolem nás vznikaly společnosti, které měly dobrý potenciál, ale nikdy jsme si nebyli jistí, jestli to dobře dopadne, jestli je to správná volba. Konec jeden z mých kolegů mi poradil v produkční skupinu Sekava, paní Elišku Sekavovou, která se ujala projektu v té fázi počáteční, ve fázi vývoje a na základě scénáře, který spíš vycházel z románu Gustava Majerinka a kde spíš se preferovala magická poloha příběhu a tak nějak jsem to i pojal výtvarně, kde jsem pracoval s hlínou a s magií toho slova šem amforáž. Bohužel ani v tomto případě se nám nepodařilo najít producenta, protože se obávali ten způsob zpracování, že přímo nezapadá do doby, která nastala. A kromě toho ten rozpočet byl poměrně vysoký. Golem chvíli usnul, nechali jsme ho spát a právě s Edgarem jsme se vrátili, nebo ne vrátili, ale napadl nás jiný projekt, úplně odlišný, film pro děti, který se jmenuje Kdo má dneska narozeniny a je to o tom, že jsme se vrátili do doby našeho dětství, kdy jsme si hrávali na staré půdě, kdy jsme nacházeli poezii a zábavu mezi starými krámy, které tam léta ležely a na který už nikdo nemyslel a zapomněl.
Je to způsob dětské hry, který dobře známe, kdy obyčejné předměty se stávají zázračnými nebo nahrazují situace a objekty, kterými jsme obklopení. Například vysavač byl najednou tryskové letadlo, vanička byla námořní lodí, stará kamna byly kouřící lokomotivou, vysoké hory byly skříně a podobně. A tam myslím, že jsme si s Edgarem dobře rozuměli a že jsme se během naší scénaristické práce dobře bavili. Edgar měl samozřejmě půdu někde v Břeclavi a bavilo ho právě si takzvaně hrát a vymýšlet si, vzpomínat si na ty situace, které byly podobné jako ty moje. Tak vznikl příběh na půdě a nebudu má dneska narozeniny a zase nastal okamžik, kdy jsme museli najít producenta.

90. léta byly nejenom obdobím, kdy jsem se rozhlížel a hledal jsem producenty, ale hlavně jsem se zúčastnil konkurzu na vedoucího pedagoga v oboru filmová televizní grafika na naší Vysoké škole umělecko-průmyslové. Dostal jsem se na pozici vedoucího pedagoga a bylo potřeba vyhledat si k sobě asistenta. Oslovil jsem tenkrát Michalu Pavlátovou, která souhlasila, takže jsme první dva roky jsme spolu strávili na UMPRU. Michala odjela do Ameriky a já jsem hledal náhradu, takže se tam střídali další, Jelenka Dušková, Veronika Doutlíková. No a tak jsem tam vydržel až do roku 2007, čili byl jsem tam celkem 15 let. Návrat do ateliéru, kde jsem původně studoval, znamenal obrácenou pozici. Místo studenta jsem byl pedagog a hledal jsem způsob, jak studentům vysvětlit, co si představuju, co to je animovaný film a jak by měl vypadat podle mého vkusu a představ. Uchazeči, kteří se hlásili k nám do ateliéru, byli velmi rozdílného vkusu a přicházeli často s velmi takovými nevkusnými plagiáty, napodobeními Walta Disneye nebo japonských manga. Jen málo kdo jako si uchoval svoji individualitu, originalitu a málo kdo byl perspektivní student, který by se tam do ateliéru hodil. Tradicí na UMPRU je, že bereme 2 až 3 studenty, tak nakonec z těch přihlášek, kterých bylo celkem 30-40, tak bylo možné 2-3 uchazeče vybrat. Škola měla úplně jiný charakter, než býval, protože najednou nastala velká renesance ve způsobu výuky. Bylo to nejenom v našem ateliéru, ale bylo to i v sousedních ateliérech. Najednou tam byl pan Šalamoun, byl tam Zdeněk Cígler, Rostislav Vaněk. Byly tam prostě osobnosti, kteří vedli ateliéry úplně jiným způsobem. Dávali studentům svobodu, ale preferovali úplně jiný druh fantazie, než který se tam před revolucí takzvaně nosil. Byl jsem rád za tuhle zkušenost, protože to byl jiný vítr, bylo to prostředí, které bylo tvořivý. Dávalo studentům prostor, nesnažilo se nějak jako omezovat. Bylo vidět, že i k nám přicházeli s vlastními osobními náměty, které neměly nějaký velký společenský dopad, ale vztahovali se přímo jako k tomu autorovi, kde řešil nějaké svoje problémy, svoje osobní představy. První projekt, který jsme realizovali, byl testem pro nás i pro studenty, jak ta spolupráce bude vypadat. Rozhodli jsme se, že dáme základní téma, což byl prostřední stůl, a každý student na toto téma měl vytvořit krátkou animaci. Ten stůl byl skutečně stůl v exteriéru, kolem kterého seděli studenti, a to je vlastně animace těch představ, který objektů, že, který oni si vytvořili. No, nakonec ten projekt nevypadal špatně a dokonce dostal i nějakou cenu v Anglii, získali videokameru. Ta škola neměla moc prostředků na to, aby nám koupili najednou jako drahé zařízení a museli jsme si na to takzvaně vydělat a nebo někoho uprosit, aby nám daroval nějakou techniku. Což bylo v případě jednoho švýcarského mecenáše, který nám věnoval i takzvaný nájezd, což bylo zařízení na snímání obrazu z plochy. Na škole jsem vydržel do roku 2007, protože jsem v té době začínal komplikovaný projekt na půdě, anebo kdo má dneska narozeniny, a bylo potřeba se skutečně práci plně věnovat a nemohl jsem rozdělit už čas mezi školou a projektem, takže
jsem pak 2 roky se věnoval ve studiu na Barrandově natáčení filmu. Byla to velká změna, vlastně skok zase úplně jinam. Byla to najednou přesná pracovní doba. Musel jsem přicházet ráno na Barrandově. Začínali jsme v 8 hodin a končili v 5, v 6 večer. Já si vzpomínám kolikrát, že už jsem tak trochu padal únavou a v okamžiku, kdy už jsem si tak konečně trochu lehnul na kanapé, že si odpočinu, tak tu ránu jsem slyšel klepání na dveře, kde můj kolega Milan Svatoš mě opět pozval zpátky do práce. Bylo nutné dodržovat řád a ten plán, který jsme měli před sebou.

0: Nakonec se podařilo dokončit film na půdě v roce 2009 a zase vznikla pauza, kdy v ten okamžik se mě zeptala manželka, tak co bude dál, čím se budeme živit. V ten moment mi zavolal kolega z plzeňské fakulty, jestli bych neměl zájem tam založit ateliér animovaného filmu. Příležitost dobrá právě v té době, když jsme neměli peníze, tak v roce 2010 jsem nastoupil na fakultě Ladislava Sutnara v Plzni jako vedoucí nového ateliéru, který jsem nazval Animovaná a interaktivní tvorba. Je to proto, že už to nebyl ateliér zaměřený jenom na animovaný film, ale na interaktivní tvorbu, která už je digitální prostředek pro animaci, bychom mohli zahrnout do toho oboru počítačové hry, grafický design a podobně. Ten ateliér funguje dodnes, i když letos se vyměnily pozice. Já jsem fakultu jako vedoucí pedagog opustil a nabídl jsem vedení mému kolegovi, docentu Vojtěchu Domlátilovi, který v současné době ateliér vede. Ateliér už spíš pracuje právě s digitálním materiálem. Už nepracuje tolik s filmovým příběhem, jako s krátkými animacemi, které se používají právě do počítačových her, na internet. Jsou to animace, které preferují spíš výtvarnou formu než obsah a že studenti jsou zaměřený různým způsobem. Někdo umí líp animovat, někdo je víc výtvarník, někdo má dobrý nápady, ale málo kdy se podařilo, aby se všechny tyhle vlastnosti spojily v jedné osobě, takže jsem se snažil dělat rozdíly, aby studentské práce vycházely z jejich naturelu, z jejich schopností a ne, abych je nutil k něčemu, co jim není vlastní. Ty korektury byly jiné než za doby mých studií, kdy jsem studoval u profesora Jágra. Jsem se snažil být tolerantní a studentům dát větší prostor. Myslel jsem na to, že je potřeba dát každému šanci, kterou se bude nakonec živit. Mě zajímala technologie, technika, jak 3Dčko by se dalo použít i v mém případě, takže jsem studenta požádal, jestli by mě teda nenaučil s tím pracovat. A tam jsem se bohužel setkal s úplně zápornou reakcí, protože on to chápal jako nedostatečnost toho pedagoga. Řekl, no tak já teda nevím, tak já jsem profesor, nebo vy jste profesor. On to bral jako svoji výlučnost, ale nevím, já jsem samozřejmě tím, že jsem toleroval tady tenhle způsob práce, tak jsem si tím jako bohužel takhle naběh.
1: Mm-hmm.

samozřejmě se vrátím k tomu, co je mě vlastní a tak, jak si ten animovaný film dodnes představuju, protože neustále pracuju s příběhem, pracuju s filmem a všechny drobné interaktivní animace jsou něco, co přišlo s dobou a co můžu jako zpovzdálí pozorovat, ale nejsem schopnej úplně ty práce korigovat anebo hledat v tom nějaké chyby. Já samozřejmě bych musel tu školu znovu studovat, abych pochopil, co to je digitální animace a to už v mém věku samozřejmě není možný. Co to je animace? Co animace pro mě znamená? To je otázka, kterou si pořád kladu a na kterou si neustále odpovídám znovu a znovu a hledám v tom nějakou definici. V obecném smyslu se dá říct, že animace je vlastně oživování neživé hmoty, neživých předmětů, nebo je to animace, kterou animátoři dělají, protože mají radost z pohybu. Já si myslím, že v animaci se nezbavíme té nálepky, že to je trochu legrace a že to je trochu fantazie. Ten základ je právě v těch komiksech a tak to i lidi chápou. Nicméně já bych v mém případě to nějak víc specifikoval, protože není to ta legrace nebo není to ten druh humoru, který známe z těch časopisů, ale řekl bych, že mě zajímá spíš absurdní humor nebo ironie. To jsou světy, kvůli kterým animovaný film dělám. Ta scenaristická práce je zajímavá nebo zábavná tím, že ta představa může rychle vzniknout a může se rychle proměnit. Já ty příběhy mám předem už takzvaně hotový, snažím se do té představy dostat. Tak jsme i postupovali právě s Edgarem Dudkou, že jsme se nějak jaksi shodli a měli jsme pocit, že ten náš vkus nebo ty naše náměty, že jsou podobný a tím bych chtěl jenom vysvětlit moji motivaci k animaci, protože často jsem prezentovaný jako animátor, ale já ve skutečnosti animátor vůbec nejsem. Já jsem vlastně výtvarník, který prostřednictvím animovaného filmu si snaží vyprávět příběhy. Obecně animace je práce, která trvá dlouho. Je to časově náročný a během procesu realizace je možný, a to se stává nejenom mně, ale myslím, že i mým kolegům, že vás to takzvaně přestane bavit. Najednou se dostanete do slepý uličky, máte pochybnosti, říkáte si, no má to cenu, je to takhle správně. V tom okamžiku já mám na zdi takovou pohlednici, kterou jsem kdysi dostal od jednoho hudebního skladatele ze Zlína, pana Černého Provodovského, který mě věnoval obrázek od svého kolegy Jana Pivečky, kde je nakreslený čáp, který poliká žábu. A ta žába, než jí spolkne, mu takhle drží ten krk, aby ji nemohl spolknout a pod tím je napsáno never give up, nikdy to nevzdávej. A tak to mě vždycky osvěží a přivede zase na jiné myšlenky, abych mohl pokračovat. Některé projekty jsou maratony, jsem se zmínil například o Golemovi, který začal někdy před 30 lety a dnes zase pokračuje, samozřejmě s přestávkou.

Velkou kapitolou, a je to podstatná součást filmové tvorby, to jsou ruchy, to je zvuk. Existuje ruchové studio, kde tenkrát měl velkou roli pan inženýr Špal, mistr zvuku, a s ním jsme ty ruchy vytvářeli. To ruchové studio v dobrém smyslu je to taková parta bláznů. Jednou jsem přišel trochu pozdě a už pan inženýr nahrával nějakou scénu a tak jsem se zastavil ve dveřích a potichu jsem sledoval, co se děje. Prostě jeden z našich kolegů ruchařů se po čtyřech pomalonku plížil po podlaze plné písku a před mikrofonem udělal hrozný zvuk, který mě vyděsil, ale samozřejmě překvapil, protože jsem něco takového nečekal. Je taky někdy těžký zachovat si vážnou tvář. Vlastně ta tvorba těch ruchů je velmi směšná. Právě tím, že ty nástroje jsou primitivní. Různý kleštičky, kladívka, kolíčky, vrzací materiály, prostě různé nesmyslné předměty, které vytvářely stejně nesmyslné věci. Žbluňkání, všechno se ale vytváří trošku jinak, než to pak ve skutečnosti zní. Samozřejmě měl jsem ze začátku nějakou představu, jaký ruch tam má být, ale pan inženýr mě nabídnul vždycky několik variant. Já si pamatuju, jak třeba u filmu Disc Jockey bylo potřeba zvukově vyjádřit inghost. A pan inženýr Špal pověřil produkci, aby koupila 2 litry inghostu. A produkce tenkrát protestovala, říká, no prosím vás, na co potřebujete 2 litry, to snad stačí voda, ne? Pan inženýr oponoval, to ne, to voda zní úplně jinak než inghost. Takže prostě se musel inghost použít a tím mě začal být pan inženýr sympatický, protože to bral opravdu velmi vážně. No ruchy, to je, nechci říct, že by nahradili tu hudbu, ale ruchy hudbu doplňují, vytvářejí další rozměr. Tak jako třeba v písni skupiny Pink Floyd, kde slyšíme cinkat peníze a zároveň se to prolíná s hudebním motivem, tak to je přesně ten tvar, který mě zajímá a který mě baví. Ruch je nejenom zábavná část filmové práce, ale velmi podstatná, která vám i opticky jaksi zviditelňuje animace, které takzvaně nejsou vidět. Kolikrát se díváte na obraz a říkáte si, no tak tady to nikdo nepozná, to nikdo neuvidí, tady je to v celku a ten detail tam nikdo nezaznamená. Ale v okamžiku, kdy se tam dostane ten ruch, tak najednou se ten obraz rozsvítí, vidíte všechno. No a podpoří to samozřejmě představivost. Ruchy jsou organická součást filmu a vytvářejí emotivní atmosféru společně s hudbou. Mám rád vzdálený cíle, ale ne pro ten cíl samotný, ale spíš pro cestu k němu. I když moje projekty působí často dětinsky, tak jak to u těch animací většinou bývá, cesta k výsledku je vlastně dlouhá a komplikovaná. Moje realizace jsou ve skutečnosti plné překážek a potíží, pochybností a hledání. Nechodím po známých a vyzkoušených cestách, které by mě rychle dovedly k cíli, ale po cestách klikatých a často i slepých. Přestože na počátku mých realizovaných filmů je většinou silná emoce a pocit, že k cíli je blízko a že představu stačí jenom natočit, opak je pravdou. Cesta od prvního nápadu nebo námětu k hotovému scénáři se podobá sněhové kouli, která se valí z kopce, jak říká můj kolega Edgar Dudka. Nápady se lepí a vrství na sebe. Koule se zvětšuje a pěkně roste až do okamžiku, kdy se objeví první pochybnosti. Zjistíme, že koule nedrží, místy se rozpadá a je třeba se vrátit, myšlenky opravit, měnit anebo začít úplně znovu. Je to nejenom můj způsob práce, ale i životní styl, který zaznívá v písničce Jiřího Suchého. Je stále třeba začínat stále znova a nenechat se odradit. Dejte prosím na má slova, jinak se snad nedá žít.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Jiřího Antonína Bendy, Ludwiga van Beethovena, France Schuberta, Vensáda Nendyho, Johanna Sebastiana Bacha, Jana Dismase Zelenky a Otorina Respighiho. Na úvod zazní sonáta pro čembalo F-dur Jiřího Antonína Bendy, českého emigranta na dvoře pruského krále Fridricha II. Sonáta je ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče. Hraje Edita Keglerová.

Symfonie Ludwiga van Beethovena představují různorodý a přitom jedinečný celek. Říká se, že výraznější jsou ty liché. K nim patří i jedna z nejznámějších Beethovenových symfonií, symfonie číslo 3 Esdor opus 55 Eroika. Historka o přeškrtaném věnování Napoleonovi je dobře známá. Nakonec skladatel symfonii věnoval knížeti Lobkovicovi. A poprvé tam použil nikoliv jen dvojici, ale trojici lesních rohů. Orchestr Le Concert de Nation s Jordi Savalem, který uslyšíme, hraje na dobové nástroje.

To byla symfonie číslo 3 Es-dur opus 55 Eroica Ludwiga van Beethovena. Hrál Orchestre Le Concert de Nation s dirigentem Jordi Savalem.

Franz Schubert proslul jako básník písně a čistého raného romantismu. K písni opravdu tíhnul a v kvintetu pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír A dur použil jednu z nich a vystavil na její melodii ve čtvrté větě rozsáhlé variace. Je to píseň Pstruh a stejně se říká i tomuto kvintetu. Hrají členové souboru Guarneri Quartet, na klavír spoluúčinkuje Emmanuel Ax a na kontrabas Gilles Levine.

Kvintet pro housle, violu, violončelo, kontrabas a klavír a dur France Schuberta hráli členové souboru Guarneri Quartet, na klavír spoluúčinkoval Emmanuel Ax a na kontrabas Gilles Levine.

Vincent Dandy koncipoval svoji symfonii na zpěv francouzských choralů v podstatě jako koncertantní skladbu s klavírem. Klavír má sice prominentní úlohu, ale nedominuje. Téma zaznívá hned v úvodu v anglickém rohu a je to melodie z pohoří Seven na jihu střední Francie. Hrají Jean-Yves Thibaudet, klavír, montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.